Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na býčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu a třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si je objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
2: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě.

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme. Ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj, Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity máš z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělaly trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku a zvětšinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku zatepla jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže jsem na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhle tu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývalé.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba no, ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdysi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No tak přesně ty teď nemáme, takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasické trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhletom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlehačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlehačkou, po případě pařížskou šlehačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsi na to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šláčku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý. No, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, jejíž recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a Vojtou Vrtěžkou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorchocký a Vojta Vrtěžka, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách. Tak co potřebujeme?
2: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak čet, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
1: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
2: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
0: Pochoutkový rok.
1: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
2: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
1: Jde o to, aby se máslo nespařilo, aby ne moc dlouho to dělat?
2: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
1: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
2: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. Z toho to není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko.
1: Začíná se to scelovat, potom prostě co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
2: Přesně, jakmile se nám to stáhne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
1: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč, proč to nenecháš v kouli?
2: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
1: Těsto na trubičky odpočinulo.
2: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
1: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
2: Já se ho budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
1: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválel opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
2: Je to tak, ono nemusíme být úplně dokonale přesní, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já si to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
1: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
2: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to bude hůř.
1: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máče do čokolády, je to tak?
2: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček, a nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
1: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl majsvětlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
2: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
3: Čokoláda, no.
1: Pak s tím uděláme co?
2: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
1: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou budeš plnit ty trubičky z obou stran.
2: Je to tak, budeme plnit.
1: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
2: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky, protože nám stačí ke štěstí jedna.
3: No jak křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
1: Je to linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
2: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
4: Někdy mám ten pocit, že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby tam neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten dezert zmizí.
1: Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovýrok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá Pochoutkový rok.
2: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekli vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
1: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A konštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
2: Já se moc těším, já si to sem pustím.
1: Ta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síň od rána

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových svin, chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiči z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěži jezdíme hlavně s těmi nejlepšími. Jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicera.
3: Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
4: Připravit Cicera není až tak těžké, to je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
3: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
4: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl... Správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka, takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké. No.
3: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
4: Zvířata jsou na soutěžích rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku, jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to plášťovně hnědé zvíře se světlejšími oznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
3: Cicero vypadá, že je celkem hodný bík.
4: Jo, cicera jsou schopni předvádět i naše děti, když ty si ho vemou na ohlávku a předvedou ho taky. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče, to se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
5: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
6: Dýmem výfukovým zamlžený svět. Poprostřed šňůry vozů

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou.
2: A Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povidlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale... Prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad. Snět.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste naďoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda, tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřejí. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Mm-hmm. Povidla jste vařili? Někdy?
3: Ty se u nás vařily, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařily se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou alej malou a jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
3: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecaný koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo. No a když není zrovna koňaková bábovka z vaječního koňaku, tak přijde na řadu pokecaný koláč a ten je úžasný v tom, že tam máte vlastně mák, povidla, tvaroh, marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to z kynutýho těsta, takže to je taková rozjetá buchta.
2: A na to drobenka je na tom
3: taky? A na to je drobenka, no aha. Samozřejmě.
2: No Mirek je úžasný kuchař.
3: No. A co se týče teda toho sladkého, taky to umí moc dobře.
1: Jak rychle to zdobnete?
3: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
2: Ty takhle na noc?
3: Ano, no, no. Protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádné prášky.
1: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku.
3: Taky, že jsem ji měl ráno.
1: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy, třeba u sladkého, u slaného, co máte rád.
3: Tak dobře, tak si můžeme povídat o čemkoliv jiným.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Toaleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru, nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedíme na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat, patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně. Takže měly by to být třeba, dejme tomu, sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Nadchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikdy nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich porotců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky? Za A pařížskou šlehačkou, za B citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka Pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

0: českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend.

mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Srdečně zdravím všechny příznivce a milovníky lidové kultury. Tato krásná romantická píseň v podání cymbálové muziky Danaj otevírá naši další výpravu za folklórem. A je jasné, že tentokrát zamíříme do Jihomoravské Strážnice. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Ještě jednou vás zdravím, milí posluchači. My dnes nebudeme do vody ve Strážnici skákat, ale tímto vinařským městečkem, existujícím od 13. století, budeme procházet. Letos se tam už po 81. konal Mezinárodní folklorní festival, největší a nejstarší svého druhu v Evropě. A právě ve Strážnici se koná proto, že právě na zdejším zámku sídlí naše jediná vědecká instituce zabývající se folklorem, Národní ústav lidové kultury. Zřizuje ho Ministerstvo kultury, tedy stát, a ten je také spolupořadatelem proslulého folklorního festivalu. A já se vám dnes pokusím přiblížit alespoň stručný výběr z toho, co se na něm letos událo. A abychom si navodili správnou atmosféru, hrát nám budou samé strážnické muziky. Danaj, Strážničan a Demižon. A my se hned po další písni vypravíme do Strážnického zámku, který se nachází uprostřed rozlehlého zámeckého parku. A právě v něm se celý festival koná.

Tak milí posluchači, a s kým jiným bychom měli hodnotit než s ředitelem Národního ústavu lidové kultury a také prezidentem festivalu ve Strážnici Martinem Šimšou. Dobrý den.

0: Dobrý den.
1: Pane řediteli, my když jsme si povídali tady ve Strážnici před rokem, kdy jste slavili 80. výročí, tak jsme si říkali, jakých úspěchů se dosáhlo. Teď jsme v roce 1. A mě by velmi zajímalo, kam byste vy, jako ředitel i jako prezident toho festivalu, celou tu akci posunul třeba v příštích 20 letech, abychom se dožili všichni i té stovky. Tak kam by měl směřovat? Měl by více se rozpínat směrem k novým generacím, nebo spíše pečovat a vtahovat pořád do dění ty stávající příznivce lidové kultury?
0: Náš festival je festival rodinného typu. To znamená, že svoje místo tam najdou všechny generace. A já, když procházím tím festivalovým areálem v průběhu jeho konání, mohu říct, že skutečně všechny ty generace tam vidím. Tu nejstarší generaci, která si zajde na procházku tou alejí, jsou to lidi, kteří přijíždí a jsou na amfiteátrech, ale stejně tak je tam střední generace, které vidím třeba na Verbuňku a vzpomínají na to, jak kdysi tancovali nebo se nechají dojmout tím uměním těch tanečníků. A jsou tam i rodiče s dětmi, kteří prostě přijeli s těmi batolátky z Pív Kempu a mimo tu péči o tady tyto svoje potomky stihnou i nějaký festivalový program. Samozřejmě jsou to i mládežníci, kteří bez dozoru rodičů zažívají první okouzlení tou nocí z hucí, ať už se to týká tance, zpěvu nebo degustace vína. Prostě to k té Strážnici patří. Takže já si myslím, že člověk na tom festivalu může průběžně zestárnout, aniž by ho musel opustit. Co je mnohem náročnější a je to výzva pro ty další desetiletí je teplota. Program může být sebelepší, ale ve chvíli, kdy se cítíte jak topinka na pánvičce, tak to vám veškerou chuť z toho vystoupení bere. Takže nějakým způsobem se popasovat s tou teplotou bude naprosto zásadní, protože my jsme na úrovni Itálie a v Itálii platí, že festivaly končí koncem května. Červen, červenec, srpen, tam žádný festival neprobíhá, protože ty teploty už jsou nevyhovující a my u nás máme zaužívaný podle toho starého módu konec června, který ovšem ještě za mého dětství v 80. letech byl mnohem chladnější a dneska máme 35. Všude bývá běžné, že festivály probíhají tady v těch jižních zemích, spíš večer a přes noc. Možná budeme přes den spát a přes noc poběží programy, protože to bude teplotně snesitelnějším. Nad tímhle vším musíme přemýšlet, jak nabídnout návštěvníkovi určitý komfort, aby nám z toho festivalu neutekl.
1: A diváci neutíkají a touto písní jsou každý rok ve Strážnici přivítáni.

A jak vlastně vypadá dění ve festivalové strážnici? Začíná už v pátek a probíhá na dvou místech. Ve strážnickém skanzenu lidových staveb, kam míří především milovníci autentického folkloru v podání regionálních skupin, a v samotném areálu strážnického zámeckého parku, který disponuje hned třemi amfiteátry, či chcete-li stadiony. Ten nejmenší se jmenuje Zahrada, ten nejproslulejší nese název Bludník a ten nejnovější a největší Zámek. A tam pravidelně probíhá jeden z největších taháků festivalu. Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého Verbuňku. Tomuto mužskému solovému tanci, zapsanému na seznam UNESCO, jsem se věnovala minule v cyklu Utajené poklady regionu. Takže dnes jen stručně a trochu se předtím verbířsky naladíme.

0: A co se samotné soutěže verbířů týče? Finalisté projdou sítem regionálních kol a výběr těch nejlepších z nejlepších probíhá v sobotu od rána přímo na amfiteátru Zámek ve Strážnici. Odpolední velké finále bylo letos náročné. 45 stupňů Celsia na slunci, žár a úmorné vedro. Přesto byl ale plný kotel a všichni soutěžící byli ve slavnostních, tedy zimních krojích. Přestože jim bylo nabídnuto zvolit odlehčenou takzvaně letní verzi kroje. Namísto těžkých vlněných kalhot takzvané třaslavice a namísto vlněných vest a brunsleků pouze košile. Přesto toho soutěžící nevyužili a byli krásní a veslavnostním. Absolutním vítězem se stal Petr Polách z Kunovic u Uherského Hradiště. Jemuž nechyběly ani skvěle zvládnuté kroky, ani skoky, ani skvělý zpěv, ani výborná kondice, ba dokonce ani charisma a mužnost. Strážnický festival ale není jen o soutěžení, zábavách a hraní pod širým nebem, ale také o komponovaných stylizovaných programech a také o udílení cen. Letos mu dominovaly ženy a vybrala jsem pro vás dvě, vlastně tři. Laureátkami festivalu se letos staly dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus Věra Fenclová, která se spolu s Jaroslavou Šiktancovou rozhodla představit dílo další mimořádné ženy, choreografky Aleny Skálové, která by se letos dožila rovné stovky. Alena Skálová byla žena mimořádně muzická, která obohatila spolu s Jaroslavem Krčkem a souborem Chorea Bohemika tuzemský folklor o další dimenzi. Mimochodem, zpráva pro milovníky výtvarna. Pokud máte rádi malíře a performera Františka Skálu ze skupiny Tvrdohlaví, vězte, že Alena Skálová byla jeho maminka. A právě o ní se rozhodla Věra Fenclová připravit program s názvem Můj milý člověče. A Věru Fenclovou jsem po udílení cen zachytila a vyspovídala. Já vám gratuluji, paní Věro, já vám velmi gratuluji. A rovnou musím začít. Všichni vědí, že vy jste dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus. Alena Skálová pro vás vytvořila několik čísel. Mě by velmi ale zajímalo, v čem změnila ona vás jako ženu, jako choreografku, v čem ona změnila vaše vnímání folkloru nebo přístupu k lidové kultuře, nebo k těm materiálům?
1: Jednak asi v tom, že když dostanete nebo hledáte nějaký text, tak se musíte jít po tom obsahu, nikoliv jenom po té formě. Například Můj milý člověče, to je tak silná věc, přitom by na to někdo mohl tancovat sousedko. Chápete? Takže po obsahu těch věcí. Teď mě velice vyhovovalo, ona šla po pravdivosti, ale pak šla i po té přesnosti. O tom, že aby to bylo pravdivý, aby se nelhalo, což my jsme nedělali, ale já jsem najednou pocítila, že cítím, co vlastně ona chce říct. A teď nutila ty lidi, aby byli schopní o tom, co dělají, aby to prožili a teprve ten prožitek šel přes tu rampu. Ona využila pro to zpracování, já bych řekla, takových jako obecných životních pravd a situací. Tvrdila, ve folkloru je prostě všechno a je to pravda. A ona čerpala, že ona znala písniček, ona znala všechny ty kroky, figury, tak ona uviděla obraz. A na tým ten obraz promluvil.
0: To, že jste udělala takový memoriální pořad na připomenutí odkazu Aleny Skálové, již by bylo letos 100 let, je krásné, ale samozřejmě vy se věnujete souboru Gaudamus jako vedoucí i nadále. Takže co teď čeká Gaudamus a jaké překvapení případně můžeme v podání vašeho souboru vidět?
1: To, co připravujeme, je 10. října v divadle ABC reprízu tohoto pořadu. Bude to stejný pořad.
0: Ale bude vypadat úplně jinak, protože bude...
1: Úplně jinak, protože bude v divadle, je to komorní prostředí. Zatímco ten Bludník, kde to bylo, to je prostor úžasně svobodný. A jsem za to velice ráda. A vím, že v tom divadle bude to zase jiný. Tak doufám, že to o osloví, jako to oslovilo tady diváky.
0: Tak já doufám, paní Věro, že vám to vlilo, to ocenění novou energii do žil a že se uvidíme jak 10. října na vlastně druhé premiéře vašeho pořadu Můj milý člověče v Praze v divadle ABC, čímž zveme samozřejmě i další posluchače, pokud to budou chtít vidět. No a doufám, že do roka do dne se potkáme buď tady ve Strážnici, nebo na nějakém jiném festivalu. Věra Fenclová, letošní laureátka Strážnického festivalu, vedoucí pražského souboru Gaudamus při Vysoké škole ekonomické. Moc děkujeme, paní Věro, a naslyšenou.
1: Děkuji moc.
0: A touto skladbou v podání souboru Muzika Bohemika si teď Alenu Skálovou připomeneme i my.

0: Vzpomínáte, jak prezident festivalu Martin Šimša v úvodu zdůrazňoval, že festival ve Strážnici je festivalem rodinným? Tak jsem se pokusila uvnitř Strážnického parku jednu takovou rodinu s více dětmi najít a zjistit, proč do Strážnice vlastně jezdí. Strážnice je neuvěřitelné místo, milí posluchači, protože se tady můžete setkat se spoustou přátel, nejenom z Moravy, ale také z Prahy i z Mělníka, protože mám tady vedle sebe Jana Úlovce, vedoucího souboru Jarošovci z Mělníka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ovšem pan Jan tady není vůbec sám a není tady ani tak za folkloristy jako za tatínka, že ano, protože vy jste tady i s vaší ženou, i s vašimi dětmi. Synečka tady máme, ahoj, jak se jmenuješ?
2: Tomáš Úlovec.
0: Vjezdíte do Strážnice každý rok, co vás právě na tomto místě tak vábí a fascinuje? Já jsem vás tady s dětmi a docela malými viděla už několikrát.
1: Je to pravda, že se jezdíme pravidelně, co to šlo vlastně od jednoho roku, ale bereme tu Strážnici tak opravdu folkloristicky, to znamená, vždy spíme v kempu, ve stanu, aby to bylo zkrátka se vším všudy a když se dá, tak pobudeme až do těch nočních hodin na pořadech, případně na hraní v parku. Takže to je zkrátka celá ta atmosféra toho víkendu. A věřím, že to je to pojítko, proč sem vlastně všichni jezdí a proč se jim to tady všem líbí.
0: No proč se to líbí vám, to je mi jasné, ale tak co vaše děti, od kdy ty sem jezdíš s tatínkem a s maminkou?
2: Já sem jezdím asi od 2 let a baví mě to tady a těším se na další rok.
0: Jak vypadá ten váš den, když někam jdete s maminkou a s tatínkem a se sourozenci, tak co máte za program vlastně, když sem přijedete?
2: Vždycky, když přijedem, tak si musíme postavit stan, potom jdem na to zahájení a další den stanem, najíme se, jdeme na program, když je velký vedro jako teď, tak se jdeme vykoupat a potom jsme, já například do 12 vzhůru a potom jdu spát.
0: No teda, a co děláš do těch 12 hodin?
2: Dívám se na ty programy, poslouchám, snažím se neusnout.
0: No tedy, tak to je vlastně velké dobrodružství. Ale zeptáme se zase tatínka, vy jste zcela cíleně začali vozit své děti do Strážnice, abyste v nich jaksi podpořili tu lásku k folkloru. Byl to prostě záměr a plán, nebo jste je vy jako folklorní nadšenci prostě s vaší ženou vzali sebou?
1: No, že by to bylo cílená výchova, skoro až teror, tak to bych si dovolil tvrdit, že to tak není. Ale tím, že vlastně ty děti v tom vyrůstají odmala, tak je to zkrátka to taková přirozená součást i života těch dětí, což si myslím, že je vlastně to hlavní a to stěžení

Závěr strážnického festivalu probíhá pravidelně v neděli v podvečer, kdy ho definitivně uzavře gala program s názvem To nejlepší nakonec. Ale hraní v zámeckém parku nekončí ani se závěrečnou znělkou festivalu, jak teď ostatně sami slyšíte.

0: Tak, milí posluchači, to jste slyšeli největší vytrvalce strážnického festivalu, protože tito dva mladíci tady hrají od pátečního večera před celý sobotní den, večer. Dnes máme neděli odpoledne. Já vás, pánové, obdivuji, protože já jsem vás tady viděla každý den. Tak je na čase se seznámit. Takže odkud jste, jak se jmenujete?
1: Těší mě, já jsem Honza Ohryzek. Jsem z Valašska původně, ale teďka v Brně už žiju 11 let.
2: Dominik Miškyřík, dobrý den. S Velkem nad Veličkou, Horňácko. A jenom bych dodal, že jsme se potkali v Brně.
1: Ano.
2: V hospodě.
0: Vy jste se na tom předem domlouvali, nebo jak to vlastně vznikne, že sem přijede někdo na festival, potom tady v parku vydrží hrát opravdu 3 dny v kuse. Takže vy jste se dohodli, nebo to vzniklo opravdu ad hoc?
1: Je to úplně ad hoc, prostě lidi nabíjejí energii a tím pádem, když jsou kolem kamarádi a správná parta, tak to jde prostě automaticky.
2: Je to úplně náhodné. Já jsem první den naspal 2,5 hodiny a dneska půl hodiny. A sešli jsme se tady jenom tak, že jsme se tady sešli prostě. Každý jsme úplně s jinama. Jak jsme se to potkali, začali jsme hrát a to jde samo, ano, přesně.
0: Co studujete, pánové? To by mě zajímalo, jestli to nějak s folklorem souvisí.
2: Je to elektro.
1: Veterina.
0: Tak to úplně nesouvisí, ale aspoň naši posluchači vidí, co všechno je možné. My si vždycky klademe otázku, jaký má folklor význam pro současné mladé. Je to pořád ještě sdělné, není to anachronismus?
2: Já třeba jsem k tomu taky jako nevzlížel od malička. Byl jsem do toho nucený od rodičů samozřejmě až do 9. třídy. Nebavil mě ani soubor, ani cymbálka. Vlastně až jsem vyšel na střední a byl jsem na intru, byl jsem sám. A jako uvědomil jsem si, že jako mě to vlastně baví, jenom jsem dělal problémy, protože jsem do toho byl nucený právě. Tak jsem se k tomu nějak jako dal zpátky. A jsme tady, no.
1: Folklor, pokud k tomu člověk přičichne, tak už u toho zůstane. A když jsme zakládali muziku cymbalovou, tak já jsem v té době poslouchal dead metal, ale prostě nějak se to sešlo a ten folklor, jak se vpíše do duše, tak v ten moment to tam je. A myslím si, že ať už mladí, tak starší, kdokoliv, kdo má na to náladu a chuť, a hlavně chuť potkat další lidi, které baví to samé, tak v ten moment je to úplně ideální.
0: A slovy mladých folkloristů, jinak veterináře a elektroinženýra Jana Ohryzka a Dominika Miškeříka, bychom se s letošním strážnickým festivalem mohli rozloučit. Ovšem úplně poslední slovo musí dostat prezident festivalu Martin Šimša. Co by se mělo v těch budoucích 20 letech změnit, co se týče programu? Máte vy nějakou představu, na co by měl být kladen větší akcent, co v tom programu určitě zůstane a co byste si vy třeba osobně přála, aby se objevovalo častěji? Já bych měla říct, že vy jste také autorem jednoho z programů, které jsou teď velice aktuální, protože se týká lidové kultury národnostních menšin, které u nás žijí. Tak jak si představujete tu proměnu, co se týče té programové skladby?
3: Domnívám se, že v současné době ten festival má natolik pestrou skladbu, že dokáže nabídnout nejrůznější formy prezentace folkloru v České republice, od těch vyloženě stylizovaných, které jsou možné vidět pouze na pódiu, až po ty relativně autentické, které se odbývají ve skanzenu a které nám předvádí místní chasy a které přináší to, co znají bezprostředně ze svých domovin. Co bych si já osobně přál, aby postupem času přibývalo těch venkovských skupin, a to nejenom z jihu Slovácka nebo z Valašska, ale také z českých zemí, protože to je pro mě ten doklad, že ten folklor sestupuje z toho pódia a dostává se tam, kde vždycky byl, to znamená mezi lidi, pro které má nejrůznější význam a oni ty svoje interakce potom dokáží přinést, předvést a říct, takhle to u nás žije, možná to není stopro, jak by si to představoval folklorista nebo etnograf, ale je to živé, má to náboj a za to já bych se velice přimlouval.
0: Co k tomu dodat? Tak pravil prezident Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a také ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Moc děkuji a naslyšenou.
3: Naslyšenou ve Strážnici.

a slovy Martina Šimši se s 81letou strážnicí pomalu loučíme. Doufám, že jsem navnadila i ty z vás, kteří ještě nikdy na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici nebyli. Takže pokud budete mít příští rok o posledním červnovém víkendu čas a chuť, ráda se s vámi ve Strážnici setkám. Nebo ještě dřív, třeba hned příští sobotu na vlnách Českého rozhlasu u dalšího dílu Utajených pokladů regionu. Tentokrát se podíváme na jízdy králů. Krásný týden plný slunce, folkloru a zpěvu vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Víte, co to jsou hnízdečka pro nedonošené děti a kdo je jejich autorkou? Dnešní díl bude patřit sestřičkám na novorozenecké jednotce intenzivní péče, která je nedílnou součástí péče o nejmenší pacienty. Mým vzácným hostem dnes bude Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Silná žena, která se neonatologii věnuje přes 30 let. Zakladatelka instagramového účtu Niku UPMD, kde najdete neuvěřitelné záběry předčasně narozených a nemocných novorozenců a detaily specializované péče celého neonatologického týmu. Eva je také autorkou hnízdeček pro předčasně narozené a nemocné novorozence. Se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození holčičky vážily 740 gramů a 690 gramů. Cesta k uzdravení povede přes pracoviště, které jako jediné v České republice má specializaci na léčbu dětí s vrozenou brániční kýlou. Léčí novorozence s dalšími vážnými vrozenými vadami a také s různými infekčními komplikacemi. Na díl mezi dětmi se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Eva Řežábková, staniční sestra neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu plus 4 dny jsou hosty pořadu, kde mluvíme o moderní medicíně, o cestě k uzdravení, která dnes půjde hlavně přes děti. Povedu rozhovor s ženami, které mají obrovský podíl na tom, že Gábinka a Dominika, tato dvě malá dvojčátka, se mají skvěle k světu. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Začneme Evo Řežábková, staniční sestro, která se neonatologii věnuje přes 30 let, tím, co to jsou vlastně hnízdečka. Vy jste jejich autorkou. K čemu slouží?
3: Hnízdečka slouží ke komfortu předčasně narozených dětí a nemocných novorozenců na jednotce intenzivní péče, aby jsme jim přece jen trošku zpříjemnili to prostředí, v kterém se vlastně ty děti ocitnou. Hnízdečka navozují prenatální polohu, což je pro ně nesmírně důležité, protože čím jsou mladší, čím se dříve narodí, tím tu prenatální polohu právě potřebují identifikovat dál v tom v svém životě na té jednotce intenzivní péče. Hnízdečka samozřejmě přinesly i obrovský benefit nejenom pro ty děti, ale přinesly benefit i pro rodiče. A to z toho důvodu, že ty rodiče cítili, že ty děti jsou chráněny, jsou v bezpečí, v teple, že jim je krásně, že jsou hřejivá a jsou i barevná. Takže odvádí tu pozornost od těch hadiček, od toho prostředí na ty jednotce intenzivní péče. A dalším benefitem jsou právě zdravotní sestry. Poměrně se jim změnila práce tím, že ty děti jsou klidnější, spějí víc, mají klidnější puls, dech, lépe si drží teplotu a ta práce se v tomhletom zkvalitnila, že na ty děti trošičku méně šaháme. Dříve se na ně šahalo po 3 hodinách, kdy se přebalovali, přeměřovali a dnes, když jsou stabilní, mluvím o stabilních pacientech, tak je to po 6 hodinách.
1: Jak vás to vlastně napadlo, ta hnízdečka vymyslet, vytvořit, kde jste našla inspiraci? Protože vy jste vlastně vytvořila takový druhý domov těm malým dětem, které se takhle předčasně narodí.
3: To je zajímavá otázka, protože já jsem téměř 12 let pracovala u Apolináře a byla jsem přesvědčena o tom, že polohujeme úplně nejlíp, jak můžeme v té době polohovat. Nicméně mě to naučilo moje mateřství, moje vlastní děti, protože jsem zjistila, že ty děti mají teplotu, jsou nemocný, potřebují se schoulit, když je bolí bříško, potřebují si přitáhnout nohy k bříšku. A když jsem se vrátila zpět na jednotku intenzivní péče, tak najednou mi to strašně vadilo, že ty děti nemají komfort, že polohovací pomůcky jsou hrubý, neosobní, jsou chladivý, děti se velmi málo polohují, převážně ležely na zádech, mají tvrdý podložení pod krkem, ne takový jakoby měkký polštářek. A vlastně mi to potom mým mateřství se všechno spojilo a říkala jsem si tak takhle ne, pojďme to zkusit jinak. Tou nejdůležitější pomůckou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla kostička, který říkám kostička pod krk, protože aby se tím dětem dobře dýchalo, tak sami dobře víme, že máme doma polštář, který si dáváme jenom pod krční páteř a krásně se nám spí a vlastně to všechno vychází z toho domova.
1: Jak tento neuvěřitelný vynález, ten druhý teplý domov, přijali vaši kolegové na neonatologii v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí?
3: Začátky byly velmi, velmi těžké. Úplně na začátku, já jsem tam byla pouhé 2 měsíce, takže si umíte představit, když přijde sestřička do stabilního kolektivu.
1: A začne jim do toho mluvit.
3: Přesně tak. Takže začátky byly velmi, velmi těžké a vlastně to trvalo 2 roky, než se dostala do praxe a velmi mě pomohli lékaři, což je zajímavé, protože lékaři začali ordinovat do ordinací, že si přejí, aby děti a hlavně chronice ležely v hnízdečkách. A sestřičky, to je pro mě úplně to nejdůležitější, protože dnes se předhánějí, která bude mít nejvíc vystajlovaný inkubátor, kdy budou ladit spolu, kor dvojčátka. Takže za mě sestřičky super.

0: Cesta k uzdravení.
1: Eva Řežábková působí jako staniční sestra na oddělení novorozenecké jednotky intenzivní péče v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze v Podolí. Autorka Hnízdeček, o kterých tady mluvíme. Dostala jste za to nějakou cenu, Evo?
2: Ano, dostala jsem cenu od České asociace sester Purpurové srdce v roce 2018.
1: Já myslím, že byste měla časem dostat i cenu influencerka roku, protože vy jste mimo jiné založila instagramový účet, který se jmenuje
2: Niku_UPMD,
1: ale píše se to Nicu. To pro ty, kteří by se právě teď chtěli na ten instagramový účet podívat, co tam uvidí?
2: Uvidí tam ten náš život. Instagramový účet byl založen z důvodu, aby veřejnost viděla, jak tam žijou sestřičky, rodiče, lékaři, sanitáři a vlastně co to všechno obnáší a aby poznali ty osudy těch dětí. Na Instagramu jsou zveřejněny děti pouze, které mají souhlas. Nikdy si nedovolíme zveřejnit děti, které nemají souhlas od rodičů. Ty děti, které jsou zveřejněné, jsou již doma. Nikdy nezveřejňujeme děti, které ještě leží na našem oddělení. Je to docela zajímavá zkušenost, protože na nás se napojili nejenom studenti, medici, lékaři z jiných oborů, ale i samozřejmě ta veřejnost a nedílnou součástí jsou ty maminky, protože když naši lékaři chodí na konzilium na P3, což je rizikové těhotenství, kde informují maminky, co bude dál následovat, co bude dál čekat, tak jim už automaticky o tomto instagramovém účtu říkají a my ty maminky máme velmi, velmi klidné, protože vědí, že přijdou do prostředí, který už se trošičku seznámili. K tomu nám teda Instagram velmi pomohl. A natáčím, stříhám, ale popisky dělá lékař. Já spolupracuji s lékařem, ten Instagram nedělám sama. Dělám ho s lékařskou záštitou, protože si myslím, že takovýhle odborný a vzdělávací Instagram nemůže dělat sestra sama.
1: Spolu se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek Klára. Ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Vám se narodili holčičky Gabriela a Dominika, přišli na svět ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození vážili 740 gramů a 690 gramů. Jaký je ten příběh celý?
3: Když jsem byla transportována z Jablonecké nemocnice právě do Podolí, můj stav byl tak vážný, že jsem si vyslechla od pana primáře přímo špatný verdikt, že má vyčnívající vak blan, takže porod proběhne ještě ten den, ale bohužel jsem byla v týdnu 22 plus 3 dny, takže holčičky by to určitě nepřežily. Takže mě rovnou dali právě na ten porodní box s tím, že ten porod se během dne rozjede. Ale my jsme vydrželi a to díky nesmírně podpoře mého manžela a celé rodiny, protože to díky i lékařům, dovolili mému manželovi tam se mnou zůstat na porodním boxe a to krásných 16 dní jsme tam vydrželi. Takže holčičky se ještě tak jako dopekly u mě, ale pak museli teda ven. Takže se narodili 24. týdnu a 4 dny. A to z důvodu, že mi začínala infekce v těle, takže byl to akutní císařský řez. Kdyby tomu tak nebylo, tak by holčičky neměly šanci na přežití. Když se narodili, nevěděli jsme, jestli přežijou, nepřežijou. Rozhodujících bylo první 24 hodin, to holčičky zvládly, následně 48 hodin, co jsme taky zvládli a pak se jednalo o ty týdny první, což si vedli krásně, když měli hrozně nízkou porodní hmotnost. A když už jsme mysleli, že to nejhorší máme za sebou, tak bohužel přišla rána a to ve 32. týdnu. Stalo se to jako první Gabrielce, kdy se jí zauzlovali střívka, takže musela akutně na operaci. Tímto bych chtěla poděkovat chirurgům z Motola, který přijeli a Gabinku nám operovali. Musela jí být vyšita stomie, ale zvládla to krásně. A bohužel to samé, co měla Gabrielka, se stalo i Dominičce. A musela být operovaná taky. A nevěděli jsme, co bude dál. To byl prosinec, kdy jsme si mysleli, že půjdeme tak nějak domů před Vánoci a to byl náš největší dárek, který bychom mohli dostat. A stalo se tak, protože výborní chirurgové z Motola odoperovali vlastně ještě Dominičku na začátku prosince a stomii zanořili. a 20. prosince donesli jsme si už domů takový dva krásný dárečky, který to hezky vybojovali.
2: Paní Karešová s jejím manželem byli neskuteční. Neskuteční. Vlastně u holek trávili denodenně. A vlastně k těm rodičům máme velmi blízký vztah, protože oni nám tam nechávají to nejcennější, co mají, a to je jejich děti. My jsme tam prožili s nima neskutečných 177 dní. A i my jsme si strašně přáli jim ten dárek domů dát, protože půl roku být v nemocnici je prostě strašně dlouhá doba denodenně dojíždět. Je to rodina, která se nám vydala pod kůži. A samozřejmě jsou děti, které nám proběhnou tím oddělením, a jsou tam 2-3 dny, ale některé ty rodiny tam opravdu stráví s námi třeba těch 6 měsíců.
1: Říká Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Gabrielce a Dominice je dneska kolik?
2: Biologicky jim je 16 měsíců a korigovaně oslavili první rok.
1: A jak se mají?
2: Mají se čile k světu. Jsou to dvě raubířky. Dominička, hodně hyperaktivní holčička, která si vynucuje všechno, ale je to takový mazel, a Gabča bych řekla, že to je taková její ochranitelka, která si nechá všechno od ní líbit, ale umějí se poškárlit, ale je vidět, že jedna bez druhý nemůže bejt. Jsou úžasný, dělají pokroky každý den, jsou to silný holky.
1: Vy taky. A váš manžel taky. A vy teď, Kláro, máte možnost něco vzkázat svojí rodině.
2: Svý rodině bych chtěl asi vzkázat, že bez nich bychom to nedokázali. Ačkoliv oni to měli těžký, protože v době, kdy my jsme se snažili udržet holčičky co nejdýl u mě v příšku, tak mi umíral strejda. Bylo to nesmírně těžký a oni to zvládli všechno. Bez jejich podpory bychom to určitě nezvládli. A hlavně bych chtěla poděkovat strašně moc mému manželovi. Protože v první řadě holčičky jsou tady díky jemu. Jsem hodně na něj napojena a vím, že bez něho bych to nezvládla.
3: Ano, pan Kareš je neuvěřitelný muž. Nikdy paní Karešovou nenechal samotnou, protože byly doby, kdy je těm maminkám smutno na duši. Vyčítají si spoustu věcí, strašně to dlouho trvá. A tady se vždycky ukáže ten silný vztah té rodiny. A ty holky to vyhrály jenom díky těm rodičům.
1: Jak je důležitá psychická podpora v těžkých chvílích?
3: Přesně tak. Je to nejenom u nás v ústavu, kdy je centrum provázení, který paní Karešová určitě využila. Pak ty sestry, které jsou u toho lůžka, a ten lékař, protože ty sestřičky vlastně jsou úplně nejblíž těm maminkám, protože se starají o ty jejich děti. A ty sestřičky jsou prvotní psychická podpora. Je to prvotní člověk, s kterým se maminka setká a vlastně spolu pohladí to dítě, dají ruku na miminko, kdy se ty rodiče opravdu bojí. A samozřejmě lékaři, kdy podávají informace a opravdu se z nás stává tým a do toho týmu ty rodiče patří.
1: Což se nedá dělat, pokud člověk nemá srdce na pravém místě. Takový je příběh, možná i osud staniční sestry Evy Řežábkové z novorozenecké jednotky intenzivní péče Ústavu péče o matku a dítě. Evo, já bych vám chtěla popřát, aby se vám splnil ten sen, a sice abyste sestry ještě něco naučila, protože tak, jak to teďka vnímám, tak máte určitě co předat.
3: Děkuju.
1: Já vám děkuji za návštěvu u nás. Klárko, děkuji, že jste se nám svěřila se silným příběhem, což v cestě k uzdravení občas míváme. Já přeji holčičkám pevné zdraví a přijďte navštívit druhou mámu, Evu Řežábkovou, zase někdy.
2: Přijedem určitě. Děkujem za pozvání.
3: Taky děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina.

0: Obchody nad 200 metrů čtverečních můžou zítra i v pondělí zůstat otevřené, a to i přesto, že jsou státní svátky. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na ně nevztahuje. I tak by si lidé měli před nákupem otevírací dobu ověřit.
1: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišit se může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Ústí nad Labem pokračuje v přípravě nové víceúčelové sportovní haly na Bukově. Radní podle mluvčího magistrátu Marka Lukiniče schválili 1,5 milionu korun na zpracování projektové dokumentace. Sportoviště má sloužit především dětem a mládeži pro tréninky míčových sportů.
2: Podle radního Jiřího Horáka z ANO mají novou halu využívat především děti, které dnes trénují v tělocvičnách základních škol. Město zároveň pokračuje i v přípravě atletické haly ve Všebořicích. Teď řeší její přesné parametry tak, aby odpovídaly požadavkům jednotlivých sportovních svazů. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Léta zavřené muzeum v Krupce na Teplicku se bude opravovat. Ústecký kraj schválil podmínky soutěže na dodavatele stavebních prací. Informovala o tom mluvčí kraje Magdalena Fraňková. Po dokončení rekonstrukce uvnitř vznikne expozice, která představí historii cínového hornictví. To po staletí utvářelo podobu města Krupky i celého krušnohorského regionu. Oprava by mohla začít na podzim. Policisté upozorňují, že řidiči často nedodržují bezpečnou vzdálenost. To přitom způsobí každý rok asi 5% nehod. Odborníci se shodují, že bezpečná vzdálenost mezi auty je zhruba 70 metrů. Lidé si taky mohou pomoci pravidlem 2 vteřin. Pokuta za nedodržení bezpečné vzdálenosti se v Česku odvíjí od závažnosti nehody. Například v Rakousku za to ale můžou policisté udělit pokutu až 10 000 korun.
3: Počasí.
0: Dnes bude zataženo s občasným deštěm, postupně na většině území přehánky, na horách čerstvý vítr a ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, ve Šluknovském výběžku 19 až 21, na horách 14 až 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 čekejte omezení v obou směrech mezi kilometry 17 až 33. Je to kvůli pokračujícím opravám systému nouzového volání. Český rozhlas Sever vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tak to byly zprávy v 5 od Zuzky Zejdové a já přeju pěkné nedělní ráno. Český rozhlas Sever je opět s vámi. Co vás čeká? Za chvilku pohled do kalendáře, máme tu sváteční neděli, je 5. července a o ní nám něco řekne Petr Jungmann. Pak vám představíme velmi zajímavý nápad českých vědců, totiž implantát, který léčí je, takže když vám vymění třeba kyčelní kloub, tak by to všechno mělo být mnohem jednodušší, jak uslyšíte před 17:30. Teď ale písničky, které nestárnou, Petra Janů nebo Lucie.
3: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 5:13, tak to byla Petra Janů a na Českém rozhlasu Sever už se můžete těšit na zajímavosti ke dnešnímu dni. Máme 5. červenec a Petr Jungmann je tu s kalendářem.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 5. července, státní svátek, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu v roce 863. Vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslovenštinu jako jazyk při bohoslužbách. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jihlavský sněm skončil vyhlášením kompaktát před 590 lety v roce 1436. Na něm došlo k uznání husitské víry a České království se stalo zemí dvojí víry a vyznání. Po dlouhých letech husitských válek bylo vyhlášeno i smíření Čechů s křesťanským světem. První cestu pro 500 klientů zorganizoval anglický podnikatel Thomas Cook v roce 1841, to je 185 let. Za jeden šiling se svezli vlakem z Leicesteru do Loughborough a zpět. Tím vznikla slavná cestovní kancelář. Cestovka Thomas Cook zkrachovala po 178 letech. Socha pohanského boha Radegasta na vrcholu Radhoště byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. Autorem 320 cm vysoké žulové sochy boha slunce, hojnosti a úrody byl sochař Albín Polášek. Dnes stojí na Radhošti replika. Pravý Radegast je ve vestibulu Frenštátské radnice. První ročník folklorního festivalu ve Strážnici začal před 80 lety v roce 1946. Celý název zněl Československo v tanci a zpěvu. Revoluční dámské plážové oblečení předvedl francouzský návrhář Louis Réard před 80 lety v roce 1946. A jelikož s ním chtěl učinit skutečně atomový výbuch ve světě dámské módy, pojmenoval ho po atolu, kde 4 dny předtím opravdu atomovka vybuchla – bikini. První klonovaný savec se narodil před 30 lety v roce 1996 v Roslinově ústavu ve skotském Edinburgu. Slavná ovce Dolly. A já přeju hezkou neděli.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5 hodin a 19 minut, jaké máme počasí na severu Čech. Tak aktuální teploty se většinou pohybují okolo 14 až 16 stupňů Celsia. Vidíme drobné srážky, hlavně tedy ve Šluknovském výběžku, a podle předpovědi na dnešní den můžete očekávat především zataženo s občasným deštěm, postupně oblačno, přehánky, takže taková pošmurná neděle s teplotami od 21 do 24 stupňů.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Umělý kloub na míru, který zároveň léčí. Tak takový kloubní implantát by v budoucnu mohli dostávat čeští pacienti. Na jeho vývoji teď totiž pracují odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické a lékaři motolské nemocnice. A základem je vytištěný 3D implantát na míru, ten je porézní, a tak se může dát dovnitř léčivá látka, která se postupně uvolňuje do těla. I proto si na VŠHT pořídili nejmodernější 3D kovovou tiskárnu.
1: Teď můžete vidět, zrovna tiskneme model implantátu ve formě kolene.
2: S Jiřím Kubáskem z Ústavu kovových materiálů a korozivního inženýrství Vysoké školy chemicko-technologické jsme teď v místnosti, kde stojí taková velká bílá krabice.
1: Se jedná o velmi přesný stroj z pohledu detailů. Se dá využít při přípravě porézních struktur, které napodobují kostní tkáň.
2: Teď zrovna bylo vidět, jak přejela hlavice a ten pruh je celý šedivý.
1: Nejprve se tam nahrne vrstva prášku.
2: Teď tam začíná blikat ten laser a vytvářet nějaký tvar.
1: Čím se nám ta vrstva spojí s podkladovým materiálem a celý proces může pokračovat dál.
2: Za tu chviličku, co si povídáme, tiskárna vytvořila čtvrtou vrstvu. Kolik jich tam je, aby z toho mohl být implantát vhodný pro koleno?
1: Já vám to hned řeknu, tady v tomhletom případě máme celkem 1300 vrstev.
2: Profesor Dalibor Vojtěch teď má tady před sebou 2, 4, 6 různých dílů do lidského těla.
3: Ano, toto je krátký dřík do kyčelního kloubu, to je část ramenního kloubu, toto je část kotníku, prostě 3D vytištěný titán, dobře proroste kost a umí sobě uchovat ty léčiva jako zásobník.
2: Jak mi ale ve vedlejší, podstatně těžší laboratoři Vysoké školy chemicko-technologické ukazuje Dalibor Vojtěch, tak zatím je to o hledání vhodných materiálů.
3: Ta hmota musí sloužit jako nosič, který je pro tělo nezávadný a hlavně se v těle přesnou rychlostí rozkládá. Tady vidíme krásné vzorky.
2: Zespodu je ten implantát, pak vidím porézní materiál, který je napuštěný takovým bílým práškem nebo hmotou.
3: Je tam materiál na bázi stříbra, které má antibakteriální účinek a je tam antibiotikum vancomycin proti zánětům po operačním.
2: Umělé klouby by tak v budoucnu mohly mít v sobě různá léčiva pro konkrétní pacienty. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.
0: A za malou chvíli už uslyšíte také další zprávy, které pro vás chystá Zuzka Zejdová. Třeba i o tom, že návštěvníkům Loretánské kaple v Rumburku se otevřou běžně nepřístupné prostory. Víc se dozvíte ve zprávách už za 4 minuty.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Bylo 17:30. Česko si dnes připomíná slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Bratři z byzantské Soluně přišli v roce 863 na tehdejší Velkou Moravu, aby šířili křesťanství a vzdělanost. Pro Slovany vytvořili vlastní písmo hlaholici. Dnes se návštěvníkům loretánské kaple v Rumburku otevřou běžně nepřístupné prostory. O netradičních prohlídkách informovala tamní římskokatolická farnost. První prohlídka začíná v 10 hodin, poslední je pak naplánovaná na 14:30. Vědci zahajují v Krušných horách 3letý projekt, během kterého zmapují místní ryby. Cílem je získat přehled o stavu ryb v horských tocích. Výsledky měření poslouží k vytvoření teplotních modelů, které pak vědcům umožní účinněji chránit vodní prostředí Krušných hor. Víc ve zprávách v 6. Vládní koalice chce do začátku letní pauzy ve sněmovně prosadit ještě několik svých priorit. V příštích 2 týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb nebo novelu stavebního zákona. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze. Poslanci se do lavic vrátí v úterý, kdy budou projednávat právě EET. Velké obchody můžou dnes i zítra zůstat otevřené. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na svátek Cyrila a Metoděje a na den upálení mistra Jana Husa nevztahuje. I přesto někteří provozovatelé dají svým zaměstnancům volno. Čekejte zataženo s občasným deštěm, postupně na většině území přehánky, na horách čerstvý vítr a ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, ve Šluknovském výběžku 19 až 21, na horách 14 až 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D7 mezi kilometry 50 a 35 v obou směrech silničáři sekají trávu a dělají údržbu. Připravte se na pomalu jedoucí auta a zavřený levý jízdní pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o 17:30, to byla Zuzka Zejdová a já přeju pěkné ráno. Za chvilku si dáme recept na nadýchanou letní bublaninu od Jarky Vykoupilové. Čekají nás také příběhy měst a obcí, další díl našeho seriálu a tentokrát vyrazíme společně před 6 hodinou do Postoloprt. Teď ale písničky, které nestárnou, připravený Jiří Korna, právě teď zpívá Vaby Daněk.
3: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený jako já. Jo, jako já,

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmou ptát. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hoconský šípy najmou ptát. Jo, ho, ho. Ten, kdo má

kde se málem utopil, ať se na huconský šík najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: škrtnou třeba zítra. Komu je pro všechno chuť, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší, ty najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.
1: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Zpívat jako déšť bych chtěl Jiří Korn a dobré ráno přejeme 8 minut po půl šesté. Teď už jsou na řadě Babské rady a tentokrát se naučíme společně dělat takovou letní nadýchanou bublaninu. A vlastně se od Jarky Vykoupilové dozvíme i to, proč se tomu vlastně říká bublanina.
1: Babské rady.
2: Bublanina je typickým rychlým letním dezertem. A proč se jmenuje právě tak? Řídké piškotové těsto při pečení probublává nahoru a tvoří nad ovocem typické bubliny. Do tohoto těsta se zpravidla používá mléko, někdy také jogurt, který se postará o ještě větší vláčnost. Bublanina s jogurtem navíc vydrží déle svěží. Ale zkoušeli jste už nahradit mléko smetanou ke šlehání? Výsledek vás nadchne. A výhodou je, že do šlehačkové bublaniny už nebudete potřebovat žádný další tuk. Mám pro vás i podrobný recept. Potřebujete 2 hrnky hrubé mouky, 3/4 hrnku cukru, 1 sáček kypřícího prášku, 4 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Těsto vyjde na plech o rozměrech 40x30 cm. Hrnek k odměřování zvolte o objemu 250 ml. Ovoce zvolte podle sezony. Výtečné budou meruňky, švestky, borůvky i rybíz.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: počasí.
1: Za minutu bude 6:15. Aktuální teploty venku většinou okolo 15-16 stupňů Celsia. Pohled na radar nám ukazuje drobné srážky v Krušných horách, třeba nad Děčínem, ale ono toho dneska bude víc. Podle předpovědi zataženo s občasným deštěm, oblačno, na většině území přehánky. Ojediněle se můžou objevit i bouřky. Teploty 21-24.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Rybičky 48 a Marek ztracený. No, my teď míříme v rámci našeho seriálu o městech a obcích do Postoloprt. Slovo má Alena Škarenková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Víte, které město na Lounsku má ve znaku kapra? Jsou to Postoloprty. Na velmi povedeném městském znaku z roku 2007 jsou na modrém pozadí hradby, dvě stříbrné hradní věže a mezi nimi červený štít se zlatou rybou. O tom, jak vznikl název města, se jazykovědci dohadují. První teorie Václava Hájka z Lipočan byla už dávno odmítnuta. Ukázalo se, že slavný kronikář měl hodně bujnou fantazii. Až do husitských válek byla vesnice Postoloprty klášterním majetkem. V roce 1420 klášter přepadli a vypálili vojenské oddíly a klášterní majetek byl rozdělen mezi jednotlivá města. Na městských stránkách se uvádí, že král Vladislav Jagellonský povolil v městečku konání trhů, usazování řemeslníků a provozování živností. V roce 1669 koupil postoloprtské panství hrabě Jiří Ludvík Sitzendorf. K zámku tehdy patřil pivovar, sladovna, hospodářský dvůr, dále vinopálna, kovárna, bažantnice a cihelna. Hrabě také nechal opravit místní zámek. Až přijedete do Postoloprt, kromě zámku a barokního kostela na Nebevzetí Panny Marie na náměstí, si všimněte také budovy bývalé radnice z 18. století nebo památkově chráněné fary.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Boty z kůže toulavy psů nabídl Michal Tučný. My nabízíme další zprávy, které pro vás na 6. hodinu chystá Zuzka Zejdová. A co se dozvíte? Třeba to, že historická vápenka u Loučné pod Klínovcem se dneska otevírá veřejnosti. Více dozvíte ve zprávách, budou tady přesně v 6 hodin.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Tatínka si najde sám. Nezapomenutelný Tomáš Holý v legendárním filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. ČT2. Texaský Ranger vyšetřuje sérii vražd na mexické hranici. Premiéra westernu Duel v Mount Hermonu. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního koncertu u příležitosti zakončení prestižního hudebního festivalu s událostmi v kultuře v přestávce. Smetanova Litomyšl 2026, velké finále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: V Krušných horách vědci začnou mapovat místní ryby. Historická vápenka v Loučné pod Klínovcem se dnes otevírá veřejnosti. Slovenské referendum o rentě pro politiky a obnovení protikorupčních policejních útvarů nebude platné kvůli nízké účasti. Čekejte zataženo s občasným deštěm, postupně na většině území přehánky a teploty 21 až 24 stupňů. U zpráv vás vítá Zuzana Zejdová. Dobré ráno.

0: Byla od Hřenska, který je nízko položený až po opravdu vrchové partie Krušných hor.
1: Výsledky měření poslouží k vytvoření teplotních modelů, které pak vědcům umožní účinněji chránit vodní prostředí Krušných hor. Bývalá vápenka v Háji v Loučné pod Klínovcem se dnes mimořádně otevírá veřejnosti. Na svých internetových stránkách o události informovalo vedení obce. Historická stavba z 19. století stojí v lesích Krušných hor a jde o nejstarší vápenku svého druhu v Česku. Komentované prohlídky jsou připravené pro zájemce od 1 do 4 hodin. Na Karlovarském festivalu bude mít premiéru slovenský film Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Otevírá téma nechtěných sterilizací romských žen. Snímek režiséra Ivana Ostrochovského se uchází v hlavní soutěži o křišťálový glóbus. Slovensko má za sebou další neplatné celostátní referendum. Hlasovat o zrušení doživotní renty pro premiéry a obnovení elitních policejních složek přišlo asi 16% oprávněných voličů. To je druhý nejnižší počet v historii. Aby byl výsledek platný, musela by účast dosáhnout alespoň 50%. To se stalo jen u hlasování o vstupu do EU v roce 2003.
2: Referendum iniciovala opoziční strana Demokraté, už předem ale i kvůli začátku letních prázdnin připouštěla nízkou účast. Voliči rozhodovali o zrušení doživotní renty pro část nejvyšších představitelů země, kterou zavedla současná vládní koalice. Podmínky pro tento benefit zatím splňuje pouze premiér Robert Fico. Druhá otázka se týkala obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury, které vláda zrušila v roce 2024. Většina hlasujících se vyslovila jak pro zrušení renty, tak pro obnovení obou institucí. Kvůli nízké účasti se ale žádná z navrhovaných změn neuskuteční. Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Počasí.
1: Na severu čekejte zataženo s občasným deštěm, postupně na většině území přehánky, na horách čerstvý vítr a ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, ve Šluknovském výběžku 19 až 21, na horách 14 až 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Opatrně na Liberecku na silnici 1/35 u Paceřic máme tam hlášenou čerstvou nehodu a lidi na silnici. Pravý jízdní pruh je neprůjezdný. Počítejte se zdržením.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Právě v 6 a Zuzka Zejdová, pěkné ráno na severu Čech. Bylo krátce po 6, za chvilku uslyšíte další z kriminálních případů ze severu Čech. Důvěra majitelky k domu, která si ho nechala uklidit a přesto jí něco zmizelo, vyšlo docela draho, jak uslyšíte už za malou chvíli. Pak vás vezmeme do Lesné, to je na Mostecku, na horské louce, tam za posledních 20 let vyrostl hrázněný dům, krušnohorský lidový dům i rynek. Víc uslyšíte před 6:30, ale teď písničky, které nestárnou. Pavel Bobek nebo Hana Zagorová.
3: Dobré ráno

0: Ženy historky.
1: Důvěra majitelky domu přišla draho kvůli dvěma mužům, kteří se během úklidu rodinného domu v Litoměřicích rozhodli pomoci si po svém. Z porcelánové misky zmizely dva zlaté prsteny za zhruba 24 000. Jeden z mužů si odnesl prsten s rubínem a brilianty a druhý zlatý snubní prsten. Oba šperky skončily v zastavárně a získané peníze pachatelé utratili. Litoměřickým kriminalistům se podařilo oba muže vypátrat a pod tíhou důkazů se ke krádeži přiznali. Jeden z nich byl obviněn z trestného činu krádeže, druhý bude své jednání vysvětlovat ve správním řízení. Odcizené prsteny se bohužel najít nepodařilo.
0: Krimi historky.

0: počasí.
1: Jaké počasí vám nabídne neděle? Na severu Čech začneme aktuálně teploty většinou okolo 15-17 stupňů Celsia. Radar ukazuje drobné srážky na hřebenech Krušných hor, třeba v okolí Telnice. No a předpověď, tam mluví celku jasně. Zataženo, občasný déšť, postupně oblačno, přeháňky nebo také bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 24.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hore Hroní a Kristýna na Českém rozhlasu Sever. No a my se teď podíváme opět k nám do regionu.
1: Regionální stopař.
0: Vyrazíme do projektu Mozaika proměn regionu, kde vědci z Ústecké univerzity vybrali 22 lidí nebo spolků, kteří se podílejí na velké proměně našeho kraje. A to je i případ Horského klubu Lesná. To je v Nové Vsi na horách na Mostecku. Hraje klíčovou roli v obnově kulturního dědictví a propojuje lidi na obou stranách hranice. Už před 20 lety ho založil Antonín Herzán a tehdy stála na Nelesné jediná stavba.
2: Když se podíváme do toho, že to vypadalo jinak, tak někdy v roce 1945 to vypadalo taky úplně jinak. Jo? A to jsou vlastně ty impulzy, které mě vedou k tomu, aby jsme nejenom tomuhle tomu území a tyhle té části Krušných hor, ale jako celku prostě něco vrátili, protože jim asi něco dlužíme.
3: Antonín Herzán, předseda spolku Horský klub Lesná.
2: V největším rozsahu měla cirka 29 objektů a podle dochovaných archivních materiálů zde žilo asi 282 lidí v největším rozmachu a počtu.
3: Co vlastně je cílem Horského klubu Lesná tady v Krušných horách? Co dává tomu místu život dnes?
2: Tak jsou to hlavně lidi, jo, který naplňují samozřejmě ty představy a je to nespočetná řada dobrovolníků, který tímhletím směrem v tom horském klubu fungují a hlavně pomáhají při těch akcích.
3: My jsme na Horské louce před světovou válkou, tady stálo dejme tomu 30 stavení.
2: Ano.
3: Lidé tady žili v tom místě. Teď jsou tu zhruba 3-4 domy vidět, jak to místo ožívá.
2: Nejdřív jsme postavili jednoduchý krušnohorský lidový dům a začali jsme oslovovat školy na jednodenní i pobyty výukový, ale do toho krušnohorského domu se nám vešlo jenom 20 dětí a většinou jezdil autobus, kde je 40-45 dětí, takže nám vlastně část korzovala venku a museli se střídat. A proto jsme začali přemýšlet, co já, postavili jsme tenhle ten velký objekt, který nám slouží i jako školní samozřejmě zařízení výukový, kde se nám to rozprostře a už se nedostáváme do toho chaotického modelu, ale rozdělí se ty skupiny na dvě a už korzují malé muzeum, velké muzeum, nahoře arboretum, geologický park, samozřejmě farma, ovečky, kozičky a tak dále. A tak dále. A teď se nám to už potvrdilo, už jsme měli nějakou menší akci a tam bylo 10 lidí, tam jich bylo 20, tam jich bylo 30 a on jich tady bylo 300, my jsme byli všichni na pohodu. Těch možností je tady už spousta a to je právě ten model, který my jsme chtěli vybudovat, aby si každý našel to svý. Samozřejmě každý má svý, ten přijde za sportem, ten přijde za odpočinkem, ten přijde za relaxem, ten přijde, že je zvědavý, ten přijde, že to slyšel.
3: Nejbližší akcí, která tradičně láká stovky návštěvníků, bude v červenci sochařské sympozium. Tentokrát jsou tématem Velikonoce. Výrobky vyřezané ze dřeva budou areál zdobit vždycky na jaře. Z Lesné Robin Rerich, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Za 5 minut bude 6:30, vy posloucháte Český rozhlas Sever. Já přeju pěkné vstávání. Za chvilku nás čekají další zprávy, protože Zuzka Zejdová vám přinese přesně v 6:30 další informace i ze severu Čech. I v létě můžou lidé navštívit výstavu zaměřenou na liberecké výstavní trhy v Severočeském muzeu. I to se dozvíte ve zprávách už za chvilku.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústecký kraj schválil stipendia pro studenty medicíny a dalších zdravotnických oborů. Celková výše stipendií podle hejtmana Richarda Brabce z ANO přesahuje 12,5 milionu korun. Víc ve zprávách v 7. I v létě můžou lidé navštívit výstavu zaměřenou na liberecké výstavní trhy v Severočeském muzeu. Připomíná 70 let od prvního ročníku novodobé historie LVT. Výstava potrvá do začátku listopadu. Koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště může představovat zdravotní riziko, upozorňují na to hygienici. Ti seznam sledovaných lokalit i výsledky laboratorních testů zveřejňují na svých webových stránkách. Na dnešek připadá den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Ti v roce 863 přišli na tehdejší Velkou Moravu ze Soluně, aby šířili křesťanství a vzdělanost. Pro Slovany vymysleli nové písmo hlaholici. To umožnilo kulturní rozvoj. Úřad vlády dnes a zítra zpřístupní jinak uzavřené prostory. Už dnes můžete navštívit Hrzánský palác na Pražských Hradčanech. Součástí prohlídky jsou reprezentační sály, pracovna premiéra nebo terasa s výhledem na historické centrum Prahy. Zítra bude otevřený vládní Lichtenštejnský palác na Kampě. Na severu Čech bude zataženo s občasným deštěm, postupně na většině území přehánky, na horách čerstvý vítr a ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Opatrně na Teplicku, na silnici 27 u Dubí, u odbočky na Mstišov překáží nehoda, projíždějte tam velmi opatrně a na Liberecku na silnici 1/35 u Paceřic máme u nehody hlášené lidi na silnici a neprůjezdný pravý pruh. Připravte se na zdržení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy v půl sedmé od Zuzky Zejdové. Pěkné ráno. My se za malou chvíli vypravíme na hrad Kalich. Za husitských válek na Litoměřicku zuřily ostré boje právě tam a tak se tam mrkneme v našem nej, tedy v nejmodernějším hradu středověku. No a pak vám poradíme, jak na bolest masáží chodidel, to před 7 hodinou. Teď už ale písničky, které nestárnou, a Karel Gott nebo Helena Vondráčková.

0: Snídaní nám nabídl Karel Gott. Proč ne? My se teď podíváme do českého Středohoří. Na tom nádherném místě je zřícenina hradu opravdu skoro na každém druhém kopci, ale jenom jedna se může pyšnit tím, že je pozůstatkem nejmodernějšího hradu středověké Evropy. A to byl hrad Kalich. Víc nám řekne Renata Filipi.
1: Za husitských válek v letech 1421 a 1423 zuřili na Litoměřicku ostré boje. Husiti chtěli ovládnout Litoměřice, které měly v severních Čechách klíčový strategický a ekonomický význam. A právě proto nechal roku 1421 nejslavnější husitský hejtman Jan Žižka z Trocnova postavit v Třebušíně nedaleko Litoměřic hrad Kalich a vybral si ho jako své rodinné sídlo. Kalich byl vůbec prvním evropským hradem, který měl čistě sypané opevnění. To dokázalo odolat i palným zbraním. A díky opevnění se hrad Kalich nikdy nepodařilo dobít. Po smrti Jana Žižky v roce 1424 zůstal Kalich v držení husitů. Hrad Kalich měl být podobně jako hrad Falkenberg na rozkaz císaře Zikmunda zbořen, aby se nestal sídlem loupežníků. Nikdy k tomu ale nedošlo. A tak do konce 15. století hrad vystřídalo několik majitelů, než došlo k jeho úplnému opuštění. Dnes pozůstatky hradu rekonstruují členové spolku Hrady Českého Středohoří a od roku 1964 je chráněnou kulturní
2: památkou. Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Je 6 hodin a 45 minut, posloucháte Český rozhlas Sever. Informace o počasí nesmí chybět ani dnes, tedy při neděli, a já přeju dobré ráno také Janě Ehertové z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno i vám.
1: Dobré ráno.
0: Tak máme to takové pošmourné, vidíte.
1: Je to tak, přichází nás teplá fronta, takže máme opravdu zataženo a na většině míst nám zapršelo. Srážky v Ústeckém kraji se pohybují nejčastěji od 1 do 7 mm, ale jsou místa, kde bohužel zatím ještě nepršelo, například na Žatecku, Kadaňsku, tak tam teď aktuálně máme 0, ale snad ještě dneska se to podaří v uvozovkách aspoň minimálně pro ty zahrádkáře. Očekáváme totiž, že budou četné přehánky v těch nejčastější během odpoledních hodin.
0: Dobrá, taková tedy bude neděle. Pojďme ještě dál. Co říká předpověď o tom dalším týdnu, nebo minimálně tedy jeho začátku?
1: Tak minimálně ten začátek bude ve znamení spíše zvětšené oblačnosti, opět nějaký chladnější takový vítr od severozápadu západu. Očekáváme ještě i během pondělního dne četné přehánky nebo taky občasný déšť. Určitě se srážky vyskytnou i během úterního dne. Teploty, vypadá to, že pondělí, úterý do takových, ty maximální hodnoty do takových 24 stupňů Celsia, nejčastěji na severu, tam o něco chladněji, tam kolem 21 stupňů Celsia, ale od středy se nám počasí začne měnit, budeme mít už více slunečno, srážky už nám budou slábnout a ustávat. A změní se nám taky vítr a přinese nám zase opět do České republiky teplejší vzduch, takže od té středy, respektive čtvrtka, očekáváme, že se nám postupně zase začne oteplovat a na konci týdne jsou dokonce vidět i zase opět tropické hodnoty.
0: Říká Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu. Tak díky za předpověď, hezkou neděli, naslyšenou.
1: Hezkou neděli, naslyšenou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu.

0: Báseň nám nabídli Činasky a na Českém rozhlasu Sever přeju pěkné ráno. Masáž chodidel jako terapeutická praxe existuje už tisíce let. Jmenuje se reflexologie, je známá v Číně, Indii, Thajsku a předává se z generace na generaci. Tak my s Evou Bucharovou poznáme trochu blíž.
1: Na minutu o zdraví.
2: Její základní myšlenka je jednoduchá. Určité zóny na plošce chodidla odpovídají orgánům, žlázám a částem těla. Jen si představte, kolik různých nervových zakončení chodidlo obsahuje. Každý centimetr chodidla je doslova posetý receptory tlaku, teploty a vibrací. Z evolučního hlediska je to pochopitelné. Chodidlo muselo okamžitě reagovat na nebezpečí, nerovnosti terénu, ostré kameny a teplotu povrchu. Naše chodidla nejsou jen to, na čem stojíme. V mozku jim jsou vyhrazeny velké oblasti. Tyto oblasti se částečně překrývají s oblastmi jiných částí těla. Tisíce receptorů na chodidlech posílají signály do nervového systému a mozek na ně reaguje. Reflexologie chodidel existovala tisíce let a funguje dodnes. Masáž chodidel je jeden z účinných způsobů, jak se uvolnit a vypnout. Masáž chodidel trvá obvykle 10 až 40 minut, nejčastěji kolem půl hodiny. Během masáže terapeut pracuje s konkrétními zónami na chodidlech. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever, na minutu o zdraví. Dobré ráno s Petrem Beranem.

Zpíval Petr Můka na Českém rozhlasu Sever. Je tu pozvánka ke zprávám, které pro vás za chvíli přinese Zuzka Zejdová. Tygr ze zoo v Ústí zamíří do Velké Británie. I to uslyšíte v 7.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ústecký kraj schválil stipendia pro budoucí lékaře a zdravotníky. Tiger ze zoo v Ústí nad Labem zamíří do Velké Británie. Liberecký palác Líbik nabídne letos v létě koncerty i divadlo. Čekejte zataženo s občasným deštěm a teploty 22 až 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Ústecký kraj schválil stipendia pro studenty medicíny a dalších zdravotnických oborů. Celková výše schválených stipendií podle hejtmana Richarda Brabce z ANO přesahuje 12,5 milionu korun. Příjemci se po dokončení studia zavazují pracovat ve zdravotnických zařízeních v Ústeckém kraji 2,5 až více než 4 roky podle studovaného oboru.
2: Podporu zatím získá 30 studentů. Žádosti o stipendium mohou zájemci podávat až do 30. listopadu. Na program má kraj připravených celkem 20 milionů korun. Budoucí lékaři mohou během studia získat až 500 000 korun, studenti dalších zdravotnických oborů podle zaměření.

0: Letní scénu zahájí letní verze kávového festivalu. Potrvá od soboty 18. do neděle 19. července. Naplánovaných je i několik divadelních představení. Nedostatek vody v půdě na Hané a na jižní Moravě je kritický, upozornil na to projekt Intersucho. Z dat na webu projektu vyplývá, že v Olomouckém a Jihomoravském kraji kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Srážky, které v týdnu zasáhly většinu Česka, tam totiž byly slabší nebo se oblasti úplně vyhnuly. Podle webu navíc nelze v následujících 2 týdnech očekávat výrazné zlepšení. Sport. Fotbalisté Francie porazili Paraguay 1-0 a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa, ve kterém narazí na Maroko. To vyhrálo nad Kanadou 3-0. Francouzi čelili tvrdé hře Paraguaye na hraně pravidel, pokračuje francouzský útočník Bradley Barcola.
1: Nikdy jsem nehrál takový zápas s tolika údery, takovými utajenými útoky ze zadu. Takže ano, bylo to komplikované, ale vyhráli jsme a toho se držíme. Počasí.
0: Bude zataženo s občasným deštěm, postupně oblačno a na většině území přehánky, ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, ve Šluknovském výběžku 19 až 21, na horách 15 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na Teplicku, na silnici 27 Udubí u odbočky na Mstišov překáží nehoda, raději tam zpomalte. A na Mostecku v Dolním Jiřetíně se opravuje most, objížďka vede po silnici 1/27 přes Záluží, nechte si časovou rezervu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Právě v 7 od Zuzky Zejdové přeju pěkné ráno, ráno nedělní. Dneska už máme 5. července, je tu sváteční neděle a právě o ní budeme mluvit v kalendáriu s Petrem Jungmanem už za malou chvíli. A pak vyrazíme za jabloneckými fotbalisty. Nakonec je čeká pohárová Evropa. Ovšem přípravu nemění, o čemž uslyšíte před 7:30. Teď písničky, které nestárnou, Olympici nebo Reddy Kirkem.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.
4: Zítra má.

0: 7 hodin a 11 minut. Dobré ráno na severu Čech. No a teď je čas na to podívat se do kalendáře. Máme tu sváteční den, je neděle 5. červenec.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 5. července, státní svátek, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu v roce 863. Vytvořili písmo Hlaholici a prosadili staroslovinštinu jako jazyk při bohoslužbách. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jihlavský sněm skončil vyhlášením kompaktát před 590 lety v roce 1436. Na něm došlo k uznání husitské víry a České království se stalo zemí dvojí víry a vyznání. Po dlouhých letech husitských válek bylo vyhlášeno i smíření Čechů s křesťanským světem. První cestu pro 500 klientů zorganizoval anglický podnikatel Thomas Cook v roce 1841, to je 185 let. Za jeden šiling se svezli vlakem z Leicesteru do Loughborough a zpět. Tím vznikla slavná cestovní kancelář. Cestovka Thomas Cook zkrachovala po 178 letech. Socha pohanského boha Radegasta na vrcholu Radhoště byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. Autorem 320 cm vysoké žulové sochy boha slunce, hojnosti a úrody byl sochař Albín Polášek. Dnes stojí na Radhošti replika. Pravý Radegast je ve vestibulu Frenštátské radnice. První ročník folklorního festivalu ve Strážnici začal před 80 lety v roce 1946. Celý název zněl Československo v tanci a zpěvu. Revoluční dámské plážové oblečení předvedl francouzský návrhář Louis Réard před 80 lety v roce 1946. A jelikož s ním chtěl učinit skutečně atomový výbuch ve světě dámské módy, pojmenoval ho po atolu, kde 4 dny předtím opravdu atomovka vybuchla. Bikiny. První klonovaný savec se narodil před 30 lety v roce 1996 v Rostlinově ústavu ve skotském Edinburgu. Slavná ovce Dolly. A já přeju hezkou neděli.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 16 minut, jak to tak vypadá, čeká nás taková, řekněme, pošmourná neděle, i to k létu patří. Teploty se teď pohybují mezi 15 a 17 stupni Celsia, pohled na radar nám ukazuje drobné srážky v okolí Litoměřic nebo Lovosic. A jinak přes den zataženo s občasným deštěm, na většině území přehánky, objevit se může také bouřka. Nejvyšší denní teploty 21 až 24.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 7:30 a my se teď dostáváme k fotbalu, ne pravda na mistrovství světa, ale tady pěkně u nás v Čechách. Fotbalisté Jablonce už mají jistotu, že si přeci jenom zahrají evropské poháry. Po vyřazení Karviné, to kvůli účasti v domácí korupční aféře, si zahraje Jablonec druhé předkolo konferenční ligy proti chorvatskému Varaždinu. O tom všem byla řeč v útrobách turnovského stadionu, kde jablonečtí v přípravě remizovali s Ústím nad Labem 1-1.
1: A my jsme rádi, že máme tu šanci a tu příležitost. Samozřejmě, kdybychom vyhráli finále poháru, tak ty starosti by byly někde úplně jinde a bylo by to snazší a veselější pro nás, ale rozhodně tohle bereme jakoby druhou mízu a druhou příležitost. Jsme za ní hrozně rádi, jsme za ní šťastní.
2: Zmínil po utkání majitel jablonského klubu Jakub Střeštík. Má jasno, že ty následující dny budou opravdu hektické s ohledem na brzký start v pohárové Evropě.
1: My se samozřejmě budeme snažit se nachytřit u kolegů v Hradci, podíváme se na to, co už oni měli zařízený, co měli připravený a to, co bude jakoby šance převzít od nich, tak když to bude vyhovovat, tak převezme od nich, to by nám tu situaci mohlo asi možná malinko usnadnit. Na druhou stranu není to poprvé, když se Jablonec objevuje v evropských pohárech a ten tým a ten management už tím zkušenosti má, takže věřím, že to zvládneme bez nějakých zásadních problémů.
2: Trenér Luboš Kozel pak říká, jestli kvůli Evropě bude nějak měnit přípravu týmu.
3: Ta varianta tam ve hře byla, tak jsme zvolili to soustředění vlastně o trošku dřív než jindy třeba, takže jakoby vlastně odjíždíme v neděli do Rakouska, vracíme se 15., což je týden před tím prvním zápasem, takže to nám jako to nějak nenarušilo, se dá říct.
2: Každopádně natěšení na pohárovou Evropu je v kabině jabloneckých fotbalistů velké. Pokračuje golman Jan Hanuš.
4: Teďka vlastně i když víme, že mohli jsme ještě jako vyvíjet, kdybychom zvládli samozřejmě finále poháru, ale i tak hrát pohár je jako skvělý a jsem hrozně rád, že tady můžu zase zažívat a zažít a uvidíme, takže jako ta motivace v tom samozřejmě je, ne, že bych ji potřeboval i tak, ale v tomhle tom to beru, že i celkově pro ten klub, že to je skvělý a že doufám, že to zvládneme.
2: Jablonecké fotbalisty ale ve druhém předkole konferenční ligy nečeká nic snadného. Chorvatský Varaždin.
1: Víme, jak ty předkola fungují, tam se velmi často objevují manšafty, které vlastně jako jsou extrémně silný. Myslím, že všichni ví, jak chorvatská liga je kvalitní, když se podíváme na chorvatský nároďák, tak to je prostě jeden z, jako z nejlepších evropských manšaftů vůbec. A Varaždin skončil na třetím místě, takže to určitě nebudou žádný ořezávat, žádný otloukánci. My do toho jdeme s pokorou, ale samozřejmě s vírou a s touhou postoupit do toho dalšího předkola.
2: Doplnil Jakub Střeštík z Turnova, Pavel Petr, Radiožurnál.

Za 4 minuty už tu bude 7:30 a to znamená, že uslyšíte také další aktuální zprávy, které pro vás na 7:30 chystá Zuzka Zejdová. Zůstaneme samozřejmě na severu Čech. Dozvíte se třeba to, že v Rumburku dneska v Loretánské kapli otevřou běžně nepřístupné prostory. Víc tedy ve zprávách. Budu tu za chvilku.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Vládní koalice chce do začátku letní pauzy ve sněmovně prosadit ještě několik svých priorit. V příštích dvou týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb nebo novelu stavebního zákona. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze. Poslanci se do lavic vrátí v úterý, kdy budou projednávat právě EET. Česko si dnes připomíná slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Bratři z byzantské Soluně přišli v roce 863 na tehdejší Velkou Moravu, aby šířili křesťanství a vzdělanost. Dnes se návštěvníkům Loretánské kaple v Rumburku otevřou běžně nepřístupné prostory. O netradičních prohlídkách informovala tamní farnost. První prohlídka začíná v 10 hodin, poslední je pak naplánovaná na 14:30. Vědci zahajují v Krušných horách tříletý projekt, během kterého zmapují místní ryby. Cílem je získat přehled o stavu ryb v horských tocích. Výsledky měření poslouží k vytvoření teplotních modelů, které pak vědcům umožní účinněji chránit vodní prostředí Krušných hor. Velké obchody můžou dnes i zítra zůstat otevřené. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na svátek Cyrila a Metoděje i na den upálení mistra Jana Husa nevztahuje. I přesto někteří provozovatelé dají svým zaměstnancům volno. Bude zataženo s občasným deštěm, postupně oblačno a na většině území přehánky, ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, ve Šluknovském výběžku 19 až 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 mezi 60. a 61. kilometrem ve směru na Ústí nad Labem, to je u Řehlovic, silničáři opravují výtluky. Pravý jízdní pruh je uzavřený. Projížděte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy v půl osmé a Zuzka Zejdová, tak pěkné nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever. Za chvilku se naučíme pěstovat bazalku, mátu nebo i další kytičky, které nám mohou být prospěšné, a pak se při neděli podíváme do zoologické zahrady. Tentokrát do té pražské, mají tam nový přírůstek, je to malý lachtaní sameček. O tom uslyšíte před 8 hodinou. No a teď už písničky, které nestárnou. Zaspívají Věra Špirárová nebo teď Jaromír Nohavica.
3: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň lesa ve nízku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: 7 hodin a 38 minut s Českým rozhlasem Sever, nasadíme zahradnické rukavice a vyrazíme na zahrádku. Co mají společné meduňka máta a bazalka posvátná alias tulzip a jak je pěstovat, aby se jim dařilo, s tím má zkušenosti Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Milí pěstitelé, léto je obdobím, kdy aromatické bylinky rostou nejrychleji a poskytují nejvíce voňavých listů. Bazalka posvátná, někdy označovaná také jako tulsi, pochází z teplejších oblastí a proto vyžaduje slunné stanoviště. Daří se jí v propustné půdě a má ráda pravidelnou zálivku. Přemokření ale nesnáší. Aby rostlina zůstala hustá a dobře se větvila, vyplatí se zaštipovat vrcholky výhonů. Meduňka lékařská patří mezi nenáročné trvalky. Dobře roste na slunci i v lehkém polostínu. V suchém období ocení občasnou zálivku, jinak si většinou poradí sama. Pravidelným seřezáváním podpoříme tvorbu nových výhonů. Z mé zkušenosti je ale třeba spíš dbát na to, aby se nerozrostla kam nechceme. Nejvíce vonných látek obsahují listy krátce před rozkvětem. Máta potřebuje dostatek vláhy a je známá svou životaschopností, i když mě se v minulosti podařilo umořit i ji. Rychle se rozrůstá a tak je možná lepší vysadit je do nádob nebo ohraničených prostor. I mátě častější sklizeň prospívá více než dlouhé ponechání bez zásahu. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: počasí.
1: Za 2 minuty bude 7:45. Jaká bude neděle? No podle předpovědi nic moc extra pěkného, ale i to k létu patří, takže aktuální teploty většinou okolo 18 stupňů Celsia. Vidíme i drobné přehánky, třeba teď v okolí Roudnice. Podle předpovědi bude zataženo s občasným deštěm, na většině území se objeví nějaké přehánky, ojedinělé bouřky. A nejvyšší denní teploty 21 až 24.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin a 48 minut, uděláme si malý rozhlasový výlet do zoo, to se při neděli hodí. Nový přírůstek v pražské zoo má teprve měsíc, většinu dne prospí, protože po 7 letech se narodilo mládě Lachtana. Malého samečka chovatelé pravidelně kontrolují a taky váží a víc teď v naší reportáži od Sabiny Vosecké.
1: Když prší, tak si zalezou do vody a plavou.
2: Výborně, tady už nám odpovídají zdraví nás.
1: Ano, to je maminka Daisy, taky vedle v bazénku tady a teď jdeme vyzvednout toho našeho vpáče tady.
2: Ten je tady.
1: On většinou neprospí, takže ho musíme na vážení většinou budit, tak jdeme na to.
3: Chovatelka Lachtanů Helena Rosypalová teď jemně a láskyplně budí lachtaní mládě.
2: Tak mládě jsme teď vzali do náručí, respektive paní chovatelka. Teď míříme už do vedlejší místnosti k váze.
1: Jdeme na to. Tady máme takovou vaničku, akorát já jsem si to vaničku nezapla, tak já ho musím na chvilku pustit. Ale to vůbec nevadí, my ho tady takhle pouštíme. Zapneme si mezi tím váhu.
2: Ale je vidět, že prozkoumává tady okolí.
1: Prozkoumává, vždycky nám to tady počurá a pokaká, takže máme co uklízet.
4: Šup do vaničky.
1: No pojď ty, už se nám tam nevejdeš. Prosím tebe, no. 8560. Samička zřejmě neměla mlíko, takže dostala různé podpůrné věci, aby se jí to mlíko začalo tvořit a tomu mláděti jsme museli pár dní ze začátku vlastně pomoct a trošku ho přikrmit, aby nestratilo sílu.
3: Filip Mašek, mluvčí zoologické zahrady v Praze. Filipe, my jsme teď byli u vážení mláděte Lachtana.
5: Tak Lachtany jihoafrické nechová moc zoologických zahrad v Evropě, takže toto mládě jsme očekávali s napětím. Věděli jsme samozřejmě, že porod přijde, věděli jsme také, že Daisy je prvorodička, takže jisté obavy byly, ale Daisy to zvládla perfektně a porodila nám vlastně pravnuka legendárního Gastona, který tedy se nechvalně proslavil v roce 2002, kdy uplaval během povodní a potom tedy tragicky zahynul.
3: Protože se lachtaní mláďata rodí na souši, musí se nejdřív naučit plavat. I proto zatím sameček zůstává v zázemí expozice. Pokud půjde všechno hladce, návštěvníci ho uvidí zhruba v půlce srpna. Sabina Vosecká, Český rozhlas.

Zpíval Karel Zich, 7 hodin a 52 minut. Je tu pozvánka ke zprávám, které pro vás bude mít už za malou chvíli Zuzka Zejdová. Řekne vám i to, že dneska se otevírá veřejnosti historická vápenka v Loučné nad Klínovcem. Tak poslouchejte zprávy v 8.

0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Průvodci dnes vezmou zájemce do Loretánské kaple v Rumburku, ukážou běžně nepřístupné prostory. Taky historická vápenka v Loučné pod Klínovcem se dnes otevírá veřejnosti. Dnes i zítra jsou státní svátky. Obchody ale zůstanou otevřené. Bude zataženo s občasným deštěm, postupně oblačno a na většině území přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Dnes se návštěvníkům Loretánské kaple v Rumburku otevřou běžně nepřístupné prostory. O netradičních prohlídkách informovala tamní farnost. Během komentované prohlídky na zájemci navštíví například kryptu kostela svatého Vavřince a kapucínského chóru, kryptu pod svatou chýší a zpřístupněné budou také prostory pod její střechou.
3: První prohlídka začíná v 10 hodin, poslední je pak naplánovaná na 14:30. Průvodci návštěvníkům doporučují, aby si vzali pevnou obuv a baterku. Prohlídkový okruh trvá přibližně 45 minut a zájemci by si měli místo rezervovat na telefonním čísle 604 555 922. Z Rumburka Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
1: Bývalá vápenka v háji u Loučné pod Klínovcem se dnes mimořádně otevírá veřejnosti. Na svých internetových stránkách o události informovalo vedení obce. Historická stavba z 19. století stojí v lesích Krušných hor a jde o nejstarší vápenku svého druhu v Česku. Komentované prohlídky jsou připravené pro zájemce od 1 do 4 hodin. Přestože jsou dnes i zítra státní svátky, obchody můžou zůstat otevřené. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na dnešní svátek Cyrila a Metoděje nevztahuje. Stejně je to i zítra na den.

0: Ve Washingtonu skončili velkým ohňostrojem oslavy 250. výročí americké nezávislosti. Ty předtím zkomplikovala bouřka, kvůli které organizátoři evakuovali areál. Americký prezident Donald Trump tak vystoupil s několika hodinovým zpožděním. Ve svém projevu prohlásil, že Spojené státy vyhrávají jako nikdy předtím. Následně zazněla americká hymna a oslavy pak uzavřela velkolepá show s ohňostroji a hudebním doprovodem. Ta trvala 40 minut, využila přes 850 tisíc kusů pyrotechniky a usiluje o zápis do Guinnessovy knihy rekordů.
1: Počasí.
0: Na severu čekejte zataženo s občasným deštěm, postupně oblačno a na většině území přehánky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, ve Šluknovském výběžku 19 až 21, na horách 15 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 mezi kilometry 37 a 48 ve směru na Ústí nad Labem dejte pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby. Silničáři tam sekají trávu a dělají údržbu. Odstavný pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Právě v 8 od Zuzky Zejdové jste právě slyšeli pěkné nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever. Za chvilku otevřeme učebnice, abychom s Martinem Písaříkem zjistili, co v nich vlastně není a nebylo, a vydáme se na jednu unikátní horu na česko-polskou hranici. A pak si trošku zavzpomínáme, mistrovství světa ve fotbale je v plném proudu, ale my se vrátíme o 630 let zpátky, vlastně v době, kdy naše reprezentace byla na mistrovství světa poprvé jako svobodná země. A to před půl devátou. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, Smoky nebo Iveta Bartošová.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Dobré ráno, teď je 8 hodin a 11 minut a na Českém rozhlasu Sever se teď od Martina Písaříka dozvíme něco, co v učebnicích nebylo. A vydáme se na jednu unikátní horu. Našli byste ji na česko-polské hranici.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vjerch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do tří různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do Baltského moře, vody z jižních svahů míří přes Orlici do moře Severního a východním směrem tekoucí potoky odvádějí vodu řekou Moravou do moře Černého. Klepáč je tak jedním z mála míst v Evropě, kde se střetávají hlavní evropská rozvodí. Své české jméno hora získala díky rozsáhlým kamenným mořím, která pokrývají její úbočí. Zvětrávající rula a pohybující se balvany při chůzi či změnách teplot vydávají specifické duté zvuky, jako by kameny klepaly. Kromě těchto rarit nabízí vrchol od roku 2010 také 25-metrovou dřevěnou rozhlednu, která po nedávné opravě opět slouží turistům k výhledům na české i polské hřebeny. Celá oblast je součástí ptačí rezervace, kde se původní acidofilní bučiny mísí s horskými smrčinami, což z Klepáče činí raj pro milovníky nedotčené přírody.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 17 minut, co říká předpověď počasí. Tak pojďme nejdřív aktuálně. Teploty se většinou venku pohybují okolo 15 až 17 stupňů Celsia. Pohled na radar nám ukazuje drobné srážky ve Šluknovském výběžku, ale předpověď mluví o tom, že ta neděle bude opravdu zamračená, bude zataženo s občasným deštěm, postupně oblačno, na většině území přehánky, ojediněle bouřky a teploty 21 až 24.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: To byly Blackmail, kam si teď trochu zavzpomínáme. Nedlouho po sametové revoluci lidem se svobodně otevřel svět, no a českoslovenští fotbaloví fanoušci se tak mohli těšit na mistrovství světa v roce 1990. Možná si na to pamatujete, do Itálie tehdy za národním týmem vyrazili tisíce lidí a reprezentace, do které se mohli vrátit emigranti Kubík nebo Knoflíček, pak odehrála poslední šampionát za společnou Československou federaci. Tak už to taky je, jedem
1: do Itálie, hopa! Atmosféru se snažili nažhavit před turnajem i umělci. Třeba Karel Wagner se Zdeňkem Borovcem písní Dáme gól. A fotbalisti za to na šampionátu vzali. Na úvod porazili tým USA 5-1.
2: Gazeta Dello Sport cituje výrok kapitána našeho mužstva Ivana Haška, že fotbalisté chtěli splnit úspěšným výsledkem dva dárky. Jeden pro prezidenta Havla, druhý pro československé fotbalové fanoušky.
1: Informoval tehdy Československý rozhlas, že výkonu národního týmu s kapitánem Haškem nebo útočníkem Skuhravým si všímali i v zahraničí. Reprezentace pak vyhrála taky nad Rakouskem 1-0 a měla jistý postup do osmifinále, kterému nemohla zabránit ani závěrečná prohra ve skupině 0-2 s Itálií. A čekalo se na dalšího soupeře.
3: Já bych si přijal Kostariku, ale dově, co nám přisudí sportový osud.
1: Kouč Josef Vengloš se ukázal jako dobrý věštec. Před československou fotbalovou reprezentací opravdu stála Kostarika, kterou odhodlaný národní tým porazil 4-1.
4: Vážení posluchači, dopřál bych vám vidět radost na tvárách našich chlapců, najména Tomášovi Skuhravom. Tři góly, to byly hrozienka v naší hře, Tomáš.
5: No, na mistrovství si teda 3 góly, jsem šťastný a jsme pokračovali dál, pokusíme se jít dál. No.
1: Vyprávěl pro Československý rozhlas Tomáš Skuhravý, který byl nakonec s 5 góly druhým nejlepším střelcem mistrovství světa a otevřel si cestu k úspěšné kariéře a slávě v Itálii, kam na šampionát vyrazili po změně poměrů v Československu tisícovky fanoušků. Jak je vidět v dokumentu Ciao Italia, před čtvrtfinále s tehdejším západním Německem byli fanoušci ve varu. A ještě jednu věc ze zákulisí dokument odhaluje. Za národním týmem dorazila legendární gymnastka a tehdy poradkyně prezidenta Václava Havla Věra Čáslavská, která dala hráčům střep pro štěstí a snažila se jim dodat ještě víc kuráže proti favoritovi.
6: A hejte, my vám držíme palce a stejně to bude výborný. My jsme se domluvili, že jo? Je nám to jasný. Takže já tady dám teda prosím vás ten střep, jo? No.
1: A Věra Čáslavská přivezla i vzkaz od prezidenta Havla.
7: Tým, který celá léta vypadal jako nesourodé těleso s nahodilými výsledky, se najednou změnil k nepoznání a jeho vůle po vítězství slušnými středky je tolik podobná úsilí celé naší společnosti.
1: Jenže českoslovenští fotbalisté se do finále nedostali. Právě ve čtvrtfinále podlehli pozdějším mistrům světa, západním Němcům 0-1. Mirko Vasič, Český rozhlas.

Za 2 minuty už bude 8:30 a tak vás zvu ke zprávám. Ústecký kraj schválil stipendia pro studenty medicíny a dalších oborů. Víc vám řekne Zuzka Zejdová už za chvíli.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Na dnešek připadá den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Ti v roce 863 přišli na tehdejší Velkou Moravu ze Soluně, aby šířili křesťanství a vzdělanost. Pro Slovany vymysleli nové písmo Hlaholici, to umožnilo kulturní rozvoj. Úřad vlády dnes a zítra zpřístupní jinak uzavřené prostory. Už dnes můžete navštívit Hrzánský palác na Pražských Hradčanech. Součástí prohlídky jsou reprezentační sály, pracovna premiéra nebo terasa s výhledem na historické centrum Prahy. Letošní novinkou je navíc znovu otevřený ateliér malíře Jana Slavíčka. Ústecký kraj schválil stipendia pro studenty medicíny a dalších zdravotnických oborů. Celková výše schválených stipendií podle hejtmana Richarda Brabce z ANO přesahuje 12,5 milionu korun. I v létě můžou lidé navštívit výstavu zaměřenou na liberecké výstavní trhy v Severočeském muzeu v Liberci. Připomíná 70 let od prvního ročníku novodobé historie tzv. LVT. Výstava potrvá do začátku listopadu. Koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště může představovat zdravotní riziko. Upozorňují na to hygienici. Ti seznam sledovaných lokalit i výsledky laboratorních testů zveřejňují na svých webových stránkách. Na severu čekejte zataženo s občasným deštěm, postupně oblačno a na většině území přehánky, ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, ve Šluknovském výběžku 19 až 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Mostecku v Dolním Jiřetíně se opravuje most, objížďka vede po silnici 1/27 přes Záluží, nechte si časovou rezervu a na Českolipsku na průtahu Ralském Kuřivodami dejte pozor na úsek znečištěný olejem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno, tak to byly zprávy, které vám přinesla Zuzka Zejdová. My pokračujeme dál v našem nedělním vysílání. Za chvilku si představíme dalšího ze slavných Severočechů. Tentokrát přijde na řadu František Odkolek. A pak se podíváme do Zubrnic na Ústecku, kde uspořádali velmi pěkný tematický den s názvem Jak se dřív hrálo. Teď už ale písničky, které nestárnou, takže vám zaspívá Petr Novák nebo právě teď Ilona Čáková.

0: Petr Novák na Českém rozhlasu Sever a teď už další ze slavných Severočechů. Tak, koho jsme si vybrali dnes? Tentokrát zamíříme do Roudnice nad Labem, kde se narodil František Odkolek.
1: Slavní Severočeši.
2: Za nejslavnějšího českého mlynáře všech dob mnozí považují Františka Serafína Odkolka, který se narodil v roce 1817 v Roudnici nad Labem. Jeho příbuzní zde vlastnili řadu nemovitostí. Podnikali například v mydlářství, řeznictví a realitách. Po ničivé povodni v roce 1845 však z města pod Řípem odešli. František Odkolek se vyučil mlynářem. Po přestěhování do Prahy si se svým bratrem koupil mlýn u Tří kaprů. Peníze z jeho prodeje pak vložil do rekonstrukce dnes již legendárního Sovova mlýna na Kampě, který získal sňatkem s Marií Trédlovou. Tento svazek představoval spojení dvou mlynářských, původně roudnických rodin. V roce 1867 si nechal zaregistrovat rodinnou firmu František Odkolek. Starý vodní mlýn přebudoval na moderní parní provoz. Mlýn a pekárnu na Kampě tehdy tvořil komplex budov, které František a jeho žena získali různými směnami, prodeji a nákupy dalších nemovitostí. Jejich součástí byl také vysoký komín, který vyvolával u některých obyvatel města kontroverzi kvůli zakrytí části pohledu na Pražský hrad a okolí. František Odkolek byl členem Pražské městské rady. Za své úspěchy dostal od císaře Františka Josefa zlatý záslužný kříž s korunou. Zemřel v roce 1876 na takzvanou mlynářskou horečku. Dnes se o něm hovoří jako o jednom z nejúspěšnějších a nejprogresivnějších českých podnikatelů 19. století.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 8:45, počasí na severu Čech, tak neděle bude taková pošmurná. Teploty teď většinou okolo 17-18 stupňů Celsia. Na radaru vidíme i drobné srážky třeba v okolí Nového Boru. Nicméně předpověď mluví o tom, že bude zataženo, oblačno, na většině území přehánky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 24.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 9 hodin a vy posloucháte Český rozhlas Sever a míříme do Zubrnic na Ústecku. Ve skanzenu se lidé včera vrátili do času, kdy ke hraní stačila jen fantazie a pár kamarádů. Byl to takový tematický den s názvem Jak se dříve hrávalo a návštěvníkům nabídl tradiční dětské hry našich babiček, možná i prababiček ještě z dob, kdy nebyly ani mobily, ani počítače.
1: Co tě tady nejvíc zatím dneska baví?
2: Tak mě tady baví asi nejvíc hra špalíček. Na stodolu se přidělá kousek klacíku a provázek a houpe se to, aby se to zpětným rázem dostalo a srazil se ten špalíček, co je na zemi.
1: Popisujeme Jakub, syn organizátora Martina Kočího, se kterým si celý areál dvoru u domu Zloubí procházím.
3: Máme tady chůzy na chůda, různý hody na terš, ať už šipkama z peříček, nebo střelba prakem.
1: Tady zrovna se hází podkovou.
3: Cílem hry je snažit se trefit ten kolík, ať už třeba za jeden bod, aby cinknul, tak jak jsme slyšeli teďko,
1: ano.
3: A nebo úplně ideálně, aby ta podkova objala ten kolík. A tamhle si děti hráli, že lítali jako čarodějnice na koštěti.
1: To bylo. To tady k tomu vidíme ten slalom.
3: To vidíme z toho proutí vyrobený slalom.
1: Návštěvníci si mohli vyzkoušet třeba také tlučení hrnce.
3: Princip hry je, že si stoupneme k tomu hrnci, uděláme jedním směrem třeba 5 kroků, tam se zastavíme, tam nám kamarád zaváže oči, dá nám do ruky takovýhle proutek, jednou, dvakrát nás zamotá a těch 5 kroků, který jsme udělali od hrnce, si musí ten člověk pamatovat a udělat je zpátky. Až si myslí, že je u hrnce, tak má 3 údery a musí se snažit bouchnout do toho hrnce, aby to znělo.
1: Zkouším tedy, na poprvé nevyšlo, na podruhé také ne. A ani na potřetí.
3: Takže tohle je u nás oblíbená hra, hlavně pro ty, co se dívají.
1: A ještě tady?
3: Tady si nacvičujou pekaři, pekařky, házení chlebů do pece. Protože většina těch her dřív byla založená právě buď na té rovnováze, na tom běhu, anebo právě na hodu.
1: Podobných tematických dnů je během prázdnin ve skanzenu hned několik. Zaměřují se třeba na to, jak se dříve pralo prádlo nebo škýpalo dříví. Ze Zubrnic na Ústecku, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Skupina Mandraže a Motýly. Za 5 minut tu bude 9. hodina, s 9. hodinou také zprávy a Zuzka Zejdová. Chomutov se obává následků zánitku agentury pro sociální začleňování. I to vám řekneme v 8.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Chomutov se obává následků zániku agentury pro sociální začleňování. Do Česka se vrátila většina záchranářů, kteří pomáhali ve Venezuele. Česká televize připravuje pokračování pohádky Krakonošovo tajemství. Vysílat se bude na Vánoce. Na severu čekejte zataženo s občasným deštěm a teploty 22 až 25 stupňů. U zpráv vás vítá Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Dopady zániku agentury pro sociální začleňování už začínají některá města pociťovat. Narušil se zavedený systém pomoci. V Chomutově například město díky její podpoře získalo v minulosti dotaci ve výši 32 milionů korun na vzdělávání dětí ze sociálně slabých rodin, říká primátor Milan Merc z Hnutí Nový Sever.
2: My jsme mohli potom financovat koordinátory inkluzivního vzdělání, mohli jsme se více věnovat metodice asistentům a prostě dalšímu žákům, kteří jsou ohroženi. A v Ústeckém kraji se o tom příliš nemusíme bavit, jak to tady je, takže pro nás to byla velice důležitá částka.
0: Podle ministerstva jde jen o reorganizaci a podpora obcí by měla zůstat zachovaná. Benzín a nafta rozhodnutím vlády opět mírně zdražila. Cenový strop pro benzín oproti pátku stoupl o 17 haléřů, litr tak lidé koupí za 1,40 korun a 10 haléřů. Nejvyšší přípustná cena nafty se zvedla o 15 haléřů a řidiči o víkendu a v pondělí budou tankovat maximálně za 37 korun na 16 haléřů. Cenové stropy chce vláda určovat nejméně do 19. července. Na letišti v pražských Kbelích ráno přistála první část záchranářského USAR týmu. Ten pomáhal ve Venezuele s prohledáváním sutin po zemětřesení. Do Česka už se armádním Airbusem vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů. Zbývajících 12 členů přiletí s většinou materiálu popoledni. Otřesy z minulého týdne už mají necelé 3000 potvrzených obětí. Desítky tisíc lidí se dál pohřešují. Novou vánoční pohádku Krakonoš a básník připravuje Česká televize. Jde o pokračování prvního dílu Krakonošovo tajemství z roku 2022. Druhý díl opět režíruje Petr Bebiak a scénář napsala Barbara Johnsonová. Chaloupka Krále Hor se nachází v Kořenově na Jablonecku, kde bylo několik natáčecích dní. Postavu Krakonoše znovu stvární herec David Švehlík.
3: No tady jsme začínali před 4 lety, tady byl první natáčecí den, jestli se nepletu. A vracíme se sem a vlastně tady zakončujeme

0: setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem dnes 130 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Velmi opatrně v Liberci na silnici 1/35 malé nákladní ulici jde po silnici chodec. Raději tam zpomalte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: bratislavské mince od denárů po pražské groše budou předmětem poslední části našeho rozhovoru s archeologem a numismatikem Jiřím Militkým.
1: Při popisu nové třetihorní želvy z Ahníkova se vědci inspirovali fantasy románem a filmem Nekonečný příběh. Jak to nám v první letní repríze vysvětlí paleontolog Milan Chroust.
0: K tomu přidáme přehled zajímavostí, zalistujeme knihou Na prázdniny, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a uslyšíte sedmý letošní příběh se šestkou na konci letopočtu.
1: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.

0: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
1: Německá města se potýkají s bourovčíkem toulavým. Larvy tohoto nočního motýla poškozují listy stromů a jejich chloupky vyvolávají u lidí silné alergické reakce, vyrážky, dýchací problémy či záněty očí. Bourovčíci původem z jihu Evropy se vinou klimatických změn šíří na sever. Letošní extrémně suché a teplé jaro přispělo k jejich přemnožení. V Německu se snaží bourovčíka hubit, používají k tomu speciální vysavače, dokonce i plamenomety a jedy.
0: V liberecké botanické zahradě letos už podruhé vykvetla takzvaná obří oštěpová lilie, australská Dorianthes palmeri. Na jejím květním stvolu se další květy objevily nečekaně, protože hlavní část květenství už dávno odkvetla. Podle botaniků je podobné chování této rostliny v přírodě velmi vzácné. Do kvetení a tvorby semen totiž investuje obrovské množství energie. Pozoruhodné je i to, že liberecký exemplář kvetl naposledy před více než 30 lety.
1: Během slavnostního ceremoniálu v nigerijském Lagosu vrátilo Švýcarsko do této africké země řadu uměleckých předmětů uloupených Brity během koloniálního období, mimo jiné v královském paláci Beninského království, právě na území dnešní Nigérie. Takzvané beninské bronzy ze švýcarských muzeí doplnil jeden bronzový náramek a čtyři takzvané ikomské monolity z oblasti delty Nigeru, zabavené v rámci trestního řízení a následně převedené do vlastnictví státu.
0: Pokud vše půjde podle plánu, pak v úterý 7. července odstartuje na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX do vesmíru už 17. česká družice. Malý CubeSat, tedy krychle o hraně asi 10 cm, dostal název Kostka. Za jeho konstrukcí stojí tým studentů a studentek Brněnského vysokého učení technického, který na projektu pracoval celé 3 roky. A připravuje další, hned trojnásobný CubeSat Cimer, který ponese experiment s mikrořasami.
1: V pondělí 29. června v 6 hodin ráno byl podle plánu odpojen velký urychlovač částic LHC, který se nachází v podzemí na švýcarsko-francouzské hranici a jehož součástí je 27 km dlouhý kruhový tunel s potrubím. Tok částic v tomto potrubí řídí a urychluje soustavu magnetů. Ty by měly být v příštích letech nahrazeny silnějšími, které spolu s lepšími detektory umožní ještě více srážek protonů, díky nimž fyzici odhalují tajemství vesmíru.
0: Modernizovaný urychlovač pod novým názvem Hailumi LHC má být spuštěn v červnu roku 2030. Vědci doufají, že se díky němu dozvědí více o povaze záhadné temné hmoty, která spolu s ještě záhadnější temnou energií tvoří asi 95% vesmíru.
1: Zkrátka je to záhada za všechny peníze, jak se říká. Tak si pojďme o těch penězích povídat, i když, popravdě řečeno, v době přemyslovců by asi málo komu stál výzkum jakési temné hmoty za víc než za zlámaný groš. Planetárium.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Stříbrné přemyslovské denáry a po nich tenké jednostranné mince zvané brakteáty. Tak vypadalo české mincovnictví od 10. do konce 13. století, kdy došlo k objevu bohatých kutnohorských stříbrných rud.
2: V roce 1300 provedl Václav II. Mincovní reformu a zavedl pražský groš. Stabilní a uznávanou měnu, o jejímž významu svědčí hojný výskyt v mincovních pokladech ukrytých za oněch časů i později, nejen na území Českého království.
1: O nálezech mincí jsme si povídali minule a budeme si o nich povídat i dnes naposledy. Opět přitom navštívíme výstavu Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba v Pražském národním muzeu.
2: Vašimi průvodci jsou stále Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
2: V přemyslovských mincích i dnes hovoříme s archeologem a numismatikem Národního muzea v Praze Jiřím Militkým.
1: Jak nám řekl, pro období 11. a 12. století jsou mincovní poklady v řadě případů jedinečnými zdroji informací také z chronologického hlediska. Jak tomu rozumět?
3: Měli jsme tři po sobě jdoucí Boleslavy, ale měli jsme také například dva Vladislavy. A dneska diskuze o tom, které denáry jsou Vladislava I. a Vladislava II. Je poměrně aktuální. Ukazuje se, že jsou tam posuny, zvláště tedy od Vladislava I. k Vladislavu II. Zatímco v Čechách se už poměrně málo kdy stává, že bychom v 11. 12. století objevili nové typy denárů. Ta produkce vypadá, že je velmi stabilizovaná, že těch pokladů bylo nalezeno již takové množství, že se jenom vzácně objevují nové typy. Celá jiná situace je na Moravě. Morava tím, že se dostává do české sféry přemyslovské za Břetislava I., a to už ve 20. letech 11. století, v době, kdy ještě nebyl českým panovníkem, tak se na Moravě v rámci těch za Břetislava později vzniklých údělů Olomouc, Brno a posléze Znojmo razí také mince. Jinými slovy, ty přemyslovské větve, přemyslovští panovníci, kteří čekají na pražský stolec v údělech, ale oni z toho vlastně vznikají paralelní přemyslovské linie, tak také ve velkém množství razí mince. Je zajímavé, že prakticky v každém nově odkrytém pokladu na Moravě z období druhé půlky 11. až 12. století tam vždycky naskočí nové typy mincí. Takže ta Morava je velmi plastická a ty poklady nám přinášejí samozřejmě zásadní informace o množství, ale především druzích mincí, které se na Moravě razily. Jinými slovy, pro raný středověk, ale i pro 13. století není to tak, že by se nám mince v nějakých sbírkách zachovaly. Žádné sbírky nebyly. Nemáme žádný jiný způsob. Ve spoustě sbírek veřejných, soukromých jsou často i mince, které již nemají nálezové okolnosti, ale prostě všechny byly nalezeny. Ale pro nás ty poklady mají mimořádný význam, až nesou tu numismatickou informaci, možnost srovnávání, datování, to je pro 13. století. Až jsou to mince většinou beznápisové, tak vlastně jenom ze struktury nálezů, z té vzájemné typologické vazby jednotlivých zastoupených typů, někdy doplněných lépe datovatelnými mincemi z jiných oblastí, vytváříme dlouhodobě představu o chronologii platidel brakteátů 13. století, takže prostě mincovní poklady jsou základním jedinečným zdrojem informací. Ale nejsou to jenom poklady. My samozřejmě díky archeologii a v archeologii aplikovaným detektorům kovů máme dneska jedinečná data ztrátových mincí, takže se provádějí průzkumy třeba na raně středověkých přemyslovských hradištích, kde potom sledujeme výskyt mincí. Tam se potom setkáváme kolikrát i s velmi překvapivými objevy importovaných mincí, které zase třeba nevidíme v depotech. Takže je to velmi plastické pracovat s mincovními nálezy. No a jako příklad dám z konce přemyslovské doby pražské groše. Tím, jak se v roce 1300 začaly razit pražské groše, to byla těžká mince, která měla hmotnost 3,7-3,5 gramu, tak se stala velmi oblíbená. Ta doba potřebovala těžké obchodní platidlo a souběžně s ním se razily 12 groše parvy. Když se díváme na mincovní poklady, řekli bychom, že ty parvy byly zcela okrajové, že se jich razilo málo, že ty drobné mince v oběhu moc nebyly. Když se díváme na spektra mincí z archeologických výzkumů, kde v Praze, v Olomouci vidíme v těch nálezových spektrech z doby po roce 1300 opravdu desítky ztrátových exemplářů, ale často jsou to právě jenom parvy a ty pražské groše jsou zcela výjimečné. Takže kdybychom na základě parvů chtěli hodnotit, jak intenzivně se razily pražské groše, řekli bychom, no to byla těžká mince, ta se razila málo. Samozřejmě víme, že opak je pravdou a víme to díky pokladům. Ale je právě významné kombinovat různé typy nálezů, které mají svoje zákonitosti vzniku, a teprve komparováním těch pramenů se vlastně dostáváme k výslednému obrazu, takže bych to vysvětlil. Pražské groše se ukládají, pač to byla těžká kvalitní platidla, zatímco ty drobné parvy byly mince každodenního obchodu. Z groši se na běžných tržištích asi platilo daleko méně než z parvy, a proto je nacházíme jako ztrátové mince a nikoli v pokladech.
2: Některé z pokladů jsou představeny i na aktuální přemyslovské výstavě v Národním muzeu. Které z nich bychom určitě neměli přehlédnout?
3: Na výstavě Přemyslovci je pokladů vystavena celá řada. Já bych si dovolil upozornit například na poklad ze Staré Boleslavy, což je jeden z největších pokladů z konce 10. století, nalezený na českém území vůbec, s poměrně hezkým příběhem, protože on byl nalezen náhodně při hloubení plavební komory Labe v blízkosti raně středověké aglomerace Stará Boleslav, místa, kde došlo k vraždě Václava I. v roce 935. Ten poklad byl samozřejmě ukryt později, někdy kolem roku 990. Dostal se prakticky celý do sbírek Národního muzea, je to jeden z nejcennějších pokladů, který máme k dispozici, ale jeho význam byl díky svému specifickému obsahu, protože v něm bylo zastoupeno velmi mnoho, řádově desítky mincí kněžny královny Emy. Do té doby byly denáry Emy nesmírně vzácné, dokonce se uvažovalo o tom, jestli jsou to vlastně originály, takže díky tomuto nálezu se jednoznačně prokázalo, že se jedná o autentické mince ražené v době Boleslava II. A zatím se v žádném pokladu takové množství Eminých ražeb nevyskytlo.
1: Ema byla poslední manželkou českého knížete Boleslava II., podle kronikáře Kosmy vysoce ctěnou a váženou. Dokonce natolik váženou, že směla razit vlastní denáry s královským titulem Ema Regina, přestože v Čechách byla jen kněžnou.
2: V současnosti mezi historiky panuje přesvědčení, že tato Boleslavova Ema je totožná s Emou Italskou, manželkou předposledního západofranského krále z dynastie Karlovců Lotara I. Po jehož smrti jako královna vdova odešla z Francie.
1: Provdala se za českého knížete, nicméně na mincích královnou zůstala.
3: Jiný nález, který bych si dovolil zmínit, je třeba depot z poloviny 12. století ze Štěpánské ulice. Ten byl objeven za první republiky ve 30. letech. V průjezdu jednoho domu, který byl tehdy úřadem, tuším telekomunikačním úřadem, kde dělníci objevili nádobku s mincemi, snažili se to nějakým způsobem rozebrat, ale tehdejší úředníci opravdu zakročili, drtivou většinu mincí získali a odevzdali do Národního muzea. A je zajímavé, že v tomto pokladu, který byl ukryt někdy kolem poloviny 12. století, to znamená doba Vladislava II., přelom jeho knížecí královské vlády, tak byly zastoupeny také šperky, stříbrné záušnice, což jsou vlasové ozdoby, které se v pokladech vyskytují poměrně málo. A ono se řekne Praha, jsme na Novém městě, ale samozřejmě to tehdy Praha ještě nebyla, ale nacházíme se v místě, kde stála vesnice hradbami zvaná Rybník a jejím pozůstatkem je vlastně rotunda, později zvaná svatého Longína, která v tom prostoru stojí dodnes.
2: Objevují se mince z přemyslovských časů třeba i v zahraničních depotech? Byly oblíbené a užívané i jinde v Evropě?
1: O tom podle archeologa a numizmatika Jiřího Militkého nemůže být pochyb.
3: Již od 10. století se české denáry skutečně staly předmětem zahraničního obchodu. Zvláště do východní a severní Evropy proudí ze střední a západní Evropy obrovské množství mincí, se kterými je potom obchodováno od Polska, Ruska přes Skandinávii. Mezi nimi se poměrně často setkáváme také s ražbami českými. Samozřejmě produkce západoevropské Evropská, z oblasti dnešní Velké Británie, Francie, je výrazně intenzivnější, takže ten podíl těch českých mincí nebývá obvykle úplně dominantní, ale vidíme, že mince jsou opravdu systematicky zapojovány do toho dálkového obchodu. Od poloviny 11. století potom zapojení českých denárů do dálkového obchodu klesá. Ono to souvisí s tím, že od druhé půlky 11. století se snižovala kvalita kovu. Jednak se snížil průměr denáru, zatímco ty starší nazýváme denáry velkého střížku, tak od poloviny 11. století podle nejnovější výzkumu zřejmě už v průběhu 40. let 11. století byly zavedeny denáry nového, menšího průměru, ale tehdy ještě s poměrně kvalitním obsahem kovu, který ovšem v průběhu 12. století začal klesat tak, že v období vlády Bedřicha, to jsme na konci 12. století, se razily některé emise, které byly prakticky z čisté mědi. Což samozřejmě pro obyvatelstvo muselo být velice negativní, pač předpokládáme, že docházelo k nuceným výměnám na tržištích, to znamená, že knížecí správci zajistili v podobě knížecích družiníků nebo jiných svých lidí, že vás na trh nepustili bez toho, že byste si nevyměnili starou minci za novou. Ovšem samozřejmě ta nová mince byla nechtěná, špatná, nekvalitní. Tyto mince se samozřejmě v zahraničních nálezech objevují málo. My potom pronikání mince vidíme zase ve 13. století za hranice, kdy zavedení brakteátu někdy v polovině 20. let 13. století, což je jednostranná mince ražená na tenkém plechu průměr přes 40 mm, jsou to vlastně napodobeniny míšenských brakteátů, přinesl tedy ražbu kvalitní stříbrné měny, která se opět již v těch okolních regionech příležitostně objevuje jako importované oběživo. No a samozřejmě zásadní okamžik jsou potom pražské groše. V době jejich zavedení 1300 široko daleko v té středozápadní, ale i středovýchodní Evropě nebyla žádná země, která by produkovala minci takového metrologického parametru, tedy mince, která by vážila 3,5 gramu, ražená prakticky z ryzího stříbra. Takže o pražské groše začal obrovský zájem, prakticky i hned, a my je vidíme obíhat ve Slezsku, v Polsku, v Německu, v Rakousku. Posléze se staly oblíbené dokonce i na Rusy, ale to až v pozdějším období. Takže to je mince, která skutečně se stala takovým univerzálním evropským, nebo přinejmenším šíře středoevropským platidlem, a nikdy předtím česká mince nedosáhla takového vyhlasu, jaké se dostalo právě těm nejstarším pražským grošům. A pak ten pražský groš se v průběhu doby potom už již od Jana Lucemburského zhoršoval, tak samozřejmě největší zájem bylo ty nejstarší groše se jménem Václava II., o kterých se vědělo, jsou té nejvyšší jakosti, nejvyšší hmotnosti, a také ten groš byl vnímán jako věčná mince, ta věčnost byla samozřejmě relativní, která byla určena právě k těm platbám, které umožňovaly opravdu velmi, velmi kvalitní krytou měnu.
4: A dá se říct, že ten pražský groš nějakým způsobem zvýšil třeba mezinárodní prestiž Přemyslovců, i když oni na to už moc času neměli?
3: Zcela určitě, protože ta zahraniční politika Václava II. Se vlastně opírala právě o výnosy z kutnohorských dolů. Zřejmě už před zavedením pražského groše, kdy byly ražené ještě brakteáty. Ale ten pražský groš to určitě umocnil. To znamená, že nekonečná zásobárna stříbra umožňující obrovské emise, obrovské množství ražených mincí umožňovalo panovníky také financovat jeho zahraniční politiku. Je třeba si uvědomit, že to, že Václav II. Byl zároveň polským králem a pro svého syna Václava III. Získal uherský trůn, to muselo stát obrovské peníze. A ty právě sehrávaly mimo jiné pražské groše.
2: Zatímco královská linie Přemyslovců skončila olomouckou vraždou Václava III. V srpnu roku 1306, pražské groše se razily dál do poloviny 16. století.
1: Ještě dobrých 100 let pak byly v oběhu jako platné mince, až do patentu vydaného císařem a králem Ferdinandem III. Roku 1644. To jsme však od Přemyslovců už hodně daleko.
2: Pokud si chcete jejich vládu připomenout, zajděte na výstavu Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba v Pražském národním muzeu, na kterou nás pozval archeolog a numismatik Jiří Militký. Potrvá až do poloviny října.

0: Teď už vás v Planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím.
1: Sedmý letošní příběh se šestkou na konci vám bude vyprávět Veronika Kindlová.
0: Červencové výročí se šestkou na konci letopočtu je dokonale letní. Právě dnes tomu je 80 let, co byly veřejnosti představeny bikiny. Dvoudílné dámské plavky, na jejichž výrobu není potřeba mnoho látky a které odhalují pupík. Tento úbor ovšem není tak úplně vynálezem 20. století. Něco velmi podobného můžeme vidět už na sportujících ženách na řadě vyobrazení z dob antického Řecka a Říma. Ve středověku plavky společně se sportováním a volným časem zmizely. Kapitalistické 19. století všechny tyto fenomény vrátilo do hry. Dámským plavkám to ale chvíli trvalo, než začaly vypadat jako ty antické. Na konci 19. století musely být mravné, aby nebudily temné vášně. Měly tedy podobu kratších šatů, plných kanýrů, pod kterými se nosily plátěné kalhoty. Když na začátku 20. století novozélandská závodní plavkyně Annette Kellermans představila plavky v podobě přiléhavého trikotu, který měl krátký rukáv a pokrýval nohy až ke kotníkům, vyvolala pozdvižení. Nicméně trend byl nastolen. Napříště už byly plavky z tehdy nových pružných materiálů, jako byl žarzej nebo trikotín, a postupně se jim zkracovaly nohavice. V roce 1913 uvedla pletařská firma Jensen první dvoudílné plavky. Měly ještě delší nohavice a vůbec byly hodně uzavřené. Konec druhé světové války zastihl dvoudílné plavky v podobě poměrně důkladné podprsenky a vysokých kalhotek s krátkou nohavičkou, tak aby byly kryty hýždě. Dnes bychom je nejspíš označili půvabným slovem bombardáky. Liberální poválečná atmosféra a emancipované ženy však byly připraveny navíc. A tak v červnu 1946 francouzský návrhář a výrobce sportovního oblečení Jacques Aym přivedl na trh dvoudílné plavky, které provázel reklamní slogan Nejmenší plavky na světě. Pojmenoval je Atom. Chtěl tak vyjádřit, že jeho plavky jsou malinké jako atom. Jenže o měsíc později, 5. července 1946, představil další Francouz, odivní návrhář Louis Reard, na přehlídce plavek u veřejného bazénu pařížského hotelu Molitor ještě menší plavky. Všiml si, že ženy při opalování plavky různě stahují a vyhrnují, aby se co nejvíc opálily, a tak jim vyšel vstříc. Ušil plavky, kde pod prsenku tvořily dva trojúhelníky látky spojené šňůrkami, a podobně vyřešil i kalhotky. Ty šokovaly zejména tím, že měly nižší pas a koukal z nich pupík. Plavky Reard pojmenoval bikiny, a to na památku atolového ostrova z Marshallových ostrovů, kde byla o 3 dny předtím zkoušena atomová bomba. Reardovi bikiny se líbily, ale také popouzely. Různé křesťanské a mravnostní spolky prosazovaly zákaz bikin na soutěžích krásy. Bikiny byly zakázány na plážích Středozemního moře a také v hollywoodských filmech. 50. léta pak přála jednodílným plavkám s vystuženými podprsenkami a na skutečný boom si bikiny musely počkat až do 60. let. Tehdy je rehabilitovala jednak Ursula Anders, která se ve velmi malých bílých bikinách objevila jako Bond Girl ve filmu Dr. No. A jednak bikiny připomněla písnička Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dat Bikiny, která se stala hitem. A od těch dob bikiny kralují plážím a koupalištím, aniž by je někdo zakazoval.
1: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
0: Na webu najdete i naši soutěž. O prázdninách budeme hrát o knihu vědeckého novináře a publicisty Richarda Paneka Pilíře stvoření.
1: Nabízí nám dechberoucí snímky vesmíru, takové, jaké jsme ještě neviděli. Vesmírný dalekohled Jamesa Webba. Vypuštěn byl na Vánoce roku 2021 a o půl roku později spatřila veřejnost první jim pořízené fotografie a jejich proud neustává. Cesta k nim však byla dlouhá a trnitá. Celou historii úžasného přístroje, Webova teleskopu a jeho objevů přibližuje kniha amerického vědeckého novináře a publicisty Richarda Paneka Pilíře stvoření, kterou letos v českém překladu vydalo nakladatelství Argo. Astronomové i astrofyzici se dívají a myslí v širších škálách než většina populace. Už v polovině 80. let minulého století, kdy se chystalo vypuštění prvního krále dalekohledů, Hubbleova teleskopu, mnozí z nich přemýšleli, co bude dál. Vzhledem k tehdy uvažované životnosti Hubblea a době, kterou zabral jeho vývoj a konstrukce, jim bylo jasné, že je nutné hned teď začít uvažovat o jeho nástupci, aby nevznikl nepříjemný astronomický hiát, jakési prázdno, před příchodem nového přístroje. Věděli zároveň, že to musí být přístroj jiný a lepší, takový, který znovu posune vědecké horizonty. Hubbleův teleskop ukazuje vesmír ve viditelném světle a tak bylo rozhodnuto, že nový teleskop, který později dostal jméno Webův, bude pozorovat v infračerveném oboru a bude samozřejmě větší. Bylo nutno překonat mnoho technických výzev a také výzev politických. Vzhledem k náročnosti rozpočet neustále bobtnal a reálně tak hrozilo, že celý projekt bude zastaven. Richard Panek tuto historii popisuje pohledem lidí, jejichž životní příběhy se často na celá desetiletí spojily s příběhem Webova vesmírného dalekohledu. Čerpá přitom nejen z odborných či populárních článků, ale také z osobních svědectví a díky tomu je jeho kniha nesmírně autentická a čtivá. Podrobně a hlavně srozumitelně v ní také představuje čtyři hlavní horizonty, které se díky Webovu teleskopu podařilo překročit a nastavit nové hranice poznatelného. Prvním z nich jsou objevy v rámci naší sluneční soustavy, především ty, které se týkají přítomnosti vody. Druhým horizontem je výzkum exoplanet, spojený s objevy prvků a sloučenin příznivých ke vzniku života. Třetí horizont přináší nové informace o vzdálených galaxiích a čtvrtý horizont nás vrací k samotnému počátku vesmíru, kde mohlo být ledacos jinak, než si vědci až dosud mysleli. Webovým teleskopem to však nekončí. Už od roku 2021 se opět pracuje na jeho nástupci, observatoři obyvatelných světů. Kdy bude vypuštěna, nikdo neví. Klidně to může trvat čtvrt století, možná i déle. Jak bude vypadat, co všechno nám ukáže a v čem bude lepší než Webův teleskop? To už v knize Richarda Paneka Pilíře stvoření nenajdete.

0: Knihu Richarda Paneka Pilíře stvoření můžete získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
1: Vesmírný dalekohled Jamesa Webba není na oběžné dráze kolem Země, ale v pozici označované jako L2. Co je to za bod? A proč se do jeho blízkosti umisťují kosmické sondy?
0: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz a nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte až do neděle 30. srpna. Hodně štěstí.
1: A nás teď čeká už jen setkání s Morlou, nejstarší želvou svého rodu. Planetarium.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Asi 1,5 kilometru jihozápadně od Málkova na Chomutovsku stávala do půlky 80. let minulého století obec Ahníkov. Na jejím místě dnes zeje hluboká jáma uhelného lomu nástup Tušimice.
2: Před 20 miliony lety v období mladších třetihor se tu rozkládala močálovitá krajina podobná dnešním mokřadům Národního parku Everglades na Floridě.
1: Rostly tu podobné rostliny a dařilo se tu mimo jiné i plazům, třeba želvám. Jejich fosilní pozůstatky se v oblasti Ahníkova dochovaly ve velkém množství.
2: Jsou mezi nimi i dosud neznámé druhy. Mezinárodní tým paleontologů nedávno jeden z nich popsal, a to na základě nálezu téměř kompletního krunýře.
1: Velká třetihorní želva z Ahníkova dostala jméno Manouria Morla. Druhové jméno může být povědomé čtenářům fantasy. Morla je obří želva z románu Michaela Endeho Nekonečný příběh. Přebývá v bažinách smutku a je nejstarším žijícím tvorem z celé říše fantazie.
2: I tato skutečnost se hrála při popisu nového želvího druhu svou roli. Uslyšíte sami. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
2: Skoro celý břišní krunýř a úlomky hřbetního krunýře třetihorní Morly objevil roku 1995 na lokalitě Ahníkov geolog Zdeněk Dvořák.
1: K jejímu vědeckému popisu došlo až letos. Proč taková prodleva?
2: O tom už hovoří vedoucí výzkumného týmu paleontolog Milan Chroust z Geologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
3: Ta želva byla ve sbírkách Zdeňka Dvořáka a později se dostala do depozitáře Národního muzea, kde v podstatě čekala na to, až si ji někdo jako odborně bude věnovat. To, že to je želva, to poznal jako kde kdo, ale vlastně jaký to je druh nebo čemu je to příbuzný, to už se nevědělo.
4: Vy jste cíleně pátral po želvách nebo jste na ní narazil nějak náhodou?
3: Původně jsem zkoumal krokodýly z Ahníkova a mimo to jsem teda viděl v těch šuplíkách, že je i strašně moc želvího materiálu a i v podstatě pan Dvořák vždycky říkal, že bych chtěl nějakého odborníka na ty želvy, aby se tomu věnoval. A já když jsem popsal všechny ty krokodýly, tak se vlastně nabízel, abych se vrhnul na ty želvy, protože to je hrozně zajímavý materiál, co se týče množství. Oproti krokodýlům jsou jich prostě stovky a víc. Hlavně je to zajímavé, co se týče množství druhů, protože tam je několik různých linií želv, jsou tam kajmanky, kožnatky, jsou tam suchozemské želvy i bahenní želvy, takže co se týče diverzity, to bylo mnohem zajímavější. No a my jsme začali touhle, protože byla prostě největší a přišla mi jako nejvíc atraktivní a nejvíc mě zajímalo, co by to mohlo být.
4: Já bych možná se vrátil ještě k té lokalitě, k obci Ahníkov, která už neexistuje. Můžete tu lokalitu nějak víc představit, jak to třeba v těch místech asi vypadalo ve třetihorách?
3: No, představme si to podobně jako dnešní Everglades, čili je to vlastně močál. Na té lokalitě se těží hnědý uhlí, takže posluchači ví, že uhlí vzniklo, takže to byl nějaký močál, nějaká bažina, kam popadaly stromy. No a já v podstatě zkoumám ty zvířata, které v té bažině žili. A jak jsem říkal, že si to můžeme srovnat s lokalitou Everglades, tak tam vlastně žili nějaký krokodýly, v podstatě teda aligátoři, různý hadi a i teda spousta druhů želv. Jsou tam i různý ještěrky, vlastně co se týče jakoby plazů, tak ta diverzita tam je opravdu vysoká.
1: Jak už bylo řečeno, nově popsaná třetihorní želva dostala vědecké jméno Manouria Morla na počest obří želvy z Nekonečného příběhu německého spisovatele Michaela Endeho.
2: Nenechte se zmást skutečností, že v českém dabingu filmu, který byl podle knihy natočen, se vlastně jedná o želváka. Je to Morlor, nejstarší tvor.
1: Tvůrci českých dialogů zřejmě podlehli kouzlu souzvuku či rýmu. Všude jinde je morla ženského rodu. Čemu při výběru jména pro svou želvu podlehli paleontologové?
3: To prostředí vypadalo jako močál a tohle je velká suchozemská želva, která v podstatě žije v močálu a tam mi vlastně jakoby došlo ke spojení toho nápadu. Zároveň tohle je nejstarší želva, jakoby linie, která vede k tomuhle tomu rodu a tím, že je nejstarší a vlastně i v tom příběhu se říká, že to je nejstarší tvor, to byla další souvislost, která se mi s tím názvem líbila. No a tím, že to je rod Manouria a je pojmenovaná druhově jako morla, tak to tak vlastně i hezky zní, že to je to MM. To je ten třetí důvod, proč jsme takhle tu želvu pojmenovali.
4: Želvy rodu Manouria Manouria, příbuzné toho ahníkovského morlora, žijí vlastně dodnes, ale v Asii jsou známé z Evropy ještě nějaké další fosílie, nebo tahle je jediná?
3: Tohle je jediná. Jediný potvrzený rod Manouria v Evropě a tím je to ještě vlastně zajímavější. Tohle jsou želvy, které dneska žijou v Asii. Našli bychom je v Tajsku, v Kambodži, Malajzii. Jsou to velký želvy, konkrétně želva mohutná je čtvrtá největší želva na světě a je to největší asijský druh. A my jsme prostě najednou popsali jako druh, který v Evropě nebyl vlastně známý. Tím nám tu biogeografii těch želv vlastně mnohem víc zamotává.
4: Co je pro krunýře těchto těch želv typické, podle čeho jste poznali, že patří právě do toho rodu Manouria?
3: Těch znaků je teda několik, je to celá kombinace. První věc, když se podíváme na břišní krunýř, tak vepředu, tam, kde by byl takový límec jakoby pod krkem, tak je hodně dopředu protažený a není stlustlý. Zároveň to je, že ten krunýř tvoří takový zoubečky na svých okrajích, to je další jako jeden z parametrů, ale co je asi jako nejdůležitější, konkrétně jenom rod Manouria má zmnohonásobený, říká se tomu inguinální štítky. V podstatě, když se koukám na břišní krunýř, tak normální želvy tam mají dva takové specifické štítky, ale tahle jich má třeba 5 nebo 7.
4: Už jsme říkali, že objev tady té želvy v Evropě, navíc v podhůří Krušných hor, bylo překvapení. Co to znamená podle vás, nebo mohlo by znamenat pro historii tohoto rodu želv? Vyvinuli se v Evropě?
3: No já si myslím, že jo. Teďkom jakoby pracujeme s teorií, že tyhle želvy vznikly v Evropě, kde se dál vyvíjely, ale v podstatě v průběhu času, hlavně kvůli klimatickým změnám, protože na konci miocénu dochází k ochlazení a domníváme se, že vlastně tyhle želvy pak jakoby v Evropě vymizely, když to vlastně dneska přežívají jenom v té jihovýchodní Asii, což je vlastně jako změna myšlení, že my dneska chápáme jihovýchodní Asii jako hotspot biodiverzity, tím, že tam je teplo, stabilní podmínky, tak tam vzniká mnohem víc druhů. Ale ten náš výzkum jako ukazuje, že co když to tak není a ty hotspoty biodiverzity jsou jenom muzea, kde ty druhy přežily a všude jinde vymřely.
4: A nebo jestli nebyl takový hotspot u nás v té době tady ve střední Evropě?
3: Vlastně jsme si téměř jistý, že jo, protože těch druhů je několik, spousta jich jako ještě čeká jakoby na svůj popis. Na lokalitě Ahníkov známe jako několik evolučních jako linií želv různých čeledí a co se týče množství druhů, taky bude jako několik.
4: Máte představu, jaký život mohla vést tahle ta želva konkrétní, protože říkal jste suchozemská želva bažiny.
3: Představme si to tak, že to je želva, která žije v pralese, občas se ráda koupe, občas jde do potoka, ráda se tak jakoby projde bahnem, ráda žere houby. To je zajímavé, že tyhle želvy rodu Manouria umí žrát houby, takový různý hlívy. Takže takový klasický život pralesní želvy.
4: Nejspíš budou ještě další takové popsané nové želvy právě z toho Ahníkova.
3: Předpokládáme, že tam ještě je jedna bahenní želva z čeledí Geoemidide, což jsou batagurovití, a tam je konkrétně rod Ptychogaster. A těch nálezů máme opravdu desítky a i celých krunýřů. A tam předběžně máme předpoklad, že by to mohl být úplně nový druh. Rod Ptychogaster nepřežívá do dneška, ta čeleď ano. A tohle jsou opět želvy, které žijou jenom v jihovýchodní Asii, kromě jednoho rodu Rhinoclemis, který žije ve střední a jižní Americe.

0: součástí tiskové zprávy, kterou paleontologové ohlašovali svůj popis nové třetihorní želvy Manouria Morlas a Hníkova, je i obrazová rekonstrukce.
1: Jak nám prozradil paleontolog Milan Chroust, jejího autora nakonec našli v zahraničí.
2: Autorem je Rudolf Hima, což je můj kolega a známý z Indonésie. Mně se líbily jeho obrázky a já jsem ho oslovil, jestli by nám neudělal právě rekonstrukci téhle želvy. On s ním souhlasil. Já jsem tu rekonstrukci chtěl pojmout vlastně jakoby moderně, aby měla šmrnc. Vlastně to taky je vtipný, že ty želvy rodu Manouria žijou u něj doma, on je vlastně zná, takže jsme spolu domluvili spolupráci.
3: Popis želvy to není jen tak. Z čeho je krunýř a jak se dochová?
2: Krunýř jsou kosti, jsou to jednotlivé kostěné elementy, které srůstají k sobě. Na povrchu těch kostí jsou pak jednotlivé keratinové štítky. Takže vy, když vidíte želvý krunýř s různýma barvičkama, to je ten samotný povrch, to jsou ty keratinové štítky a pod tím se teprve nachází tvrdá kost. A já jako paleontolog, který zkoumá skamenělý želvy, tak nejčastěji se mi zachová ten krunýř samotný, jiný kosti málo kdy, protože ten krunýř je to nejpevnější, to nejtvrdší z té želvy, co zůstane. A já vlastně musím zkoumat nejen to postavení těch kostí, jaký mají tvar, velikost, jak k sobě srůstají, ale na těch kostech je pak vyrytý tvar těch jednotlivých keratinových štítků. Takže já ještě musím posuzovat další faktor a to je ten tvar těch štítků, který je vyrytý na těch kostech. Takže oproti kolegům třeba, co zkoumají dinosaury, tak ty jenom zkoumají ty kosti, jak ty kosti jsou dlouhý, veliký, jak na sebe navazujou, ale já musím ještě zkoumat ten další faktor a to jsou ty vtisky keratinových štítků do těch kostí.
3: Při pohledu na to, co se dochovalo z té želvy, možná někdo zapochybuje o tom, že to je skoro kompletní krunýř, jak říkáte. Vlastně se zachovaly jenom jakoby okraje, ale ten střed chybí. Máte představu proč?
2: No konkrétně z toho břicha máme představu, že nám to chybí z toho důvodu, že u těchhle z těch želv ten střed je hrozně tenký. A to, že se nám vlastně nezachoval, tak je další doklad toho, že to je z největší pravděpodobností právě tahle želva, protože tím, že je tenký, tak je nižší pravděpodobnost, že se nám v tom fosilním záznamu zachová. To, že nám chybí ten dorzální krunýř, celá ta kopule, tak zase tyhle želvy ho mají hodně vyklenutý a tam hrozí riziko toho, že se pak jako provalí a rozpadne a to, že se nám vlastně nezachoval, tak je opět doklad toho, že to je pravděpodobně tahle želva. Jo? Že některé želvy jsou třeba jakoby dost placatý a tam je větší pravděpodobnost, že se to zachová, když to u téhle ne.
3: A jak dlouho to vlastně trvá takový popis, nebo jak dlouho trval vám?
2: No dlouho, protože vy hlavně to musíte pořád srovnávat s jinými kostěnými nálezy, takže nejtěžší je vlastně jakoby udělat si dostatečnou kolekci, tu srovnávací, aby člověk měl s kterými druhy želv to srovnávat. Ale reálně to je práce jako na roky, jakože 2 roky mi určitě trval jen ten samotný anatomický popis, protože těch kostí je hodně, je tam hodně velká variabilita a člověk musí být co nejvíc přesný a všechny ty detaily ještě zobrazit na fotkách. Když to po mně čte jiný vědec, tak aby přesně rozuměl, co já mám na mysli nějaký popis. Když řeknu, že tahle kost je takhle ohnutá a sousedí vedle jiný, tak mu to musím ukázat vždycky na obrázku, abychom si rozuměli.
3: Taky navíc to musíte srovnat s jinými fosiliemi a ty asi nejsou všechny v našich sbírkách.
2: Přesně tak. Nejsou v našich sbírkách, člověk musí hodně jezdit do zahraničí, aby měl komplexní obrázek. A ještě nejhorší je, že když vy to srovnáváte s jinými skamenělými želvami, tak ty často jsou zachovaný taky fragmentárně a třeba jsou tam zachovaný jiný části, než mám zachovaný já. Někde je třeba zachovaný jako předek krunýře, vy máte zachovaný zadek krunýře a pak je to problém. A teď vlastně je ta otázka, je to ta stejná želva anebo není? A tím toto věc celou ještě jako komplikuje a prodlužuje.
3: Je to častý případ, že dokážete určit třeba rod, ale pak už nevíte, jestli to je nějaký už popsaný druh nebo není.
2: To je velmi běžný. A ještě je tam takový jakoby nešvar, co udělali moji kolegové třeba před 100 lety, že v podstatě vždycky, když někdo něco objevil, tak to hnedka popsal jako nový druh a měl jenom úlomek krunýře. No ale takovýhle úlomku po Evropě je prostě spousta, takže jakoby třeba dneska si myslíme, že to je jeden druh, ale v historii by byl popsaný třeba 18krát. Takže to je 18 různých druhů, který vy musíte porovnat mezi sebou, jestli to je opravdu to stejný a nebo ne.
3: Takže je v tom docela zmatek a možná by se mohl trošičku uklidit té taxonomii, jak to vidíte.
2: Přesně tak. Vlastně s kolegama ze zahraničí na tom teď intenzivně pracujeme, že se v tom ten pořádek dělá, čili zkoumají se ty historické práce, k tomu ty obrázky, ty znaky těch druhů, které jsou popsané, jestli jsou opravdu platný a nebo ne. Je na to koukáno jako kritickou optikou a dochází tam ke srovnávání těch taxonů a často nám vznikají takzvané nomen dubium, což znamená, že ten název taxonu je neplatný a buď ten samotný nález je určený jako, že vlastně se určit nedá, a nebo je po podrobném srovnání určen do jiného druhu.
3: A to mluvíte o želvách nebo obecně?
2: Teď konkrétně mluvím o želvách, ale ono to vlastně platí úplně obecně. Jo, to je jako jedno, kterou zoologickou skupinu děláte, jestli děláte želvy, ptáky nebo mamuty, to je stejný princip.
0: Podkrušnohorské třetihorní močály, které kdysi obývala želva Manouria morla a které se po milionech let proměnily v ložiska hnědého uhlí, jsme navštívili spolu s paleontologem Milanem Chroustem z Geologického ústavu Akademie věd.
1: Jak jste od něj slyšeli, pozůstatků třetihorních želv se v okolí bývalého Ahníkova na Chomutovsku našlo mnohem víc. Nejspíš mezi nimi budou i další nové druhy. Je tedy možné, že jsme si o nich nepovídali naposledy.
0: A to je z dnešního Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek prodlouženého víkendu vám přejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová. Naslyšenou příště.
4: Planetária.
0: Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Most i Litvínov připravují veřejná projednávání o dopravě v obou městech. Ústecký kraj podpořil 10 kulturních a společenských akcí z programu Rodinné stříbro. 68. ročník Smetanovy Litomyšle dnes večer uzavře Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Máme zataženo s občasným deštěm, postupně bude oblačno a na většině území přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů. U zpráv vás vítá Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Kde řidiči projedou Mostem a Litvínovem bez zdržení a kde naopak doprava každý den houstne, bude tématem veřejného projednávání. Uskuteční se v červenci v obou městech. Radnice z nich pak budou vycházet při plánování dopravních změn a staveb, pokračuje mluvčí Mostu Klára Vidrová.
2: Veřejné projednání proběhne 14. července ve velké zasedací místnosti Mosteckého magistrátu od 16 hodin a následně pak od 18 hodin v Centru bakalářských studií v Litvínově. Obyvatelé budou mít možnost sdílet své zkušenosti, ale i očekávání.
0: Ústecký kraj rozdělil 4 miliony korun z programu Rodinné stříbro mezi 10 kulturních a společenských akcí. Podporu podle hejtmana kraje Richarda Brabce z ANO získal například hudební festival Ludwiga van Beethovena, Žatecká dočasná nebo Zahrada Čech v Litoměřicích. Program podporuje akce, které se v Ústeckém kraji konají dlouhodobě. Česko si dnes připomíná příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu v roce 863 na pozvání knížete Rostislava. Výrazně ovlivnili rozvoj vzdělanosti i kultury. Pro Slovany vytvořili vlastní písmo hlaholici a položili základy nového jazyka, vysvětluje slavista a jazykovědec František Čajka.
3: Slovanům zprostředkovali podstatnou část křesťanské vzdělanosti ve srozumitelném jazyce ve staroslověnštině. Tím významně přispěli k formování kulturní identity většiny slovanských, ale i některých neslovanských národů.
0: Odkaz Cyrila a Metoděje si dnes lidé připomenou i slavnostními bohoslužbami. Závěrečný koncert s názvem Italská filmová noc dnes ukončí 68. ročník Smetanovy Litomyšle. Na druhém zámeckém nádvoří vystoupí Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Braunera. Program nabídne orchestrální hudbu z filmu Kmotr, Pošťák nebo Sladký život. Stejně jako loni bude koncert spojený s beneficí, jak uvedla ředitelka výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové, Monika Grancha, výtěžek podpoří seniory v Pardubickém kraji. Závěrečný koncert začíná ve 20 hodin, diváci ho můžou vidět i v přímém přenosu na ČT Art. Sport. Poprvé v éře samostatného Česka si zahraje osmifinále Wimbledonu 5 českých singlistů. Po Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové prošly dál také Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Leheč.

0: Su sever.
1: Pozor na dálnici D8 směrem na Prahu, na exitu 35 překáží tam porouchané nákladní auto, průjezd se zvýšenou opatrností a můžete se tam zdržet.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
2: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na Bíčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu. A třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si ji objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
3: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbu.

Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022.

0: 2. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme. Ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj, Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity má z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělaly trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku a zvětšinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku zateple jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže jsem na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhletu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývalé.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba no, ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdysi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No, tak přesně ty teď nemáme, takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasické trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhletom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlehačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlehačkou, po případě pařížskou šlehačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsme to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šláčku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý. No, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, již recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Brtiškou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a Vojtou Vrtěškou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorchocký a Vojta Vrtěška, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách. Tak co potřebujeme?
2: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak četl, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
1: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
2: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
0: Pochoutkový rok.
1: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
2: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
1: Jde o to, aby se máslo nespařilo, aby ne moc dlouho to dělat?
2: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
1: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
2: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. S touto není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko.
1: Začíná se to scelovat, potom prostě co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
2: Přesně, jakmile se nám to stahne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici, ideál.
1: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč? Proč to nenecháš v kouli?
2: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
1: Těsto na trubičky odpočnulo.
2: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
1: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
2: Já se ho budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
1: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválel opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
2: Je to tak, ono nemusíme být úplně dokonale přesní, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já si to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
1: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
2: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to půjde hůř.
1: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
2: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček, a nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
1: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
2: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
3: Čokoláda, no.
1: Pak s tím uděláme co?
2: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
1: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou a budeš plnit ty trubičky z obou stran.
2: Je to tak, budeme plnit.
1: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
2: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky, protože nám stačí ke štěstí jedna.
3: No jak křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
1: Je to linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
2: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
1: Někdy mám ten pocit, že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby tam neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten dezert zmizí. Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovýrok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá Pochoutkový rok.
2: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
1: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A kunštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
2: Já se moc těším, já si to sem pustím.
1: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových svin, chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiči z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěži jezdíme hlavně s těmi nejlepšími. Jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicera.
3: Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
4: Připravit Cicera není až tak těžké. To je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
3: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
4: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka, takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké. No.
3: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
4: Zvířata jsou na soutěži rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku, jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to pláštěvně hnědé zvíře se světlejšími odznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
3: Cicero vypadá, že je celkem hodný bík.
4: Jo, cicera jsou schopni předvádět i naše děti, že ty si ho vemou na ohlávku a předvedou ho také. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče, to se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
6: Dýmem výfukovým zamlžený svět. Poprostřed šňůry vozu

0: skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou.
2: A Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povidlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad. Vlastně.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste naďoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda, tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřej. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Mm-hmm. Povidla jste vařili? Někdy?
3: Ty se u nás vařily, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařily se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou álej malou a jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
3: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecaný koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo. No a když není zrovna koňaková bábovka z vaječního koňaku, tak přijde na řadu pokecaný koláč a ten je úžasný v tom, že tam máte vlastně mák, povidla, tvaroh, marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to skynutýho těsta, takže to je tak jako taková rozjetá buchta.
2: A na tom drobenka je na tom
3: a na to je drobenka, no aha. Samozřejmě.
2: No Mirek je úžasný kuchař.
3: No. A co se týče teda toho sladkého, taky to umí moc dobře.
1: Jak rychle to zdobnete?
3: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
2: Ty takhle na noc?
3: Ano, no, protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádné prášky.
1: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku.
3: Taky, že jsem ji měl ráno.
1: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy třeba u sladkého, u slaného, co máte rád.
3: Tak dobře, tak si můžem povídat o čemkoliv jiným.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie, ne, do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Tohleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru, nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedí na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat, patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně, takže měly by to být třeba dejme tomu sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Nadchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikdy nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich porotců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky? Za A. pařížskou šlehačkou, za B. citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tatínka si najde sám. Nezapomenutelný Tomáš Holý v legendárním filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. ČT2. Texaský Ranger vyšetřuje sérii vražd na mexické hranici. Premiéra westernu Duel v Mount Hermonu. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního koncertu u příležitosti zakončení prestižního hudebního festivalu s událostmi v kultuře v přestávce. Smetanova Litomyšl 2026, velké finále. Nedělní večer s Českou televizí.
0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Bylo 11 hodin. Ústecký kraj schválil stipendia pro budoucí lékaře a zdravotníky. Historická vápenka u Loučné pod Klínovcem se dnes otevírá veřejnosti. Vláda chce do 2 týdnů ve sněmovně prosadit obnovení EET. Neděle na severu je zatažená s občasným deštěm. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Ústecký kraj schválil stipendia pro studenty medicíny a dalších zdravotnických oborů. Celková výše schválených stipendií podle hejtmana Richarda Brabce z ANO přesahuje 12,5 milionu korun. Příjemci se po dokončení studia zavazují pracovat ve zdravotnických zařízeních v Ústeckém kraji 2,5 až více než 4 roky podle studovaného oboru.
4: Podporu zatím získá 30 studentů. Žádosti o stipendium mohou zájemci podávat až do 30. listopadu. Na program má kraj připravených celkem 20 milionů korun. Budoucí lékaři mohou během studia získat až 500 tisíc korun, studenti dalších zdravotnických oborů podle zaměření až do 300 tisíc korun. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
3: Bývalá vápenka v Háji u Loučné pod Klínovcem se dnes odpoledne mimořádně otevírá veřejnosti. Na svých internetových stránkách o tom informovalo vedení obce. Historická stavba z 19. století stojí v lesích Krušných hor a jde o nejstarší vápenku svého druhu v Česku. Komentované prohlídky jsou připravené pro zájemce od 13 do 16 hodin. Koalice chce do začátku letní pauzy sněmovny prosadit ještě několik vládních priorit. V následujících 2 týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolala kvůli tomu mimořádnou schůzi. Zákonů, které čekají na posun, je ale ve sněmovně víc, říká předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá.
5: Určitě bychom byli velmi rádi, kdyby se doprojednal stavební zákon. To je určitě jedna z věcí, kterou do té prázdninové pauzy stihneme, musíme stihnout. Ještě před námi jsou 2 velmi intenzivní týdny práce. Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
3: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Slovenská státní volební komise potvrdila, že včerejší celostátní referendum je neplatné. Hlasovalo v něm totiž jen mírně přes 16% voličů. Ti rozhodovali o zrušení doživotní renty pro některé politiky a obnovení elitních policejních složek. Většina hlasujících návrhy podpořila, ale aby byl výsledek platný, musela by účast přesáhnout 50%.
2: Počasí.
3: Na severu dnes čekejte zataženo s občasným deštěm, postupně oblačno a na většině území přehánky, ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, ve Šluknovském výběžku 19 až 21, na horách 15 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem

0: Retro s Milanem Drobným na Českém rozhlasu Sever.
1: Přátelé milí a posluchači vážení, dobrý den. Dnes vás čeká něco neobvyklého. Nestává se běžně, že by autor prozradil něco předem, než dílo vyjde. A přeci, pro vás to udělám. Dnešní pořad má téma Život není písnička. To je název mé poslední knihy, která vyjde. A prozradím i podtitulek v názvu. Tedy celé to vypadá takhle. Život není jenom písnička, ale hrbolatá cesta s veselými zastávkami. A v knize se také objeví moje jiskrná poezie, se kterou vás dnes také seznámím. Ale nejdřív si zahrajeme, písně budou také poetické, vlastně Jirka Grossman to ani jinak neuměl.
2: Když jde blizár,

jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil a jen 10

nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Maria. A jen 7 mil mi zbývá, Maria. Kůně už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno sem. Tak se nocí probíjí,

světla zaplály. To mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako led. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

To je prosím už ta moje poezie, jiskrná. Za chvíli uvidíte proč. Ale zatím Carmen Hegerová s Petrem Hapkou v Levandulové lázni.

Posloucháme učitele ve škole i ředitele. Kdo má ale velké styky, poslouchá i politiky. Já si skřížím kolena a poslouchám jen Walkmana. To je taková ukázněná, jo? Před Haničkou Zagorovou, která si taky napsala text Černý páv a pomáhají gotovat s hloškem.

Vážení posluchači, posloucháte Český rozhlas Sever, na něm pořad retro s jiskrnou poezí Milana Drobného, jako je třeba toto. Paní Maria pila z akvária, vypila i sledě, bylo jí pak bledě. Doufám, že Karlu Černochovi je fajn, protože zpívá sice obyčejnou píseň, ale náročnou.

0: Já vám zaspívám písničku Na jednom polštáři pod jednou dekou. Tomu se hodí tato básnička. Maruška šla bez pohody, zléma ceše pro jahody. Jak spatřila měsíčky, dostala hned měsíčky. Týden rychle polevil, květen zvláště vyškolil.
1: Toulal jsem se světem sem a tam, zarostlý a nikým nečekán. Doufal jsem, že se to změní. Přecházel jsem trny kamení, poznal

Když jsem se však záhy probudil, zjistil jsem, že nechci, co jsem snil. Chci jen poznat lásku velikou na jednom polštáři pod jednou dekou.

0: Na řadě Jiří Suchý, tak s básněním opatrně, to by se pan ředitel také mohl namíchnout. Tak jen krátce. Rybářova nemoc byla dlouho vleklá. Jeho milá rybička tady se toho lekla. Chvíli jsem tam plavala a pak sama lekla.
1: Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejno kroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje,

nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo,

0: hezká a horká střela uprostřed mýho čela, sotva by našla cíl, sotva bych asi žil.
1: Jedna milá nevěsta zvláznila se do těsta, z něho má i kulicha, uhněte i ženicha. Takovéhle kraviny má rád Bolek Polívka. A já zas mám rád jeho v manéži, jak zpívá o šašcích. Tomu napsal můj spolužák na konzervatoři Petr Hapka.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

Vyndal jsem své dobro, začal lidem hrát. Chtěl jsem dělat dobro. Oni začali se smát. Nejsem žádný náfuka, nechci s nimi na kordy. Jedno je však nutné, zahrát správné akordy. Pavel Novák zpívá své nádherné dívce a ten si nesmí dovolit ujet falešně. To by měl okamžitě na krku šeredu.

0: Lenka Filipová si napsala hudbu a Zdeněk Rytíř dodal text s názvem Až budem to mít, nevím co, ale pro jistotu jedno moudro. Parník není perník. Do parníka uděláš díru a potopí se. Perník nikdy. Plyne z toho poučení. Lepší cestovat s perníkem, než s děravým parníkem.
1: Kup mi den.

Přátelé, kteří posloucháte Český rozhlas Sever a na něm pořád retro, tak na řadu přichází zahraniční host Richard Miller zo Slovenska a už si to vykračuje po schodech.

Na paloučce u maminky dostal jsem chuť na pralinky. Má milá je neměla, proto trochu trpěla. A Karel Gott se liboval v takovýhle říkánkách a i když nekouřil, tak mu cigarety stoupá dým.

Petr Novák si málo kdy zapálil, myslím, cigaretu. Spíš chodil do své hospůdky v Praze na Malém Rinku kvůli inspiraci. Že právě tam ho něco napadlo, tak to aspoň tvrdil doma. A po pivínkách nebo činzánku se zvedla nálada. Ale co si dal před touto baladou?

Rytíř na vlík hledí, do přírody hledí. Zmátla ho tam vosa, jak lítala bosa. Jeho slavný rod přešel místní brod. Rytíř oheň rozdělal, ožral se a pak se podělal. To je úvod mezi Čundráky a Trmpy, kde byla Evička Olmerová jako doma. A měla to štěstí, že se seznámila s Jardou Motlem, nestorem Trmpu a skladatelem slavných písní, jako je třeba tento osamělý rváč.

Posluchači vstřícní, víte, že už jsme na konci? No jo. A rozloučí se Valda Matuška s tím, že se mu zdá o rozsah. A Valdovi i vám ještě něco nakonec prozradím. Můj kamarád Gott les na cizí plot. Chtěl natrhat třešně. Soused ho však nepoznal, pár facek mu pěkných dal. A Karlík pak uháněl domů velmi spěšně. Mějte se krásně a za týden ahoj.

Studio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Lidé mají větší zájem o koupání v přírodě, měli by si ale dát pozor na kvalitu vody. Tygr z ústecké zoo zamíří do Velké Británie. Na podporu zájemců o studium zdravotnických oborů dá Liberecký kraj přes 1,5 milionu korun. A počasí na dnešek většinou oblačno, na většině území přehánky a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké poledne. Zájem o koupání v přírodě podle hygieniků roste. Lidé by si ale měli dát pozor na kvalitu vody, jinak hrozí zdravotní komplikace, mimo jiné kožní vyrážky. Pokračuje praktická lékařka z Prahy Lenka Vavrušková.
2: A potom další nebezpečí plyne z požití té vody, protože při koupání obzvláště malé děti spolikají určité množství vody, která potom působí gastrointestinální obtíže a v extrémním případě může dojít i k poškození jater.
1: V příštích týdnech se samec tygra malajského z ústecké zoologické zahrady přestěhuje do britského Hamerton Zoological Parku. Tam by měl podle ředitelky zoo Ilony Pšenkové vytvořit chovný pár a získat šanci na vlastní potomky. Po jeho odchodu zahájí zoologická zahrada úpravy pavilonu šelem.
3: Tygr přišel do Úzký z pražské zoo v roce 2019, aby vytvořil chovný pár se samicí Indrou. K úspěšnému páření ale podle zoo nikdy nedošlo, pravděpodobně kvůli vysokému věku samice. Po úpravách pavilonu šelem obsadí bývalou tygří expozici Levharti Cejlonští. Zoo od nich očekává odchov mláďat. Z Úzký nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Na podporu zájemců o studium zdravotnických a lékařských oborů na vysokých školách dá Liberecký kraj v příštím školním roce bezmála 1 milion a 700 tisíc korun. Je to víc než ve školním roce, který před týdnem skončil. Jak uvedla krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj, peníze jsou určené na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Podpora má pomoci překonat finanční bariéry spojené s přípravou na zkoušky a zvýšit šanci, že se mladí lidé po dokončení studia a vrátí pracovat do nemocnic a zdravotnických zařízení v Libereckém kraji. Audiovizuální průmysl v Česku měl loni obrat 11,3 desetiny miliardy korun. Oproti roku 2024 je to o 14,5% víc. Uvedla to Asociace producentů audiovizi. Kvůli růstu tržeb v odvětví přispěla podle nich hlavně vyšší státní podpora. Asociace ale upozorňuje, že situaci může do budoucna negativně ovlivnit nejistota kolem financování České televize, která do domácí tvorby významně investuje. Od konce března stát zároveň nepřijímá nové žádosti o státní podporu pro natáčení filmů a seriálů, což podle asociace může snížit budoucí objem zakázek.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno a na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. K večeru ubývání srážek a místy i polojasno. Nejvyšší teploty naměříme do 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 od hranic až k exitu na Petrovice ve směru na Ústí je uzavřený levý jízdní pruh kvůli sekání trávy. Pravděpodobně potkáte pomalu jedoucí auto údržby. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Petrem Beranem.

Lenka Filipová dospívala, dneska je sváteční neděle, je tu 5. červenec, ale ani dnes samozřejmě nesmí chybět písničky na přání. Tak si pojďme říct, jak tu hodinku spolu zvládneme. Tak pokud chcete písničku, můžete buď zavolat na 475 212 212, nebo nám napsat SMSku na číslo 900 11 04, ale tam musíte jako první prosím napsat slovo zahrajte. A pak je tady také možnost napsat nám na náš e-mail, který je jednoduchý, zahrajte@rozhlas.cz. No vidíte, tak tohle všechno pokud zvládnete, určitě se do jedné buď uslyšíme, nebo si spolu napíšeme. No a teď už písnička, která dorazila vaší SMS-kou. Dobrý den, zdravíme všechny posluchače a prosíme našemu bratrovi Radimovi Midárkovi z Lysé osady ke kulatým narozeninám zahrát písničku Lesní manekín od skupiny Katapult.

0: Katapult, lesní manekín. Tak písničky na přání pokračují, máme tady další telefonát. Dobrý den, kdo pak je tam?
1: Dobrý den, u telefonu je Líba Vděčina, já vás zdravím.
0: Dobrý
1: a
0: den,
1: zdravím všechny posluchače a ta písnička bude pro moji sousedku Janíčku, potom pro Romana a Káju do Benešova a Jitušku a Michala na Kamenickou a písnička bude pro vás pro všechny. Já vám moc krát děkuju a přeju vám pěkný den.
0: Vám taky, hezkou sváteční neděli, písničku posíláme. Naschledanou.
1: Naschledanou a děkuju.

0: Pěkné odpoledne, písničky na přání na Českém rozhlasu Sever pokračují a samozřejmě tady máme další telefonát, jak jinak. Dobrý den, kdo pak nám volá?
1: Dobrý den, Petřiku, tady je Božena Zedace. Já vás zdravím a všechny posluchače, přeju všem krásný víkend, krásnou neděli a písničku od Lesky Kazdarkové posílám všem přátelům, Andělce, Božence, Honzíkovi, Pavlíkovi do Kostelce, Františkovi do Kralup a všem prostě, s kterými si dáváme hrát a všem přeju krásný víkend.
0: A my děkujeme za zavolání, Laďka Kozderková vám zaspívá právě teď. Tak hezký den, naslyšenou.
1: Ano, hezký den, děkuji a naslyšenou.

0: Laďka Kozderková na Českém rozhlasu Sever, písničky na přání a také další telefonát. Dobrý den, kdo pak je tam?
1: Dobrý den, já jsem...
0: Ano, slyšíme se.
1: Jiří z Krupky.
0: Dobrý den, Jirko.
1: A prosil bych zahrát písničku vám, dobrému rádiu a své ženě Janě.
0: Dobře.
1: Sojka a Vrlík.
0: Tak jestli manželka poslouchá, tak ji pozdravujte a taky děkujeme za zavolání. Naschledanou.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z bláta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

0: jako má dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Brhlík a Sojka, tak tedy další písnička na přání, tak nám tentokrát dorazila SMS-kou. Dobrý den, zahrajte prosím dnes mojí mamince, paní Martě Mazurové ze Slaného, k 85. narozeninám písničku od Karla Gotta, Být věčně mlád. Děkuji, syn Radim.

0: Písničky na přání na Českém rozhlasu Sever, další písnička opět po telefonu, kdo pak je tam, dobrý den?
1: Tady František, Král Pěr Vltavou, zdravím vás
0: dobrý
1: a posluchače.
0: Co to bude?
1: Kdybyste byl tak hodné, Jarka Nohavicu, Kometu, a bude to pro všechny, co poslouchají Rádio Sever a hlavně paní Božence, Švadlence do Žadce a díky všem a mějte se hodně dobře a zdraví. Ahoj, ahoj.
0: A zdravíme do Kralupa, posíláme Jarka Nohavicům.

byla jako lemule sa v nemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný

0: Jaromír Nohavica, dívám se na hodiny za 10 minut, už to bude 13. hodina, příliš těch písniček už zřejmě nestihneme, ale to vůbec nevadí, protože písničky na přání na Českém rozhlasu Sever pokračují samozřejmě i další písničkou a také dalším telefonátem. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady vás posluchačka Marie, od Benešova nad Polčicí, prosila bych pro vás, celé vaše Bezva rádio a pro všechny posluchače, písničku od Hanky Zagorové, Žízeň po životě.
0: Žízeň po děkuji. Životě, nemáte vůbec zač, já děkuji, že jste zavolala i teď ve sváteční neděli a pozdravuju, posíláme
1: ano,
0: písničku.
1: Také, a se daří, děkuji,
0: naslyšenou.

nevím jak vy, ale já strašně ráda žiju. A s každým nadýchnutím cítím, jak žízeň po životě piju. A s každým procitnutím, a s každým políbením, a s každým zakopnutím o slávu, o kamení smiju. Kousíček úzkostí a básní. Nevím jak vy, ale já strašně ráda hořím. Ráda se spálím, až to bolí.

0: Žízeň po životě a Hana Zagorová, a to byla také dnešní poslední písnička na přání, tedy minimálně poslední, tedy pro dnešek určitě, protože písničky na přání, jak víte, jsou tu každý den, svátek není výjimkou, a tak i zítra po 12. hodině můžete zkusit štěstí, nebo nám napsat e-mail na zahrajte@rozhlas.cz nebo poslat SMSku, abyste se písničky dočkali. Za chvilku už vám Petra Vališová popřeje a také přinese další aktuální zprávy. Počkejte si na ně.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Lidé by i v letním provozu měli dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi auty, připomínají policisté. Na zámku Krásný dvůr na Lounsku otevřeli nový prohlídkový okruh. Vedení České Lípy chce zajistit teplejší vodu v koupališti Dubice. A počasí na dnešek většinou oblačno, na většině území přehánky a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Řidiči často nedodržují bezpečnou vzdálenost mezi auty, varují policisté. Bezpečný odstup je takový, kdy řidič stihne zareagovat na náhlou změnu rychlosti nebo zastavení auta před ním. Lidé by přitom měli vedle svých schopností zohlednit i stav silnice, povětrnostní podmínky nebo třeba viditelnost. Na státním zámku v Krásném dvoře otevřeli nový prohlídkový okruh. V rámci letošní celorepublikové akce Národního památkového úřadu s názvem Šlechta na cestách se návštěvníci seznámí s cestami hraběte Jana Rudolfa Černína po západní a jižní Evropě. Podrobnosti ze zámku má reportérka Kateřina Kučerová.
3: K vidění jsou například pozlacená kabinová nosítka nebo sáně ve tvaru velryby. Součástí okruhu jsou také majolikové vázy dovezené z Itálie a historické pohlednice Prahy, kláštera v Oseku nebo italských Benátek. Nový okruh je přístupný bez průvodce a k prohlédnutí je do konce letošní návštěvnické sezóny. Z Krásného dvora na Lounsku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Do poloviny listopadu bude omezený provoz na dalším úseku silnice číslo 35 na průtahu Libercem. Ředitelství silnic a dálnic zítra spustí opravu téměř 2-kilometrového úseku mezi nákupními centry Nisa a Makro. Sjezdy z průtahu zůstanou zachované. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta na výjezdu z Liberce pojedou řidiči ve dvou pruzích a na příjezdu do města v jednom. Voda v koupališti Dubice v České Lípě bude teplejší. Kvůli stížnostem na nízkou teplotu venkovního koupaliště pořídila Českolipská radnice doplněk filtračního systému. Nová recyklační stanice bude v areálu udržovat bazénovou vodu v uzavřeném okruhu a přejde tak tepelným ztrátám. Zařízení zároveň vodu šetří a snižuje provozní náklady.
4: Jak popsal ředitel příspěvkové organizace Sport Jaroslav Češka, teplota vody v bazénu by měla stoupnout až o několik stupňů. Cílem je vyčistit a tím i zrecyklovat až 80% vody, která by jinak odtekla, musela být nahrazená novou. Organizace Sport už 4 roky recykluje vodu i v krytém bazénu. Za tu dobu takto zpracovala přes 11 milionů litrů. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno a na většině území přehánky, ojedinělé i bouřky. K večeru ubývání srážek a místy i polojasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 22 až 25 stupni, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Kvůli požáru je v Teplicích dočasně uzavřená silnice číslo 13 v ulicích Rígrova a Nákladní. Na dálnici D8 před tunelem Panenská ve směru na Drážďany se porouchalo vozidlo, počítejte se zdržením. A v Krásné Lípě na Děčínsku je uzavřený most ve Fibichově údolí. To byly zprávy, pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje Český rozhlas Sever. Tak jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
5: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům, Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident Asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
6: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Pašli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu můj prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o

0: toho zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole, a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
1: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
0: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek vidíte Bernardus Varník okolo roku 1671.
1: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
0: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
3: Zámek Neustupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
1: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
0: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat, a pak do toho užšího výběru přišel Neustupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
1: Kdy jste to byl poprvé, nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel, nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neustupovem?
0: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat. Tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
1: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původního majitele, osloví vás to. Jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
0: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezl, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili, ale myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
1: Co vás tu překvapilo?
0: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
1: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
0: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spal sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
1: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
0: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
1: Na čem třeba?
0: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
1: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní, máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
0: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
1: Jo. Máte vanu i sprchu?
0: Mám vanu i sprchu.
4: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
0: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
1: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
0: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes dvě patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
1: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
0: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah
1: na jídlo.
0: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
1: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
0: No, divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
1: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
0: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
1: Takže příští už možná s výtahem?
0: Příště už možná s výtahem.
1: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti, nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
0: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posledně kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
1: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku, jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo, jaký vztah máte?
0: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce, a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho Neustupova.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo to třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad ním smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byli skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byli dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byli Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem, s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené s teďka s Neustupovem.
2: Šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
2: Jo.
1: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neústupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelbrucku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelbrucku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neústupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neústupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neústupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No, Eichelburkové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburkové pak odcházeli, proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No, oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburkovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl. Ano. To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Mi přijde neuvěřitelný, že za těch, já nevím, 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Zeptáte, já nevím.
3: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je největším, prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma? A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo.
3: Jo, jo.
2: Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Tomu svítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco, jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to zocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narození nám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte, a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narození nám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstali.
2: A to do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám, jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a zkus se to vzalo.
3: Tak my jsme se, teďka jsme přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantel z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí, tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech a vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel. A já, když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
2: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
2: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
2: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
2: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
2: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a oni na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
2: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
2: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšena nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
2: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
3: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna adiuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Teplicích hoří střecha vybydlené budovy. Rokytnice nad jezerou opravuje památník obětem válek v 19. století. Do Česka se vrátil tým, který pomáhal po zemětřesení ve Venezuele. A počasí na dnešek většinou oblačno, na většině území přehánky a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. V nákladní ulici v Teplicích hoří střecha vybydlené budovy. Na místě podle mluvčího hasičů Lukáše Fajáka zasahují tři jednotky a podle dosavadních informací by se uvnitř neměl nikdo nacházet. Do ukončení hašení bude kvůli zásahu ulice uzavřena. Vedení Rokytnice nad jezerou na Semilsku opravuje památník obětem válek na Dolním náměstí. Město o tom informovalo na svém webu. Celkové náklady vyjdou na téměř 400 tisíc korun. Většinu pokryje státní dotace. Práce by měly skončit do října.
2: Kamenný památník před radnicí opravují restaurátoři. Podle odborného průzkumu památník stabilizují, opravují odpadané kusy a obnoví kamenné a kovové části. Památník pochází z roku 1908 a slouží k připomínce rokytnických vojáků, kteří padli při okupaci Bosny a Hercegoviny a prusko-rakouské válce. Z Rokytnice nad jezerou Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Dnes a zítra můžete v Praze navštívit běžně nedostupné budovy úřadu vlády. Dnes konkrétně Hezánský palác na Hradčanech, zítra pak Lichtenštejnský palác na Kampě. Návštěvníci se budou moct během dneška v Hezánském paláci prohlédnout třeba reprezentační sály, pracovnu premiéra, ateliér malíře Jana Slavíčka nebo terasu s výhledem na historické centrum Prahy. Do Česka se dnes ráno vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů z českého USAR týmu. Od minulého víkendu pomáhal se záchranou lidí zasypaných v sutinách po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Žádné živé ale se tentokrát Čechům nepodařilo najít.
3: Čeští záchranáři ve městě La Guaira prohledávali například místní hotel, popisuje velitel USAR týmu Petr Vodička.
4: Byly indicie nálezu živých osob, takže tam se poprvé pracovalo dnem i nocí nepřetržitě.
3: Do Jižní Ameriky letěl český USAR tým poprvé. Už tak namáhavou práci stěžovaly vysoká teplota a vysoká vlhkost vzduchu, pokračuje velitel kynologů Petr Klega.
5: Tak to asi byla mise nejnáročnější právě proto, že tam bylo dusno, horko a ten pejsek nebyl schopný se svým způsobem nikdy ani pořádně vyventilovat psychicky.
3: Do Česka se vrací i 12 zbývajících členů týmu a s nimi veškerý náklad, jako zázemí nebo nářadí, díky kterým je český USAR tým v dané zemi postižené pohromou vždy zcela nezávislý. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno a na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. K večeru ubývání srážek a místy i polojasno. Nejvyšší teploty naměříme do 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Stále dejte pozor v Teplicích, silnice číslo 13 v ulicích Rígrova a Nákladní je kvůli požáru dočasně uzavřená. A ve Štětí v Čakovicích u kaple svatého Jana a Pavla se po silnici pohybuje stádo ovcí.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pohodové odpoledne, Český rozhlas Sever s vámi i ve svátek, tedy při neděli. Už za chvilku si řekneme, co v učebnicích nebylo, dozvíme se, jak v našem těle působí kyseliny. Tak se podíváme na zámek Krásný dvůr, to je na Lounsku a otevřeli tam nový prohlídkový okruh. Víc si o tom povíme s Kateřinou Kučerovou, která je přímo na místě. No a teď už písničky, které nestárnou, Karel Gott nebo No Name.
0: Pohodové odpoledne s Petrem Beranem.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Vždy se ví, co Bůh chystá.
1: Zpíval Karel Gott a na Českém rozhlasu Sever teď zjistíme, cože v učebnicích nebylo. Martin Písařík otevře jednu z nich a dozvíme se, jak v našem těle působí kyseliny.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že

0: člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Na Českém rozhlasu Sever teď zamíříme na zámek Krásný dvůr. To je na Lounsku a otevřeli tam nový prohlídkový okruh. V rámci celorepublikové akce Národního památkového úřadu s názvem Šlechta na cestách se návštěvníci seznámí s cestami hraběte Jana Rudolfa Černína po západní a jižní Evropě a taky se suvenýry, které si přivezl. No a podrobnosti přímo ze zámku má pro nás reportérka Kateřina Kučerová. Kateřino, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak kdyby tam někdo vyrazil, co všechno v novém okruhu uvidí?
1: Tak uvidí tu především příběh hraběte Jana Rudolfa Černína z jeho cest po Evropě ke konci 18. století. V rámci těchto cest si podle kastelána zámku Milana Vaněrky nepřivážel mnoho suvenýrů, ale především inspiraci. Například jeho cesty po zámeckých zahradách v severním Německu a Nizozemsku ho inspirovaly k vybudování nynější podoby zdejšího zámeckého parku. Návštěvníci v rámci okruhu dále uvidí například pozlacená jednokabinová nosítka, sáně ve tvaru velryby, které podle Vaněrky měly veliký úspěch především u šlechtické mládeže, dobové fotopohlednice tehdejší Prahy, malované pohlednice italských Benátek nebo třeba majolikové vázy dovezené z Itálie. Doplním, že nový okruh je přístupný bez průvodce a pro zájemce k prohlédnutí do konce letošní návštěvnické sezóny.
0: Vám tam fouká vítr, Kateřino, že? Trošku.
1: Je tu lehce větrno.
0: Pro naše posluchače, to hučení, co slyšíte, to je vítr v mikrofonu. No ale pojďme zpátky, jaké další novinky si na zámku pro návštěvníky přichystali?
1: Tak v průběhu letních prázdnin se tady budou podle kastelána Vaněrky několikrát týdně konat dvouhodinové komentované prohlídky zámeckého parku. Návštěvníci se při nich dostanou do Panova templu, Glorietu nebo čínského pavilonu. Už příští sobotu pak na zámku pořádají tradiční slavnosti Jana Rudolfa Černína. Součástí programu bude spuštění historického vodopádu i výjimečné otevření rozhledny na novogotickém templu, která je jinak kvůli rozsáhlé obnově veřejnosti uzavřená. Z jejího vrcholu budou mít návštěvníci možnost vidět Doupovské i Krušné hory a okolí Krásného dvora.
0: No a z větrného Krásného dvora se nám přihlásila Kateřina Kučerová. Díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: rád.
1: Jelen na Českém rozhlasu Sever je právě 14:30 a pokud byste ještě dneska při neděli chtěli někam vyrazit, ledas, co se dá ještě stihnout. Tak, v háji u Loučné pod Klínovcem se otevřely brány historické vápenky z poloviny 19. století. Tu technickou památku v srdci Krušných hor si můžete prohlédnout až do 4. Komentované průvodky s prohlídky tedy s průvodcem začínají vždycky v celou hodinu. Na zámku Stekník tam jsou připraveny kostýmované prohlídky pro děti od 4 do 12 let. Malé návštěvníky provedou zámkem členové hraběcí rodiny Kulhánku z Klaudensteina. Během prohlídky budou plnit tajenku a za správné vyluštění je čeká sladká odměna. Prohlídky stihnete ještě do 15:30 odpoledne, takže hodinka. V Roudnici vyvrcholí benefiční festival Klášterní klub a klub. Už ve 3 hodiny uvede Jan Horák veřejnou divadelní zkoušku svého nového představení Ha-Life, příběhu o hadovi, zahradě, jablku a lidech, vyprávěného tedy z pohledu hada. No a když už jsme v Roudnici, při příležitosti státního svátku bude zdarma otevřeno také Podřibské muzeum. Až do 4 do odpoledne se můžete jít podívat na jeho expozice.

0: Křížem krajem.
1: Ano, i dneska jdeme křížem krajem a vyrazíme do Bíliny. Vlastně přes lázeňský areál v Bílině Kyselce a vyšlápneme si 12 kilometrů na Ovčí vrch.
2: Z Bíliny vycházíme po Červené ulicí Kyselská s půvabnými pseudorenesančními pavilony z konce 19. století. Při našem výletu procházíme areálem lázní Kyselka. Bílinská Kyselka je vhodná k přímému požívání i k inhalování. Je silně uhličitá, se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité a fluoridů. Díky vysokému obsahu volného oxidu uhličitého je přirozeně perlivá. Dneska se čerpá z hloubky 190 metrů ze zdrojů přímo v masivu vrchu Kaňkov. Naše kroky míří přes malou obec Kaňkov k vrcholu, odkud je pěkný výhled na výrazné okolní krajinné dominanty Bořeň, Želenický vrch nebo Národní přírodní rezervaci Zlatník i hrad Hněvín. Vyhlídka na vrcholu Ovčího vrchu dosahuje nadmořské výšky 436 metrů. Na starých mapách byste tento čedičový vrch hledali marně, protože v minulosti často měnil své názvy Pastýřský nebo Kyselec. Do ohromující díry v zemi nedaleko severního úbočí Ovčího vrchu nahlédneme z vyhlídky u obce Braňany. Lom Bílina je povrchový hnědouhelný důl na hranicích okresu Most a Teplice. Zajímavé je, že v lomu Bílina se nachází nejníže položené otevřené místo v Česku. Samozřejmě se jedná o zeměpisný rekord vzniklý v důsledku lidské činnosti. To kontrastuje s jinou výškovou hodnotou související s tímto dolem. Nedaleká tepelná elektrárna v Ledvicích totiž provozuje informační centrum s vyhlídkou, která je naopak uváděna jako nejvyšší vyhlídková věž v České republice. K železniční zastávce v Želenicích, odkud se vydáme vlakem do Ústí nad Labem, nás opět vede Červená přes Braňany.
0: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: zpíval Petr Kolář. Pěkné odpoledne, 3:15. A my teď míříme do Liberce. Jaké kočáry, balony nebo první automobily využívala liberecká šlechta? Zhruba 400 výtvarných děl na tohle téma připravili děti z celé republiky jako součást soutěže Děti památkám a památky dětem. Vítězné obrázky i plastická díla třeba z trátku nebo z keramiky teď můžete vidět v Libereckém muzeu, protože tuhle soutěž každoročně vyhlašuje Národní památkový ústav.
1: Já jsem měla radost, i styděla jsem trošku, ale já jsem chtěla, aby na mě byli trošku pyšní. Já jsem ještě nikdy v životě nebyla na prvním místě.
2: Karolína Kucherenko je vítězkou kategorie základních uměleckých škol od 1. do 5. třídy ve výtvarné soutěži Děti památkám, památky dětem. Její obrázek uvidí lidé na výstavě v Severočeském muzeu v Liberci.
1: Ten černobílý.
3: Ale to je velký obrázek. Jak dlouho ti trvalo ho namalovat?
1: Asi 3 nebo 2 dny.
3: A jak dlouho chodíš do Zušky?
1: Už 2 roky.
3: A co na tom obrázku vidíme? Popíšeš nám to?
1: Je to prostě palác. Tam, kde je kolo, a já jsem tam přidala i kameny, i slunce, i strom.
4: Tak letošním tématem byla šlechta na cestách. My jsme se to snažili pojmout trochu obecně, takže jsme nejdřív zvolili dopravní prostředky a k tomu jsme se snažili naroubovat nějaký příběh, který je propojený s regionální šlechtou.
2: Vysvětluje letošní téma Alžběta Sakařová z územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci.
4: Z toho třeba vznikl závodník v Bugatti Kristián Lobkovic, který je rodákem z Turnova, nebo jsme samozřejmě neopomněli první dálkové cesty Teodora Liebiga.
2: Porotci rozdali celkově 26 ocenění. Výtvory odborně hodnotila i porotkyně Lukrécia Škaloudová-Puchmajerová.
5: Ten výběr vůbec není jednoduchý, ty techniky jsou rozmanité a některé jsou velmi těžko srovnatelné.
6: Vypadá to, že nejčastějším dopravním prostředkem je tady balon.
7: Oni si mohli vybrat, jestli budou zpracovávat ty kočáry s těmi balóny, první dopravní prostředky, včetně třeba tamhle ty krásný vzducholodi.
2: Výstavu Šlechta na cestách v Severočeském muzeu lidé uvidí do června příštího roku. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Za pár minut už tu bude 15. hodina, s ní také dalším aktuální zprávy. Dozvíte se třeba, že Česká televize připravuje pokračování oblíbené televizní pohádky, ale víc už od Pety Vališové. Přes

0: je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Ústí nad Labem nechá na 6 městských budov umístit fotovoltaické panely. Česká televize připravuje pokračování pohádky Krakonošovo tajemství. Vysílat se bude na Vánoce. Koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit a počasí na zítra zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Na 6 budovách města Ústí nad Labem budou fotovoltaické panely. Výdaje město odhaduje na téměř 24 milionů korun. Radní schválili přijetí dotace ve výši 5 milionů korun. Informoval o tom nezávislý radní Pavel Tošovský. Na několika přístřežcích městské hromadné dopravy město taky nechalo vytvořit zelené střechy. Ty přispívají ke zlepšení klimatu ve městě. Česká televize natáčí novou vánoční pohádku Krakonoš a básník, která naváže na snímek Krakonošovo tajemství z roku 2022. Druhý díl opět režíruje Peter Babiak a scénář napsala Barbara Johnsonová. Příběh bude vycházet z krkonošských pověstí a výraznější roli v něm dostanou obyvatelé podhorského města. Několik natáčecích dnů štáb strávil v Kořenově na Jablonecku, kde stojí chaloupka Krále hor. Postavu Krakonoše si opět zahraje herec David Švehlík.
2: No tady jsme začínali před 4 lety, tady byl první natáčecí den, jestli se nepletu, a vracíme se sem a vlastně tady zakončujeme natáčení v exteriérech, takže to je svým způsobem symbolický, s jistou nostalgií možná dá se říct.
1: Vláda plánuje do začátku sněmovních prázdnin v Dolní komoře prosadit ještě několik svých priorit. V následujících 2 týdnech chce schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb nebo novelu stavebního zákona. Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťány Malé koalice dohání zpoždění, které nabrala kvůli opozičním obstrukcím v prvním pololetí. Šéfka klubu opozičních Pirátů dlouhé diskuze o zákonech vysvětluje tím, že koalice porušuje zvyklosti.
3: Vidíme, že hnutí ANO porušuje zvyklosti, co platili klidně desítky let. Oni jsou ti, co nabourali nějaké základní fungování i základní slušnost v politice a nyní by rádi obviňovali všechny kolem.
1: Opozice kritizuje třeba předkládání zákonů formou poslaneckých návrhů, kde nemusí být připomínkové řízení. Koaliční politici kritiku odmítají, považují to za legitimní nástroj. Policisté varují, že mnoho řidičů nedodržuje bezpečný odstup mezi vozidly. Právě nedostatečná vzdálenost stojí každoročně přibližně za 5% dopravních nehod. Odborníci doporučují ponechat mezi auty rozestup zhruba 70 metrů. Řidiči se mohou řídit také pravidlem 2 vteřin. Na dálnici si zvolí pevný bod, například strom nebo sloupek, a měli by ho minout alespoň 2 vteřiny po vozidle jedoucí před nimi.
0: Počasí.
1: V noci bude oblačno až zataženo a místy se vyskytne občasný déšť. Nejnižší teploty klesnou na 14 stupňů. Počasí na zítra většinou zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. V podvečer bude ještě přibývat. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici číslo 6 u Bílence na Lounsku máme hlášenou nehodu. Na místě se tvoří kolony. A v Doksanech na Českolipsku je částečně uzavřená ulice Nerudova u Máchova jezera.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pěkné odpoledne, tak to byly zprávy s Petrou Vališovou po 15. hodině. Za chvilku vyrazíme na Jizerku. A vlastně se budeme ještě chvíli bavit o autech, protože kam turisté dokážou spávozítka zaparkovat, tomu se snad někdy nechce ani věřit. Mluvit budeme také o počasí s meteorology a vypravíme se na nejmodernější středověký hrad. Budete se možná divit, ale je tady u nás na severu Čech, jak se dozvíte před půl čtvrtou. Teď už písničky, které nestárnou Věra Špinarová nebo Petr Novák.
0: Pohodové odpoledne s Petrem Beranem.

0: Pohodové odpoledne 10 minut po 15. hodině. Ani zábrany, ani policie nezabrání některým řidičům na oblíbených turistických místech parkovat mimo zákazy. My se teď podíváme třeba k Jizerce na Moříně. To je vlastně skoro každý víkend plné parkoviště. A lidé pak dávají auta k hlavní cestě na výhybny a nebo dokonce na přísně chráněné louky. O víkendu se tam vydala i naše reportérka.
1: Parkování akorát samozřejmě tady v sobotu je jako náročnější, jinak to je dobrý. Je jako ideální všední den, no, a to jsme trošku jako nezvládli.
2: A vždycky parkujete tady na Moříně?
3: Jo, ale musí si člověk přistat.
2: Parkoviště Mořina je tady v okolí Jizerky jistě nejexponovanějším parkovištěm. Vejde se sem možná stovka aut, když ale není místo, tak si lidé poradí. Poradí si tak, že parkují u příjezdových cest, popřípadě ve výhybnách, což se samozřejmě nesmí. A v některých případech dokonce dávají auta na chráněné louky. Jsou tady sice zábrany, ale ty nevždy pomůžou. Přímo do osady Jizerka je zákaz vjezdu. Povolený je pouze pro ubytované hosty, i to ale řidiči často porušují.
3: Vlastně de facto je nechávají na těch odstavných místech, hlavně houbaři, to je další problém, protože na houbě z parkoviště daleko, tak z těch odstavných míst se oblíží.
2: Říká ředitel obecně prospěšné společnosti Jizerky pro vás Stanislav Pelc.
3: A pak samozřejmě v minulosti, když byly nějaké akce, tak se nám stávalo, že ty auta nechávali šli po vsi, ale to si myslím, že tohle už není.
2: To už se neděje.
3: No, to už opravdu musí být nějaká akce, jako je panenská pout na Jizerce, nebo když je třeba zubačka.
2: Lidé přitom mají i několik dalších možností, kde zaparkovat. Dodává

0: starosta Luboš Marek ze Starostů pro Liberecký kraj.
1: No to je to nejhorší, když to nechají u silnice, že jo, ale jinak samozřejmě těch parkovací plochy jsou. Máme velkou odstavnou plochu třeba na Porubným, tady jak my říkáme u Trafa, ale lidi jsou pohodlní, každý chce dojet až na Jizerku. I když mají sebou kola, tak ne, že by to sundali třeba na Porubným a jeli na kole dál. Každý se chce dostat až na to parkoviště a je to problém.
0: Pomoct s parkováním by mohl plánovaný navigační parkovací systém. Díky systému by lidé už v Polubném nebo u odbočky v Kořenově věděli, jestli má smysl sem zajíždět. Stavba by mohla začít příští rok. Z Jizerky Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Pirátské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Miraj a cesta z města a já přeju pěkné pohodové odpoledne z Českého rozhlasu Sever. A na telefonu je právě teď Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré odpoledne i vám.
1: Dobré odpoledne.
0: Ta neděle je taková zvláštní, že? Někdo zmoknul jinde vůbec, na někoho svítí sluníčko.
1: Je to tak, přechází nás krátká studená fronta od severozápadu a takové přesně to počasí je takové typické přesně pro přechod studené fronty, kdy nám svítí chviličku sluníčko, ale spíše máme zataženo s nějakou tou přehánkou a teplotně. No, na těch nejteplejších místech dneska v Ústeckém kraji do 23 stupňů Celsia a tam, kde zrovna prší, nebo máme hodně zataženo, tak tam aktuálně kolem 18 stupňů Celsia.
0: Pojďme k tomu, jaký bude ten start toho dalšího týdne, tedy co nám předpovídáte na pondělí, na úterý.
1: Tak v pondělí to vypadá, že bude většinou tedy zataženo. Buď s nějakým občasným deštěm, anebo zase opět s přehánkami, které by asi v těch večerních hodinách byly četnějšího charakteru. Teplotně si nějak úplně nepolepšíme. Naopak vypadá to, že by se ty teploty mohly pohybovat spíše kolem těch 20 stupňů Celsia. Ty ranní očekáváme kolem 16 stupňů Celsia a zkrátka ten, kdo se těší úplně na nějaké letní počasí, tak to si musí chviličku počkat, protože i úterý to vypadá, že bude zataženo s deštěm nebo s přeháňkami a bude to platit vlastně i noc na středu, kde budou ty srážky četnějšího charakteru a až někdy ve středu odpoledne a od čtvrtka to vypadá, že postupně uvidíme více sluníčka, srážky by měly slábnout a ustávat dokonce a ty teploty by během toho čtvrtečního dne byly pak o něco vyšší než rozhodně těchto dnech a vypadá to celkem na slibný víkend, teď je to sice ještě týden, ale zatím to vypadá, že by se ty teploty mohly kouknout až nějakým tropickým hodnotám.
0: Říká Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Tak děkujeme za výhled, za předpověď, ať vám to uteče. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Máme tu na severu Čech krásně, ale pozor, máme tu i rekordní záležitosti. V našem nádherném českém středohoří je totiž zřícenina hradu skoro na každém druhém kopci, ale jenom jedna se může pyšnit tím, že je pozůstatkem nejmodernějšího hradu středověké Evropy, hradu Kalich. A víc nám řekne Renata Filipi.
1: Za husitských válek v letech 1421 a 1423 zuřili na Litoměřicku ostré boje. Husiti chtěli ovládnout Litoměřice, které měly v severních Čechách klíčový strategický a ekonomický význam. A právě proto nechal roku 1421 nejslavnější husitský hejtman Jan Žižka z Trocnova postavit v Třebušíně nedaleko Litoměřic hrad Kalich a vybral si ho jako své rodinné sídlo. Kalich byl vůbec prvním evropským hradem, který měl čistě sypané opevnění. To dokázalo odolat i palným zbraním. A díky opevnění se hrad Kalich nikdy nepodařilo dobít. Po smrti Jana Žižky v roce 1424 zůstal Kalich v držení husitů. Hrad Kalich měl být podobně jako hrad Falkenberg na rozkaz císaře Zikmunda zbořen, aby se nestal sídlem loupežníků. Nikdy k tomu ale nedošlo. A tak do konce 15. století hrad vystřídalo několik majitelů, než došlo k jeho úplnému opuštění. Dnes pozůstatky hradu rekonstruují členové spolku Hrady Českého středohoří a od roku 1964 je chráněnou kulturní památkou.
2: Pohodové odpoledne s Petrem Beranem.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.
3: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát?

0: Vašem krajem.
1: I dnes odpoledne tu máme malý výlet, nebo chcete-li tip na výlet, totiž zavedeme vás do děčínské zámecké zahrady. Ona je nově zrekonstruovaná a vévodí prostor, který se jmenuje Sala Teréna. Tak se tam podíváme s ředitelkou zámku Miroslavou Poskočilovou a redaktorkou Evou Bucharovou.
2: Co to je ta Sala Teréna?
3: Prostor, který uzavírá růžovou zahradu ze západu. Naopak naproti nám, kde se teď můžeme rozhlídnout na východě, je vlastně vznosný dvoupatrový gloriet. Sala Teréna je prostor pro zahradní slavnosti, pro zahradní posezení. Mnohdy nebývá prosklený. My tady máme prosklené vitráže, takže Sala Teréna se dá i uzavřít a v současné době slouží například pro uzavírání svatebních obřadů. Jsou tady zároveň uloženy originály soch, které byly sejmuty během rekonstrukce z glorietu a zdobí teď tento prostor.
2: Ta zvláštní akustika tady, to je schválně nebo je to náhoda?
3: Asi to vzniká tou proporcionalitou toho prostoru, protože i ta se změnila a například podlaha v Sala Teréně se snížila až o 40 cm. Ten prostor získal jiný vzhled, ale zároveň i tu akustiku, o které se zmiňujete.
2: Zvedněme teď svoje zraky nad naše hlavy.
3: Pohled stojí za to, protože je to nádherná freska Apolóna, která byla zrekonstruovaná panem restaurátorem Novotným, takže z jeho dílny se tady opravdu vydekorovaly zase od stíny, které tady původně byly.
2: Pojďte nám představit sochy, které tady v Sala Teréně máte.
3: Tady máme Ceres, Flóru, Pomonu a Venuši a potom alegorii tří žen. A jsou to ty sochy, které stejné můžeme vidět zároveň na prvním parteru glorietu na druhé východní straně růžové.
0: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: To byla skupina Krištof na Českém rozhlasu Sever a my teď míříme do Karlových Varů. Jak asi víte, je tam filmový festival, film o coming outu i o životě na české vesnici a s tím spojenými stereotypy. To je český snímek Čika Čeka, tedy česká holka, kterou měl světovou premiéru právě na filmovém festivalu v Karlových Varech. A v hotelu Termál ho uvedli i herci v hlavních rolích Jan Cina a Pavla Tomicová.
1: A co ta Helenka? Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
2: Obdovělá poštěčka Zdena z vesnice se snaží splnit přání své umírající mamince. A tak její syn Lukáš, který jinak žije v Paříži, uspořádá vystoupení před publikem českých seniorů jako drag queen. Série dalších událostí pak matku zblíží se synem.
1: Já jsem gay. Nepracuju v žádné bance. Ale živím se jako drag queen.
3: Jako co?
2: Režisér Šimon Holý řekl, že jednou z inspirací byla jeho vlastní matka, která ve filmu i hraje.
4: Rodina je třeba taky moje máma, která tady je, který tímhletím řekl za úplně všechno, že i hrála a že inspirovala tenhle film.
2: Premiéra byla vyprodaná už v den začátku festivalu, tak jak se vám film líbil?
3: Velmi se mi líbil, velmi.
5: Dlouho jsme tleskali, nikdy jsem to tady nezažil takhle při premiéře, že bychom takhle dlouho tleskali, takže to bylo taky spontánní a hezký.
6: Myslím si, že to bylo natočené tak, že i lidi, kteří s tím tématem nemají nic společného, tak to bylo za mě úplně v pohodě a myslím si, že by to měl vidět každý.
7: Samozřejmě to téma je silný, jasně, ale ta forma samotná vlastně to ke mně jako nedopravila asi tou nejlepší cestou.
8: Herecké výkony se mi líbily. Byly moc, hlavně Pavla Tomicová a Janci, na mě to přišlo, že to je fakt matka se synem, jakože to bylo úplně autentický, fakt jsem tomu věřila.
2: Ve snímku zazní i některé známé skladby Heleny Vondráčkové. Když jste mluvil o té Heleně Vondráčkové, jak těžké bylo získat práva k těm skladbám, které tam vlastně zazní v tom filmu?
4: Vlastně docela náročné, to je majstrštyk Alžběty Janáčkové producentky, trvalo to rok, ale jsem rád, že jsme našli společnou řeč. Přesně jako v tom filmu mají k sobě ty hlavní postavy najít společnou řeč.
2: Film Čika Čeka v Karlových Varech soutěží o křišťálový globus v hlavní sekci. V českých kinech bude od srpna. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Český rozhlas.

0: Tak Petr Nač, samozřejmě za 4 minuty už tu bude 16. hodina a s ní také další zprávy, které vám přinese Petra Vališová. V Jablonecké galerii Nisa Factory pokračuje výstava Ivany Šrámkové. I to se dozvíte ve zprávách přesně ve 4 odpoledne. Pohodový den přeje Petr Beran.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V Teplicích dnes hořela střecha vybydlené budovy. V Jablonecké galerii Nisa Factory pokračuje výstava Ivany Šrámkové. Dnes i zítra jsou státní svátky, obchody ale zůstanou otevřené. A počasí na zítra zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. V Nádražní ulici v Teplicích dnes hořela střecha vybydlené budovy. Po uhašení požáru pokračují hasiči demolicí požárem poškozených zdí. Ulice proto zůstává i nadále neprůjezdná. Podrobnosti předává mluvčí hasičů Lukáš Faják.
3: Ve 12 hodin 11 minut nám byl ohlášen požár nízké budovy v Teplicích v ulici Nákladní. Na místo byly vyslány 3 jednotky požární ochrany. V budově se nikdo nenacházel a událost se obešla bez zranění. Požár byl likvidován ve 13 hodin 45 minut. Příčina požáru je tedy v šetření.
2: Návštěvníci galerie Nisa Factory v Jablonci nad Nisou do konce srpna uvidí výstavu Ivany Šrámkové. Autorka tam představuje své větší i drobné sochy nebo velkoformátové malby. Často se zaměřuje na motivy zvířat. Na výstavě lidé uvidí například její skleněné prase nebo hejna barevných ptáků. Ani během dnešního a zítřejšího státního svátku nemusí obchody zavírat. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž nevztahuje ani na svátek zvěrozvěstů Cyrila a Metoděje, ani na den upálení mistra Jana Husa. Přesto mohou někteří obchodníci ponechat své prodejny zavřené a dát zaměstnancům volno. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza proto doporučuje, aby si lidé před nákupem ověřili otevírací dobu. Podle něj ji některé prodejny mohly upravit také kvůli začátku letních prázdnin. Světovou premiéru na festivalu v Karlových Varech má dnes film Pramen s herečkou Aňou Geislerovou. Snímek slovenského režiséra Ivana Ostrochovského soutěží o křišťálový globus v hlavní sekci. Geislerová v něm hraje lékařku, která v 80. letech pracuje na gynekologické klinice. Film zpracovává stále nedořešenou otázku sterilizací romských žen v Československu, popisuje umělecký ředitel festivalu Karel Och.
4: Ivan Ostrochovský vypráví pro něj typickým způsobem, který se nespokojuje jenom vlastně s nějakým etickým zobrazením, ale stejně tak jako jeho předchozí filmy, například Služebníci či Koza, má velmi silnou a rozpoznatelnou estetickou stránku.
1: Počasí.
2: V noci bude zpočátku i polojasno, jinak oblačno až zataženo. Místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, zejména na horách. Nejnižší teploty klesnou na 14 stupňů Celsia. A počasí na zítra většinou zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, v podvečer bude deště přibývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 23 stupni, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V pohraniční obci Kalek na Chomutovsku je kvůli opravě propustku uzavřená silnice k příhraničnímu přechodu na Rýbenau. A nedaleko Dolního Jiřetína na Mostecku je uzavřený most přes Loupnici. Objíždějte po silnici 1/27. To byly zprávy. Pohodovou a hlavně bezpečnou cestou vám přeje Český rozhlas Sever. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
5: Zábava má být každý den. A když jsou důvody různé, ještě lépe. My vám dáme možnost rozšířit ústa do úsměvu díky ukázkám spojených s jedním mužem, s jedním známým českým hercem. Ať se zasmějete i dnes, to vám přeje Patrik Rozehnal. A kdo to bude? Ten herec? Narodil se 26. října roku 1950 v Konici.
6: Tak jsem tady, jak jsem slíbil.
5: No, to je dobře, tak ještě počkejte. Pobaví vás komik, divadelní principál, filmový herec, moderátor i známý dabér. Zvládne toho opravdu hodně.
6: To je doba, já slyším, jak mi rostou nechty, no to je...
5: Snad mě necháte říct úvod, ne? Můžu za to, že se sem ženete hnedka po zprávách. Jste jak časový znamení, člověče.
6: Ano, přesnost mám v krvi, pracuji u dráhy.
5: Začíná pořad, kde uslyšíte scénky, vtipy, veselé historky a k tomu i životní příběh tohoto muže.
6: To je kravina, to je blbost.
5: A jak byste si to představoval vy?
6: Já jsem to pojal, abych, tak řekl, aby tam bylo pro každého něco, tedy generačně, ano, od minulosti k dnešku.
5: No jasně, takhle jsme to mysleli a bude se to jmenovat Příběh Pavla Trávníčka. Tak čím začneme?
6: No, já bych zahájil veselou žižkovskou polkou. To byly zlatý časy, když mezovka stála. Má to v švih, že jo, ale ne?
5: No tak tohle ne, začneme něčím jiným.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Návraty.
1: Bude to příběh princovský. Bude to příběh Pavla Trávnička, který se narodil 26. října roku 1950 v Konici na Moravě. Jeho rodina ale byla československá. Zkrátka a dobře, maminka byla z Valašské Bele u Ilavy a tatínek z Ivanovic na Hané. Jako malý kluk prožil dětství, jako si to pamatujeme všichni, i v punčocháčích, kterého pak provázeli celým životem jako prince.
2: Takový ty tlustý.
3: Hnědý.
2: Ano, tady jsem se, strašně mi topilo krev vždycky na záchodě, jsem si je slíkl, protože kluci se nám zase posmívali, že jo, tak punčocháči už od dětství, to pamatujeme všichni. No a pak to bylo moje povolání, ty punčocháče. Byli bílí, no a musíte tak stát, mít ty nohy a pořád se tak tvářit celý život, ať hrajete, co hrajete, jaký chcete role, třeba i dobře, celý život to nevadí, jednou pro vždy zůstane. Princ. Ano. Tak jako Pepík Dvořák je vodník, tak

0: trávil malý Pavel Trávníček u své babičky a dědy na Slovensku. Jezdil tam rád, hlavně proto, že děda byl sedlák. Měl koně, krávy, ovce. Sedlačil za své, protože ve 20. letech 20. století, kdy byla na Slovensku chudoba, odjel do Spojených států amerických a Kanady, aby tam kácel lesy a vydělal si peníze. Když se vrátil, koupil si pozemky a postavil chalupu. Malý Pavel byl v dětství jako uzjevení, když děda ve 3 hodiny ráno vstával a kosil ručně pole. 10krát tam a zpátky, s koněm se lopotil do kopce. No a babička?
1: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka. A nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, že, co si bude říkat, no, tak to jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR. Bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, promiň, už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo? Tak jo, dala mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek. Já přes něho vidím až k nám na Hano. Naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila. do té kuchyně. Já jsem říkal, to je ostuda, všichni po nás koukali. A za 15 minut takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala. Pavlíku, to je dobrá hospoda. Vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka, 4 masa sem budeme chodit.
0: V Konici u Litovle žil malý Pavel Trávníček jen do svých 5 let. Pak se s rodiči přestěhovali do Moravské Třebové, kde chodil do základní školy a později i na gymnázium. Učitelé je tehdy znali mnohem líp než rodiče. Řada z nich je taky doprovodila i na gymnázium. Na něm studoval přírodovědnou větev a musel

0: chtěl dělat třeba deskriptívu. V té době asi ještě netušil, že bude v životě hrát, dělat baviče, stane se princem a že pro mnoho žen bude idolem. Mimochodem, to se stalo i námětem scénky nazvané Nevěrník. Uslyšíte Pavla Trávnička, Janu Paulovou a Dagmar tehdy Veškrnovou. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody v režii Zdeňka Podskalského.
1: Tata, teď dobře sledujte, jak se má taková oklamaná manželka v téhleté situaci zachovat.
2: Jančku, to mě nedělejte, ale mě, co když se vrátí tvoje manželka?
3: Buď klidná, dneska nocuje u tato kluci, ty vzat na
4: buchty ke kafi, slečno Blaničko.
5: Co se tady, jak ses tady, a proč ses tady hlavně, kde ses, proč se, jak se?
4: Ale prosím, já se nemenuji Blaničko, já se jmenuji Kateřina.
1: Cože? A to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. Ano, ve čtvrtek je tu Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, zátovi?
4: Jak tady bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám prosím rozumět?
1: Ty jsi to zatajil? No zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat.
4: Spolupracovat?
3: Co je to za bláboli, co to měli
1: za pitomost? No tak si za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, že jo, no.
3: Nemoc, Kateřino, prosím tě, nevěřím.
4: Proč bys mi asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička.
3: Ona, že když se na ní podívej, ona je trošku blázen. Ona si všechno vymyslela, to nedělá.
4: No a proč by zrovna teď lhala? Co to děláš? Ona sem přijde, vidí nás tady. Vůbec se tomu nediví? To je zřejmě na denním pořádku. Seš ty vůbec normální?
3: Já jsem...
1: Vůbec nic z toho nedělejte, Katin... Promiňte, Blaničko, já jsem
4: Katinka.
1: Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnuto, ona tam dozadu nevidí.
4: Nežajme na šli! Co je?
1: Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
3: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
1: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
4: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
1: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím a sice odcházím za Ludovou.
3: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
1: No Ludva, no.
3: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jak je Ludva?
1: No, můj Ludva.
3: No, mě chceš vyprovokovat? Moment, moment, buchty, jsi si přivezla buchty a takový buchty peče jenom teta Anča.
1: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
4: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
1: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
4: Já se sem vrátím, ale můj jeho někdy.
3: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov, já ho...
4: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane, jeden prolhaný.
3: Kačkejko,
1: a žádný násilnost.
4: No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Smutné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tenhle díl a tato hodina vysílání patří Pavlu Trávničkovi. Probrali jsme jeho dětství, teď to jeho mládí. Strávil ho především na Janáčkově akademii muzických umění.
2: Jsme byli takový ročník, se mnou v ročníku byl Sváťa Skopaval, Pavel Zadníček, Mirek Donutil, nad náma byl Bolek Polívka, Bartoška, Jana Švandová, takový vrch jsme byli kolem toho 68. roku, takže na školu všichni vzpomínáme strašně rádi. Škola byla základ všeho toho, já bych řekl, že to bylo nejhezčí období mýho života, tak se do té školy všichni rádi na ní vzpomínají a vrací se. Jirka Bartoška byl na vojně, si vzpomínám, taky byl na těch talentových zkouškách a vypráví se o něm taková historka, že přišel na ty přijímací zkoušky ve vojenském, v těm Kopřivovi, taková ta tlustá, odporná uniforma. No a prej, jak se dávají u přijímací zkoušky hercům, adeptům teda herectví, tak se dávají etídy, jo, aby se poznalo, jak ten herec rychle zareaguje, jak je vtipnej, rychlej, pohotovej. A ta komise se nudí samozřejmě, protože už tam sedí týden a pořád další a další herci, stovky lidí, tak se nudí, tak si vymýšlí ptákoviny samozřejmě. Tak prej Jirkovi Bartoškovi dělám, zahrajte nám, jak byste nám zahrál rezavějící konzervu. A Jirka je chytrý kluk, jak se zamyslel a začal dělat. On říkal, co to děláte? On říkal, rezivím. No, vyhodili ho okamžitě. Tak on se měl k odchodu a pořád z těch dveřích tak přešlapoval. A předseda té komise se ptal, tak co chcete ještě? Říkal, já nemůžu odejít, musíte mě přijmout, já to mám v denním rozkaze od náčelníka. Tak ho prej takhle vzali. Tak se takový vypráví. Ale tím se herci mezi sebou baví, že se drobně takhle špekuju.
1: Kdo ví, kde tehdy v Brně bydlel Pavel Trávníček? Zřejmě někde na koleji nebo v podnájmu. Podobná věc se řešila mnohem později i v televizní komedii Sardinky aneb život jedné rodinky v režii Ivo Paukrta. Partnera Pavla Trávnička si tu zahrál Jan Kaniza. A přišli se zajímat o jednu výměnu bytu u Odvárků. Zazvonili u dveří, které jim otevřeli Rudolf Rušinský a Slávka Budínová.
3: Tak to já nechápu, že, tatičku?
4: Prosím, pardon, ale tady na vizitce je napsáno také paní Odvárková.
3: Ach tak, vy myslíte naši dceru?
5: Pravděpodobně. My jsme totiž ohledně té výměny zde.
6: Hejte, tady vůbec o žádnou výměnu nejde, protože naše dcera dostane byt od Národního výboru, víte? Naschledanou.
3: Naschledanou. To jsou lidi dneska, víte?
6: To možné?
3: Naši dom. Tak co? Co pak jste dostali?
5: Hovno.
3: Co? No tak, uj.
7: Máme naději, tak akorát na čtvrtou kategorii.
8: Za 10 let.
3: Co? Pánové!
6: Ano.
3: Prosím vás, račte se laskavě vrát. Prosím.
6: Já bych na sídliště stejně nešel.
2: Divadlo je záludná věc, já si vzpomínám, když se začíná, tak člověk, jako studenti jsme chodili hrát malý roličky, právě paní nesu vám psaní do Státního divadla, do Janáčkova divadla, aby jsme se naučili, co je leva, portál pravý, portál forbína a tak, aby jsme se prostě tu praxi naučili a vzpomínám si, že co se všechno je možný, co se v divadle uděje. Hrál se Alžběta Anglická, já jsem tam měl poměrně docela u režiséra Šorma velkou roli, ale to je vedlejší, ale samozřejmě režíruje i děkovačku nakonec, jo. Napřed se jdou poděkovat ty nejmenší role, pak větší, střední a nakonec hvězdy, hlavní role, jo. No a teď se stala neuvěřitelná věc, tam se si poprvé uvědomil, jak si člověk musí dávat v divadle majzla hrozného, protože se šel poděkovat jeden kolega, který tam hrál nějakého halapartníka a šel dopředu, poděkoval se, no, se ty nejmenší role a měl narežírovaný odchod dozadu. ten černý samet, jak vykrývá ten prostor. No jo, jenomže hledejte ten rozstřih v tom černém sametu, že jo? Světla, reflektory, premiéra, trém, a tak on došel k tomu sametu a chvilku hledal ten rozstřih, nemohl ho najít, nevěděl už co, tak znervózněl, šel zase dopředu, zašeše poděkoval, hlavní role už nikoho nezajímaly a všichni začali sledovat tohohle toho chudáka. A on na tom trval, ale jo, zase šel k tomu rozstříhu, hledal, nevěděl, zase se šel poděkovat do dopředu. Ani ho nenapadlo, že může odejít doleva nebo doprava, jo. Zase šel k tomu. Tohle to celý sledoval inspicent, který řídí představení, a vyšel ven z toho, vzal ho za ruku a odvedl ho takhle. Divadelní život.
1: První angažmá získal Pavel Trávníček na 3 roky v divadle Bratří Mrštíků u Milana Páska. Už tehdy si myslel na to, že by mohl hrát i v televizi, jenže v Brně tolik šancí nebylo. A tak odešel do Prahy. Nejdříve hostoval v Činoherním klubu v Ženském zákonu Josefa Gregora Tajovského, pak si Michal Pavlata před premiérou Sny noci svatojánské v divadle E.F. Buriana zlomil nohu a on zaskočil v roli Demetria. A tak zůstal v angažmá pod vedením Josefa Větrovce celých 6 let, než přešel do divadla ABC, kde hrál plných 14 let, hlavně konverzační komedie. A do té televize? To se dostal taky. Mimochodem, v té se odehrává i následující scénka společně s Janem Přeučilem.
9: Pojďte dál. Uvolněte se.
10: Děkuji.
9: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
10: Ano.
9: A řeknu vám upřímně, není to špatný.
10: Vážně? To bych ani nečekal.
9: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
10: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat? Poslat?
9: No, o čem jiný?
10: Ano, chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
9: Prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh. A chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna. Víte, jak tam sní,
10: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růží.
9: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
10: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
9: Jak říkám, příběh funguje. Je. Stručně řečeno,
10: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
9: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
10: V tom hrobu?
9: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
10: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
9: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně. Ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
10: A co mám jako, co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
9: No to by stejně nepomohlo. Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé. Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
10: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
9: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
10: Rozdíly? Jaké rozdíly?
9: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
10: Ani tak zcela moc nepřesně.
9: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
10: Jakože je černoch?
9: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádnej mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama. Cítíte to taky?
10: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
9: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro muškrtil.
10: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
9: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda. Na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí, nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
10: No, jestli to jde, tak...
9: Co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátka.
10: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
9: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
10: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
9: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
10: O, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
9: Shakespeare, zajímavé.
1: A před písničkou ještě jedna historka z režijní práce o režiséru Evženu Sokolovském.
11: On má takovýhle hlas, takhle mluví. A měl takový nějaký problémy doma v rodině, hlavně s tchýní. A říkal mému kolegovi herci Pavlatovi: Pavlata, pojď sem. Už jsem přišel, jak se jí pomstím. Vytočíš k nám domů číslo, zavoláš tchýni a řekneš do toho telefonu: zemřeš, a položíš to, jo. Pavla, to ty to uděláš, ty mě dobře imituješ, takže to pojď sem, vytoč to číslo. A on to vytočil, to číslo, a to je Pavla ta do toho tam tchýně. Pavla ta do toho řekla: zemřeš. A ten Sokolovský: ne mým hlasem, ty blbče.
0: Rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: lidská cnost, že svá hloupá slova pod kabátem schová. Račte dál, látky je dost, račte dál.
1: Písnička z pohádky Kalhoty od Krejčího Zelhoty. Teď se dostaňme naplno už k nejslavnějším filmovým i televizním rolím Pavla Trávnička. Správně odhadujete, že jde o roli prince.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si ho třeba ve Strnadově filmu Čas lásky a naděje.
3: Dovolíte, abych se představil? Leutnant Egon, princ Fimberg.
4: Vy jste princ?
3: Ovšem.
4: Opravdu princ?
3: Vaším službám. Zachránila jste mne?
4: Zachránila. Vždyť jsou to jen štěňata paní Ravěnky.
1: Obsazen byl i do pohádky režisérky Libuše Koutné Jak se mele babí hněv. Hrála tam s ním Dagmar Patrasová.
5: Miloň jméno mé a...
6: Vážně se ti tolik líbí?
5: Ano, ano, prosím, jste nejkrásnější, nejvyvinutější, nejdokonalejší, nejoblíbenější, nejspanilejší,
6: nejlíbesnější. Počkej, přestaň. Taky se mi docela líbíš.
5: Jo, vážně, jo.
6: Řekl jsi mi tolik krásných slovíček, že akorát nevím, proč chceš být u nás jenom jako sluha.
5: No a co bych já u vás mohl být jiného než sluha?
6: No, třeba jako můj nápadník. A nebo... A nebo jako můj ženich.
5: Vážně? Vy byste... Tedy, ty bys chtěla, je to pravda?
1: Nejslavnější princovskou a taky vůbec první filmovou rolí byl pro Pavla Trávnička princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. V roce 1973 byl ještě studentem a Vorlíček ho do té role obsadil díky Jaroslavu Soukupovi, který tehdy jako posluchač natočil absolventský film. Jednu z rolí tam hrál právě Pavel.
7: A vlastně režisér Vorlíček hledal podle katalogu hereckýho herce do pohádky, takže listoval tím katalogem a tam si je tak tam zval a každý tam den tam proběhlo 10, 20 princů a další. Takže já jsem měl taky na ty kamerové zkoušky takový klasika, tak se na mě podívali, na ty nohy, punčocháče mi oblíkli právě, jestli to půjde vůbec. Říkám, až trochu nohy do O, jako fotbalista. Já jsem říkal, já jsem hodně hrát. To se spraví, to se srovná, násilím se to srovná. Takže takhle to klasicky, jak jedna dívka ke štěstí přišla, jeden chlapec ke štěstí přišel, tak jsem si nějak režisérovi Vodlíčkovi zalíbil a zalíbila se mu taky Libuška Šafránková, tak nás tak dal dohromady, koukal na nás, říkal, jste oba dva z Moravy, dobře, tak to budete hrát. Takže jsme takové k tomu přišli.
8: Na to neskoušeli, jestli umíte jezdit na koni?
7: No, já jsem neskoušeli, protože oni u filmu, co nejde normálně, tak u filmu jde okamžitě všechno hned, jo. Že říkal, umíš jezdit na koni? A já jsem říkal, no, u dědečka jsem na koni seděl, ale a říkal, no ne, to musíš mět jako princ, jezdit sedlo a tak. Budeš se chodit učit jezdit na koni, tak mi sehnali jokeje, Tomáš Černý, tehdy mistr republiky v parkouru v Ivanovicích, takový jízdárně. A já jsem tam přišel a Tomáš říkal, já mám na úkol tě naučit jezdit na koni okamžitě hned. A říkal, je to blbost, nejde to, ale pokusíme se o to. A říkal, a já to vezmu s tebou takovou razantní metodou, aby to teda bylo rychle. Tak mě posadil na toho koně, říkal, dávej pozor, kuně ušlechtilý chytrý zvíře, jo. Kuň hned pozná, že na něm sedí blbec, jo. Tak já jsem sedl na toho koně a říkal, no a pobídni ho do toho, do těch slabin toho, já jsem ho pobídl a kůň nic lelkoval po krajině, nevšímal si mě, říká, pozná, že na mě sedí blbec, ale to je jasný. Říká, tak takhle by to nešlo, tak to vezmeme takhle a pořád mluvil a takhle nenápadně vzal takovou lať, když jsem se nedíval a toho koně zezadu přetáhl po té zadnici, ten se příšerně lekl a vyrazil z té jízdárny se mnou do volné přírody, no tak jako každý, že, co jsem měl nic, tak jsem pustil všechno, chytil jsem se ho kolem krku a držel jsem se. Držel jsem se a jeho jediným cílem toho koně bylo, jak se mě rychle zbavit, jo, přirozeně. Takže si on mrchal Čecha vybíral sami takový místa, kam se vlezl jenom on. Jak viděl dva stromy blízko u sebe, tak neomylně mezi ně. No já jsem byl orvaný, krvavý kloubice a takhle, ale po půl hodině toho koně to přestalo bavit, nezbavil se mě, tak zamířil zpátky zase na tu jízdárnu, schvácenej, byl takový spěněný ten kůň a přiběhl na tu jízdárnu a tam v rohu byla taková kupka sena, hnoje, takový myšmáš a já nevím, jestli se chtěl podrbat na zádech nebo co a ten kůň, nebo to bylo jeho oblíbený číslo, co já vím, takhle nabok a leh si do té kupky a začal se tam takhle jako vrtět. Já pořád na tom koni, ale já jsem se z té křeče nedostal a furt jsem se držel a takže jsem byl v tom hnoji v tým, s tím koněm a celý tohle to pozoroval menšík a říkal, je hele fekální princ.
6: Dobrý večer, výsosti. Děkuji vám za pěkné přivítání.
9: Totiž já vás... Promiňte, překvapila jste mě.
6: Já myslela, že mi jdete vstříc.
9: Ne, naopak, chtěl jsem odejít.
6: Tak to vás nesmím zdržovat.
9: Ale už nechci. Smím prosit?
6: Nebylo by to lepší s hudbou?
9: Proč nehrají preceptore?

když vidím, co jsme odjezdili na tom koni, tak úplně žasnu. A ještě jeden, je tam jeden slavný záběr pro mě, protože je ten poslední záběr z toho filmu, jak jedeme já za Popelkou, že jo. A Radiša Vodlíček říkal, no a pojedete pořád rovně po té pláni, půjdou titulky a půjde písnička, God bude zpívat. Takže se rozjedeš, Pavle, po té pláni a uháněj, furt co to dá, bude to dlouhý. Takže takhle to vypadalo kurvina. A já jsem sedl na toho koně a rozjel jsem se od té kamery, šup, asi po 20 metrech, zmizel a zmizel kůň, já taky. Ono to vypadalo, že je to rovina, ale tam byla taková stráň a ten kůň, a před sebou jenom vidím dvě uši z toho sněhu, jak takhle si říkal, a Vodlíček volá, co tam děláš, jeď dál, já pám, nemůžu, nemám koně. Tak já jsem jediný člověk, který utopil v závěji koně, tak přijel traktor, tak ho vyhrabali potom a podařilo se to.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Je třeba doplnit, že za roli prince v Třech oříškách dostal Pavel Trávníček na přehlídce filmu pro děti v Ostrově nad Ohří cenu Zlatého dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon. A to jeho roli nadaboval už zesnulý herec Petr Svojtka. Bylo to kvůli jeho moravskému mluvenému projevu. Zatímco později se svým hlasem vypracoval na opravdovou špičku. O čem teď mluvím? O jakém oboru, který miluje Pavel Trávníček?
2: Tak to je disciplína, která se jmenuje dabing. A já myslím, že mnoho herců se tím živí a mnoho herců má dabing rádi. A je to taková, začíná se od malých rolí samozřejmě. Jsme začínali jako všichni ještě v Brně, když jsme byli, tak jsme měli takovou třeba roli, když jsem řekl vždycky třeba dobrý den, nashledanou, ano, děkuji, smlouvu. To by bylo všechno, celá role. Jo. A, takže jsou velký role, malý role. Ale ty malé role taky někdo musí, že jo, dabovat. A tuhle se jednou bavili herci takhle ve studiu schválně soutěžili, kdo měl nejmenší roli, jo. No, a jeden kolega říká, já tam jednou takhle přijdu a dívám se na tu smyčku, na ten film a říkám, pane režisére, co tady mám dabovat? On říká, no, jak ten kočí vyleze na ten kozlík a udělá na ty koně, tak to mi právě nadabuje. A říká, to nic není, já tam jednou přijdu a tam zase taková tma, na tom filmu jenom zase tak v dálce mihotá takový světýlko a taky se ptám, pane režisér, co to mám dabovat? A říká, to je z hornického prostředí. Horník lze štolou, má kahan a na konci ten kahan sfoukneš, tak to mi nadabuje. A ten třetí říká, pánové, to nic není. To dabingový studio je hned vedle, jak já bydlím, jo. Takže když jdu takhle někdy kolem a nemám tam žádnou roli, nejsem tam obsazený, ale zajdu do toho dabingového studia, na stole leží prezenční listina, tak se podepíšu a dostanu 120 korun, jako já jdu domů.
1: Pavel Trávníček se dostal mezi nejlepší české dabéry. Propůjčil hlas mnoha hercům. Nadaboval třeba Alana Delona, Johna Travoltu nebo Mela Gibsona. V komediích Policejní akademie pak propůjčil hlas Mahonymu. A v české verzi seriálu Mesh jste ho slyšeli jako Alana Aldu.
3: Tady je takové napětí, že by se dalo krájet nože.
4: No, s tímhle ne.
3: Je takové ticho, že nikdo nemluví.
5: Možná, že ta dnešní zábava trochu zlepší náladu.
4: Co to bude večer za film, otče?
5: To jsou tajné informace, BJ. Nechci zkazit plukovníkovi Potrovi překvapení.
3: Radši, ať je dobrý. Tenhle dav by zmlátil i Shirley Temple.
6: Počkej, vojáku, zkontroluju ten tác. Nedojedl si hrášek.
7: Je tvrdý jak kámen, ulomil jsem si zub.
6: Ty mrháš jídlem, podívej se na ten tác.
7: Nemůžu, pane, je mi z toho špatně.
6: Nedojedl si maso.
7: To maso je tlusté. Vlastně jsou to brambory.
6: Uvědomuješ si, že třeba v Polsku lidé hladoví?
7: No, to můžete jim to poslat.
8: Co tady máš za problém, Barnes?
6: Pane, jsem důstojník přes odpadky.
8: No, to všichni ví.
6: A hrozně se tu mrhá jídlem, hlavně řepou, fazolemi a obalovanými játry.
8: To je pro tebe překvapení.
6: Co kdyby se toho zmocnil nepřítel?
8: Tak bychom vyhráli.

0: dobrý. Já si myslím, že je to jeden z nejlepších seriálů, co jsme tak jako dělali a dabovali, protože jednak Alan Alda je skvělý herec, ale takový eruptivní, výbušný to herecí. Těžko se daboval. Hodně práce a mluví jako kulomet, strašně rychle, takže se mi to dalo zabrat a my jsme to tak těch 160 nebo 180 dílů nadabovali asi za 2 roky téměř, takže jsme tam po sobotách, nedělích strávili svůj život, ale dělali jsme to rádi, protože to bylo nesmírně vtipný, chytrý, žádná jeho americká telenovela, nic takového. A tak ten seriál je prostě válečný, což je vlastně...
1: Ale tam je spousta vtipů, který jenom tak hodí a už běží něco dál, že... Někdy to člověku ani nedojde, nebo to dojde později.
0: Tam měli takový, což se nám podařilo, ty umělý smíchy, jak jsou tam dobudovaný, že ho to znáte z těch seriálů a všem to pije krev, protože vás navadějí, když se máte smát a kdy ne. A nám se to z toho podařilo vypudit, že to tam nebylo. A prostě Šťabaj zná, když to viděla, ona byla tady v Praze, říkala, to jste měli štěstí, to nám se nepodařilo. To je dobře, že se vám to podaří.
2: O, díky bohu, že jsem na vás narazil. Právě umřel Stalin a oni nevědí, kým ho
3: nahradit.
2: Tak jsem se přihlásil. Nejlepší způsob, jak pomoci míru, myslím si, že pokud budu premiérem Ruska, na to bude odpovídat na mé telefony.
3: Pierce, přestaň.
2: Chtěl bych na vás vyzkoušet svoje slogany. Co si o nich myslíte? Když nemáte rádi zimu, vypadněte ze Sibiře. A co tohleto? Tahle země přestaň, potřebuje 5-centového cara.
4: No, výborně. Major Hulihanová bude ve velice zábavné společnosti, takže já mohu teď odejít.
3: Ne, my jsme právě teď chtěli... Ty bubče, ty si na Sibiře, tam umrzne ta tvá pusa!

0: Legendární seriál Mesh se odehrává v průběhu tříleté korejské války, ale na televizních obrazovkách se vysílal celých 11 let. Čerpal přitom ze skutečných zkušeností lékařů. Víte, že Alan Alda podepsal smlouvu na roli Hawkeyho pouhých 6 hodin před začátkem prvního natáčení a během epizod odmítal nosit vojenskou čepici, což štáb nakonec i akceptoval.
1: My jsme se nepotkali, já jsem byl pryč, on byl tady, ale říkali mu, že tady dabuje do češtiny jeden český herec a že hodně hraje prince. A Alda se zamyslel, prej říkal, to je dobře, tak já až se vrátím do Ameriky, tak nadabuju zase toho prince do angličtiny.
2: Je to báječný muž.
3: Evidentně jste prožili hezký večer.
2: To rozhodně ano. A díky, že jsi ze sebe dělal šaška.

0: Je pravda, že taky na Meš vzpomínám velmi rád a taky vzpomínám na něj proto, protože tam jsem poprvé zjistil, že na ty písmena špatně vidím. A jak koukáte pořád do té obrazovky a ke konci těch seriál toho Meše, tak to už jsem musel jít očaři a dneska už bez brýlí ani ťuk. Takže ono to všechno něco obnáší. Neříkám, že je to jenom z toho, ale když si vezmete těch hodin tam strávených, kdy koukáte do té zářící obrazovky, tak je to někdy velmi a velmi namáhavý. No.
1: To je to trápení, o kterém divák nemá ani potuchy.
0: Nesmí, divák nesmí vůbec vědět, jak se těžce zkouší v divadle, nebo tak musí to vypadat strašně samozřejmě, lehce, že to prostě vysypěte z rukávu a tak. Takový to úporný herectví, jak někdo trpí hrozně při té roli, to divák to ani nemá rád. Já si myslím, že divák jsem zjistil, že ani nemá rád moc, když má herec příšernou trému, že jo, ho vidíte, jak se klepe a on má být jako to. No ale premiéra je od toho, že jo, premiéra. Já nezapomenu na svoji první premiéru, jak jsem říkal, mý první angažmá divadlo Bratří Mrštíku a hrál jsem Raduze Mahule, na všichni to znáte, krásná pohádka a moje kolegyně jedna Eva Gorčicová, ta symbolizovala takovej tanec v takových červených šatech na tu předehru a do toho se jo, říká, ano, jsem pohád, kdo za mnou půjde, povedu ho a tak. A pan režisér Pásek říká, no a ty na ten úvod budeš takhle tančit takovej expresivní tanec a bude to nádherný. No a byla premiéra, že jo, úvod, suk, krásně, jsem pohádka. Eva vytančila, jeden skok, druhý skok, pirueta, šup a zmizela v tom propadlišti. Spadla do těch tympánů. A já jsem nastupoval hned za ní a teď koukám, kde ona je a koukám, že je v tom orchestřišti a zrovna slyším, jak ona říká, jsem pohádka, kdo za mnou půjde? Tak jsem říkal, já to teda určitě nebudu. A ona volala, kdo za mnou půjde? Já jsem nepochopil, že ona chce vytáhnout z toho orchestřiště. Takže to byla strašně, diváci se smáli asi 2 minuty, to byl šok, ale od toho jsou premiéry, aby se něco přihodilo.
1: No ale je to úžasné, rázem jste se stal miláčkem publiky.
0: No to je jo, komedie to sice nebyla, ale...
2: Od roku 1990 působil 3 roky v Hudebním divadle v Karlíně jako umělecký šéf. Pak si založil vlastní uměleckou agenturu a v roce 1994 zrežíroval třeba i hudební komedii Zasněžená romance. Na televizi Prima měl pořad Caruso Show a později společně se Sabinou Laurinovou na televizi Nova pořad Doremi. Ještě se sluší doplnit, že první manželkou Pavla Trávnička byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Števková a třetí provozní divadla Skelet Lucie Vrbová. V roce 2015 se pak oženil s Monikou Fialkovou. Dnes už si užívá zaslouženého odpočinku. Možná i proto, že zdraví tolik neslouží.
0: Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mi údy strnulí. Až na jeden.
2: Mějte se krásně a úsměv na rtech držte dlouho.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. But there's just one thing.
5: Job down in the city.
4: You see, we never...

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Chomutov se obává následků zániku agentury pro sociální začleňování. Nefunkční koupaliště v Hodkovicích nad Mohelkou chce město nahradit biotopem. Lidé do muzeí a galerií v první neděli v měsíci už nemohou chodit zdarma. Akce ministerstva kultury skončila. A počasí na zítra zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Některá města už začínají pociťovat dopady zániku agentury pro sociální začleňování. Podle nich se tím narušil dosud fungující systém podpory. V Chomutově například město díky spolupráci s agenturou v minulosti získalo dotaci 32 milionů korun na vzdělávání dětí ze sociálně slabých rodin, říká primátor Milan Merc z Hnutí Nový Sever.
2: My jsme mohli potom financovat koordinátory inkluzivního vzdělání, mohli jsme se více věnovat metodice asistentům a prostě dalšímu žákům, kteří jsou ohrožení, a v Ústeckém kraji se o tom příliš nemusíme bavit, jak to tady je, takže pro nás to byla velice důležitá částka.
1: Nefunkční venkovní koupaliště v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku chce město nahradit přírodním biotopem. Stát bude přes 43 milionů korun. Práce by měly začít letos v srpnu nebo v září. Podle místostarostky Hodkovic Heleny Řezáčové z uskupení Budoucnost pro Hodkovice bude zahájení stavby záležet na termínu podpisu smlouvy s firmou, kterou si v soutěži vybrali. Skončila možnost využívat první neděli v měsíci vstupné do muzeí zdarma. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná. Akci zavedlo ministerstvo kultury v dubnu, teď ji bude podle Šťastné vyhodnocovat. V plánu je přijít po prázdninách s podobným projektem. Cílem opatření bylo zvýšit návštěvnost, která se podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy stále nevrátila na úroveň před covidem. Hasiči na jihu Evropy zasahují kvůli vlně veder u lesních požárů. U toho nejrozsáhlejšího ve středním Portugalsku, asi 60 kilometrů jihovýchodně od Porta, jich je nasazených 1200. Podle portugalské televize RTP už tam dostali oheň pod kontrolu.
3: Velký požár v portugalském okrese Viseu spálil přes 13 000 hektarů. Vláda v Lisabonu požádala o mezinárodní pomoc a tak na místě pomáhají i hasiči ze sousedního Španělska. A hasičské letouny vyslali kromě Španělů taky Italové. Lesní požáry zasáhly i několik španělských regionů. Úřady v Katalánsku informovaly o 8 zraněných lidech a 8 vyhořelých domech. V Řecku pak kvůli ohni evakuovali na předměstí Soluně 3 vesnice a pečovatelské zařízení. Václav Hojí, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Počasí na zítra většinou zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. V podvečer bude deště přibývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 23 stupni, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 před exitem na Doksany ve směru na Ústí nad Labem se porouchalo osobní auto. Projíždějte se zvýšenou opatrností. V Chomutově v Dobrovského ulici je kvůli stavebním pracem zúžená vozovka. A v České Lípě na Staré Lípě je uzavřená Liberecká ulice. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: na severu.
1: Vítejte. Dobrý den i poslech vám přeje Slávka Brádlová. Nedvědi u stánku, takový je název velkého koncertu v Ústeckém letním kině. A právě o tomto koncertu si budeme povídat s bratranci Nedvědovými, Honzou a Vojtou. Pak trošku vyjedeme z kraje a podíváme se na letošní premiéru letních shakespearovských slavností v Praze. Cestou zpátky navštívíme Roudnickou galerii moderního umění a ještě pozveme na Libochovický zámek. Chybět nebude ani další kapitola z válečných memoárů Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii.
0: Český rozhlas Sever.

0: Týdeník Kultura na severu Českého rozhlasu Sever vám nabízí každý týden řadu pozvánek. A dnes tu pro vás máme pozvánku velmi exkluzivní. Jmenuje se Nedvědi u stánku v Ústeckém letním kině a zvou Vojta a Honza Nedvědovi.
1: 11.7. se moc budeme těšit k vám do Ústí nad Labem. Xkrát jsme tu byli na portě, xkrát jsme tady vystupovali s těma tátama, xkrát mi to připomíná tu dobu, kdy nám, jak se říká, bylo trošku líp, tak možná i z těch nostalgických důvodů, ale hlavně Ústí nad Labem je folkový obrovský zázemí, takže jsme se rozhodli, že budeme tady v Ústí. A těšíme se, moc se těšíme.
0: Teď by mě zajímalo, když ten koncert se jmenuje Nedvědi u stánku, tak bude to o těch nedvědech, otcích, zakladatelích, anebo už o těch mladších, o těch bratrancích?
2: Bude to právě všeobecný. On to vlastně není ani tak koncert, jako spíš festival, protože to bude trvat 3-4 hodinky. Zazní tam právě písničky jak od Stridy Honzy, tak z tátovy samostatné éry, ale aby jsme i my ukázali s Honzou, že se snažíme dělat tu muziku svoji a že se snažíme jít dál ve stopách těch našich otců, tak zahrajeme i vlastní tvorbu a celý je to právě věnovaný jako poděkování celkově té písničce a poděkování i těm fanouškům, že u těch nedvědů tak dlouho vydrželi.
0: Tak já myslím, že u stánku na levnou krásu, že už je to možná druhá, třetí generace, která si tyhle písničky zpívá. A zajímalo by mě, jestli jste měli ještě čas a prostor s těmi vašimi tatínky si probrat tu vaši muziku. Jestli vám k tomu tátové něco řekli, nebo chválili, nebo kritizovali, Honzo?
1: Určitě nejhezčí poděkování, ať teda nechci nějakým způsobem publikum podceňovat, a vždycky nejhezčí, když vám táta tu muziku, kterou jste vytvořil, nebo text, který jste vytvořil, pochválí. Mně se to stalo, Vojtovi se to stalo. A v ten moment vy máte sebevědomí až do vesmíru. A zase pak složíte další 80 písniček a táta řekne, 70 jich je na prd, ale ty tři vypadají, že mají v sobě nějaký potenciál. Ale táta to dělal taky. 150 písniček složil na každou desku, 136 jich vyhodil a 14 jich šlo na to. A už se nikdy do toho šupliku pomyslného nevracel a ty písničky už tam jsou, proto dneska je sklad tátový tvorby zhruba 5000 složených písniček, který už nikdy nikdo neobjeví, je to škoda. A jak říká, jako jich stánků, valčíčku a podvodu je tam X, jenom o nich nikdo neví. Zatím.
2: No, u mě to táta, zaplať pán Bůh, taky stihnul. Já vlastně jsem neměl potřebu skládat, protože od roku 93, kdy jsme založili kapelu Příbuzný, tak tam skládal převážně Jan Nedvěd mladší a Jan Nedvěd starší. Potom se pohybovali skladatelé, jako byl Dušan Vančura, že jo, Strejda Honza. Takže já vlastně jsem neměl ani nějak tak jako tendenci, že bych to chtěl zkusit nic. No, ale jakmile začal covid, tak jak se říká teda, že něco zlý je k něčemu dobrý, což teda tohle bylo hodně zlý, ale pro mě to bylo dobrý v tom, že jsem právě si řekl, a teď to zkusím. Sednul jsem si prostě do studia k sobě, začal jsem si brnkat první tóny, napadla mě první melodie a samozřejmě jsem se chtěl pochlubit i tomu tátovi. Ten si to poslech, občas mi řekl, hele, tadyhle máš tu linku, trošku je to divný, musíš to udělat jinak. Takže ty rady tam ze začátku byly, ale hlavně sám za sebe musím říct, že ta největší škola, která byla, tak byla opravdu to, že jsem měl tu čest a měl jsem tu možnost stát po boku takových velikánů, jako byl táta a jako je Strejda Honza. Že? To byla ta největší škola. A

0: Zas na druhou stranu, aby si nemysleli posluchači, že to bylo jako hele synáček tady slavnýho, to takhle vůbec nefungovalo, ba naopak, v té muzice prostě nebyly kompromisy, to znamená, chceš s náma jezdit, tak do toho koukej šlápnout, když nám nebude stačit, promiň, rodina, nerodina, půjdeš prostě bokem a musel bych to opustit. Nicméně i to byl ten hnací motor k tomu, že člověk si k tomu sednul a opravdu dřel, aby tu ostudu jednak tomu jménu neudělal a jednak aby stačil, protože ty muzikanti, kteří se pohybovali okolo Strejdy a okolo Táty, tak samozřejmě byli velice dobrý.
1: Důležitý je, že jsme dostávali rány zprava, zleva, ze zhora. Měli jsme tu výhodu, že díky těm tátům jsme měli možnost vystupovat před tak obrovským publikem a díky tomu jsme se otrkali daleko rychlejš a možná, že díky tomu jsme se víc jakoby prosadili, protože jsme pochopili, že udělat špatně něco, zaspívat je ostuda, prostě nekonečná ostuda. Tak jsme se soustředili na všechno, aby opravdu až perfekcionalisticky všechno sedělo, jak má sedět. No.
2: V programu Nedvědí u stánku vystoupí především Jan Nedvěd mladší a Vojta Nedvěd. Jako speciální hosté vystoupí legendární fešáci a skupina Kamelot. Celým festivalem provede Aleš Háma. Areál Ústeckého letního kina se 11. července otevře ve 14.30. Hrát se začne v 16 hodin a počítejte s koncem tak někdy kolem 21. hodiny 30. minuty.

0: Teď si s týdeníkem Kultura na severu Českého rozhlasu Sever dopřejeme malý velký výlet do Prahy. I letos tady na návštěvníky čekají letní shakespearovské slavnosti. K premiérám patří komedie Omylu v režii Vojtěcha Štěpánka. Mně se ale do paměti vtíral název komedie Plná omylu. Tak jak to tedy je, pane režisére?
1: A možná, že to někdo takhle přeložil. Jo, teď jak jste to řekla, tak mi to zní hrozně povědomě. Asi jo, ale myslím, že pan Hilský se držel toho dvouslovného originálu Comedy of Errors. My taky s tím slovem error budeme v té inscenaci pracovat. Doufám, že se nám to povede. Vymysleli jsme si to na poslední chvíli, tak doufám, že to dílny zvládnou správně udělat, protože jsme tam vlastně vyrobili takový nápis Efesos, který se umí měnit v nápis Error, nebo SOS, nebo Eros, nebo podle toho, co se na jevišti zrovna děje. Takže komedie je skutečně plná omylu, ale to slovo plná v tom názvu není v našem případě.
0: Nabízel by se další slovo Erebos, ale pojďme od názvu k tomu, jestli to byla vaše volba, anebo nabídka, která se neodmítá.
1: Ten titul byl součástí té nabídky a pro mě to tím pádem bylo strašně jednoduché rozhodování, protože mě prostě komedie baví. Myslím si, že pod to letní hvězdný nebe komedie patří. Myslím si, že na to venkovní hraní je komedie taky výhodná v tom, že to je takový trošku jarmaliční projev. Je to přece jenom trošku vyvolávání textu spíš než prožívání replik. Takže jsem rád, že padla volba na mě v kombinaci s komedií, protože dvě komedie už jsem dělal a hrozně mě to bavilo. A baví nás to zkoušet a věřím, že nás to bude bavit rád.
0: Ono to vypadá velmi lehonce, ale aby to lehonce vypadalo, tak je to docela těžká práce.
1: Je to hodně těžká práce. Já si myslím právě, že spousta těch politických thrillerů se vlastně dá zahrát poměrně úspornějšími hereckými prostředky, takovým jako zamlčováním, zahlížením. Je to v podstatě přece jenom nějaká práce s psychologií, s atmosférou, ale u té komedie to musíte celý prostě odpracovat. Odchodit, odběhat, odpadat, odskákat. Tam skutečně ty pointy musí vzbuzovat smích a to prostě je hrozně těžký. A ta komedie Omylu si myslím, že jako přímo jako i dobrá škola té frašky.
0: A tohle příjemné školení je k vidění a prožitku na nejvyšším purkrabství Pražského hradu ještě ode dneška do 15. července a pak od 27. srpna do 5. září. Představení začínají schodně ve 20.30.

0: Dalším hostem dnešního vydání týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever je Petra Mazáčová. Stojí v čele Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem a tak se ptám, kde to moderní vlastně začíná?
1: Tak moderní umění u nás v naší galerii začíná u Antonína Slavíčka, protože vlastně naše galerie byla založena na velkorysém daru tehdejšího vlastně zakladatele a mecenáše Roudnického, byl to August Švagrovský, který v roce 1910 daroval městu Roudnici, svému rodišti, více než 200 malířských děl a mezi nimi zhruba 60 obrazů od Antonína Slavíčka, vlastně tehdejšího, dejme tomu, zakladatele českého moderního malířství, české moderní krajinomalby.
0: 60 prací, tak to myslím, že žádná jiná galerie se takovým množstvím od jednoho autora asi chlubit nemůže.
1: Přesně tak, v tomto počtu držíme primát v České republice, opravdu se jedná o největší kolekci, nicméně nepředstavujeme si nějaká obrovská díla, oni jsou to spíše taková menší dílka, sám autor jim říkal prkénka, a jsou to takové jako studie, skici a nejspíše je maloval přímo v plenéru. Těchto těch děl si nicméně Antonín Slavíček velmi vážil a proto je taky doporučil k odkoupu pro svého velkého přítele a podporovatele.
0: Jestli si dobře vzpomínám, tak součástí té stálé expozice kdysi byl i poměrně velký portrét pana Švagrovského. Tak to bylo z dílny Sedláčkovy, ale ten portrétům se nevěnoval, takže odkud?
1: Bylo to z dílny Miloši Jiránka, taktéž místního rodáka vlastně z nedalekých Mlčechvost. Tento portrét v současné době, nebo ještě přednedávnem, byl součástí jedné výstavy, takže my rádi zapůjčujeme díla jiným institucím a vážíme si toho, že o naše díla je zájem, takže se nám samozřejmě zase vrátí.
0: Vím, že pořádáte poměrně velmi pravidelně také dočasné výstavy. Dá se to nějak zkombinovat, nebo vyklidíte tu expozici, navezete novou výstavu?
1: My se velmi způsobujeme vlastně okolnostem. A vždycky záleží na konkrétním typu výstav. Většinou to máme rozděleno tak, že máme stálou expozici a k tomu dvě dočasné výstavy. Jedna se nachází vlastně hnedka u vstupu, to je ve foaje, je to taková menší komorní výstava, většinou věnovaná jednomu autoru. A pak jde o zadní prostor a ten je takový jako velkorysejší, je to zajímavý prostor, co se týče i toho zaklenutí a té konečné zdi velkoryse. Tam vlastně někdy se stane, že tato velká výstava se tak nějak promíchá, buď to se stálou expozicí, anebo pokud je to velmi opulentní výstava, tak se může stát, že kvůli ní i vyklidíme tu stálou expozici, protože já si myslím, že galerijní prostor má být živý, má být s ním pracováno tak, aby byl zajímavý, aby ty návštěvníci vždycky našli něco zajímavého a tak to prostě u nás chodí.
0: Ještě bych se zastavila u té samotné budovy, protože ona zvenku vypadá poměrně nenápadně, ale uvnitř jsou ty prostory netušeně řešené. Tak co to vlastně bylo původně?
1: Tak původně to byla jízdárna místního zámku, nicméně v 60. letech, kdy přišel takový velký boom institucionalizace, galerií, menších galerií, tak vlastně bylo potřeba najít takový prostor, který by vyhovoval nějakým standardům. A tehdejší ředitel Miloš Saxl našel zalíbení tady v tomhletom prostoru. Je to taková, jak bych to řekla, dlouhá nudle s velkorysou valenou klembou a tu nechal teda v těch 60. letech předělat, zrekonstruovat a co mohlo být tehdy asi unikátní, tak celá podlahová část byla řešena jako vytápěná, takže krytalové topení tady tehdy bylo. Ovšem potom v 0. letech přišlo k tomu, že byla udělaná rekonstrukce, ale podlahové topení máme doteď, takže můžou tady diváci klidně sedět i na zemi, když už se jim zachce.
0: Krom stále expozice české umění 20. století jsou tu další dvě výstavy. Nekonkrétní obrazy konkrétního světa Miroslava Machotky, ta potrvá do 6. září a nanejvýš zajímavá je výstava s názvem Říp, kontext a současnost. Ta potrvá v Roudnické galerii do 13. září a já doufám, že se nám tam povede zajet i s mikrofonem Kultury na severu.

0: Kultura na severu.
1: Hrady a zámky, obvyklé cíle prázdninových a dovolenkových dnů. Také zámek Libochovice zve. A zve jak k prohlídkovým okruhům, tak k procházce francouzskou zahradou nebo navazujícím anglickým parkem. Navíc v sezóně tu pro návštěvníky pořádají i různé doprovodné akce. Slovo má Jan Holub.
2: Začátek prázdnin nám jako každý rok otevře výstava bonsai, která je letos od 3. do 6. 7. Je to tradiční výstava, vystavuje zde místní bonsai klub Libochovice a určitě si návštěvníci přijdou na své. A jako doprovodná výstava je ve skleníku výstava exotického ptactva spolku Exota Klapí, která probíhá ve stejném termínu.
1: Pokud vím, tak tyhle výstavy bývají nejenom výstava pro oko, ale jsou to i výstavy prodejní a dokonce kdysi tady fungovalo něco jako poradenská služba.
2: Funguje stále, myslím, že každý rok se to trošičku mění, záleží na vystavatelích, na těch spolcích, jak si to uspořádají ten daný rok, ale určitě, když přijdete a zajímá vás něco, tak vám poradí.
1: Start do prázdnin, tedy velká akce, co dál?
2: Dále tady máme měsíční výstavy v naší výstavní síni, pronajímáme různým umělcům, ať amatérským nebo i profesionálním, který zde můžou vystavit obrazy nebo různá svá umělecká díla. A v měsíci červenci máme výstavu malířky Lucie Procházkové, výstavu obrazů, a potom v srpnu následuje výstava malířky Ivany Kubíkové.
1: Ale ani ve městech nemusí být nuda. Například veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem zahajuje 10. července malý velký festival Celý léto na ulici. Čekají vás workshopy pro děti i dospělé, tančírny s Janem Štafou, koncerty, promítání pod širým nebem a podrobnosti najdete na webu Hraničáře.

Katie Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

I dnes v týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever otevíráme válečné memoáry Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii. Jsou to vybrané kapitoly ze vzpomínek na druhou světovou válku očima jednoho z těch, kteří se rozhodli utéct z protektorátu a zapojit se do odboje proti nacismu na západní frontě. Texty vybrala a připravila Klára Novotná, v režii Vladimíra Ruska čte Viktor Dvořák.

4 dny bydlím ve společnosti ukrytého pokladu a dosud se nikdo nepřihlásil. Teprve 5. den přijela spojka z přehrady. Mladý muž, kterého jsem dosud neznal, ohlásil heslo a předal vzkaz. Dnes v noci si něco odvezou. Přijeli poměrně brzo, bylo něco po 10. hodině. Byl jsem tomu rád. Nevzbudí to takovou pozornost závoráře Laviala. Vůz zastavil před vraty a muž sedící vedle řidiče se skočil dolů. Máme naložit tunu brambor, řekl, a podáváme si ruce. Máte červenou výdejku? Odpověděl jsem. Bylo to smluvené heslo. Z vozu se stoupilo dalších 6 mužů. Zavedl jsem je všechny do stodoly a dali jsme se společně do práce. Za půl hodiny zmizela asi polovina mého skladu, muži nasedli na náklad, kola zašustila na štěrku a všechno pohltila černá noc. Další týden opustil moji tajnou skrýž i zbytek první parašutáže, což jsem přijal s ulehčením. Zůstalo tu jen několik prázdných kontejnerů. Proto jsem vykopal v lese jámu a zahrabal je. Kromě jednoho. Napadlo mě totiž, že mohu vylepšit studánku. Vykopal jsem jamku pod trubkou studánky a zapustil kontejner do země. Půdu kolem jsem pečlivě zarovnal a přes okraj nasadil drny zelené trávy. Vypadalo to báječně. Teď se mi dýchalo daleko volněji. Když byl tunel prázdný, poslali občas z přehrady jednoho nebo dva starší muže do skladu přebírat brambory a dávat do pytlů. Nechal jsem je pracovat na čelné straně, na druhé straně uličky. O existenci tunelu neměli tušení. Jinak by sem asi za žádnou cenu nešli. Dlouhé a černé zimní noci jsou nyní často naplňovány hukotem bombardérů. Tento zvuk je mi překvapivě docela příjemný. Mám tajné přání, aby také něco spustili na Oriak. Jenže tam není žádný významný průmysl nebo letiště nebo podobná strategická zařízení, takže mé přání se nikdy nesplnilo. Přijeli pro mě jednoho tmavého večera, byl už konec listopadu. Ve voze seděli 4 muži. Jen jednoho jsem znal z první parašutáže. Jedeme přijmout další dodávku zbraní. Nedovedl jsem se okamžitě zorientovat, kam jedeme, a ostatně na tom ani nezáleželo. Asi po půl hodině jsme projeli úzkou lesní cestou a zastavili na nějaké louce nebo zarostlém poli. Několik stínů se přiblížilo k našemu vozu. Skupina partizánů se samopaly kolem krku. Tiše se pozdravili a přitom jsem zjistil, že muž, kterého jsem už znal, se jmenuje Pierre. Tohle je François, ukázal na mě Pierre a podali jsme si ruce. Potom jsme společně pokračovali podél lesa. Srpek hubeného měsíce nízko nad západním obzorem vydával umrlé světlo. Oči přivyklé na tmu mohly rozeznat postavy na dobrých 50 metrů. Obešli jsme celý prostor nepravidelného čtverce o délce stran asi 700 metrů. Napočítal jsem 6 hranic suchého dříví připravených k zapálení, u každé 3 chlapy připravení zapálit svou hranici. Pierre se u nich zastavil a dával rozkazy. Zapálit až zapískám. Hlavně dávejte pozor a kdyby to padalo do lesa, dobře počítejte, abychom to sebrali všechno. Zdravím se všemi a všímám si jejich tváří. Jsou mladí, snad příliš mladí na to, aby mohli bojovat proti Němcům. Nemají ještě mnoho bojových zkušeností, ale mají nadšení a odhodlání. Spolu se zkušenými jsou schopni velkých činů. Po provedené inspekci usedáme ve skupině na okraji lesa. Je něco po 8. hodině a nastává čekání. Noc pokračuje po minutách a zdá se být nekonečná. Je přesně 11:40, když Pierre zbystřil sluch. Attention! Neslyšíme však nic. Vypadalo to na Dakotu, šeptá Pierre. Možná, že se mýlím. Po chvíli už nemůže být pochyb. Dakota! Jsme si jisti, že to nemůže být nic jiného. Noční ticho rozřízl nepříjemný jekot Pierrovy píšťalky. Zahlédl jsem v dálce plamínek zápalky a potom další, ale trvalo dlouho, než vzpláli všechny ohně. Pierre odešel někam doprostřed louky. Zahlédl jsem, jak v krátkých intervalech jeho silná svítilna vysílá nahoru do tmy Morzeovo R.
Dunění motorů náhle zaburácelo kousek stranou od našeho stanoviště a to už jsme zahlédli palubní světla. Pilot nás zřejmě spatřil. Zatočil velikým obloukem nad lesem, sestoupil a řítil se přímo nad naše stanoviště. Přelétl dosti nízko nad námi a zase zmizel. Nejdřív jsme neviděli nic, ale za několik okamžiků jsme nahoře mohli rozeznat světlé lampiony 4 padáků snášejících se k zemi. Byla to vzrušující chvíle naplněná tichou radostí. Celkem 4x přelétla Dakota nad naší loukou a pokaždé se od ní oddělily světlé padáky s nákladem. Bylo jich celkem 16, ovšem na tom posledním byl zavěšen člověk. Dopadl těsně u lesa a všichni jsme se tam hrnuli. Pierre odvedl parašutistu stranou. Nikdo nebyl svědkem jejich rozmluvy. Rachot motorů se vzdálil a pomalu zanikal. Ohně na louce hořely jasným plamenem a v jejich záři bylo možno zahlédnout několik rozptýlených padáků. Na louce nastal horečný spěch. Všichni jsme se vrhli do práce. Sbírali jsme kontejnery a balili padáky. Byly rozptýlené daleko od sebe, přestože pilot schazoval náklad v malých dávkách. Byla to hrozná práce. Byli jsme spoceni námahou, ale nadšení dávalo zapomenout na hroznou váhu kontejnerů. Stahovali jsme je jako včelky na okraj lesa k autům. Ty daleko rozptýlené svážela terénní dodávka, ve které jsme sem přijeli. Signální ohně pomalu dohořívaly, kontejnery byly naloženy na těžký nákladní vůz a neuměle složené padáky byly nacpány do vozidla, které nás sem přivezlo. Byl jimi vyplněn téměř celý prostor. Vsoukali jsme se dovnitř a usedli na padáky. 2 ze 4 mužů, kteří se vezli sem, zůstávají na místě. Jejich místo zaujme parašutista. 8 mužů vylézá pod plachtu a usedá na kontejnery. Ostatní makisti se s námi rozloučí a mizí ve tmě. Náš 2členný konvoj se vydává na cestu. Nerovná cesta s námi ve voze pohazuje a v duchu ještě doznívá vzrušení. Byla to báječná noc a zatím všechno dopadlo dobře. Bude ale třeba se dostat na silnici N120, jinak se na pasvit nedostaneme. Tady bychom mohli narazit na Němce. Myšlenka na tuto možnost vyvolává mrazení v zádech. Jedeme s dodávkou napřed a zajišťujeme tak drahocenný náklad za námi. Oddechli jsme si úlevou, když obě vozidla zahnula na lesní cestu vedoucí k pasvit. Hned jsem se cítil bezpečněji. O 2:30 ráno zmizely rozebrané kontejnery v tunelu. Náš noční host pozoroval celé divadlo se zřejmým obdivem. Mluvil perfektně francouzsky se snahou vyloučit lehký nádech své mateřštiny. Byl to americký novinář, který přijel mezi makisty, aby mohl napsat o jejich životě. Padáky zůstaly ve voze a to mi vyhovovalo. Skupina partizánů, která pomáhala s kontejnery, naskákala do nákladního vozu a odjela. Zvuk motorů odumřel na silnici a já zůstal zase sám s tím hrozným přívažkem, který mi nedopřával klidu.

knihy Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii vám v režii Vladimíra Ruska četl Viktor Dvořák. Pro dnešek už se toho do týdeníku Kultura na severu víc nevejde. Tak naslyšenou zase za týden, krátce po 17. hodině. Teď už vám dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Sever přejí mistr zvuku Martin Tomas a Slavka Brádlová.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Veřejná projednávání o dopravě připravují města Litvínov a Most. Katastrální úřad kontroluje v Jablonci nad Nisou údaje v katastru nemovitostí. Vládní delegace poletí do Ankary před Pavlem. Počasí na zítra zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Kterými místy projedou řidiči mezi Mostem a Litvínovem bez problémů a kde se naopak pravidelně tvoří kolony, budou moci lidé probrat na veřejném projednávání. To se uskuteční během července v obou městech. Získané podněty chtějí radnice využít při plánování budoucích dopravních změn i stavebních úprav. Podrobnosti doplňuje mluvčí Mostu Klára Vidrová.
2: Veřejné projednání proběhne 14. července ve velké zasedací místnosti Mosteckého magistrátu od 16 hodin a následně pak od 18 hodin v Centru bakalářských studií v Litvínově. Obyvatelé budou mít možnost sdílet své zkušenosti, ale i očekávání.
1: V Jablonci nad Nisou začala revize údajů katastru nemovitostí. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Katastrální úřad kontroluje oblast Rýnovic a Vrkoslavic. Cílem je ověřit, zda údaje odpovídají skutečnosti. Pokud pracovníci zjistí nesrovnalosti, vyzvou vlastníka k projednání.
3: Úředníci budou kontrolovat zejména stavby s pevným základem, které mají výměru nad 16 metrů čtverečních. Zaměří se taky na změny obvodů budov, druhů pozemků a způsobu jejich využití. Revize se netýká nového zaměřování hranic pozemků. V Rýnovicích budou kontroly trvat do jara 2027, ve Vrkoslavicích do léta stejného roku. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Premiér a předseda ANO Andrej Babiš odletí v úterý na summit NATO do Ankary krátce před odletem prezidenta Petra Pavla. Úřad vlády potvrdil, že Babiš se zúčastní úterní neformální večeře i středečního jednání Severoatlantické rady. Prezidentův program naopak vláda nezveřejnila a neinformoval o něm ani Hrad. O účast Petra Pavla na summitu vedli vláda a Hrad několik měsíců spor. Jeho cestu nakonec předběžným opatřením umožnil ústavní soud. Na Hané a na Jižní Moravě je kritický nedostatek vody v půdě, upozornil na to projekt Intersucho. Z dat na webu projektu vyplývá, že v Olomouckém a Jihomoravském kraji kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Důvodem jsou slabé srážky, které tyto oblasti během uplynulého týdne zasáhly jen okrajově nebo se jim zcela vyhnuly. Podle odborníků navíc nelze v následujících dvou týdnech očekávat výraznější zlepšení situace.
0: Počasí.
1: V noci bude zpočátku i polojasno, jinak oblačno až zataženo. Místy se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky, zejména na horách. Nejnižší teploty klesnou na 14 stupňů Celsia. Počasí na zítra většinou zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, v podvečer bude deště přibývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 23 stupni, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici 1/30 staví silničáři mezi Chlumcem a Ústím nad Labem okružní křižovatku. V místě je kyvadlový provoz řízený buď semafory nebo pracovníky stavby. Ve špičkách se tam můžou tvořit kolony. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte klub Country and Western na Českém rozhlase Sever.
4: Příjemnou neděli s datem 5. července vám z klubu Country and Western opět po týdnu a po pár dnech přeje od mikrofonu Láďa Svoboda. Dnešní vydání bude prázdninové, takové trošičku odpočinkové, protože ta okurková sezona už je v plném proudu a tak se nám vyprávě Hot Country Songs časopisu Billboard toho opravdu, ale opravdu moc nezměnilo, takže to budeme brát jako takové opáčko. Nicméně rámovat nám bude Keith Urban a to je člověk, který má samé optimistické písně, takže doufám, že i vám vlije trochu toho optimismu. Dožil. Příjemný poslech.

PC Urban dospíval písničku, která se hodí, ona by se spíš hodila minulý týden, protože se jmenovala Long Hot Summer. Byla to jedničková píseň, to znamená, byla v roce 2011 jedničkou hitparády Hot Country Songs z časopisu Billboard a PC Urban takových písní má plný baťoch. My se k tomu dostaneme zhruba v polovice v dnešním vydání klubu Country and Western. Povíme si o PC Urbanovi něco více a samozřejmě tyhle ty jedničkové písně budou znít uprostřed i na konci.

Dospíval Riley Green, je potřeba dodat, že tahle píseň byť je na 10. místě, nebo byla na 10. místě, tak se nejlépe umístila jako 5. Podobně je na tom Ella Lingley s tím umístěním pochopitelně, protože Ella Lingley má stále v top 10 hit parády Hot Country Songs z časopisu Billboard celkem 4 písně a tahle, která nás právě teď čeká, Loving Life Again, je aktuálně 9., ale už na tom byla lépe, byla také 7., takže Ella Lingley dnes v klubu Country.

Dospívala Ella Lingley, která má v tom dnešním vydání klubu Country and Western a současně také hit právě Hot Country Songs z časopisu Billboard 4 písně, tak Luke Combs, který nám bude zpívat právě teď písničku Sleepless in a Hotel Room, má v top 10 stále písně 2. A opět dodám, že ta píseň, která nás čeká, sice je na 8. místě, nicméně byly doby, kdy také byla na místě 2. Luke Combs dnes poprvé.

Tak to byl Luke Combs, který má hit parádě od Country Songs časopisu Billboard v té první top 10. Dvě písničky, takže ještě jedna vás čeká a je to takový kolovrátek, protože ten následující interpret je na tom podobně. Morgan Wallen, písnička Don't We, 7. místo, minulý týden byl také 7. a to je zatím nejvyšší pozice, kam se tahle píseň dostala. Nicméně Morgan Wallen má tady ještě jednu písničku a to je duet s Ellou Lingley, který je aktuálně 4. K tomu se dostaneme teď, tedy 7. místo a písnička Don't We.

Dospíval Morgan Wallen a bude nám zpívat dnes podruhé v klubu Country and Western na Českém rozhlasu Sever Luke Combs. Písnička Be By You je stejně jako ta její kolegyně, kterou jste slyšeli zhruba před 10 minutami, byla nejlépe druhá. Aktuálně patří téhle písni 6. místo, tak Luke Combs dnes podruhé a naposled.

Dospíval Luke Combs v klubu Country and Western a my si na chviličku odpočineme od hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard a podíváme se na zpěváka, který nám otvíral dnešní vydání tohoto pořadu s jedničkovou písní z roku 2011 Long Hot Summer. Je to celým jménem Keith Lionel Urban, rozený úplně podobně, akorát ve slově Urban je H, takže Urban, to je jeho správné australské příjmení, protože on je Austrál, i když se o něm také píše, že je australský a americký countryový zpěvák, tak přesto je potřeba zdůraznit, že se narodil ne v Austrálii, ani v Americe, ale na Novém Zélandě, bylo to 26. října v roce 67. Pak se dostal do Austrálie, tam samozřejmě vyrůstal, ale největší hudební kariéru zažil a stále zažívá ve Spojených státech. Jeho kariéra začala v roce 1989 a funguje do současnosti pochopitelně. Je mu 58, jak jsem ho viděl někde hrát živě na předávání cen, myslím, že to bylo Academy of Country Music a vypadá opravdu minimálně o 10, možná o 15 let mladší. Samozřejmě nevím, co všechno pro to dělá, ale zkrátka vypadal dobře, zpívalo mu to dobře, je to výborný kytarista, takže hrál dobře a jeho kapela fungovala úplně neuvěřitelně. Já mám pro tohle zpěváka trošičku slabost, protože jeho písně jsou opravdu, jak jsem řekl na začátku, takové optimistické. Jenom ještě jedna taková důležitá věc. Keith Urban získal celkem 4 ceny Grammy a také například 15 cen Academy of Country Music a spoustu dalších cen. I když ta jeho kariéra v současnosti není na tom nejvyšším stupni, nepatří mezi ty největší hvězdy, tak minimálně za ty zásluhy si myslím, že patří mezi 10 nejpopulárnějších a nejaktivnějších countryových zpěváků vůbec. Keith Urban nám bude zpívat teď dvě písničky, obě budou poměrně letité, 20 let staré. Ta první se jmenuje Days Go By, je z roku 2004, byla to jednička hitparády Hot Country Songs z časopisu Billboard a současně ta druhá píseň byla také jedničkou téhleté hitparády, ale o rok později. Ta se jmenuje Better Life. Takže teď dvakrát Keith Urban. Užijte si to.

Tak to byl Keith Urban, trošku nám to tady v klubu Country and Western roztančil, ale my se dostáváme k první pětce hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard, v podstatě k pěti nejúspěšnějším písním planety, samozřejmě countryovým, a je zvláštní, a už to tady opakují po třetí, že všech těchto těch pět písní zpívají ženy a z toho tři Ella Langley. Tak, pořadí se nám nezměnilo, to znamená, že na pátém místě stále se svojí prvotinou a novinkou Stella Lefty, ta písnička se jmenuje Boston.

Tak tohle si myslím, že byla také taková letní optimistická věc a už je připravena společně s Morganem Willenem Alan Ingley, ten duet se jmenuje I Can't Love You Anymore, nejlépe byl třetí tento týden, stejně jako ten minulý je na čtvrtém místě. A hned potom nám Alan Ingley zaspívá ze třetího místa písničku Be Here.

byla Ella Lingley, poprvé s Morganem Wallenem, a ta druhá písnička, která právě dozněla, se jmenovala Be Here, na třetím místě hitparády Hot Country Songs z časopisu Billboard. Dělal jsem tady trošku tajemného, že jediná změna v té top 10 je na prvním místě, a teď to musím prozradit, protože je zpěvačka, která 14 dní okupovala to první místo, tedy Taylor Swift s písničkou I Know It, I Know You, je aktuálně druhá. Tak tady je.

To byla Taylor Swift a když Taylor Swift není na prvním místě, tak je skoro jasné, zřejmé, že na prvním místě bude Ella Lingley. A Ella Lingley se ku podivu na první místo po 14 dnech vrátila se svým největším hitem současnosti a to je písnička Choose in Texas. Tahle písnička už na prvním místě byla opravdu dlouho a vrátila se, takže uvidíme, jak nám dlouho vydrží. Choose in Texas, první místo, Ella Lingley.

Máme za sebou první prázdninové, i když minulý týden také byly už prázdniny, ale máme červenec, tak první prázdninové vydání klubu Country and Western. Mluvil jsem tady o okurkové sezóně, tak uvidíme, jak nám to bude vypadat příští týden. Pokud by to vypadalo tak, že hitparáda bude stále stejná, podíváme se někam jinam. Každopádně slíbil jsem Kisej Urbanán, ten vám zaspívá ještě dvakrát písničku Without You a písničku You Gonna Fly. Obě jsou z roku 2011 a obě byly jedničkovými hity, hitparády Hot Country Songs z časopisu Billboard. Tak si je užijte, užijte si i toho příjemného počasí, které se konečně umoudřilo, i když mám takový pocit, že počasí si s tím hlavou nedělá, jak se cítíme. Každopádně užijte si chvil, kdy je fajn, a já se na vás budu těšit příští týden opět na Českém rozhlasu Sever v klubu Country and Western. Loučí se Láďa Svoboda.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Teplicích dnes odpoledne hořela střecha vybydlené budovy. Liberecký kraj dá na podporu zájemců o studium zdravotnických oborů přes 1,5 milionu korun. Hygienici varují před koupáním v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště. Počasí na zítra zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. V nádražní ulici v Teplicích dnes hořela střecha vybydlené budovy. Podle mluvčího hasičů Lukáše Fajáka na místě zasahovaly 3 jednotky hasičů. Po uhašení požáru hasiči demolovali požárem poškozené zdi. Během události podle Fajáka nedošlo ke zranění. Příčiny požáru se vyšetřují. Na podporu zájemců o studium zdravotnických a lékařských oborů na vysokých školách dá Liberecký kraj v příštím školním roce bezmála 1 milion 700 tisíc korun. To je víc než ve školním roce, který před týdnem skončil. Jak uvedla krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj, peníze jsou určené na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště může představovat zdravotní riziko, upozorňují na to hygienici. Seznam sledovaných lokalit i výsledky laboratorních testů zveřejňují na svých webových stránkách. Jak ale lidé můžou sami poznat, že je voda nebezpečná, popisuje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
2: Doporučuji, když přijdete k vodě, tak využít všechny své smysly. Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky. Tak je to špatné znamení.
1: Kontaminovaná voda může způsobit kožní vyrážky, zánět spojivek nebo střevní potíže. Náchylné jsou vůči tomu hlavně malé děti, seniori a taky pacienti s chronickým onemocněním. Řidiči často nedodržují bezpečnou vzdálenost mezi auty, varují policisté. Bezpečný odstup je takový, kdy řidič stihne zareagovat na náhlou změnu rychlosti nebo zastavení auta před ním. Lidé by přitom měli vedle svých schopností zohlednit i stav silnice, povětrnostní podmínky nebo třeba viditelnost. Podle mluvčího dopravní policie Jana Straky si můžou řidiči pomoci takzvaným pravidlem dvou vteřin.
3: Vezmu si nějakou překážku, sloup, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
1: Na některých úsecích pomůžou řidičům i speciální šipky na silnici. Bezpečnou vzdálenost dodržují, pokud mezi jejich autem a autem před nimi vidí 2 šipky. To odpovídá zhruba 70-metrovému rozestupu.
0: Počasí.
1: Počasí na zítra povětšinou zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. V podvečer bude deště přibývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 23 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Ústí nad Labem na Klíši se v ulici u koupaliště srazila 2 osobní auta. Na dálnici D7 před exitem na Spořice ve směru na Chomutov se porouchalo vozidlo. Ve Varnsdorfu je uzavřená Národní ulice na náměstí Edvarda Beneše kvůli stavebním pracem. A na průtahu Třebenicemi na Litoměřicku po silnici 237 je kvůli opravě uzavřený most přes Starou Struhu. Sledujte značení objížděk na Libochovice a Lovosice. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Víte, co to jsou hnízdečka pro nedonošené děti a kdo je jejich autorkou? Dnešní díl bude patřit sestřičkám na novorozenecké jednotce intenzivní péče, která je nedílnou součástí péče o nejmenší pacienty. Mým vzácným hostem dnes bude Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Silná žena, která se neonatologii věnuje přes 30 let. Zakladatelka instagramového účtu Niku UPMD, kde najdete neuvěřitelné záběry předčasně narozených a nemocných novorozenců a detaily specializované péče celého neonatologického týmu. Eva je také autorkou hnízdeček pro předčasně narozené a nemocné novorozence. Se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození holčičky vážily 740 gramů a 690 gramů. Cesta k uzdravení povede přes pracoviště, které jako jediné v České republice má specializaci na léčbu dětí s vrozenou brániční kýlou. Léčí novorozence s dalšími vážnými vrozenými vadami a také s různými infekčními komplikacemi. Na díl mezi dětmi se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Eva Řežábková, staniční sestra neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu plus 4 dny jsou hosty pořadu, kde mluvíme o moderní medicíně, o cestě k uzdravení, která dnes půjde hlavně přes děti. Povedu rozhovor s ženami, které mají obrovský podíl na tom, že Gábinka a Dominika, tato dvě malá dvojčátka, se mají skvěle k světu. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Začneme Evo Řežábková, staniční sestro, která se neonatologii věnuje přes 30 let, tím, co to jsou vlastně hnízdečka. Vy jste jejich autorkou. K čemu slouží?
3: Hnízdečka slouží ke komfortu předčasně narozených dětí a nemocných novorozenců na jednotce intenzivní péče, aby jsme jim přece jenom trošku zpříjemnili to prostředí, v kterém se vlastně ty děti ocitnou. Hnízdečka navozují prenatální polohu, což je pro ně nesmírně důležité, protože čím jsou mladší, čím se dříve narodí, tím tu prenatální polohu právě potřebují identifikovat dál v tom svém životě na té jednotce intenzivní péče. Hnízdečka samozřejmě přinesly i obrovský benefit nejenom pro ty děti, ale přinesly benefit i pro rodiče. A to z toho důvodu, že ty rodiče cítili, že ty děti jsou chráněny, jsou v bezpečí, v teple, že jim je krásně, že jsou hřejivá a jsou i barevná, takže odvádí tu pozornost od těch hadiček, od toho prostředí na ty jednotce intenzivní péče. A dalším benefitem jsou právě zdravotní sestry. Poměrně se jim změnila práce tím, že ty děti jsou klidnější, spějí víc, mají klidnější puls, dech, lépe si drží teplotu a ta práce se v tomhletom zkvalitnila, že na ty děti trošičku méně šaháme. Dříve se na ně šahalo po 3 hodinách, kdy se přebalovali, přeměřovali a dnes, když jsou stabilní, mluvím o stabilních pacientech, tak je to po 6 hodinách.
1: Jak vás to vlastně napadlo, ta hnízdečka vymyslet, vytvořit, kde jste našla inspiraci? Protože vy jste vlastně vytvořila takový druhý domov těm malým dětem, které se takhle předčasně narodí.
3: To je zajímavá otázka, protože já jsem téměř 12 let pracovala u Apolináře a byla jsem přesvědčena o tom, že polohujeme úplně nejlíp, jak můžeme v té době polohovat. Nicméně mě to naučilo moje mateřství, moje vlastní děti, protože jsem zjistila, že ty děti mají teplotu, jsou nemocný, potřebují se schoulit, když je bolí bříško, potřebují si přitáhnout nohy k bříšku. A když jsem se vrátila zpět

0: na jednotku intenzivní péče, tak najednou mi to strašně vadilo, že ty děti nemají komfort, že polohovací pomůcky jsou hrubý, neosobní, jsou chladivý, děti se velmi málo polohují, převážně ležely na zádech, mají tvrdý podložení pod krkem, ne takový jakoby měkký polštářek. A vlastně mi to potom mým mateřství se všechno spojilo a říkala jsem si, tak takhle ne, pojďme to zkusit jinak. Tou nejdůležitější pomůckou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla kostička, který říkám kostička pod krk, protože aby se tím dětem dobře dýchalo, tak sami dobře víme, že máme doma polštář, který si dáváme jenom pod krční páteř a krásně se nám spí a vlastně to všechno vychází z toho domova.
1: Jak tento neuvěřitelný vynález, ten druhý teplý domov, přijali vaši kolegové na neonatologii v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí?
0: Začátky byly velmi, velmi těžké. Úplně na začátku, já jsem tam byla pouhé 2 měsíce, takže si umíte představit, když přijde sestřička do stabilního kolektivu.
1: A začne jim do toho mluvit.
0: A začne jim do toho mluvit, přesně tak. Takže začátky byly velmi, velmi těžké a vlastně to trvalo 2 roky, než se dostala do praxe a velmi mě pomohli lékaři, což je zajímavé, protože lékaři začali ordinovat do ordinací, že si přejí, aby děti a hlavně chronice leželi v hnízdečkách. A sestřičky, to je pro mě úplně to nejdůležitější, protože dnes se předhánějí, která bude mít nejvíc vystajlovaný inkubátor, kdy budou ladit spolu, kor dvojčátka. Takže za mě sestřičky super.

0: Cesta k uzdravení.
1: Eva Řežábková působí jako staniční sestra na oddělení novorozenecké jednotky intenzivní péče v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze v Podolí. Autorka Hnízdeček, o kterých tady mluvíme. Dostala jste za to nějakou cenu, Evo?
2: Ano, dostala jsem cenu od České asociace sester Purpurové srdce v roce 2018.
1: Já myslím, že byste měla časem dostat i cenu influencerka roku, protože vy jste mimo jiné založila instagramový účet, který se jmenuje
2: Niku_UPMD,
1: ale píše se to Nicu. To pro ty, kteří by se právě teď chtěli na ten instagramový účet podívat, co tam uvidí?
2: Uvidí tam ten náš život. Instagramový účet byl založen z důvodu, aby veřejnost viděla, jak tam žijou sestřičky, rodiče, lékaři, sanitáři a vlastně co to všechno obnáší a aby poznali ty osudy těch dětí. Na Instagramu jsou zveřejněny děti pouze, které mají souhlas. Nikdy si nedovolíme zveřejnit děti, které nemají souhlas od rodičů. Ty děti, které jsou zveřejněné, jsou již doma. Nikdy nezveřejňujeme děti, které ještě leží na našem oddělení. Je to docela zajímavá zkušenost, protože na nás se napojili nejenom studenti, medici, lékaři z jiných oborů, ale i samozřejmě ta veřejnost a nedílnou součástí jsou ty maminky, protože když naši lékaři chodí na konzilium na P3, což je rizikové těhotenství, kde informují maminky, co bude dál následovat, co bude dál čekat, tak jim už automaticky o tomto instagramovém účtu říkají a my ty maminky máme velmi, velmi klidné, protože vědí, že přijdou do prostředí, který už se trošičku seznámili. K tomu nám teda Instagram velmi pomohl. A natáčím, stříhám, ale popisky dělá lékař. Já spolupracuji s lékařem, ten Instagram nedělám sama. Dělám ho s lékařskou záštitou, protože si myslím, že takovýhle odborný a vzdělávací Instagram nemůže dělat sestra sama.
1: Spolu ze staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek Klára. Ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Vám se narodili holčičky Gabriela a Dominika, přišli na svět ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození vážili 740 gramů a 690 gramů. Jaký je ten příběh celý?
3: Když jsem byla transportována z Jablonecké nemocnice právě do Podolí, můj stav byl tak vážný, že jsem si vyslechla od pana primáře přímo špatný verdikt, že má vyčnívající vak blan, takže porod proběhne ještě ten den, ale bohužel jsem byla v týdnu 22 plus 3 dny, takže holčičky by to určitě nepřežily. Takže mě rovnou dali právě na ten porodní box s tím, že ten porod se během dne rozjede. Ale my jsme vydrželi a to díky nesmírné podpoře mého manžela a celé rodiny, protože to díky i lékařům, dovolili mému manželovi tam se mnou zůstat na porodním boxe a to krásných 16 dní jsme tam vydrželi. Takže holčičky se ještě tak jako dopekly u mě, ale pak museli teda ven. Takže se narodili 24. týdnu a 4 dny. A to z důvodu, že mi začínala infekce v těle, takže byl to akutní císařský řez. Kdyby tomu tak nebylo, tak by holčičky neměly šanci na přežití. Když se narodili, nevěděli jsme, jestli přežijou, nepřežijou. Rozhodujících bylo první 24 hodin, to holčičky zvládly. Následně 48 hodin, co jsme taky zvládli. A pak se jednalo o ty týdny první, což si vedli krásně, i když měli hrozně nízkou porodní hmotnost. A když už jsme mysleli, že to nejhorší máme za sebou, tak bohužel přišla rána. A to ve 32. týdnu. Stalo se to jako první Gabrielce, kdy se jí zauzlovali střívka. Takže musela akutně na operaci. Tímto bych chtěla poděkovat chirurgům z Motola, který přijeli a Gabinku nám operovali. Musela jí být vyšita stomie, ale zvládla to krásně. A bohužel to samé, co měla Gabrielka, se stalo i Dominičce. A musela být operovaná taky. A nevěděli jsme, co bude dál. To byl prosinec, kdy jsme si mysleli, že půjdeme tak nějak domů před Vánoci a to byl náš největší dárek, který bychom mohli dostat. A stalo se tak, protože výborní chirurgové z Motola odoperovali vlastně ještě Dominičku na začátku prosince a stomii zanořili. a 20. prosince donesli jsme si už domů takový dva krásný dárečky, který to hezky vybojovali.
2: Paní Karešová s jejím manželem byli neskuteční. Neskuteční. Vlastně u holek trávili denodenně. A vlastně k těm rodičům máme velmi blízký vztah, protože oni nám tam nechávají to nejcennější, co mají, a to je jejich děti. My jsme tam prožili s nima neskutečných 177 dní a i my jsme si strašně přáli jim ten dárek domů dát, protože půl roku být v nemocnici je prostě strašně dlouhá doba denodenně dojíždět. Je to rodina, která se nám vrela pod kůži. A samozřejmě jsou děti, které nám proběhnou tím oddělením, a jsou tam 2-3 dny, ale některé ty rodiny tam opravdu stráví s námi třeba těch 6 měsíců.
1: Říká Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Gabrielce a Dominice je dneska kolik?
2: Biologicky jim je 16 měsíců a korigovaně oslavili první rok.
1: Jak se mají?
2: Mají se čile k světu. Jsou to dvě raubířky. Dominička, hodně hyperaktivní holčička, která si vynucuje všechno, ale je to takový mazel, a Gabča, bych řekla, že to je taková její ochranitelka, která si nechá všechno od ní líbit, ale umějí se poškárlit, ale je vidět, že jedna bez druhý nemůže bejt. Jsou úžasný, dělají pokroky každý den, jsou to silný holky.
1: Vy taky a váš manžel taky. A vy teď, Kláro, máte možnost něco vzkázat svojí rodině.
2: Svý rodině bych chtěl asi vzkázat, že bez nich bychom to nedokázali. Ačkoliv oni to měli těžký, protože v době, kdy my jsme se snažili udržet holčičky co nejdýl u mě v příšku, tak mi umíral strejda. Bylo to nesmírně těžký a oni to zvládli všechno. Bez jejich podpory bychom to určitě nezvládli a hlavně bych chtěla poděkovat strašně moc mému manželovi. Protože v první řadě holčičky jsou tady díky jemu. Jsem hodně na něj napojena a vím, že bez něho bych to nezvládla.
3: Ano, pan Kareš je neuvěřitelný muž. Nikdy paní Karešovou nenechal samotnou, protože byly doby, kdy je těm maminkám smutno na duši. Vyčítají si spoustu věcí, strašně to dlouho trvá. A tady se vždycky ukáže ten silný vztah té rodiny a ty holky to vyhráli jenom díky těm rodičům.
1: Jak je důležitá psychická podpora v těžkých chvílích?
3: Přesně tak. Je to nejenom u nás v ústavu, kdy je centrum provázení, který paní Karešová určitě využila. Pak ty sestry, které jsou u toho lůžka a ten lékař, protože ty sestřičky vlastně jsou úplně nejblíž těm maminkám, protože se starají o ty jejich děti. A ty sestřičky jsou prvotní psychická podpora. Je to prvotní člověk, s kterým se maminka setká a vlastně spolu pohladí to dítě, dají ruku na miminko, kdy se ty rodiče opravdu bojí. A samozřejmě lékaři, kdy podávají informace a opravdu se z nás stává tým a do toho týmu ty rodiče patří.
1: Což se nedá dělat, pokud člověk nemá srdce na pravém místě. Takový je příběh, možná i osud staniční sestry Evy Řežábkové z novorozenecké jednotky intenzivní péče ústavu péče o matku a dítě. Evo, já bych vám chtěla popřát, aby se vám splnil ten sen, a sice abyste sestry ještě něco naučila, protože tak, jak to teďka vnímám, tak máte určitě co předat.
3: Děkuju.
1: Já vám děkuji za návštěvu u nás. Klárko, děkuji, že jste se nám svěřila se silným příběhem, což v cestě k uzdravení občas míváme. Já přeji holčičkám pevné zdraví a přijďte navštívit druhou mámu, Evu Řežábkovou, zase někdy.
2: Přijedem určitě. Děkujem za pozvání.
3: Taky děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina.

0: Shalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a Shalom Aleichem. V Boskovicích začíná festival pro židovskou čtvrť. Navštivte během léta 10 hvězd a uplynulo 10 let od smrti Eliho Wiesla. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Začaly letní prázdniny a s nimi začala také sezona festivalu, které se během léta budou konat po celém Česku. Jeden z prvních už brzy startuje v Boskovicích. 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť se koná od 9. do 12. července. Co všechno nabídne, nám už prozradí ředitelka festivalu Jana Černá. Dobrý večer, co všechno jste letos nachystali?
2: Dobrý večer. Nachystali jsme toho zase spoustu. Návštěvníci se můžou těšit na řadu koncertů různých žánrů, divadelní představení, filmové projekce, výstavy a výtvarné instalace. Součástí programu jsou taky přednášky, besedy a autorská čtení, ale to jsme nově přidali performance. Je to strašně těžké něco vybrat, ale abych byla trochu konkrétnější, tak třeba náš programem se budeme věnovat 20. výročí jednoho z nejvýznamnějších vydavatelství na dnešní nebo současné české hudební scéně, a to Polí 5. Vzpomeneme si nedožité 90. prezidenta Václava Havla. A na festivalu třeba taky bude řada hostů a my jsme moc rádi, že jedním z nich bude fotograf Josef Koudelka. A to bych řekla, že jeho výstavu Invaze 68 v Boskovické galerii Otakara Kubína můžou návštěvníci vidět už teď.
1: Jakou roli vlastně na vašem festivalu hraje Boskovická židovská čtvrť?
2: Židovská čtvrť, to byl důvod, proč tenkrát, už je to skoro 35 let, festival vznikl. Šlo tenkrát o to upozornit vůbec na její existenci, na to, v jakém je stavu a na to, že by bylo záhodno ji zachovat, obnovit, což se povedlo a dneska je vlastně v židovská čtvrť v Boskovicích přirozenou součástí festivalového dění. My každý rok nabízíme komentované prohlídky, které se věnují její historii a architektuře, ale diváci nebo návštěvníci tam můžou zajít na koncerty, na výstavy, na různá site specific představení, anebo si jenom tak prostě odpočinout od toho hlavního festivalového dění a trochu se tam zrelaxovat.
1: V posledních letech se ve společnosti mění atmosféra a mluví se o narůstajícím antisemitismu. Vnímáte to nějak při organizaci vašeho festivalu?
2: Ano, je to tak. A naštěstí jsme se v poslední době přímo s projevy antisemitismu při organizaci festivalu nesetkali. Ale samozřejmě vnímáme to napětí, to, že určitá témata, zejména v souvislosti s Izraelem v té poslední době, vzbuzují velké emoce a loni jsme se i setkali s tím, že jsme vedli diskuzi s místními aktivisty, kteří se vymezovali proti aktuální politice izraelské vlády a měli výhrady k některé přednášce a k nějakým částem programu. Ale pro nás vlastně ta diskuze je hrozně zajímavá a my se snažíme ten program festivalu stavět tak, aby nabízel různé úhly pohledu nebo perspektivy na určitá témata a z toho vlastně ta diskuze přirozeně vyplývá. A my věříme tomu, že osobní setkání a nějaký dialog, který je otevřený a věcný, tak přispívá k většímu porozumění a respektu ve společnosti a k tomu bychom vlastně my festivalem taky chtěli přispět. A my věříme, že jedním ze způsobů, jak lidi spojovat, jsou pozitivní kulturní zážitky, takže proto bych chtěla posluchače rozhlasu pozvat k návštěvě festivalu, který má mimo jiné jedinečnou atmosféru díky tomu, kde se odehrává, což je město Boskovice a není to jenom židovská čtvrť, ale mnoho dalších míst ve městě.
1: Říká ředitelka Boskovického festivalu pro židovskou čtvrť Jana Černá. Děkuji moc a ať se vám festival vydaří.
2: Moc děkujeme.
1: Ten, kdo sjednává mír v nebesích, zjedná mír i nám a celému Izraeli. Na verš z židovské modlitby zpívá Hana Maxová.

0: 10 obnovených židovských památek a desítky příběhů, které znovu ožívají. Unikátní projekt 10 hvězd vrátil lesk zrekonstruovaným synagogám i rabínským domům po celém Česku. Dnes v jejich autentickém prostředí najdete nejen stále expozice, ale i živou kulturu, od koncertů až po výstavy, které z nich stojí za to navštívit během léta. Na to se ptala Daniela Brůhová.
1: Unikátní projekt 10 hvězd má na starosti Květa Svobodová z Federace židovských obcí v České republice. A protože je na letošní léto připraven opravdu bohatý kulturní program, pozve nás jen na některá místa.
2: Nejblíž z Prahy máme do Brandýsa nad Labem a tam je velmi pěkná výstava Jindřich Valdés. To je Kohinor, to je továrna Valdéska. Potom Kohinorka. Je to takové memento pro současnou dobu.
1: Synagogy a rabínské domy jsou v létě otevřeny, stejně jako ostatní památky, po celý týden, kromě pondělí. Stejně je tomu i v Nové Cerekvi.
2: Tam je moje oblíbená výstava, ta se jmenuje Hieronymus Lorm. To byl člověk, který pocházel z Mikulova. Ta výstava má podnázev Muž, který otevřel hluchoslepým svět. Je to neuvěřitelný osud.
1: Čím byl Hieronymus Lorm výjimečný?
2: Vytvořil abecedu právě pro hluchoslepé. On sám se narodil jako zdravý člověk, ale později ohluchnul, oslepnul. Takže on se vžil do té situace a dokázal přiblížit běžný život takto postiženým lidem.
1: Jak se výstava dostala do Nové Cerekve?
2: Původně byla ta výstava v Mikulově. Je to prostě příležitostná výstava, která putuje po synagogách. Doputoval až do Cerekve.
1: My teď vyrážíme na další cestu.
2: Pozvala bych vás do synagogy v Polici u Jemnice.
1: Tentokrát si můžeme poslechnout koncert.
2: Bude 23.8. Bude tam vystupovat Dominika Vajzašková a Jarmila Vlachová. Bude violončelo hrát s akordeonem. Já sama jsem zvědavá, jaké to bude, ale určitě to je hrozně zajímavé. A navíc ta synagoga v Polici je velmi krásná, má skvělou akustiku.
1: Poraďte nám, jak si vybrat z dalších zajímavých míst.
2: Já bych vám doporučila webové stránky, protože vlastně v předstihu tam uveřejňujeme plakáty ke všem těmhletěm akcím. Rozhodně si tam můžete vybrat, co je blízké vašemu srdci, co je blízké vašemu bydlišti, podle toho, kolik máte času.
1: Projekt, o kterém mluvíme, se jmenuje 10 hvězd. Je oprava 10 synagog definitivní, anebo ještě něco přidáváte?
2: Ta oprava je definitivní na těchto 10, ale my v poslední době se snažíme přidat, nebo přidali jsme 11, a to je právě ta Police u Jemnice. A v současné době pracujeme ještě na obnově synagogy v Neveklově a v Batelově, čili Neveklov blízko Prahy a Batelov na Moravě. Ovšem, tam je rozdíl v tom, že těch 10 hvězd bylo opraveno z evropských peněz, takže ta oprava šla poměrně rychle. Během 4 let se opravilo těch 10 synagog. A tady sbíráme peníze, kde se dá, takže postupujeme velmi pomalu. Ale přesto je pokrok vidět.
0: Šabatovému dni odpočinku patří chvalospěv Příteli duše od Česoucitu. Opět zpívá Hana Maxová.

0: Elie Wiesel přežil peklo holokaustu, 10 let potom ho mlčel a pak své zážitky sepsal ve své asi nejznámější novele Noc. Nakonec se stal jedním z nejhlasitějších bojovníků za lidská práva po celém světě. Od chvíle, kdy tento výjimečný spisovatel a nositel Nobelovy ceny míru zemřel, právě uplynulo 10 let. Jeho odkaz v následujícím příspěvku připomíná Leo Pavlát.
1: Elie Wiesel se narodil 3. září 1928 v rumunském Szigetu. Za války jako chlapec přežil věznění v Osvětimi a Buchenwaldu a po jejím skončení, nejprve ve Francii a poté ve Spojených státech, zasvětil svůj život literatuře, ale neméně výuce a obraně lidské důstojnosti. Jeho hlas se stal jedním z nejvýraznějších morálních apelů druhé poloviny 20. století. Tragickou minulost vždy chápal jako živou výzvu k odpovědnosti. Patřil k hlavním iniciátorům Muzea památky holokaustu ve Spojených státech, otevřeného ve Washingtonu roku 1993. Důrazem na aktuálnost ze shromážděného svědectví přitom ovlivnil koncepci tohoto významného místa připomínky Shoah. Jako mezinárodně respektovaný intelektuál současně vystupoval proti etnickému vraždění a bezpráví ve světě. Spolu vytvářel jazyk, jím se vztahujeme k paměti, humanitě a mravnosti. V roce 1986 bylo toto úsilí Elieho Wiesla oceněno udělením Nobelovy ceny míru. On sám byl již od své slavné prvotiny Noc z roku 1958 často vnímán především jako spisovatel, jehož tvorbu výrazně poznamenala osobní válečná zkušenost. Neméně důležitá je však pozornost, kterou ve svém díle věnoval židovské náboženské tradici. Činil tak přístupně a přitom bez ztráty hloubky, jak to v českém prostředí dobře ilustrují jeho knihy, uvozené jako příběhy. Příběhy o důvěře, proti smutku či o naději. Elie Wiesel přitom jen nepřevypravoval náboženský obsah, ale nabídl jeho osobitý výklad. Podobně koncipované jsou také jeho další česky vydané knihy Bible, Postavy a příběhy, Talmud, Portréty a legendy či Svět chasidů. Biblické postavy se zde stávají partnery dialogu. Talmud živým prostorem otázek, pochybností i naděje. Chasičtí mistři posilou v čase úzkosti a zklamání. Takto viděno lze celou tvorbu a veřejné působení Elieho Wiesla chápat jako příběhy proti smutku. Ne proto, že by popírali bolest, ale protože odmítají ponechat poslední slovo bez naději. Vztah Elieho Wiesla k českému prostředí nebyl jen nepřímý. V roce 1996 navštívil Pražské židovské muzeum, o rok později a znovu v roce 1999 se účastnil Mezinárodního diskuzního fóra 2000, pořádaného z iniciativy prezidenta Václava Havla. S ním sdílel pozornost věnovanou lidským právům a morální odpovědnosti ve veřejném prostoru. Elie Wiesel zemřel před 10 lety. 2. července 2016 v New Yorku. V době nových konfliktů, nenávistné polarizace a bezprecedentního nárůstu antisemitských projevů zůstává jeho důraz na paměť a odpovědnost snad ještě naléhavější než za jeho života. Oběti zemřeli, ale nenávistníci jsou tu stále, řekl při přijímání Nobelovy ceny míru a při stejné příležitosti, vždy musíme zaujmout postoj. Neutralita pomáhá utlačovateli, někdy oběti. A okřídlenou se stala jeho věta, opakem lásky není nenávist, ale lhostejnost.
0: Na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. V Kanadě vstoupí tento měsíc v platnost zákon, který rozšiřuje trestní postih za veřejné vystavování nenávistných symbolů, zastrašování u míst bohoslužeb a zločiny z nenávisti. Židovské organizace označily zákon za důležitý krok k ochraně ohrožených komunit. V Radnicích začal 25. ročník festivalu Hudba v synagogách plzeňského regionu. Koncertní cyklus, který současně připomíná historii místních židovských komunit, bude pokračovat na dalších 5 místech, včetně bavorského Flosu. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
2: Hodin.
3: Český rozhlas.
2: Zprávy.
3: Česká vláda chce zhruba do dvou týdnů v poslanecké sněmovně prosadit obnovení evidence tržeb. V Broumovském výběžku na Náchodsku začíná sledování vlků vybavených telemetrickými obojky. Tenistka Karolína Muchová bude na letošním Wimbledonu bojovat o účast v semifinále. A počasí zítra převážně velká oblačnost, opět místy přehánky, maxima opět kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý sváteční večer. Vládní koalice chce do letošních sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. V nejbližších dvou týdnech proto plánuje schválit například znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze.
4: Ještě před námi jsou dva velmi intenzivní týdny práce.
5: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Kromě EET chce koalice v dolní komoře do letní pauzy prosadit taky třeba novelu stavebního zákona.
4: Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
5: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda u důležitých novel podle ní obchází běžný proces schvalování.
6: Tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze. Že oni rozvrací všechno, co se tady postupně roky budovalo a vyvíjelo.
5: Koaliční politici kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
3: Výzkumníci z brněnské Mendelovy univerzity začali v česko-polském příhraničí na Náchodsku s pátráním po kořisti vlků. Využívají přitom data z telemetrických obojků, se kterými se v dané lokalitě pohybují dvě šelmy. Odborníci pak určí, jak často vlci loví a co je jejich nejčastější kořistí. Upřesní ochranář Miroslav Kutal.
7: Cílem je získat vlastně co největší dataset, aby jsme mohli vyhodnotit právě tu frekvenci lovu, složení kořisti a tak dále. Čili i v tomhle období vlastně od toho léta, kdy začínají i větší míře ty útoky na hospodářských zvířatech, tak je pro nás vlastně důležité vidět, jakou část ty hospodářská zvířata vlastně tvoří v té potravě vlků.
3: Na Brutalsku právě dnes začal už 17. ročník akce s názvem Summer Job. 150 mladých dobrovolníků bude týden pomáhat seniorům s prací na zahradě, drobnými opravami nebo například s malováním. Cílem akce je podle koordinátorky Lucie Procházkové spojit generace a přinést do regionu Bruntálska nové vztahy.
8: Smyslem Summer Jobu není jenom práce, ale je to i v tom společenství. A to právě tvoříme skrze ten kulturní a společenský program, když vždycky přivezeme sebou, kromě těch mladých a té práce, i různé koncerty, divadla, nebo třeba letos podcast Přepište dějiny. Sport.
3: Česká tenistka Karolína Muchová porazila v českém derby Barboru Krejčíkovou ve třech setech a postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Tam ji čeká Japonka Osakaová, která před několika málo minutami porazila světovou jedničku a první nasazenou hráčku Arinu Sabalenkovou z Běloruska.
2: Počasí.
3: Zítra bude velmi podobné počasí jako dnes, tedy oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty většinou mezi 20 a 24 stupni. Na severu republiky bude o něco chladněji, tam čekáme maxima kolem 18, vítr mírný od severozápadu až západu o rychlosti do 20 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Dálnice D4 je u Staré Huti na kilometru 29 v obou směrech stále neprůjezdná. Pokračuje tam vyprošťování havarovaného kamionu směrem z Prahy. Před odklonem na exitu 27 trvá klidný provoz. Naopak od Strakonic se zdržíte až 20 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořad Zámecké léto. Pěkný večer a příjemný poslech.
2: Zámecké léto.
9: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými skrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
10: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov.

0: Víte, nevíte?
1: Vím, tak patřilo tomu mojím prapradědovi. Vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
0: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
1: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek vidíte Bernardus Varník okolo roku 1671.
0: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
1: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
3: Zámek Neustupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
0: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
1: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neustupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
0: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neustupovem?
1: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat, tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
0: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původního majitele, osloví vás to, jak to vypadá, jak se to nabízí takový zámek?
1: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
0: Co vás tu překvapilo?
1: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
0: Dojalo vás něco? Je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel nebo takovéhle věci?
1: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spal sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
0: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
1: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím,

0: vyprázdním si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
1: Na čem třeba?
0: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
1: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní, máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
0: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
1: Jo. Máte vanu i sprchu?
0: Mám vanu i sprchu.
2: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
0: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
1: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
0: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes dvě patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
1: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
0: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah
1: na jídlo.
0: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
1: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
0: No, divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
1: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
0: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
1: Takže příští už možná s výtahem?
0: Příště už možná s výtahem.
1: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
0: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
1: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo, jaký vztah máte?
0: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho neustupová.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo to třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl to nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byly skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byly dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byly Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené s teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
1: Jo. Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelburgu, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelburgu, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby? Přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No, Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No, oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl. Ano. To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Zeptáte, já nevím.
3: Myslím, je tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako se potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma? A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo. Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili.
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: To musí být líto, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco, jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to zocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narozeninám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narozeninám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstaly.
2: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty archeburkové, tak to, tak to topili tímto způsobem?
4: No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a odkud se to vzalo.
3: Tak my jsme se teďka jsme přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantl z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí, tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech a vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a jak když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám víc jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
4: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
4: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
4: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
4: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
4: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
4: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
4: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a oni na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
4: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
4: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšena nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
4: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
3: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna ad iuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Na hlavním železničním koridoru mezi Kolínem a Pardubicemi začala výluka. Od začátku příštího roku bude ve středních Čechách fungovat dětské advokační centrum. Fotbalové mistrovství světa dnes nabízí další dva duely osmifinále. A počasí v Česku zítra opět převážně velká oblačnost. K tomu místy přehánky maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Cestující na hlavním koridoru z Prahy do Pardubic musí ode dneška počítat s komplikacemi. Začala tam totiž údržba a oprava železnice. V první etapě bude omezený provoz v úseku z Kolína do Řečan nad Labem. Práce potrvají do 21. července. Dálkové spoje mohou nabírat zpoždění a všechny regionální vlaky budou nahrazené autobusy. Upřesní mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz opravovaný úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
0: Ve Středočeském kraji vznikne vůbec první dětské advokační centrum. Tým složený z psychologů, terapeutů a sociálních pracovníků bude zajišťovat bezpečné prostředí pro nezletilé oběti nebo například svědky sexuálního a domácího násilí. Služba by měla začít fungovat od nového roku. Upřesní krajský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek z ODS.
3: Specializované centrum bude úzce spolupracovat s místními pracovišti OSPOD a bude pro děti pomyslným partnerem, který je provede nejen celým trestním řízením.
0: Bude se přitom jednat teprve o druhé dětské advokační centrum v celé České republice. To první působí v Praze Holešovicích. S příchodem léta se v restauracích a provozovnách na Vsetínsku tradičně objevují prázdninoví brigádníci. Často jim je 15 nebo 16 let a jde o jejich vůbec první práci. Provozovatel dětského parku v Karolince na Vsetínsku Jan Dudek upřesnil, co je na zaučování brigádníků nejvíce náročné.
4: U nás nejnáročnější asi je předat mu všechny ty informace, není jich málo. Máme vytvořené různé manuály a návody, co dělat, jak otevřít, jak zavřít. No a samozřejmě, co je úplně nejtěžší, ale to naučit nejde za odpoledne, tak je nějaké práce s lidma, komunikace s nima a samozřejmě i zodpovědnost. Sport.
0: Po včerejších postupech Francie a Maroka do čtvrtfinále mistrovství světa dnes poznáme další dva účastníky této fáze turnaje. Brazílie nastoupí proti Norům za necelou hodinu. O dvě hodiny po půlnoci pak začne utkání mezi Anglií a domácím Mexikem.
1: Počasí.
0: V noci na pondělí čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, místy přehánky hlavně na horách, nejnižší teploty mezi 15 a 11 stupni. Zítra přes den velmi podobné počasí jako dnes, tedy oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, maxima zítra 20 až 24 stupňů, na severu republiky místy kolem 18. Vítr mírný od severozápadu až západu o rychlosti do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Velké problémy trvají na dálnici D4 u Dobříše ve středních Čechách. Místo je nadále uzavřené. Mezi exity 27 a 32 vyprošťují havarovaný kamion. Jezdí se přes Dobříš. Se zdržením zhruba 15 minut počítejte ve směru do Prahy. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pochoutkový rok, pěkný večer a příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
5: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na Bíčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu a třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
6: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou můj.

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme. Ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj, Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity máš z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělaly trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku a zvětšinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku zatepla jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí, je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže jsem na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhle tu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývalé.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba no, ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdysi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No tak přesně ty teď nemáme, takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasické trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhletom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlehačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlehačkou, popřípadě pařížskou šlehačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsi na to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a Vojtou Vrtěškou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorchocký a Vojta Vrtěška, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách, tak co potřebujeme?
2: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak četl, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
1: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
2: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
0: Pochoutkový rok.
1: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
2: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku,

0: moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
1: Jde o to, aby se máslo nespařilo, aby ne moc dlouho to dělal?
0: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
1: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
0: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. Z toho to není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko.
1: Začíná se to scelovat, potom prostě co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
0: Přesně, jakmile se nám to stáhne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
1: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč, proč to nenecháš v kouli?
0: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
1: Těsto na trubičky odpočinulo.
0: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
1: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
0: Já se budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
1: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválel opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
0: Je to tak, ono nemusíme být úplně dokonale přesný, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já si to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
1: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
0: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to bude hůř.
1: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
0: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček, a nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
1: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
0: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
2: Čokoláda, no.
1: Pak s tím uděláme co?
0: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
1: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou budeš plnit ty trubičky z obou stran.
0: Je to tak, budeme plnit.
1: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
0: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky, protože nám stačí ke štěstí jedna.
2: No je křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když jsem ji válel.
3: Jako...
1: Je to linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
0: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
3: Jo.
1: Někdy mám ten pocit, že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby tam neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten desert zmizí. Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovýrok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá Pochoutkový rok.
0: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
1: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A konštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
0: Já se moc těším, já si to sem pustím.
1: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Hora a síť od rána do soumraku a nechat zapomenout

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových svin chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiče z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěži jezdíme hlavně s těmi nejlepšími, jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicerem.
3: Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
4: Připravit Cicera není až tak těžké. To je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
3: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
4: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka. Takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké. No.
3: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
4: Zvířata jsou na soutěži rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku, jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to plášťovně hnědé zvíře se světlejšími oznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
3: Cicero vypadá, že je celkem hodný bík.
4: Jo, Cicera jsou schopni předvádět i naše děti, že ty si ho vemou na ohlávku a předvedou ho také. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče, to se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
5: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
6: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozů.

0: kdo mi poví, co jsi.
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou.
2: A Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povidlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad. Vlastně.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste naďoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřej. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Mm-hmm. Povidla jste vařili někdy?
3: Ty se u nás vařily, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařily se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou álej malou a jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
3: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecanej koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo. No a když není zrovna koňaková bábovka z vaječného koňaku, tak přijde na řadu pokecanej koláč a ten je úžasný v tom, že tam máte vlastně mák, povidla, tvaroh, marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to skynutýho těsta, takže to je tak, jako taková rozjetá buchta.
2: A na tom drobenka je na tom?
3: A na to je drobenka, no aha. Samozřejmě.
2: No Mirek je úžasný kuchař.
3: Mirek je úžasný kuchař. No. A co se týče teda toho sladkého, taky to umí moc dobře.
1: Jak rychle to zdobnete?
3: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
2: Ty takhle na noc?
3: Ano, no, protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádné prášky.
1: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku.
3: Taky, že jsem ji měl ráno.
1: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy třeba u sladkého, u slaného, co máte rád.
3: Tak dobře, tak si můžem povídat o čemkoliv jiným.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Tohleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru, nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedíme na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat, patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně, takže měly by to být třeba dejme tomu sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Nadchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikdy nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich porotců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku, čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky? Za A pařížskou šlehačkou, za B citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka Pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Do České republiky se dnes vrátil tým, který pomáhal po silném zemětřesení ve Venezuele. Hygienici v Česku varují před koupáním v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště. Tenistka Karolína Muchová nastoupí ve čtvrtfinále Wimbledonu proti Osakaové z Japonska. A počasí zítra opět velká oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Do Prahy se dnes vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů z českého USAR týmu. Ten od minulého víkendu pomáhal se záchranou lidí zasypaných v sutinách po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Žádné živé se ale tentokrát Čechům najít nepodařilo.
3: Čeští záchranáři ve městě La Guaira prohledávali například místní hotel, popisuje velitel USAR týmu Petr Vodička.
4: Byly indicie nálezu živých osob, takže tam se poprvé pracovalo dnem i nocí nepřetržitě.
3: Do Jižní Ameriky letěl český USAR tým poprvé. Už tak namáhavou práci stěžovaly vysoká teplota a vysoká vlhkost vzduchu, pokračuje velitel kynologů Petr Klega.
5: Tak to asi byla mise nejnáročnější právě proto, že tam bylo dusno, horko a ten pejsek nebyl schopný se svým způsobem nikdy ani pořádně vyventilovat psychicky.
3: Do Česka se vrací i 12 zbývajících členů týmu a s nimi veškerý náklad, jako zázemí nebo nářadí, díky kterým je český USAR tým v dané zemi postižené pohromou vždy zcela nezávislý. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště podle hygieniků může představovat zdravotní riziko. Seznam sledovaných lokalit a výsledky laboratorních testů zveřejňují na svých webových stránkách. Lidé ale mohou i sami poznat, že je voda nebezpečná. Jak? Upřesní mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
6: Doporučuji, když přijdete k vodě, tak využít všechny své smysly. Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb, tak je to špatné znamení.
2: Kontaminovaná voda může působit kožní vyrážky, zánět spojivek nebo také střevní problémy. Opatrní by měly být hlavně malé děti, dále seniori a pacienti s chronickým onemocněním. Kraj Vysočina si zajistil pozemky potřebné pro výstavbu silniční přeložky ve Světlé nad Sázavou. Podepsal dlouhodobé nájemní smlouvy s vlastníky pozemků, přes které má komunikace vést. Spolu s přeložkou chtějí kraj a město postavit také most přes řeku Sázavu. Motoristé by se po něm mohli projet zhruba za 2 roky.
7: Radnice ve Světlé nad Sázavou usiluje o nový most už delší dobu. Stavba má totiž ulevit provozu a odvést část dopravy z centra města. Řidiči, kteří tudy projíždějí směrem na Habry, se díky novému propojení vyhnou náměstí. Nová trasa by jim taky měla zrychlit cestu. Magdalena Machová, Český rozhlas. Sport.
2: Česká tenistka Karolína Muchová porazila Barboru Krejčíkovou ve 3 sadách a postupuje do čtvrtfinále Wimbledonu. Tam ji čeká Osakaová z Japonska. Zítra budou bojovat o postup do čtvrtfinále ve 2 hrách Marie Bousková, Linda Nosková a mezi muži Jiří Lehečka. Počasí. Také zítra čekáme v České republice převážně oblačno až zataženo, k tomu místy občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty většinou mezi 20 a 24 stupni, pouze na severu místy kolem 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na pražském okruhu směr dálnice D1 chystají noční omezení u sjezdu na Lohkov mezi kilometry 15 a 13,5 zavírají pravý pruh. Do rána tam budou opravovat značení. Počítejte s omezením. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Někteří hledají samotu a klid, jiní rozruch a řadu lidí, co je inspirují. Ale pro všechny je vtip, veselost a smích kořením jejich práce a životů. K takovým lidem určitě patříte i vy, proto si rádi poslechnete pořad, který pro vás připravil Patrik Rozehnal.
9: Jsem přesvědčený, že to je člověk s hlubokým, vážným myšlením. Jináč se sranda nedá udělat. Plytkej člověk neudělá legraci.
8: Děkuju. To promluvil ten, který humor miloval a uměl ho vytvářet.
9: Humor jako kategorie je to nejvyšší, co je.
8: Byl to jinak malíř, grafik, trochu i sochař, nadaný spisovatel, trefný glosátor a vtipálek.
9: Opakuju už tisíckrát, že rozbrečet může i vrátnej na amu, ale udělat legraci, to je genialita.
8: Tak si o něm něco povíme. Přidáme pár osobních vzpomínek a té obyčejné člověčiny.
9: Všimněte si, to má vždycky lidský šmrnc.
8: Vladimír Komárek nám řekne, o čem je život a co je humor.
9: To je strašně vážná věc.
8: Tak se s námi pobavte.
9: A tvrdím jednu věc, že český humor je ten nejkvalitnější, co u těch bělochů existuje. Ty barevný neznám.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Dnes nás čeká vyprávění o slavném malíři Vladimíru Komárkovi. Říkáte si, tohle je pořad o hercích a komicích. Jenže tenhle člověk měl dar vyprávět a bavit lidi. Proto byl také často hostem zábavných pořadů a všichni moderátoři i kolegové ho milovali. Narodil se 10. srpna roku 1928 v Hořensku u Semil.
2: První průšvih můj byl, když jsem se narodil a když mě vezli ke křtu. Já totiž měl tu rodinu tak trošku náchylnou na ten špiritus a to vám je zajímavé, jak ty strejčkové, jak měli strach, abych nezahynul jako pohan a hnedka 3 dny po narození už mě táhli pokřtit do Semil. A já se narodil na Hořensku a to jsou 3 kilometry do Semil a cestou 9 hospod bývalo. A teď ty strejčky, teda máma ležela, že jo, tak prostě strejčkové mě dělali do nákupní tašky a hýbají mě pokřtit. A to i ty jak asi vypadali, než přišli do kostela. No, velikou radost, že je kluk. Teď samozřejmě v zákristí už zapomněli, co chtěla máma za jméno, že jo. A ten jeden strejček furt řval, že to začínalo na R. Tak se tam v zákristí hádali, tak se rozhodli, že to bude Vladimír. A teď ještě v té opici se přiznali, že jsou bez vyznání, takže vůbec do kostela nesměli, tak mě vlastně křtil kostelník, který se jmenoval pan Bým, že jo. Ale to by ještě šlo, ale když mě nesli zpátky, to víte, zase těch 9 hospod, tak mě na lavici v té jedné hospodě zapomněli. A teď ten starý vydrmal vylít s tou taškou ven, a ježíšmarja, zapomněli jste tady dítě, že jo. Tak to byl ten můj slavný křest, takže k těm křtům mám takový dost jako teda divnej vztah.
1: Jeho tatínek František byl legionářem, který po návratu z první světové války vstoupil k četnictvu. Krátce po narození syna Vladimíra ale byl převelen na Slovensko. Tak se tam přestěhovali i s rodinou. V roce 1939 ale na Slovensku začaly pod vlivem fašismu židovské pogromy a nacionalistické nepokoje. A tak se rodina musela stěhovat zpátky do Čech. Na Semilsko, do Nedvězí. Vše, co měli, prý vezli na voze strýčka Vinska. Jenom tatínek jel vlakem, kterým převážel včely a starou ložnici. Přestěhováním Vladimír přišel o své kamarády na Slovensku a v Čechách tehdy ještě žádné neměl. Stal se z něj samotář, ale prý mu to vyhovovalo. Jeho vzpomínky z dětství, kdy si namluvil i jeho velký kamarád, herec Josef Vinklář.
3: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zaved k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama.

0: potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.
1: Cestu k umělecké dráze Vladimíru Komárkovi otevřela sklářská škola v Železném Brodě, kterou opustil velmi brzy, protože byl v roce 1946 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Na ta léta se ho ptal kdysi i v tobogánu Tomáš Sláma.
2: Zkuste mě připomenout, když jste třeba poprvé malovali modelky. Vy jste na akademii přece musel mít modelky.
3: Ano. A to vám je strašně zajímavý, když tam 8 hodin čumíte na nějakou tu holku mladou. A tak otrávně špekulujete, jak se dostat domů, aby už toho člověk toho nechal. No a třeba na chodníku před školou vidíte, že se bába nakloní nad kočárkem a všichni jsou vykulený. To vám je zajímavý, jakmile už tam někdo vám sedí ten třetí den, ono to není vana. Nebo si představte, to vždycky u rektorátu byly ty modely v pondělí ráno. No a tam kluci chodili vybírat. No a to taky, ty nejhezčí holky tam zůstaly. Nejdřív se vybrali starý dětkové, pak přišli starý báby a když už tam nebyl nikdo, tak přišli na řadu mladý holky. No podívejte se, takový starý dědek, ten má ty klouby vidět, že jo, ty klíční kosti a tohle to všecko. A když ho malujete, tak to jsou záchytné body a podle toho těch záchytných bodů můžete malovat. Ale taková mladá holka, když to je jako lízátko, takhle kulatý, nejde se ničeho chytnout. No a to vám každou chvíli řekne profesora, proč ten model tady stojí, že jo, když si to vymýšlíte. To je održku. Nejhorší, co bylo vždycky, byly malování mladých holky. A oni ty holky se taky mrskají na té šajbě, víte? A teď se do ní trefí, to ona si je vědomá, že jo? No to je održku. Takže nebylo nad starý dětky, ty jsme dělali nejradši.
2: Dobře, no ale teď už se to mohlo změnit za ta léta. To je postřeh, kde se vracíte k názorům, kdy jste začínali na akademii. No a co teďka? Teďka používáte modelky ještě?
3: Vůbec ne. Víte, ono to je tak jako održku. Když já maluju, to mám dykl před sebou a teďka vím, kde ta holka bude mít makovici, kde bude mít ruce, kde bude mít nohy. A podle toho to na ten dekl kreslím, no. A když to dodělám, pak z toho třeba vznikne višňovej sad a ta holka tam vůbec není. Takže podle modelu já podle modelu malovat nemůžu.
1: Asi po 2 letech pak nastoupil Vladimír Komárek na Umprum do ateliéru profesora Štipla, který doufal, že z Komárka přece jenom skláře vychová. Vladimírovou absolventskou prací byl v roce 1954 tavený skleněný reliéf, ale sklářem se stejně nechtěl stát. Láska k malování ho totiž nikdy neopustila. Během studia se proto výtvarně vzdělával potají a maloval za školou. Jak o sobě říkal, byl nejdéle študovaným samoukem. Nakonec se z něj tedy malíř stal a dokonce pak později i na škole učil, čemuž se opět divil Tomáš Sláma.
4: Prosím tě, Vladimíre, jenom jednu věc. Jak ty jsi vůbec mohl někdy někoho učit? Třeba je otázka, na výtvarné škole ty jsi učil.
3: Ano, tam dokonce děti hráli kudáci. Ano, já měl speciální výchovu a to měl profesor z gymnázie měli na mě vsteka, protože já měl speciální jednostupňové hodnocení. A sice jsem říkal, když se na mě zlobili, jako že to tak nejde, že snižují úroveň gymnázia, tak já mám, podívejte se, volové, když to někdo umí, tak mu dám jedničku, páč to umí. Když to neumí, to od přírody neumí. Co bych mu měl dávat dvojku? On za to nemůže. Tak jsem mu dal jedničku taky. A to, jak měl i vsteka, když

0: byla jako konference, tak já diktoval do telefonu, oni přeci jenom ředitelka chtěla, tak jsem vždycky oni jméno, já říkal jedna, když jsem to řekl 30x jedna, už se na mě vypadli a dopsali ty jedničky. Matematiku, to jsem nikdy neuměl, ale zase nikdo nemůže říct, že jsem vypočítavý, protože já si nespočítám ani vejplatu. No a teďka, co jsou ty vejplaty míň a míň, až půjdu do toho důchodu, no tak se už těším na ten výzkaz, protože to jedině... Pač, to je jediná možnost, jak budu mít krásnou srst. Že?
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tuhle písničku od Pavla Bobka jsme nevybrali náhodou. Byl to oblíbený zpěvák Vladimíra Komárka.
1: Především ještě bych složil ten kompliment tomu Bobkovi. Prostě má to obrovskou inteligenci. Je na tom vidět, že to je pan inženýr a ještě inteligentnější než pan inženýr. A ten hlas, má to takové jako barvu, prostě nevím, je to geniální. Miluju ho.
2: A koho ještě milujete další?
1: No, potom by po Bobkovi samozřejmě šel pravoslavný chorový zpěv. Ten miluju, protože podívejte se, v katolickém kostele je všecko vedený na varhany. Ten člověk je tam pasivní, když to v tom pravoslavném ty lidi zpívají. V těch stěnách jsou ty hrnce zadělané, to jsou ty rezonanční takový prostory. No a to je nejvyšší umělecká úroveň. Potom samozřejmě miluju Suchýho a vůbec každýho, kdo umí udělat legraci do písničky dá.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ve vzpomínkách na Vladimíra Komárka se ale ještě vraťme do 50. let. V roce 1954 mu skončila škola a on šel domů. V Praze se, jak se říká, necítil. Přitom odstěhovat se z Prahy znamenalo pro umělce sebevraždu. Dělal promítače, šoféra i ředitele domu osvěty. Jak říkával, čím byl, tím byl nerad. Na volnou nohu se dostal až jako 60-letý. Po škole v letech 1955 až 57 musel nastoupit na vojnu. A během ní se oženil se svou ženou Růženou, se kterou měl později dva syny. Prahy se sice odstěhoval, ale čas od času do Prahy zamířil. I když nerad, protože cestování pro něj nebylo. Ale táhlo ho tam to umělecké prostředí. Potkávání se i s ostatními kolegy, hlavně z herecké branže, kterou si tolik zamiloval a ve které navázal spoustu přátelství. Vzpomínat na to může třeba i Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a taky skvělý novinář.
4: Vladimír Komárek, to byla živoucí legenda. Byl to člověk nesmírně inspirativní, nabitý obrovskou energií, obrovským vtipem, obrovským espritem. Strávit čas v jeho přítomnosti byl zážitek, na který se prostě nezapomíná. My všichni máme v paměti nejrůznější setkání s ním, ale je to neopakovatelné, protože to byla ta chvíle, ten okamžik, který jsme s ním prožívali a který jsme si užívali, vzpomínáme na něj všichni s velkou láskou. My jsme se vlastně poznali s Vladimírem Komárkem, s mojí manželkou Evou, protože máme chalupu v Českém ráji a kousek od Sobotky a tam se každoročně pořádá Šrámková sobotka. Takové setkání literární a na ně vystupují různé osobnosti a jednou za mnou přišli organizátoři Šrámkovy sobotky, jestli by mohli uspořádat to setkání u nás na zahradě. My na té chalupě máme velikou zahradu, veliký třešňový sad, je tam spousta místa a tak jsme si řekli, že jo, že to uděláme. Nakoupili jsme takové bílé plastové židle, asi 30 nebo 40 jsme jich nakoupili, rozprostřeli jsme je po té zahradě a v tom programu bylo i setkání s Vladimírem Komárkem. A Vladimír opravdu teda přišel k nám na tu zahradu, což při jeho tělesné konstituci byl opravdu úctyhodný výkon. A tak jsme seděli na těch židlích, vyprávili jsme si a najednou v nějaké takové, to jsme se viděli poprvé, on byl u nás poprvé, a v nějaké takové napjaté chvíli, kdy jsem jaksi dramaticky gradoval nějaké vyprávění, tak se ozvala strašlivá rána a Vladimír seděl na zemi. Teďka všichni vyskočili v hrůze, protože to byla opravdu šupa. To Vladimír, když spadl na zem, tak to se otřáslo celé okolí a pod ním ta židle praskla. On se strašně styděl. On se tak jako rozpačitě sbíral z té země, vstával a teď se strašně omlouval, že nám zlomil židli. Tak o tu židli vůbec nešlo. Tady šlo o to, aby si on neublížil především. Ta židle stála, já nevím, 300 korun nebo kolik. A tak jsme to všechno zamluvili, všechno bylo v pořádku. Rozloučili jsme se, on pořád byl z toho trošku rozpačitý, ale přijeli jsme za týden na chalupu a ta židle Funglnová stála na zápraží. On ji opravdu koupil, přivezl, postavili tam jako omluvu. No a od té doby jsme se stali velkými kamarády, jezdili jsme k němu, on jezdil k nám a prožívali jsme krásné chvíle společné.
0: Vladimír Komárek byl oblíbený nejenom kvůli své tvorbě, ale i pro svou přátelskou povahu, životní optimismus a humor, který uměl rozdávat. Především vypravěčské umění mnohokrát prokázal i v rozhlasových nebo televizních pořadech. A také jen tak mezi svými kolegy, herci, se kterými se tolikrát potkával, i když měl trochu trému.
5: Já jsem tady není kvůli tomu, že se budu vytahovat, že jsem tady seděl s hercem, ale jinak teda trému až to bude až průjem, ale co se dá dělat v tom?
6: Ty máš trému?
5: Vždycky, od narození.
7: Podívej se, nemůžeš udělat omyl, když budeš říkat, jak vždycky, když jedeš, když jsi jel do Prahy, budeš vzdávat obrázky, prostě jak jsi jel kterou cestou, jak jsi šel z té Florence, do Bíla, buď tě do Koruny, na všecko žrádlo, všecko, pak šel zpátky a stejnou cestou zase na to žrádlo, pač furt měl strach, že umře, jo. Že umře, hlady.
5: To je hrutý, já tohle mám celý život. Tohle mám celý, a to už je třeba na vojně, pan velitel tenkrát říkal, Komárek, kde má být správný voják? No já teď nevěděl, že jo, jaká zbraň držet a tak, a on pál, u kuchyně, aby se nažral. A mě nám to tak jako vlezlo teda do mě, že skutečně jak se kuchyně hnula, tak jsem byl za ní. Já jsem vám stlou 115 kilo, já jsem málem oženil, teda nevoženil. Jo? A to ty kybly s tím jogurtem za mnou táhali vždycky, protože to vojáci nežrali, že? Tak ty kybly s jogurtem vždycky říkali ty kuchaři, nažer se komáry, to jsme ti přinesli jogurt. Spál jsem se tam strašně, už jsem figuru nešit. No a jinak se vymlouvám teda na manželku, že mě skrmila, aby mě holky nechtěli, že jo? Protože já teda furt mám holky rád, ale zažijí prase si nemůžu vzpomenout kvůli čemu. Ale mám to někde napsaný, ale to zase žena zkovala ten otest, takže tak jako nevím, že jo?
8: Tam jednou ale aspoň, že to zdání zůstane. No,
9: něco tam je v tom vzduchu, ale co to
7: je? My tam jednou přišli s Vildou Denkem poprvně a oni zavařovali merunky. Hele, já tě upozorím, že ten stůl je větší než tenhle ten a tam bylo takhle tam a dva lidi tam byli, ale já viděl jenom jednoho Růženu, jo? Vláďu jsem vůbec neviděl. Ten seděl za tou horou těch merunek a oni loupali ty merunky a nakládali. Já pán, pa sem to děláte pro celý Semily nebo pro okres, celý vám povídal. To je do Vánoc v hajzlu, tohle. Ale to bylo, ti říkám, asi na 350 těch flašek, prostě to.
6: Promiň, ve zlý jazykové teda tvrdí, že ty jíš jenom schynilý jabka, je to pravda?
5: Jo, no to je to, píšu o tom, že jo, v tamtý brožu, ale zajímavější věc si vzpomínám na to, když jsem jel jednou z východní a Německa s dětma, to jsem poprvé byl na výletě, ty kluci to bylo jednomu 10, druhýmu bylo 9 a já strašně mám rád ty tévursty, že jo. No a tak jsem jako koupil v jednom městě tévurs, v druhém městě tévurs.
7: Co je tévurs?
5: No to je takový ten salám, takový...
7: Mécký salám.
5: Tu čajovku. No a nakoupil jsem toho hromady, že jo? Ale furt byl hlad, tak jsem si uvždyb něco sežral, děti seděli v autobuse vzadu. No prostě to dopadlo tak, když jsme se blížili k hranicím, tak každý skovával ty boty a všecko skovával, že jo? Pač byly ty kontroly a teďka ty vyděšení synové přišli ke mně. A tatínku, co bude s těma salámama? A ty jsem nevěděl, co říct, já vám teda děti, nebojte se, nic nebude, já je všechny sežral.
10: Řada pražských divadel si váží toho, když tam někdy vy výjimečně tedy usednete v hledišti, protože už jste teď prozradil, že nerad jezdíte do Prahy, je tam i moc lidí a...
1: A vždycky, když takhle v divadle sedím, víte, můj nejdramatičtější zážitek je, když si počítám knoflíky a uvěřím, že už mě ukradli auto, ještě mě ho neukradli, až za hodinu ho ukradnou a takový nejsilnější umělecký zážitek, když vylezu z tramvaje a vidím, že tam moje obstarožní haluška tam stojí, já nemusím vlakem a pojedu domů autem.
10: Učil jste vlastní ženu řídit, anebo dirigujete ji při jízdě, nebo dáváte připomínky, podněty k řízení?
1: Když žena jede, tak brzdím sám prostě tam vedle a ona zas nerada jezdí se mnou, protože ona říká, že se kochám. A když viděla pak ten film Vesničková středisko a dělalo jí to strašnou radost, protože když vyjedeme 70, najednou vidí na mém ksichtě úsměv, tak jedeme 60 a když už to ocuká na 40, tak vždycky říká, zbuď se, potřebujeme do Semil dojet. Hmm. Tak zase přidám, takže já Imr Vire jezdím tou 60, no a když je tam napsána 40, tak platím pokutu.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Další píseň za námi a čeká nás vyprávění o úžasném malíři, grafikovi Vladimíru Komárkovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už v době studií se intenzivně věnoval vlastní volné tvorbě a taky se aktivně zapojil do skupin a sdružení podobně smýšlejících umělců. Třeba v letech 1965 až 71 byl členem významného sdružení českých umělců a grafiků nazvaného Holar. Tohle sdružení dobře zná i Iva Hitnerová, která Vladimíra Komárka dobře znala a taky se s ním přátelila. A setkávala se s ním i na srazech herců, umělců, malířů a jiných. Vzpomínala třeba i v tobogánu.
2: Tak tam bylo tolik lidí z herecký branče, třeba včetně Jiřiny Bohdalové a tak. A když vyprávěl Vladimír, tak všichni zmlkli. I ta Jiřina, všichni poslouchali, protože to lidi, kteří nikdy nemlčí,
3: zvláštně pointoval. Prostě on tak jako, já jsem přišla jednou na návštěvu a říkám Vladimírku, já potřebuji na tohletu. Mohli byste mi říct, kde? A on říká, milostivá, vy můžete kdekoliv.
0: Vladimír Komárek říkal, že se dal na umění proto, že se na nic jiného nehodil. Táta mu to prý velice rozmlouval a říkal, na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, musí být především dlouho živej. A sochař Lauda mu říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem 60... to už je kumšt. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Malování se na začátku zalekla i jeho žena Růžena. Poznal ji před vojnou. Jmenovala se Holubová a doufala, že budoucí ženich bude mít slušnější jméno. Když se dozvěděla, že její budoucí muž se jmenuje Komárek, byla nešťastná, že se z toho zvěřince prostě nedostane. A dovršil to pak tím, když jí řekl, že je malířem. Zoufale se na něj podívala a ptala se, jestli bude muset chodit s obrazy po barákách. Vladimír Komárek jí tehdy řekl, že ne, že bude slavný a že za ním budou chodit páni redaktoři. Jako by to tehdy tušil. Mimochodem jeho manželka měla taky umělecké sklony. Poznali se totiž v divadle v Semilském souboru písní a tanců Krakonoš, kde Růžena Holubová tančila a Vladimír Komárek tam působil jako umělecký vedoucí. Spolu pak měli dva syny, Pavla a Vladimíra. Na ně vzpomínal kdysi i u nás v rozhlase.
4: Já mám dva kluky, jeden je normální, ten se nevoženil, ten je doma. A ten druhý blbec si vzal Němku, že jo? A teď si představte, tamhle, jak je tam teďka... Pan Klaus, víte, tam nahoře, že jo? A teď si představte a ten horor, toho dětka mě bylo líto, pan tátu, že jo? Teďka jedna holka si vzala Číňana, ta nejstarší. Druhá holka si vzala nějakýho Holanděna, co je v nějaký církvi, co něco nežerou, to já nevím, co? Jo? Teďka... No jo, je to tak... Třetí kluk, ten šel do Afriky zas nějaký jiný náboženství hlásat a přišel s černoškou. Teď si představte, no, teď si představte toho čistokrevného nacistu a to vám můžu říct, ten má lepší původ než náš pes. To, no, to je čistokrevnej teda jako Němec, že jo? A ta... A ta třetí nejmenší, co měla krátkou nohu, tak ta si vzala mýho kluka, no. No jo, ale to ještě, aby teda, aby já potřebuji, já musím dřív domů, já to mám daleko, že jo. Tak. A teď si ale představte, že ten mamla spožadoval na nás, teda na mě a ženě Růžině, že musíme na svatbu. Já vám, hele, ty mě nemusíš na pohřeb, já ti nepůjdu na svatbu a budeme jedna. A ale oni ty jako ty Němci dost tak jako na to trpějí, že na ty svary. No co se dalo dělat? No já teda, měl jsem potom Němci, já ještě nebyl jako, to se ještě dalo jedno obliknout. Ale teďka žena od krejčího ke krejčího a vždycky nějaký hadr přinesla a já vždycky jedovatě pá, to je hezká košilka noční, že jo, tak zase si ušila jiný. A teď ten horor, teďka nás jeden Holanďan tam ves s manželkou a když chudáci viděli, co se jako tam koná, že jo, tak se taky vyšprdili, no ona byla jak vánoční stromeček, ty opičky po sobě, všelijaký, no já šel normálně. A jenom ten kluk, když jsme šli, to jsme šli od špitálu, jen je ošetřovatelka, a tam jakože pěšky, tak ty auta se tam nechali, a tam nechal hrdě tu škodovku, to mě nikdo neukradne, že jo, tak jsem tam nechal. A teďka byla červená, zelená, no tak průvodce roztrh, že? A když už jsme se blížili k radnici, protože projít do kostela nemůže, to by musel zaplatit a on teda tomu moc nerozuměl těm církvím. A povídá, ty ale mámě, manželce, povídá, a je ta prostřednice má toho Holanďana, ona furt kojí. No a Růžena povídá, no a proč by nekojila, když má mlíko, že jo? Proč by nekojila? A on povedal, no jo, ale oni už, ten kluk už je veliký, on běhá. No mně to bylo divný, no podám, ať si kojí, že jo? Ale nebudu vás držovat, moje sláva, nevrlej z toho. A teď si ale představte, přiběhneme pod ten národní výbor, teda německé jejich, na Češku. To je 1000 kilometrů od nás. A on povídá, no počkáte tady na nás dole, nebo budete nahoru? No to mě rozčílo, když 1000 kilometrů jdete a nebudu u obřadu, no to jdeme nahoru. Jenomže do dneška mě to kluk vyčítá, protože my jsme se dělali takhle v zádivu, že jo? A před náma teda ta nevěsta ženich a já mezi nima zrovna viděl tam tu holku, k ní přiběh ten kluk, zařval, ona to vyhodila ven, že jo? No. A kluk se stravoval při obřadu, že? Ale on by si mě teda nikdo nevšiml, ale tam ten německý blbec nás fotografoval. No. A do dneška mě kluk vyčítá, že pak bylo slušno, aby pan táta uronil slzu, že jo? Když taková, jo, první kluk se žení a ještě k tomu poprvé. No a já, páč, já, mě zajímaly jiné věci, že? Do dneška jsou s tím nepříjemnost.
0: Kromě nadání malířského měl i dar vypravěčství, ale také psaní. Napsal spoustu krásných vět a dopisů. Třeba jeho citát, že život se skládá z větších či menších nepříjemností, hustě na sebe navazujících, je přece dokonalý. Na jeden úžasný dopis zavzpomínala i Iva Hitnerová.
2: Mohla bych taky z jednoho dopisu, tak on mi daroval jeden obrázek a já jsem mu psala, že jsem mu hrozně zavázaná, co jsem dlužna a on mi napsal, milovaná Ivo Hitnerová, nejste nic dlužna, jelikož jste od řemesla. Taky vám písemně vykám. A teď je jako obrázek a tak. Ten dopis je o tom, že vlastně nic nepotřebuje. Jako já jsem říkal, čím se můžu odvděčit? A on říkal, rád bych si koupil židli v Jičíně, ale kam jí postavit? Roštípat starou krásnou, proč? Víno ani kořálku nepiju a když tak bliju. Mám stále hlad, ale jak se nažeru, nemůžu dejchat a to pak nemůžu ani malovat. Nemám šaty a co seženu je k breku. Dal jsem si ušít sako za 5000, když jsem se do toho oblík, stal jsem se do breku. Ani v nadměrných velikostech na mě nic nemají. A dát si šít a s hrůzou čekat, co z nich vyleze, potřebuju já to. Knih mám 3000 svazků, do konce života to neprolistuju. Jediný, co mám rád, jsou cizí dívky. Ale proč se mi cizí dívky líbějí, na to už jsem zapomněl. A žena Růžena mi to nechce říct. Miluju klid a lidi, co mají rádi moji práci. A mezi ně patříte už léta tvůj komár.
0: Svou povahou si Vladimír Komárek získal mnoho známých a přátel. Neměl problém si kohokoliv pozvat do svého ateliéru, kam se sjížděly jak slavné osobnosti, tak jeho obdivovatelé z řad široké veřejnosti. Pro své účely si dokonce vedl od 70. let takzvanou návštěvní knihu, kam mu přátelé a další příchozí zapisovali a psali vzkazy. Mezi návštěvníky tak byli třeba Vlastimil Brodský, Josef Kemr, Josef Vinklář, Jiřina Bohdalová, Kristián Kodet a později i Lucie Bílá.
3: On měl krásný hlášky, on třeba říkal, já jsem nemocný na zadní, protože měl nemocný nohy. A nebo třeba říkal, ty jsi mě tak zblbla, měli by tě dávat v práškách, jmenovalo bys to Halucina Bílá. Ale tohle je tak strašně nádherný, poetický, až jednou přijde čas a já budu tam, kde není dnes a nebude zítra, kde nebude dole ani nahoře, tak já budu dyštěm dubnovým a budu stékat po tvojí hlavince havraní a zasychat na tvých očičkách průzračných a na tvých hrtech zůstanu v krupějích, až se usměješ, otevřou se nebesa a já se budu tudy vracet do nebe. To je.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Vladimír Komárek byl všestranný člověk a právě proto si o něm dnes vyprávíme a taky nás baví.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to malíř, dělal i do sochařiny a jen tak nikdo ho nedohonil v grafice. Zvlášť pak v suché jehle, jak se říkalo. Ale byl to i skvělý vypravěč, uměl nádherně a vtipně psát a báječné na něm bylo to, že uměl žít naplno. Byl kupodivu abstinent, nekouřil, ale strašně rád jedl a nestyděl se za tuhle slabost. A jaký byl jeho vztah k módě? To probíral kdysi i v tobogánu s Tomášem Slámou.
2: Chci se zeptat pana Vladimíra Komárka na jednu věc. Vím, Vladimíre, že dnešní setkání bereš velmi vážně, ale že to vemeš tak vážně, že si na setkání s paní Stelou Zázvorkovou pořídíš nové moderní sako, to jsem skutečně nečekal.
3: No, já jsem rád, Tomáši, že to připomeneš, protože mě nikdy na hadrech nezáleželo. A když už teda jsem si to pořídil, já totiž, co se týče hadrů, tak jako mám takový určitý dilemno. A začalo to tím, že jsem se dostal kdysi, jak končila ta, teda ten minulej režim, tak mě pustili jednou do západního Německa. Já pám, ženo růženo, žádný hadry se nebudou kupovat, budeme dělat bohatý z východu. Na Češ teda si představte, přijdeme do takové rodiny a tam jim umřel tlustej dědeček. A teď si představte těch hadrů, co po něm zbylo. Ale krásně teda, jako oni říkají, provedený. Že? To jsem dostal boty, kapesníky, saka, trenýrky, prostě všecko. Akorát tu SS uniformu si nechali na památku. Ale... Ale jinak prostě všecko jsem dostal, víte? Ale zase ta tragédie, on ten dědeček sice byl tlustý, ale kam se hrabe na Slovaná, že jo? No tak jsem z těch hadrů vyrost, víte? To i Slámovi to dát nemůžu, ten by to měl všecko jako zimáky, že jo? Tak to mám doma. To byly ty začátky mýho ošacení. A takže jako teďka, když jedu do té buržoázie, že jo, tak vždycky jako koukám, co bude lací. A teď si představte, předloni jsem tam byl a v takovým tom kauhausu já vždycky chodím, kam chodí Turci, protože tam to bude laciny. Tak jdu za Turkama a najednou vidím nádherný růžový sako. A jako Čecha mě oslnilo, tam bylo napsané 25 marek. To víte, za 25 marek sako, teda to nepočítal, 18 korun, že jo, za marku, ale bylo to teda nádherný. Ovšem ten komplex, protože co Němec, to perfektní člověk. Já si vám to sako oblíknu a najednou koukám, že levej rukáv, já neviděl ruku, pravej normální, pán, že by ze mě byl mrzák, protože oni jsou perfektní. Já byl nervák až do nedvězího, když mě paní Krejčová změřila ruce, pláne, je to dobrý, oni tam přišli blbej rukáv, protože je to laciné.
0: Mezi lety 1959 až 2008 Vladimír Komárek ilustroval na 125 knížek a vytvořil zhruba 662 knižních značek. Od 60. let až téměř do své smrti vyprodukoval více než 200 grafických listů, přičemž dodnes nejsou zpracovány celkové soupisy. Realizoval přes 170 samostatných výstav v tuzemsku i zahraničí a za svůj život získal mnoho uměleckých ocenění. V roce 1989 byl jmenován zasloužilým umělcem a posmrtně v roce 2011 získal poctu hejtmana Libereckého kraje. O 10 let později mu prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Škoda, že jsme mu nestihli dát i nějakou cenu za dobrou historku nebo skvělý vtip, protože i v tom byl přeborník.
3: To mě se líbí, já jsem znal několik fór a teď už je nemůžu říkat, páč už nejsou vůbec vtipný. Ale to, jak přišli hrobníci spocený do toho a povedal, kdo umřel? A povedal, tady předseda umřel, a jsme ho spouštili do hru. Takovej potle se 8krát jsme museli vytáhnout.
4: To je krásný.
5: To je vlastně tvé, jak se říká, takové sídelní město.
3: Ano, já vždycky říkám, Turnov, brána Českého ráje, semlí město pořemního ruchu.
6: Máme nejstarší krematorium, já jsem na to hrdej, taky vás zvu. A to je instituce, která vždycky plnila svůj plán, taky, že teď už to teda je to škoda, je to sundali, ale v tam, co byli pozůstalí, seděli, čekali na obřad, tak viděli po stěnách diplomy za splněný plán první čtvrtletí, druhý čtvrtletí. A tak jste byl jistý, že jste ve slušných rukách, že jo?
0: Vladimír Komárek zemřel 24. srpna roku 2002 v Jilemnické nemocnici. A jak kdysi prohlásil, to malování nedělal proto, aby se líbilo, ale aby to bylo svědectví o marné cestě životem.
3: Ať se nezlobí, když se všechno se nemůže líbit, víte? To je zrovna jako když ukazují tu královnu krásy, ono tam místo vypadá jako řeznický krám, že jo? Ale přitom hezká holka je věc velmi hezká, na to jsem taky přišel za mlada. Ale mám dojem, že ten kumšt není skutečně pro každýho, je jenom pro ty, který to chtějí chápat, víte? A rozumět kumšt, na to není škola. To je určitá průprava, to v někom je, v druhým to není. Tak a čím nás bude víc, co budeme mít rádi umění, nejenom ty moje obrazy, ale rádi umění, tím budeme o sobě říkat, že jsme vzdělanější.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka sváteční, nedělně pondělní, právě otevírá 23. hodina minula. Nejvyšší čas začít, co říkáte. Krásný pozdní stále sváteční večer vám všem, co jste napřímo, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit a vy samozřejmě především vy naši stálí hosté nočních linek víte, že jsou před námi celé dvě hodiny společného setkávání se a společného povídání. No a dnes to v noční lince bude na vaše četná e-mailová přání opravdu prázdninové, protože otázka zní. Spali jste někdy pod širákem a jste Trumpové tělem a duší, a nebo raději takzvaný all inclusive a hotelové služby? Říká se, že kdo jednou zkusil ranní rosu a vůni lesa, propadne trampingu na celý život. Západ slunce, oheň a na něm kotlík s čajem, zlehka se začínají ozývat tóny kytary, no prostě romantika. Byli a nebo dokonce jste členy třeba nějaké osady, kam jezdíte pravidelně a nevadí vám voda z potoka a světlo petrolejky. Kdo vás k tomuto stylu života a k této filozofii přivedl? Často se v současné době mluví o návratu k přírodě a myslíte, že tramping přežije internetovou dobu, a jaké zážitky si z pobytu v přírodě, pokud je absolvujete, tak jaké zážitky si odnášíte? Tolika mnohem více na toto velmi prázdninové, myslím, a velmi oblíbené tady v těch českých a moravských luzích a jejich téma. Určitě vás bude mnoho, kteří k tomu budete mít mnohé co říci, a telefon k nám jenom připomenu 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka, tam už mnozí píšete, a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Uho, tady byla pro nás, pro všechny, Petra Černocká se svojí písničkou Vrať mi zpět můj smích. No a během téhle písničky se k nám jako první dovolala Helča od Poděbrad. Krásný večer, Helčo, přeju a moc zdravím.
1: Jo, já taky všechny zdravím, všechny nespalce, hlavně všechny čundráky.
0: Jo, jo.
1: Protože že po Trampsku se říkalo čundráci.
0: Ano, ano.
1: A já teda jsem moc nejezdila, jako svobodná jsem párkrát byla a pak jsem se k tomu dostala víceméně, že mě k tomu přemluvil tehdejší přítel a to už mi bylo přes 40.
0: No to nevadí, no.
1: No to nevadí, ale zjistila jsem, že prostě nemá cenu něco plánovat na ten čundr, protože když ti říkají, my to všecko máme dopředu, jo, tak ani náhodou. Prostě první hospoda, co zazdí. A jel se počerák někam k Vlašemi.
0: Aha.
1: A šlo se samozřejmě do hospody, že jo, a protože se jezdilo v pátek, takže po práci, tak se do té hospody přišlo tak nějak k večeru.
0: Ano.
1: No a už to za chvilku to začalo, že jo, kluci vyvolili kytary, začalo se hrát, no a pak to letělo, kluci, tady máte pivo, kluci, tady máte panáka, no a to byla konečná, no a jelo se, nikdo neměl baterku, samozřejmě, protože my přece tam dojdeme za světla, jo, a my víme přibližně, kam se jde a kde se bude spát. Ano. No, akorát teda, že tam byl jeden, kterýho jsem neznala, to byla parta, kde se scházeli vždycky na výročí, jo, takže to byli kluci, kteří se znali z úplně jiných skupin. No a ten jeden tam měl psa německého ovčáka. A já mám hrozný závratě za prvé, takže já jsem třeba dvakrát málem vypadla z okna, takže vždycky v okna musel mít mužskej doma.
0: Jo.
1: A nelezu na žádný vejšky, nemůžu na rozhledny, jo, nesmím na lanovku. Tak. A navíc se hrozně bojím psů cizích. Takže já jsem se tomu psovi moc nepřibližovala. No ale jak se hrálo, že jo, a lítali tam panáky, tak samozřejmě to bylo, dokud hospoda nezavřela. Tak nás vždycky vysypal a teď nikde nikdo. Na kraji vesnice už končily veřejné osvětlení.
0: Tma jak štytli, ano, ano.
1: A teď kam, jo, no, bez baterky. A přimotali se tam nějaký dva kluci, ten jeden měl takový dlouhý velký nůž, jo, připevněný k pásku. A my vás dovedeme, tak jsme někam šli a pak jsme někde lezli. A to byly jako kořeny, já jsem tam byl takový schod v hlíně. No prostě jsme lezli do nějakého šíleného kopce. A já už jsem se potom bála docela. Jsem si říkala, kam nás ty kluci vlečou. Ty byli všichni z té naší skupiny, všichni byli pod parou, že jo, takže jim to bylo jedno.
0: Takže zvesela do kopce, ano.
1: Jo, akorát ten, co měl toho psa, tak ten jako byl střízlivý. A já mu říkám, hele, mně už se to nelíbí, kam nás ty kluci vlečou, když tě vůbec neznáme, ještě ten nůž takový. A došli jsme na nějakou mítinu, nebo teda spíš dolezli.
0: Aha.
1: A já říkám, tady už bychom se měli prostě nějak to zastavit a vyspat se tady.
0: Ubivakovat, ano.
1: No, takže ty kluci pokračovali někam, no a my jsme se tam rozložili na té mítině, jo, kluci vlezli do spacáku, já taky. Jenomže se mi potom, jo, ale bála jsem se, tak jsem nemohla pořádně spát. A pak se mi chtěla na záchod, tak jsem říkala, Herko, tak já se odplížím tady o kuzel, tam se někde přičápla, vyčurám se. Jedně jsem se bála toho psa, protože jakmile jsem se zvedla, tak mu zavrčela. No, takže mě pěkně mě zase přišpendlil. No, a tak jsem koukala do blbá a už se začínalo jako svítat a to holka, když se rozednilo, když už bylo vidět,
0: no,
1: tak ještě, že mě ten pes teda hlídal,
0: no,
1: víceméně, aby se nehejvala, protože kdybych udělala pár kroků, tak jsem se možná i zabila.
0: Jste byli na nějaký skále?
1: Já,
0: nebo kde
1: jsem zjistila, jo, že jsme na nějaký skále.
0: Je.
1: Vysoký. A dolů nevedla žádná cesta, proto my jsme se tam drápali přes nějaký kořeny. Aha. Já když jsem to viděla, tak se mi úplně udělalo zle, takže jsem budila kluky a říkám, hele, jak se dostaneme dolů? A ježišmarja, jak jsme se sem dostali, já jsem říkala, no drápali jsme se sem, ale mě teda dolů nedostanete, já se bojím, jo, a já neudělám ani krok, já prostě to je vysoko, no já nevím, kolik to mohlo být. Takových 15 metrů.
0: No,
1: panečku. No. No, takže jeden les pode mnou, dával mi nohy na různý ty kořeny a na různý ty prohlubně a jeden nade mnou, který mě držel za ruku, jo, abych se nebála a abych náhodou se nepustila a nesvalila se a nestrhla ještě to jedno sebou.
0: Jo.
1: Takže to byl hrozný čundr, hrozný.
0: Takže vzpomínka zůstala až do dneška, jak to tak poslouchám.
1: No, no, to nemůžeš zapomenout.
0: Ale jinak s paní Počirákem, potrženo sečtenou, příjemná
1: dobrý,
0: věc, ne?
1: Dobrý,
0: no, tak, to
1: paní
0: je dobře.
1: Počirákem není špatný, když teda si to užíváš, když opravdu
0: a zrovna
1: ráno
0: Nelly
1: to
0: a tak, ano.
1: A je příroda a tohle. A jednou jsme spali pod takovým skalním výčnělkem, to zase bylo při jiný příležitosti. A tam to bylo dobrý, protože jsme byli chráněný, jo. Ale taky bez baterky, no. Kdybych ní ještě někdy bejvala jela, tak už jsem si ji určitě přibalila, ale já tak už jsem tak radši nikam nejela.
0: Nikam s nima nejela. Tak tolik na úvod, no. Helča, od poděvrat. Helče, moc děkuju, jinak přeju klidné prázdninové dny, hezké léto, moc si ho užij a hodně zdraví přeju taky, ano?
1: No já jsem taky a ať jezděj, ať kytary hrajou, ano. Protože to je krásný.
0: K létu to patří.
1: Já teda mám ráda country a budu ho mít ráda vždycky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožora je skupina Elán a Voda, čo ma drží nad vodou, jedna známá to filmová písnička. 17 minut po 23. hodině, to je přesný čas a dovolala se k nám z Frýlantu Jarča. Krásný večer, Jarčo.
1: Já vám krásný večer, Jituš, i všem lidičkám, co poslouchají.
0: Děkuju za všechny.
1: A chci říct, že mám krásné vzpomínky. Když jsem byla malá, tak jsme se tenkrát sešli na Hartě. A když nás jich bylo hodně, tak my jsme šli spát třeba do stanu jako malí děti. No a byli jsme na zahradě, protože tam se to zamykalo, že na noc, když jsme byli malí a dospělí byli nahoře, no a akorát si chodili k nám dívat, jestli spíme. Jo. Jestli tam neděláme nějaký hlouposti jako malí děti.
0: Jo.
1: No byl 4 roky, takže já si to pamatuju.
0: No tak to malinká úplně, ano.
1: A já byl ze všech nejmenší už ve stanu. Protože tam byly větší, že jo, já jsem spala, protože já jsem byla vždycky unavená, když jsem byla menší. No a oni prostě říkali, no, tak budeme spát, no najednou přišli a koukali na nás, zospělí, jestli spíme, no jo, spím, že spí. No tak jsme spali, že jo, a já jsem spala tvrdě, ale ty větší jako tvrdě nespali, ty měli takový, neměli takový tvrdý spánek jako já. A pak mám další příběh před 4 rokama. Mě říkala praneter, hele, jadu pojet se mnou, vem si teda přikrývku a poštářek, co máš nejradši, a budeme spát v autě, protože chatka byla plná, byla tam neteř a vlastně její odneteře táta, jo, a jeho paní.

0: vlastně mi pranýře babička, teda babička, který je z děda.
1: Ano.
0: A my jsme jeli za nima do sloupu a druhá netesta spala taky po autě, protože to bylo obsazený. Že druhý den jela k ním třetí netes a já jsem v pranýři jela třetí, jako druhý den domů, protože jsme tam byli jen tak se podívat na ně do sloupě. A my jsme spali v autě, tak jsme se uspali v autě. V 11.
1: No,
0: a já už byla věcí zůru.
1: Jo.
0: Takže mi stačí 3-4 hodinky spát takhle, protože jsem byla jako to a nete se mě pak leklo, jak vyšla ven, co tady děláš, já tak brzo ve 4:15 říkám, no koukám, no poslouchám ty zvířata, které jsou.
1: Jo, noční
0: tak
1: zvuky,
0: dívám,
1: no jo.
0: Ano, že to musí to, protože to je zrovna v lese v tom sloupě, co jsme tenkrát byli za nima. Byli jsme se na ně podívat, jak tam válčej.
1: Ano,
0: no, tak
1: ano.
0: Jsme tam si museli sednout, je opekat, jak jsem si musela dát pekáček, že jo, jinak by to nešlo.
1: No klasika,
0: toho.
1: Takže radši jste přestali v autě než počerákem, jo, že byste hodili celou tu na zem.
0: No,
1: tak.
0: Protože my jsme neměli tam nebylo jak kde se dá celtu, protože tam byly chaty a auta, takže tam se nedalo.
1: Jo, takže radši v autě takhle.
0: No, proč ne?
1: Ano.
0: A tak jsme takhle se vyspali, no já jsem byla ve 3 ráno zůru, takže já jsem byla brzo.
1: Mm-hmm.
0: A netep se mě lekla, když šla na záchod jako. Já říkám, nelekej se, já jsem tady, já jenom tady pozoru, sleduju, co se tady děje venku, zvířata tady poslouchám.
1: Tak nebáli jste se a bylo to všechno v pořádku, jo?
0: No, ano.
1: Tak
0: ano,
1: to je dobře.
0: Ano.
1: A letos na prázdniny bude nějaký vandr, Jarčo, nějaký tramp?
0: No.
1: Do přírody?
0: No, tak já chodím do přírody tak jako... Já jdu k rybníku a to je taky vlastně příroda. Tak já chodím pro vodu, takže já jdu taky k rybníku a tam jsou taky stromy, tak to je pod zámkem, to je jako příroda.
1: Takže takové venčí výlety a procházky.
0: Ano, zámecký rybník to máme.
1: Jo, no tak to je krása. Dobře, tak jo, tak já moc děkuju za návštěvu, přeju taky hezké léto, hezké dny a děkuju moc za návštěvu, za povídání, jo?
0: Ano, prosím, naslyšenou,
1: dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byly pánové Michal Tučný a Zdeněk Rytíř, kteří se vypravili na kosmický vandr. To vše v noční lince, kam se dovolala také paní Marcela z Polabí. Marcelo, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, taky přeju.
0: Děkuju.
1: Já jsem trošku se popletla, protože já jsem pro vás měla tenhle příspěvek připravený. Mm-hmm. A asi týden dozadu jsem se dovolala na vaši kolegyňku a ona, tak nám to řekněte, tak nám toto, no tak bylo to podobný motiv, jako máte vy, nebo...
0: Jo, to nevadí, tak nám to zopakujte, klidně mnozí neslyšeli, já taky ne.
1: Jestli vám to nevadí, tak
0: no, víte,
1: jsem,
0: že ne.
1: Mm-hmm. Takže já k tomu něco povím.
0: Ano.
1: Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny, chystají se všechny děti, nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily. Zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyli. Všimnete si zčista jasna, že je louka zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří. Vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
0: No to byla krása, tak krásně jste to složila, krásně jste nám to i přednesla. No a co vy sama, Marcelo, na takové nějaké vandry, trampingy, spaní v přírodě, ať už pod Celtou, nebo jenom tak zkrátka pod Čirákem?
1: Já jsem narozená v první polovině minulého století, takže já už teď vůbec ne.
0: No a za raného mládí taky ne?
1: No, jezdili jsme i Lužnici, jsme jezdili několikrát.
0: No jako vidíte.
1: No tak samozřejmě.
0: A na těch vodáckých táborech jste si stavěli stany, nebo jste spali zkrátka jen tak v těch kempech opravdu pod Čirákem?
1: No to byly stany s podsadama. Jsme teda spali jako to. A jinak jsme si stavěli stany jenom tak, když jsme jeli na vodu, no tak tam, kam jsme dojeli, že jo?
0: No jasně. Jak to vyjde zrovna, no, to je pravda.
1: No pomáru, no to
0: ano. Ano,
1: udělali, takže pak, když jsme si vařili, tak jsme sůl měli v tekutém stavu, takže jsme si to tam solili tou slanou vodou.
0: Ano.
1: Tak to byly, jenomže to je to, co už dneska hodně se vytrácí. Tím, že vlastně takhle je jiná doba, lidi můžou dneska do světa, že jo. Hmm. Nemohli se dostat nikam, no tak teď využívají toho, že jezdí po různých destinacích do ciziny, budíš jako... Každému to přeju, ale my jsme si strašně vystačili i s takovýhlema.
0: No ale co já vím teda, co slyším, tak na vodách na Vltavě a na Lužnici stále plno, dokonce až přeplněno.
1: No tak to teďka zase jako už se to všechno zase vrací trošku a je to škoda, že některý dávají přednost víc teda ty cizině, no tak chtějí poznat. Svět.
0: To všechno má něco samozřejmě. Ano. Někteří stihnou obojí a je to úplně ideální.
1: ale jo, krásný vzpomínky má člověk. I na ty dětský tábory, když jsme jezdili na tábory a to nebylo na týden, to bylo vždycky na tři neděle.
0: Ano.
1: Nějaký takový, jako, že se nám bude stejskat nebo něco, no tak to prostě jsme tam odjeli a
0: bylo po stejskání.
1: No. Takže to bylo to hezky, ale to je všechno pryč a dneska je to trošku jinak, ale ráda bych, kdyby ty lidi nezapomínali na tu přírodu a na to, co my máme tady krásného.
0: Určitě.
1: My tady máme strašně moc krásných destinací. Kde se taky dá, že jo, no. Tak jenom taková motivace.
0: Dobře. Tak paní Marcelo, moc vám děkuju, přeju vám vydařené léto podle vašich představ.
1: No tak já už toho moc nenadělám, ale to nevadí. Užiju si to.
0: No to je dobře.
1: Vedra, to jako musím být doma.
0: Jo, ty velký vedra, ne, tak mám přeju krásné letní dny a moc děkuju za návštěvu. Mějte se hezky.
1: A vám taky.
0: Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hana Zagorová a její biograf Láska, ta krásná to písnička, ale právě končí a na telefonu máme Františka ze Židlochovic. Františku, zdravíme na Moravu, hezký večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vás zdravím do rádia a všechny posluchače u dnešní linky.
0: Děkuji moc krát, doufám, že se máte hezky svátečně. No a co vy ano. A takové zamladá trampy, vandry s paní pod Čirákem, eventuálně pod Stanem?
1: Pod Stanem, paní Jituško, se spál asi dvakrát. Jednou s kamarádem švagrem na Mláchovým jezeře a jednou s rodinou na Znojemské přehradě, na Vranovské, jo? Tak to bylo tak všechno. Ale pod Čirákem, to vám řeknu. Já jsem dělal řeří u Prahy, to bylo v roku 59-60, jo? No a jezdili jsme za kulturou z té řeže, se jezdilo za kulturou do Prahy. To nás tam táhlo, víte? No, jako kluci třeba partia a teď jsme se odtaď vraceli, to jsme si vždycky našli poslední vlak, který je na Děčín, jo, na Kralupy a tak.
0: Jo.
1: Tak jsme jeli posledním vlakem a vystupovali jsme v Žalově. A to je na Žalově na levé straně, na levém břehu Vltavy, jo.
0: Ano.
1: A ta Vltava se musela, tam je převozník, tam byl v tenkrát. Převozník a ten nás převážel do řeže, jo? Jenže poslední vlak tam už potom nikoho on nevezl nebo tak a nepřevážel a tak, že jsme tam museli zůstat, až přijede na Danánem, kdy on zase odvážel
0: když
1: lidi.
0: Když přijede a probudí se, převážel, ano.
1: Převážel, jo? No. Ale co teď, tak tam byly takový jako nějaká louka, nebo co, byly tam nasečený kopky sena. Tak tam jsme vždycky, a bylo to jenom v letě teda, že samozřejmě.
0: Ano.
1: No, tak tam jsme na těch kopkách vždycky jako kluci si zřímli, jo, třeba takový 3 hodin, do 4 do rána jsme si tak jako zřímli. My jsme, někdy jsme pokoušeli pískat na něho, on tam bydlel, on tam měl domeček, on se měl Vilda, ale příjmení nevím. No a tak jsme pískali a to nic nepomohlo, tak pak už jsme vždycky automaticky tam zalehli do kopek v letě. A
0: čekali na ráno.
1: Tři hodinky jsme si zříbili, jo? No,
0: jo.
1: A tak to mám ty vzpomínky. Dneska, když je to tak asi 2-3 roky, jsem v té řeži byl se podívat, tak už je tam veliká lávka přes tu Vltavu, jo? Takže přímo naproti tomu ústavu jaderné fyziky je velká lávka a teď teda nevím, jestli u té lávky ten vlak zasavuje, protože on by musel asi 0,5 kilometra. No ale zase to žalováci by to měli.
0: Třeba se nám někdo ozve a dovysvětlí, kdyby se tam někdo vypravoval teď v létě na vandr. No.
1: No, tak takový, to bylo takový ty, kde jsme spali na Širáku, jako pěkně, a to pěkně vonělo, víte, a protože já jsem z venkova, tak mě to obzvlášť vonělo, jo.
0: No je, krása, takže jste se nebáli ničeho, nic, krásně jste si, krásně jste si schrupli.
1: No. Tak to bylo, no. Někteří kluci si odtaď vezli holku z Prahy, jo.
0: Aha.
1: No, tak tam měli zábavu, jako, jo, té kopci. Ty tam měli zábavu, a my jsme jim to záviděli a tak, no. To byli starší, takový si má už, jo. No, ale takový zážitky jsem měl, no.
0: To no bylo, tak to je krása. To bylo, krásný no, vzpomínky, krásné letní zážitky, ano. Jak přespat zkrátka, když převozník už nejezdí přes vodu zrovna.
1: No. Takže takhle, no, říkal, no, tak teď už, jak to tam je, si to zastavuje v Žalově a potom u té lásky to vodní asi jenom 0,5 kilometra popojí ten vlak, tak to nevím, jak to tam mají v zadizení. Dvě zastávky blízko sebe, no. Nebo je to jenom třeba u té lávky ta zastávka, jo?
0: Třeba nám někdo ještě se ozve tam, kdo to tam zná, kdo tam žije a bydlí. No a Františku, co vaše vnoučata a děti? Jezdí na nějaké vandry, tábory a tak?
1: No, děti, myslím, možná Milan, syn a Martinka, dcera, ne, ta nikde, myslím, nebyla, ale vnoučata jsou teď v Chorvatsku. Včera jeli jako s synem, jo, tak ti jsou
0: Ty si jeli užívat moře, ano. Tak to je dobře, že si užívají.
1: No, takže tak.
0: Dobře, Františku, tak moc děkuju taky a přeju krásný víkend sváteční a hezké dny další. Mějte se hezky.
1: No, děkuji, dobrou noc.
0: Děkuju, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. čas pro vaše příběhy.

0: David Koller, skupina Lucie a písnička Sen. Máme 11:45 a na telefonu paní Boženku z Hradce Králové. Boženko, krásný večer přeju.
1: Já taky vám přeju všem pěkný večer a chci se připojit. Je to už hodně let, ale prostě nezapomenu na to. Můj manžel byl ze Slovenska a blízko nás byla posádka vojenská. A několik chlapců ze Slovenska se tady oženilo a zůstali a ještě s těma, co byli na Slovensku, tak jsme byli v kontaktu. A kamarád dostal auto na poukaz z Dunajské středy. Jeho sestra zažádala. Tak jsme se domluvili, že teda pojedeme se podívat na Slovensko. No tak jsme jeli a byli jsme v Liptovský Mikuláši, v Hybech a pak jsme jeli do Bardějova a tam byla taková, ale vždycky jsme někde večer zastavili, postavili stan, kde jsme u vody vždycky tak nějak hledali a jeli jsme do Bardějova a tam byla okresní cesta, ale byl to samej kámen. A my jsme tam píchli. A když jsme jeli, tak mamka nám na cestu napekla koláče. No a my, jak jsme byli dvě rodiny, že tak jsme měli nacpaný kufr. A kamarád musel vytahovat rezervu a říká, no za ještě ty koláče a to. A jak jsme zastavili, tak okolo nás bylo plno dětí. Tak já jsem ty koláče vzala a prostě těm dětem jsem dala. No ale dojeli jsme k tomu kamarádovi a pak jsme šli si postavit stan do Bardějovských kupelů, nebo tam byl. A tam byl i pramen nějaký léčivý a kousek dál od nás měli postavený stan studenti z Prahy. Ráno, když jsme vstali, tak tam bylo ještě těch pár koláčů, já jsem počítala tak nějak na zadní kolečka, no tak jsem jich tam pár nechala a chlapci, ty studenti pili akorát mlíko, tak jsem jim ty koláče nabídla. No tak ještě, no tak jako kluci byli rádi, že tak ty koláče jsme snědli a my už jsme se vraceli, jenomže jsme se vraceli v neděli a všude byly obchody zavřeny. My jsme koukali po nějakým poli, aspoň do kurku si utrhnout nebo něco, protože jsme měli hlad. No a nikde nic, jsme s ničím se nesetkali, tak jsme až v Litomyšli došli do restaurace a tam jsme se najedli. A pak po druhý jsme jeli taky se známými a to jsme jeli prostě do Banské Bystrice a tam tudy jsme jako projížděli ten Nižný a Vyšný Komárník, jsme se byli podívat a na Dukle a tak jsme asi 2500 kilometrů udělali a když jsme jeli do té Banské Bystrice, tak jsme se nějak zdrželi a ten stan jsme stavěli už večer a ráno jsme se probudili a okolo nás bylo stádo krav. A co jsme měli v té takové předsínce v tom stanu, tak měli jsme tam nějakou mrkev, prostě nějakou zeleninu a to tak nám to krávy všechno rozčochnili. Takže jsme toho nic neměli, ale mám pěkný vzpomínky. Pak jsme jezdili k rybníku Řeka a to je u Havličkovýho Brodu, jmenovalo se to Křížová a teď to je Krucemburg. No a objížděli jsme taky Dáškola a prostě tak nějak ty rybníky, ale tam jsme stanovali a ráno jsme vždycky v 6 hodin vylezli a šli se vykoupat. Tam byl asi 4-hektarový rybník. Uh-huh. Pak jsme zalezli do spacáku a spali jsme. No, nejdříve jsme tam byli 4, pak už nás jich jelo asi 8 vždycky na ten týden. Takže ale ještě jsem si vzpomněla, ten kamarád, co jsme s ním byli v tom Bardějově a tak, tak jsme měli teda jeden stan velký. Uh-huh. A on spal, prostě měl sekírku pod tím, pod hlavou, jo. Že se bál, kdyby náhodou kdyby něco upežít. To by... No, takže byly takovéhle vzpomínky.
0: Já ale dobře, to všechno stanování. Dopadlo, tak to jsem ráda.
1: Dopadlo tak... to dobře. Tak jo.
0: A hezky vzpomínáte. Boženko, tak. Moc vám taky děkuju za krásné vzpomínky, za hezké zážitky, které jste nám převyprávila tady a přeju také hezký večer a hezký sváteční víkend. Užijte si ho. Mějte se hezky, díky.
1: Vám taky všem a dobrou noc.
0: Dobrou noc, děkujeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Veronika Filipová, jenom blázni se radujou. Tolik písnička, půlnoc klepe na dveře a před půlnocí pozdravíme do Šternberka Bohumíra. Krásný večer, Bohumíre.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Dobrý večer.
1: Pardon. 60. léta to začal stop, tak jsem jezdil stopem. Uh-huh. 15. léta jsem byl stopem v Maďarsku.
0: Krása.
1: A pak jsem se dal na trampování.
0: Jo.
1: To se jezdilo hodně na pastviny, na přehradu takovou.
0: Uh-huh.
1: A to se šlo vždycky večer do hospody, najel se na nějakou svačenku.
0: Ano.
1: No a po cestě se kradlo dřevo, aby bylo oheň.
0: Aby bylo na vohýnek, jasně.
1: No aby bylo teplo do ohně.
0: Jo.
1: No. Takže se dali hodně kamení, bylo kolem ohně. Věci se dali do stanu, vždycky někdo sebou měl stan,
0: uh-huh.
1: To se dalo do stanu, no a polehávali jsme kolem ohně. A já jsem měl sebou bílé prostěradlo, do toho jsem se vždycky zakumlal, nebo i dva, jako, no a tak jsme vydrželi do těch 4 hodin do rána. To tak bylo běžný.
0: Jo.
1: No a jednou jsem vám zavítal, já jsem málo jezdil vlakem, já jsem většinou stopem. Jako
0: uh-huh.
1: A jednou jsem vám chytl stopa, já nevím, jestli ten pán ještě žije, jako já. To byl Volsedebra Pionýr,
0: uh-huh.
1: A on to vzal na červenou vodu.
0: Ano.
1: No pak brácha byl na vojně v Liberci, tak uh-huh. jsem si říkal, no pojedu za něm a tam, kde v Krkonočích, tam to někde... mě to chytnu a přidám se k ním. No a tam vám jsem, už to bylo pozdě, protože na tým Pioní, kde to ve dvou, to se nemohlo jít rychle, jakože.
0: Jasně.
1: A on jel taky za rodinou, tak musel jít dopatrně a takový, tak mě, jak jsou Jánský lázně, tam já už si to přesně nepamatuju.
0: Jo.
1: No prostě tam mě vysadil.
0: Ano.
1: Já jsem šel tím lesem, to byla tma, a představte si, mě zastavil hadrolet, jako ta teď to nemám na jazyku, no, tříkola.
0: Tříkolka, ano, ano, ano.
1: No, ten hadrolet, my jsme to říkali.
0: Jo.
1: No. A on vám mě vzdálo, mě mám někde si na chalupu, taky jako já, ale říká, víte, to máte cesty, já vás tady musím vyložit jako já.
0: Uh-huh.
1: A jak svítil tím hadroletem, tak jsem uviděl kopky sena, jako já, tak říkám, paráda, tady se spím. Tenkrát se dalo přespat tři kopě, já nevím, ulesá na kraji, jako já.
0: Hmm.
1: Dneska by to bylo divný přespat, no kde nebo vůbec kopce sena, to ani kopky už se dneska nedělají. Mm-hmm. To byste musela chytnout nějakého soukromíka. No. A ráno jsem se vám probudil, to bylo asi 17:30, já jsem tvrdě usnul. Jako,
0: mm-hmm.
1: Ja? A dorazil jsem do toho Liberce, za bráchou, ten se diví, co tam dělám a jak brzo a co naští a takový. Naši o mě vůbec neměli strach. No. Tak já jsem trampoval. A
0: no,
1: já
0: krása.
1: Jsem pojezdil celou republiku.
0: No.
1: Celou republiku. A vždycky v práci říkali, ty se nestratíš, jako ty se nebojíš a to je důležitý, nebát se, jako já.
0: Mm-hmm.
1: A taky vám řeknu jednou, to už končilo to moje trampování.
0: Ano.
1: Jsem šel skoro 30 km pěšky z Náchoda.
0: Pánečko.
1: Náchoda z Velké Petře a ve velkým dešťu, jako já.
0: Mm-hmm.
1: Ale přežil jsem to a jsem tady.
0: Jo, takže no. Taky rád vzpomínáte no. I na tuhle tu po mně. To je docela dlouhá túra, 30 kilometrů. To vám řekl.
1: Kluci, Olek, vynikající, nálada, každý řekl něco jako... A rozdělili jsme se o jídlo, kdo měl co sebou.
0: Uh-huh.
1: V pohodě.
0: Tak to je dobře, že máte takhle krásné vzpomínky.
1: Když se znova narodil, tak bych to zazděl.
0: Jo. Zase no. Znovu, zkrátka, krásné prázdniny s Baťohem na zádech. Výborně, tak Bohumíre, moc vám děkuju, přeju hezký večer.
1: Děkuji a přeji dobré poslouchání.
0: Budu se těšit zase příště, mějte se krásně, naslyšenou, zdravíme do Štemberku.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy.

0: Zicha.
1: Tak s písničkou Karla Zicha jsme se přehoupli do nového dne, kterým je pondělí, ale sváteční, s datem 6. července. A na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den sváteční, krásný, vydařený, abychom si ji užili podle svých představ a aby se nám zkrátka všechno dařilo. Pokud vás čekají nějaké pracovní aktivity, tak ať se dílo daří a práce jde dobře od ruky. A pokud vás čeká den volný nebo výletový, tak si to moc a moc užijte, a hlavně s úsměvem a hlavně ve zdraví. No a co se týče linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma spali jste někdy i pod čirákem? Jste Trumpové tělem a duší, anebo raději all inclusive a hotelové služby? Říká se, že kdo jednou zkusil raní rosu a vůni lesa, propadne trampingu na celý život. Západ slunce, oheň, na něm kotlík s čajem, zlehka se začínají ozývat tóny kytary. Prostě romantika. Byli anebo dokonce jste členy třeba nějaké osady, kam jezdíte pravidelně? Nevadí vám voda z potoka, světlo petrolejky. Kdo vás k tomuto stylu života a k téhle filozofii přivedl? Často se v současné době mluví o návratu k přírodě. No a myslíte, že tramping přežije třeba současnou internetovou dobu? Jaké zážitky si z pobytu v přírodě pamatujete a jaké si odnášíte nebo jaké jste si odnesli? Tak tolik a mnohem více na toto téma. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jana Bartošová a její písnička se jmenovala Dotek lásky. No a teď na telefonu pozdravíme paní Emu do Javorníku u Jeseníku.
1: Jeseníku, tak.
0: Krásnou noc, paní Evo, Emo, vám přeju a moc vás zdravím.
1: Já taky.
0: Děkuju.
1: Protože já když přijedu večer z práce, tak bez vašeho rádia neusínám.
0: Děkujeme za přízeň a za věrnost.
1: No, včera měl Honza směnu a nebylo boha se tam dovolat.
0: Jo, někdy je to těžký, já vím, no.
1: No, dneska máte perfektní téma.
0: Tak to je dobře.
1: Trampové. Já jsem v 15 letech jezdila na tramp, že jsme byli takhle založeni doma. Ale měli jsme kotlík, vojenskou deku, smotanou jako Ferda Mravenec.
0: Jo.
1: Můžete to představit.
0: No je.
1: Tak a celtu. Přijeli jsme někde na Šumavu, našli jsme si super stromy, nasadili celtu, kluci posekali větve jehličí, dali to na zem, no to jsme hodili deky. Přespali jsme a pochodovali jsme dál, jako jo. A dneska já jsem servírka, hospodská, no. A chodil turisti a mají ty bagle a vždycky jim říkám, co v těch baglech máte? Obývák, koupelnu, my jsme měli deku, celtu a někdo nosil rendlík, které jsme si vařili jídlo. Asi tak nějak, jako jo. A dneska, když je turisty vidím, tak to mám prostě hrozno. Jo, a nenosil kytary. My jsme měli kytaru, housle.
0: No krása.
1: Ráda na tady časy vzpomínám, protože to bylo úžasné. Od 15 let mi rodiče dovolili na trampy, že viděli, že jsem zodpovědný člověk.
0: Ano.
1: Asi tak nějak.
0: Ano.
1: No a já volám z Javorníku u Jeseníku.
0: Krásný to kraj, no.
1: No úplně nádherný, máme tady, teda já říkám, můj nádherný zámek. Muzeum, kousek dál je tančírna, radši údolí.
0: Je, takže je tam kam se vypravit na výlety a kde eventuálně i přespat pod Čirákem, že jo?
1: Prostě a já dělám v Jeseníku, jsem, i když jsem důchodě, tak ještě pořád sloužím jako servírka. Ty jste mě vyžádali a všem turistu říkám, odkud jste, zase Králové, byli jste v Jeseníku na zámku, ještě ne. V Javorníku na zámku, ještě ne. Já říkám, no tak jděte, úžasný, na celý den krásný výlet.
0: Ano.
1: Prostě něco nádherného.
0: Tak to tam mají dobrý turisti, že jim poradíte takhle a pošlete, kam se mají podívat ještě a co stihnout.
1: No, abyste u nás už byla v Javorníku?
0: Já myslím, že určitě ne teda. No, bohužel taky mám spousty takových těch míst na mapě, kam by bylo potřeba ještě dojet se podívat.
1: A já se zeptám takovou tak jako na rovinu. Četla jste knížku Kladivo na čarodějnice?
0: Nečetla jsem knížku, viděla jsem film, ale to už je dávno teda.
1: No, takže ty exekuce, které v té době probíhaly,
0: ano,
1: se probíraly u nás na zámku.
0: Ano.
1: Javorníku, to patřilo pod Wrocław, pro Polsko, než se vrátili zpátky. A potom ty ženy a muže odváželi do Losin a tam je upalovali u té...
0: Jej, no jo, temná historie.
1: No, a to je skutečnost, to není jako výmysl. No. A ty zahrobná Sisi u nás na zámku trávila asi 2 roky, jako když utekla a potřebovala klid.
0: Ano.
1: U nás na zámku má se komnaty s vešaty, což je úplně úžasné. Takom zámek se celý zveřejnil, že je možnost do půdních prostorů, do skladních prostorů.
0: Jo, že se lidi dostanou.
1: No, něco úžasného.
0: Tak to je krása.
1: Já mám pejska, jezevčíka.
0: Ano.
1: Dianku. Když mám volno, tak moje procházka je zámek, protože říkám, že je to můj zámek.
0: Jo.
1: A mimo jiné, ještě mám takovou maličkost, že když jsem se tam byla s manželem, tak jsem byla rozvedená o Mlzdovec.
0: Mm-hmm.
1: A jezdili jsme do Javorníku tady na ubytovnu randit.
0: Jo.
1: A tak se tam Javorník zalíbil strašně, že už tady bydlíme 9 let.
0: No vidíte to, jak se člověku některá místa stanou osudovými. Dobře, tak paní Emo, moc vám děkuju taky za vlastně

0: posluchačů, úplně úžasné. Prázdniny, leto, krásno.
1: Dobře, ráda vyřizuju.
0: A kdyby někteří zavítali do Jeseníku, tak hodil hotel Pradět na náměstí, zahrádka. Stačí říct. Slyšeli jsme, že tady sloužíte.
1: Paní Ema, dobře. Tak jo, krásné léto, naslyšenou, zdravíme do Javorníku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Eva Farna. Všechno nebo nic, tak se jmenovala písnička. No a dovolala se k nám Olinsko Přivnice. Krásnou noc, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás zdravím taky po delší době, mějte se krásně a dobrou noc.
0: Tak to bylo rychlý, ano. Tak doufám, že něco přidáte k těm trampům, určitě, čundrům, určitě, vandrům jo. A spaní počiráky a tak.
1: Ano. No, já jsem s tím vlastně začínal, když jsem se dostal Moravskoslovácka, kde jsem se teda narodil, kde jsem vyrůstal, do Rožnova, na Promyslovku, tam jsem byl na internátě.
0: Ano.
1: A protože jsme vlastně tam byli taková partia z celé republiky, tam byli kluci z A6 z Prahy a tak dále, tak dále. A já jsem tam z Jižní Moravy, takže na víkendy jsme nepravidelně jezdili domů, tak jsme se zebrali v pátek a vyrazíme do toho terénu. Spaní počirákem je úžasná věc.
0: Ano.
1: Vzpomínám si, moje první spaní, to byl vlastně takový pokus o čundrování ještě na základní škole, tak to jsme s kamarádama vzali velký stan, nebo Ačko takové větší, pro možná 5 lidí. To jsme si postavili u nás v lese, kousek od nás asi 3 kilometry. A měli jsme malý stan, ale co jsme si nevzali, deky a spacáky, nic.
0: Jo.
1: Takže jsme vlezli do toho stanu na večer, vlezli jsme do toho malého stanu, co jsme se zamotali. To byla zima,

0: pracovali jsme od večera až do rána. Ráno jsme stanuli, teda stanuli. My jsme nespali, takže jsme se prostě jenom zvedli, zbalili jsme to všechno a šli jsme domů. Dostali jsme világoš, protože jsme neřekli, že jdeme na noc pryč. Tam jo. Byl povík, že jo?
1: No je.
0: A pak dopadlo to teda jako pár fackama, co to vyřešilo. Ale potom, jak jsem byl na té průmyslovce, tak to byly krásné zážitky, protože to bylo Rožno pod Radoštěm. Tam jsou kopce, tam uděláte pár kroků, jste, jak se říká, na horách.
1: Mm-hmm.
0: Kousek od mezi Rožnovem a Veřovicemi, to je takový prostě přechod přes kopec. Tam je Prameničinky, kousek, tam je Kamenárka. A pod ní byla ještě za války postavený údajně partizánama nebo vojákama nebo kým, takový kamenný srub.
1: Jo.
0: Kluci z Rožnova, tramská osada Estacado, si tam to upravili, dali tam strop, dali tam všichni střechu prostě a tam jsme mývali takzvané ohně. Prostě jsme se domluvili, že přijdeme tam a tenkrát, dali se kytary, zabalili se oheň, prostě se sedělo, zpívalo, pak jsme zalehli a tak dál. V zimní táboření, jedno si vzpomínám, tam přijeli kluci z Ostravy, já jsem si postavil s kamarádem jelán, to bylo z takových těch celt, takový kosošverce, dva k sobě. Spodek jsme vystřelali četinou, to je vlastně to suché větvičky ze smrků.
1: Mm-hmm.
0: Dali jsme na to igelit a na to jsme dali deku a už jsem to měl připravený ke spaní. Jenomže přišel za mnou šerif z té osady a říká, mám tady bráchu, on je nějaký nachcipaný, má si horečku, nenecháš mu místo v tom stanu. Tak říkám, dobrá, tak ať tam jde. Takže on si lehl do stanu, já s tím šerifem jsme lehli vedle toho srubu do takového výklenku, kde bylo u nás naskladané dřevo.
1: Uh-huh.
0: Pod sebou jsme měli taky sucho, to jako jo, teď jsme si vlezli do spacáku, přikryli se celtou a boty pod hlavu, jak se říká, a spali jsme.
1: Ano.
0: A hlavu přes tu teda celtu přes hlavu a teď zkouším v noci mě něco tlačit na tu hlavu. Tak jsem se probudil. Na nás bylo 20 cm sněhu. Ten nás tak krásně izoloval, že bylo teplo, jako jo, to jako jo, ale prostě na tu hlavu mě to tlačilo, tak jsem ten Fazol se jmenoval, ten šerif, a říkal, co blbne, nebuď mě, když se krásně spí. Takže jsem se ráno probudil a opravdu pod tím sněhem bylo krásně
1: teplo.
0: Bílo všude a tak dále.
1: No vidíte to, tak to málo kdo zkusil, že by takhle spal pod čerstvě napadaným opravdu sněhem, aby zjistili, jestli hřeje nebo nehřeje.
0: A to už ještě potom jako žena, tady už děcka byly skoro velký, tak tady jako přímice jsem říkám, nevím, co mi to napadlo, říkám, manželce, já pojedu na čundr. Blázně, říkám, ne. Takže ona říká, udělej to a to, takže ve 3 hodiny, ne. Měl jsem psa tenkrát německého včáka Sata, vzal jsem ho sebou, vlakem jsem dojel do Bystřice pod Hostinem.
1: Ano.
0: Tam jsem si dal na nadražní hospůdce 2 pivečka a teď jsme vyšli na Hostin. No víte, to je ten, tam je ta minor bazilika,
1: ano.
0: Krásné místo, posvátné, nebo jak se tomu říká. A tam jsme lehli pod líp, tam je taková krásná křižová cesta, vlastně jsou tam 3, takže jsme tam lehli pod stromem. Já jsem si sada přivázal k ruce, protože to jako tam běhali zajíci a srnky a tak dále, tak musel být přivázaný.
1: Aby neutek, no jo.
0: Ano, a teď jsme prostě, tam jsme spali, pak jsme šli na tesák, tam jsme spali na tom, za tím tesákem, taky zase pod širákem a ve 4 hodiny ráno asi začal vrčet, já říkám, co se děje, teď jsem posvítil a pod náma na louce se pásly srnky.
1: Mm-hmm.
0: A jak jsem svítil, tak byly vidět jenom ty světla, jak se říká, takové tečky, oči, tam, možná jich tam bylo 10, 15, nevím přesně.
1: Mm-hmm.
0: A takhle jsme šli z toho, z té Bystřice pod Hostinem, až zase pěšky do Kopřivnice.
1: No tak to je krásná.
0: 4-5 dní, na Bystřice, tam je velká přehrada, tam jsme spali taky.
1: Koupání, prostě, spaní.
0: To bylo takový... Nádhera.
1: Krásná trasa, krásný výlet, tak jsem ráda, že jste si to takhle pěkně užili a takovéhle pěkné vzpomínky máte. Takže jenom doporučujete, že jo? Hurá do
0: určitě,
1: přírody.
0: Určitě.
1: Baťoch a do přírody.
0: Nemá. A teď je to dobré, když máte v noci máte 25-30 stupňů,
1: no, tak to je,
0: ani nemusíte mít spacák.
1: To skoro člověk nepotřebuje.
0: Na kus igelitu a máte to vyřešené.
1: Jednu celtu na baťoch přivázat a je to...
0: Ano,
1: dobře.
0: Nebáte toho.
1: Tak Oline, moc vám taky děkuju, přeju krásný sváteční víkend, nebo zbytek ještě toho svátečního víkendu a hezké dny
0: vám
1: a budu se těšit. Naslyšenou.
0: Někdy opět.
1: Budu se těšit. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jiří Korn a písnička jménem Dík a dovolala se k nám paní Jindra z Brna. Krásnou noc, Jindřiško, přeju.
1: Zdravím vás, přeji hezký večer.
0: Děkuju nápodobně.
1: Já jsem si vzpomněla na jeden vejlet, tak mě to nedalo, sice to není podstan, ale je to prostě už x let, takže si snad budu z toho něco pamatovat.
0: Jo.
1: My jsme jeli na sever, jako z Německa jsme se nechali velkým tím parníkem, měli jsme obytnou avii, aby to tak jako upřesnila. Tak tou obytnou avii jsme se vydali, že uděláme Švédsko a Norsko. Tak jsme vyjeli na noc a nechali jsme se teda teplou do Štokholmu. Tam jsme byli asi dva dny. Pak jsme jeli ke známým v tom Švédsku, protože chtěli salámy, které jim chutnaly naše, ty jejich, že jim nechutnají, tak samozřejmě jsme jim vzali a pivo vzali. A do té ávie se leda to naskládá. No a pak jsme samozřejmě chtěli pokračovat jako vlastně do Norska, tak jsme se vydali. Bylo to krásný. Ty Bystřiny v těch kopcích.
0: No je, je.
1: A bylo léto krásný, takže jako se dalo. A v té Avi jsme měli plno jídla, takže žádný problém. No a vydali jsme se až do na západ, až do Bergenu. A to je prostě městečko na skalách, že on bych se přijíždí dolů. Tak to jsou stály a stály. Po pravé straně jsme jeli dolů a viděli jsme ty světýlka, jak to svítí vysoko, ty domky. No tak jsme sjížděli teda a jsme teda sjeli, tak jsme tam zaparkovali někde a ráno jsme museli samozřejmě se podívat po jiným parkování. Nedá se všude zaparkovat, že jo, musí se dovolit člověk. No tak jsme samozřejmě tam zůstali a porozsídli jsme se a měli jsme tam taky známýho, protože člověk, když jede na takovou dlouhou cestu, tak musí se trochu jistit, aby si zajistil nějaký ty známý, když se něco by stalo, že člověk by onemocnil nebo něco, cokoliv. No a tak z toho Bergenu jsme se nakonec vydali po pravé straně, tak si to pamatuju, zase na noc jsme vyjeli prostě. A teď jsme přijeli, a to bylo ještě odpoledne, kdy jsme vyjížděli, ale do těch hor už nejeli potmě. A přijeli jsme na velkou čtyřproudovou křižovatku a zůstali jsme stát. A teď to nešlo ani doprava, ani doleva, manžel úplně byl brunátný, protože když viděl, tam nikdo ale na nás netroubil, to bylo teda chválihodné. Já jsem byla z toho úplně nešťastná, když jsem viděla, co se děje, že stojíme, no tak musel jít zavolat záchytku, na auta, na opravy aut, jak se to jmenuje, sakra. No, prostě nás odvezli jako do toho, kde se opravují auta. Nic jiného nám nezbylo, než tam poprosit někoho, aby se podíval, proč ta AVI je...
0: Paní Jindřiško, já vás musím trošku přibrzdit a trošku popohnat zároveň. Jednak jsme úplně mimo téma. Takže se...
1: Vydržte.
0: Abychom to téma na to navlíkli. Stalo se vám, že když jste se vypravili právě na sever Evropy, že byste tam udělali nějaký chundrwandr, nějakou tu pěší túru, nebo to byl jenom výlet autem a vlastně prohlídka těchto krásných zemí, a to je to krásné?
1: Byl to výlet. Jako
0: hlavně výlet.
1: Jo.
0: No a co to s paní v přírodě? Ani tam jste nevyzkoušeli někde, když to bylo v létě, nebo byla příliš velká zima?
1: Ne, bylo krásně teplo, jako. Ale to vám, to se v přírodě, když vyjdete ven, tak se prostě v přírodě.
0: Jo, tam ale nějaké přespávání v přírodě, že byste spali pod čirákem nebo něco takového, to jste neskusili, když jste to měli takhle pěkně tam všechno kolem sebe?
1: No tak to vám ten, ta Ávy je prostě obytná, takže...
0: Jo, takže nebyla potřeba. No tak krása, když máte vlastně dům na kolečkách, tak co by ne, tak si poradíte.
1: Já jsem tomu říkala bydlibus.
0: Bydlibus.
1: No a tak na tom opravně tam se někdo na to díval a prostě nás úplně vyrazil nám dech, že je tam zlomená osa. Mm-hmm. No tak to byla katastrofa samozřejmě. Takže tam jsme byli asi 3 dny, než se sehnali nějaký ty součástky do toho. Já to teda urychlím.
0: Urychlete, prosím, pěkně, přeci jenom, čas běží. Ano, děkuju.
1: Ano. Takže jako nám to spravili a my jsme prostě z toho Bergenu zase po té pravé straně.
0: No, tak.
1: Jeli nahoru a jeli jsme. A představte si, když je taková zpráva, teda, že něco nejede nebo je špatný. Mm-hmm. Tak jak to dopadne, tak těch tunelů tam bylo.
0: Ano, ano.
1: Jsme jeli asi 18. No, tak jsme se cestou i dívali pod to, jestli ta osa drží. No a jeli jsme teda...
0: Vydržela. Tak to je dobře. Tak to je dobře. Paní Jindřiško, musím poděkovat. Každopádně moc děkuju za to vaše povídání. Jo, jsem ráda, že jste si ten výlet užili.
1: Dobře domů, takže
0: to je dobře. Děkuju vám moc krát, že to dobře dopadlo a přeju krásné léto a hezké dny. Děkuju, naslyšenou, dobrou noc. Tak to byla paní Jindřiška a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Žalman a spol, kdyby tady byla taková panenka, pojďme se podívat také do pošty, protože hojně píšete, za což děkuju mnohokrát. Tak třeba pan Honza píše: dobrý večer všem, pod čirákem jsem spal několikrát a vždycky to byl nádherný zážitek. Nejvíc mi utkvěla noc ve Vinicích u Znojma. Kolem nás svítily petrolejky, nad hlavou bylo plno hvězd a z dálky bylo slyšet jenom cvrčky a mezi řádky vinné révy panoval neuvěřitelný klid. Ráno nás probudilo slunce a vůně vinic. Byla to jedna z těch nocí, na které člověk jen tak nezapomene. Přeju krásné noční vysílání a zdravím všechny posluchače. Honza Sklatov. Tak milý Honzo, taky děkuju mnohokrát. Pak Bohumír k tématu píše: když se vrátím o dobrých 55 roků zpět, trampování jsem si nemohl nechat ujít. Nejen těch cest šourem, přespávání v kopkách sena nebo v příkopech, zvuků bublajících potůčků a ptáčků na březích lesa nebo spaní u ohně, to je prostě v krvi. I naše děti jsem nutil spát pod čirákem, jinak si tahali, dostanu pod hlavce a prošívané deky. No to už je ale pryč, to bych se musel znova narodit, ale užil jsem si to, tak tolik pan Bohumír. A máme tady k tématu paní Aneška píše, vy jistě si vzpomenete, jak jsme tady mluvili o řece Želivce a o stanici Žalov, tak Aneška píše: pro pana Františka, vlak od stanice Žalov má zastávku ještě v Úholičkách a pak je zastávka Řeš, kde je hned lávka přes Vltavu do Řeže k Jadernému ústavu. Ráda tou trasou jezdím, no a odteď, když pojedu přes Želiv, si vždycky vzpomenu na mladého Františka a jeho kamarády. Krásnou letní noc všem do noční linky. Aneška, tak paní Aneško, taky děkuju moc a popojedem, protože čas začíná být neúprosný, přichází Bára Baziková s Kamilem Střihavkou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
2: Když se snáší déšť, s tmou se k

0: Když se snáší déšť, tak se jmenovala písnička a na telefonu teď máme paní Ivetu z Poděbrad. Krásnou noc, Iveto, přeju.
1: Já vám všem taky dobrý večer nebo dobrou noc. Těžko říct, jak to říct. Já jsem vzpomněla díky tomu vašemu pořadu, respektive tématu,
0: ano,
1: na jednu úžasnou noc v Alpách. Děritinka, to bylo ještě v době, kdy jsem musel žádat o různá povolení, výjezdní doložky a přísliby a tak dále. Ale prostě dali jsme dohromady partu a jeli jsme tenkrát do Celtvégu na Formuli 1. A samozřejmě peněz jsme měli strašně málo, protože ten příslib byl hrozně nízký, tak aby nám zbylo aspoň na tu vstupenku a na to nejnutnější, tak co s ubytováním. Tak jsme si vzali sebou spacáky, igelitový pytle a tak dále. No a v Alpách jsme potom zajeli do takový, no to je jako kraj lesa. A tam prostě jsme chlapi přidělali na ten mini autobus, kterým jsme jeli, přidělali plachtu, stahli jako takový přístřešek udělali a tam jsme se naskládali jak sardinky do toho.
0: No prosím,
1: krabičky.
0: Jak jste si poradili.
1: Tam jsme se vyspali. Bylo to teda úžasný, protože takový zážitek by si asi hned tak někdo neměl.
0: Žádný ochránce Národního parku na vás nenaběhl ráno.
1: To jsem právě chtěla dodat, že prostě až když jsme se vrátili domů a tady jsme to vyprávěli, tak nám jeden známý říká, ty blbci, kdyby vás tam našafali, tak vám ty vaše přísliby nestačily.
0: No jo, no, to je pravda, že někde v té přírodě to může být problém, to je fakt.
1: Nás to nikoho nenapadlo, že prostě by se tohle jako nesměl, jo. Prostě.
0: Ale tak třeba tam, kde jste zrovna spali vy, tak to určitě bylo povoleno.
1: Že to byl takový úžasný zážitek, ale je teda pravda, že když jsme jako vykoukli spod té plachty, tak takových hvězd jsem snad neviděla
0: nikdy. Nikdy, že jo.
1: Jako tenkrát tam prostě taková ta úžasná tma, která tam byla, ten světelný smog, to prostě...
0: Já vím, toho je všude.
1: Ale říká se nejkrásnější hvězdy nad Splitem, ale to teda, to nemělo vůbec konkurenci tohle, to opravdu, to bylo úžasné. Tak jako říkám, díky tomuhle tomu jsem si vzpomněla na Formuli 1 a tenkrát vyhrál Lauda.
0: No nádherné vzpomínky máte, dokonce ještě s takovýmhle pánem šoférem. Krása.
1: No ale víte co, tam nejlepší na tom bylo, že tam prodávali třeba vstupenku na možnost vidět ten start ze vzduchu. Vstupenku do helikoptéry a to tam... No a ten start... na který byl nejdražší vstupenka, nebo letenka by se dalo říct.
0: Ano.
1: A ten start byl neplatný. Ten se mu to opakovat. Takže ti, co měli až tu další, jako další let, tak ti měli teprve ten platný start vlastně ty Formule 1. Ale to už je taková jenom...
0: Někdo prostě má občas smůlu, to je pravda. No každopádně krásný výlet spojený i s nocí pod čirákem. Nádhera, paní Iveto, to jen tak někdo... Jen tak někdo nezažije, ještě s panem Niky Laudou, no nádhera. Každopádně moc děkuju, přeju krásné dny letní, užijte si je. A budu se těšit zase příště, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Janů a pomalu půjdeme do finále, protože čas je takový, jaký je, a píše pan Mojmír ze Svitav. Ahoj kamarádi, nedá mi to, abych tentokrát nepozdravil, protože jsem léta jezdil jako tramp a spali jsme pod čirákem, pod převisem nebo na zastávce vlaku, když pršelo. Je fajn se probudit a pár metrů od sebe, od tebe se pase srnka. Písničky dneska moc tramské nejsou, ale to nevadí. Třeba na Žalmana a Nohavicu taky jednou dojde. Později jsem přešel k šermířům a když jsem se stal knězem, dělali jsme pro děti tábory, ale přišlo stáří a nemoci, skončil jsem v pečovatelském domě, i do chrámu mě už musí vozit, ale třeba po smrti dostanu křídla, tak všem přeju suchou stezku a jasné slunce nad hlavou. Mojmír Kříž, Svitavy. Pane Mojmíre, já vám přeju krásné dny, pevné zdraví, mnoho všeho dobrého a budu se těšit zase v Noční lince.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byly brontosauři, no a ještě poslední pohled do pošty, než se rozloučíme. Paní Majka třeba také píše, krásný večer přeju všem, dneska pěkné téma. V 18 letech jsme jeli čundrova do jižních Čech na Bezdrev pod Hlubokou. Bylo to krásné a moc se nám tam líbilo. Přesunuli jsme se na Šumavu, taky super. A pak jsme jezdili do Jeseníků a pak na Slovensko, do Diakovcov, ale moc jsem si přála ještě někdy návštěvu Českých Budějovic a Hluboké. A představte si, že dcera se nám tam provdala, už tam bydlí 30 let, no a my máme druhý domov v jižních Čechách. Moc to tam máme rádi. Všem přeju krásnou dobrou noc a vydařené léto. Tak paní Majko, moc děkuju, taky přeju krásné léto. A protože jsme na konci, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny. Kdybyste náhodou byli na příjmu dalšího vysílání, tak samozřejmě hezký poslech a budu se těšit se jako vždycky velmi brzy naslyšenou. A jinak děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak si vám tak říkám, jak nejlépe představit dnešního hlavního hosta, paradoxně právě v divadle, když on sám už dávno herectví vyměnil za roli skvělého moderátora anebo vlídného tazatele v pořadu Na plovárně. Víc už asi dodávat netřeba. Tedy pěkný večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ono to s tím herectvím Marka Ebena není tak úplně pravda. Neopustil ho tak docela. Když jsem ještě svého času byl u vzniku několika inscenací v Pražské Viole, splnili jsme si s paní režisérkou Lidou Engelovou náš celoživotní sen, totiž jevištní koláž z textů bohemisty Pavla Eisnera. Dodnes je to moc příjemný večer, kterým provázejí pánové Marek Eben a Jan Hartl. A Marek pro to představení dokonce složil i několik písniček.
2: Česká příjmení a proto i kombinování jména křestního se jménem rodovým ustálil josefinský patent z roku 1786. Pokud šlo o obyvatelstvo české, vzal úřad na vědomí jméno rodové,
3: tedy příjmení,
2: jak mu bylo hlášeno.
3: Málo bylo případů, kdy někomu přiskli příjmení z moci úřední.
2: To znamená, že Čechové si svá příjmení dali sami. A že jsou tedy odpovědní za všechny roztodivnosti a čertovinky těchto jmen.
3: Na první pohled si lze povšimnout, že je mezi námi nápadně mnoho přezdívek, jež se berou z nějaké tělesné zvláštnosti, jako bradáč, hlaváč, hubáček, nosál, nožička, paleček, zubatý.
2: Terka, příjmení velmi staré, znamená zloděje. A nic jiného. A je věru ku podivu, že s tímhle jménem procházel staletími rod tak mocný a vážený jako Berkové z Dubé. Že se lidé, a to velmi slušní a čestní, mohou jmenovat Bezecný, je neméně českou zvláštností než příjmení Mizera.
3: Drbohlav, Bejček, Durdík nepotřebují výkladu. Právě tak jako Kňourek nebo Plaček.
2: Kulhánek je jméno dochované nám již ze 14. století. Kulhánek.
3: Ukázky až dosud podané jsou však jen pouhá preludia, pouhý předvoj. Nejčeštější typ českých příjmení smíme zajisté spatřovati v příjmeních, jež jsou příčestím minulým činným.
2: Navrátil.
3: Vyhlídal, vykoukal.
2: Kvapil. Toť člověk, který kdysi kvapil, že...
3: Dokulil. Toť muž, který kdysi cosi někam dokulil.
2: Hle, jak jméno člověka skrývá celou větu a ta věta o něm něco vypovídá.
3: Je to zvláštnost taková, že kdyby nebyla naším denním chlebem, možná bychom po zjištění, že si černoši v rovníkové Africe dávají jména
2: ten, co si jednou stejskal.
3: Ano, nebo žena muže, který jednou vykukoval z okna. Spráskli úžasem ruce. Navíc tato příjmení mívají jen málo kdy obsah kladný. Však takový Zavrzal či Zamazal by mohl povídat.
2: Se značnou zálibou
3: jenom bych využil možnosti. Ono totiž, vy ten scénář nemáte, ale ono tam bude ještě poměrně hodně různých příjmení. A my jsme si řekli, že by možná nebylo špatné, pokud by někdo z vás uslyšel své vlastní příjmení. Přihlaste se. A my vás oceníme nějakou drobností z Honzovy a mojí domácnosti. Protože když jsme to řešili, tak jsme shledali, že máme v našich domácnostech spoustu věcí, kterými bychom rádi někoho ocenili. Takže nestyďte se, pokud někdo už se příjmení slyšel, A který vy jste?
4: Bejček.
3: Pane Bejčku, mám pro vás polodrahokam. Dlouho u mě ležel doma.
2: Se značnou zálibou se u nás při tvoření rodových jmen sahalo i do zásobáren fauny a flóry. Příjmení jako koníček nebo kočička nejsou zrovna hanlivá, ale neupřeme, že jsou titěrná. Nejdou valně do páru s představami o pravém muži.
3: Řezicha, lípa, doubek, bříza nepotřebují výkladu a jsou to zajisté příjmení pěkná. Ale již cibulka a růžička jsou jména trošku komická a karafiát či konvalinka jsou příjmení až příliš poetická.

0: Slyšel jsem to poprvé od ženy z lidu. Ta paní děla. Koupila jsem husu, tak nevím. Naše Liduška se už chce vdávat, tak nevím. Můj říká, že neudělá víc než 3 piva, tak nevím. Tak nevím je typicky české pochybování o všelikých hodnotách a pravdách. Koupili jsme husu, tak nevíme. To je český životní optimismus. Temperovaný skepsí, jež ví, že nestačí husu koupit a dát na pekáč. Nikdy nevíš, kolik dá sádla, jaký bude mít šmak a vůbec. A může jí třeba sežrat kočka, nebo se může přihodit nějaká jiná hrůza z antické tragédie. Neboť nejenom nešikovný vták je husa, i proradná bývá. Moudrý pečuje o sebe a koupí si husu. Ale jsa člověk moudrý, pořád ještě neví.
1: Je to životní moudrost národa zkoušeného, ergo zkušeného. Marie de France napsala pomilování hodnou povídku o dvou milencích. Jak ten král měl svou dcerušku v takové lásce, že ji nechtěl dát nikomu. I určil těm, kdož se o ní ucházeli, že musí milou princesku donést náramný lán cesty na vysoký kopec u řeky Seiny. Pokusili se mnozí, ale se zlou se potázali. A nakonec to dokázal ten pravý, její znejmilejší. Ovšem, princeska se předtím potají postila, aby byla lehčí.
0: Na toho panice, který si svou znejmilejší nese světem a do kopce, myslím pokaždé, když vidím české kroužkované ú. Než si o něm povíme, dovolte mi, abych podotkl,

0: Se český písmový znak kroužkované umu. A není ani divu, vždyť je to taková zvláštnost a vzácnost a má ji jen a jen čeština.
1: Mně je to písmenko sympatické. Je to opravdu takový hodný chasníček, který si ten kroužek nese jako znejmilejší na zádech a vandruje s ním světem českých knížek. Ona by bez něho byla jen zcvrklé o a on bez ní jen prosté u. Jsou to dušičky symbolické.
0: Už často jsem si říkal, jaká je to vlastně nejvlastnější definice vlasti české. Vlast česká je tam, kde se píše u s kroužkem. Kde domov můj? Tam, kde mají v můj toho chasníčka s princeskou na zádech.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: V televizi se Marku Ebenovi nejčastěji připomíná jeho dětství a role válečka s kamarádů takto starého televizního seriálu pro děti. A v rozhlase? Inu, tady byl zase Marek, už tedy pravda trochu starší, Mirkem Vondrou v nekonečném rozhlasovém seriálu Jak se máte, Vondrovi? Jeho 68. díl patřil klasické rodinné situaci, kdy Milena Vondrová musí jít na koncert vážné hudby sama. Její muž chce zůstat doma a dívat se na fotbal. Jak jinak?
2: Teď se zdá, že domácí s definitivní platností získají míč. Peterka?
3: Mirečku, prosím tě, tak už se usadne.
4: Když já mám hlad.
2: Peterka nejče.
3: Co to děláme, přinesla večeři?
4: A sedí v kuchyni a čte si.
2: Postraní kolba vás dělá. Páni,
3: tady aby se člověk... Ale prosím tě, teď s ním počkej a dívej se.
4: Kdy to bylo offside, tati, koukej.
3: No, offside, no, samozřejmě, že offside. Ještě, že tak. Jano, děláš večeři?
5: Je středa. Dneska vaří máma.
3: Slyšel jsi? Máma vaří. Tak už dej pokoj, prosím tě, a dívej se. No jo, ale kde máma je?
4: Může by byla v práci.
3: Prosím tě. Do 6:45?
4: Co je na tom? Někdy přijde i v 7, ne? Jo, teď mi došlo, že vlastně už doma byla, asi ve 4.
3: Jak to? A to zas někam šla?
4: Jo, převlíkla se a šla a říkala, že goliči.
3: Goliči? A... Do čeho se převlíkla?
4: No, do takového toho

0: Do nedělního, víš?
1: Do nedělního?
0: Jako na pořeb. Tati, já už hlady šilhám. Já si namažu aspoň chleba.
1: A proč tak holiči? Mirku, udělej tě chlebu víc. A otevři sklenici okurek. A přines mě pivo. A ne, pivo nenos. Pivo už samozřejmě zase není.
2: Tati?
1: Hm?
2: Kde jsou ty okurky?
1: Kde by byly v kredenci?
2: A dole nebo nahoře?
1: Nahoře. A neotravuj už.
2: Tati, já to nemůžu najít. V kredenci nejsou. Dole ani nahoře.
1: Prosím tě, sám jsem je tam strkal. No, prosím, prosím. Jsou tady nebo ne?
3: A je to tady, milí televizní diváci? Ano. Domácí inkasovali gol. Zapíšeme si. 15. minuta 0-1.
1: Jděte mi do háje s okurkama. Dali nám gól. Dali nám gól a já jsem to ani neviděl.
4: Vstupenky, prosím. Děkuji.
5: Mileno, tady jsme.
4: Vstupenky, prosím.
5: Zdar. Prosím.
4: Děkuji.
5: Ty jsi byla u holiče, viď?
6: Ani jsem kvůli tomu nevečeřela.
5: A ty jsi přišla sama?
6: Aha, sama. Manžel něco...
5: Kouká na fotbal, že?
6: Ne, on... Jo, kouká na fotbal.
5: Ale promiň, Mileno, já tady klábosím a ani jsem ti nepředstavila. To je ten můj...
4: Průza, Emil.
6: Dobrý večer, Vondrová.
4: Dobrý večer.
5: Mileno, tobě to sluší. Jako Lolo Bridgidě.
3: A je to další gol. 37. minuta druhého poločasu, stav 0-2, v neprospěch domácích pochopitelně. Střelec Ondroušek, číslo 9, to se bude těžko dohánět.
1: Dokonce no, to bude, samozřejmě to bude. Hrgot, nemám já smůlu, 2-0, k tomu mám ještě hlad jako pes. Pes, Jano, byla jsi venku se psem?
7: Nebyla.
1: A kdo s ním půjde, prosím
7: já
1: tě?
7: Já už ne, tady mladík.
8: Cože, zase já?
7: Já už mám nejvyšší čas do kina, brácho.
1: Bez večeře.
7: Umíchala jsem si vajíčka.
1: A tož nemohla nám taky?
7: Nemohla, byly tam jen 3. Čau, fotbalisti.
1: Počkej.
7: Co je, Honza mě čeká.
1: A kde je máma? Teď už je skoro 7:45.
7: Prosím tě, netvař se, že nevíš, je na koncertě.
1: Na koncertě?
7: Vždyť říkala, že jde.
1: Říkala, že chce jít se mnou.
7: No a ty, že ne, že radši fotbal, tak šla sama.
1: Sama?
7: Jo, sama.
1: Ale to se snad ani nehodí.
7: Vážený soudruhu, až to tady ti kopálisti dokopou, posaďte se hezky tamhle pod fíkus, můžete si k tomu otevřít sedmičku Grácie, stojí v komoře Mikulovská, mladík vám ji zatím dá vychladit, viď? A pěkně v klidu přemýšlejte, co se hodí a co se nehodí, ale sebekriticky.
0: Co to mlela?
1: Ale vím. Že bys to poslouchal, prosím tě.
8: Řeči. 2-1. Táto, je to 2-1.
1: No dobře. Žvou jako paviáni. Já nikdy nepochopím, proč se kvůli fotbalu lidi tak rozčilujou. Stum to, prosím tě. Na koncert. A ne, to asi ne. Zřejmě se zdržela v práci. Určitě. Proč bych si sedal pod fíkus?

0: Dala byste mi lístek od šatny, soudružko Vondrová?
1: Ale já sama, děkuju.
0: Proč? Vezmu to všechno najednou.
1: Tak děkuju.
0: Prosím.
1: Líbilo se ti to? Moc. Člověk je najednou jako...
2: jako po sauně.
1: Ani se nechce domů. Víš co? Půjdeme někam na dvě deci a něco zakousnout. Co tomu říkáš?
3: To samozřejmě, jen běžte.
1: Ale ty taky.
2: Prosím tě, budete sebou vláčet starou tetu jako přívažek.
1: Jo, starou. Podívej se na Emila. Můžou mu oči vypadnout, jak po tobě celý večer šila. No, ty jsi z toho vůbec nevšimla.
3: Ne, to jsem si nevšimla.
1: Je, promiň, Milano. Já jsem dneska nějaká hrozně hubatá, co? Ale když ono je mi tak nějak fajn. Že spolu jednou taky sedíme jinde než v kanclíku. Hněváš se?
2: Jak ti něco takového může napadnout, prosím
0: tě. Je to váš kabát?
1: Je, děkuju.
0: Tak, prosím.
3: Oh, děkuju.
1: Tak, a jde se. Emile, pojď a veď dámy do noci.
0: Na ten flám?
1: No, řekněme, flámeček.
3: Já tak vás dobrá. Kousek doprovodím a pak si vezmu taxík.
1: Ne, jestli tě pustím, Emile, no. Emile, už jsi vymyslel, kam půjdeme?
4: Kolik je hodin?
5: Bude 11. Mám tam ty brambory naházet?
4: Nejdřív se smak musí rozkrájet, ne? A najdi sůl. A ten? Kmín?
5: Jo.
4: Co bychom do toho ještě vrazili?
5: Kostku, tati. Dáme tam kostku.
4: Dost, ať to nepřesolíš. Kostku?
5: No, koukej. Her je bujon. Hovězí. No,
4: když myslíš. Ale až potom, ne? Až se ty rteple rozvaří.
5: To bude trvat.
4: Kdyby bylo kus mrkve. Nebo ten karfiol.
5: Jo, no. Je tam jen cibule.
4: No výborně, tak ji přines, ale napřed oloupej.
5: Jo. A taky Tatra.
4: Tatra? Co to je?
5: Plnotučné kondenzované mléko neslazené. Závod Hlinsko v Čechách. Na obrázku jsou chrpy. Nebo kosatce. Tati, co je to, chrpa nebo kosatec? V pozadí vrcholky Tater. No, to asi budou ty nad tím Hlinskem.
4: Propíchni tu pixlu, mlékem se nedá nic kazit.
5: A už budem jíst?
4: Mirečku, kapeti na karbit. Polivka to přece není čaj. To bude chvilku trvat. Tak teď si sedni a tiše přemýšlej.
5: Pod fíkus?
4: Nějak si poslední dobou dovoluješ, ne? Kolik už je hodin? Ten budík se snad přechází. 11 pryč? No konečně.
5: To je Jana.
4: Jana?
5: No jo. Ty, tati, na jakém koncertě je vlastně máma?
4: Na jakým, no. Prostě na koncertě. Nebude pořád kysnout tady v kuchyni.
5: A s kým šla?
4: S kým by šla sama?
5: A že tě nevzala sebou, ty radši kysneš tady v kuchyni?
4: Chceš jednu přes?
6: Ahoj, vy jste ještě vzhůru. To vás ten fotbal tak rozpěnil, jo?
4: No prosím tě, co je mě do fotbalu? A vůbec, jdeš pozdě, ne?
6: Jak to?
5: No jo, pusinkovali se před barákem a zapomněli, jak ten čas uplývá.
6: Nějak to znáš, bráško.
5: Z literatury, sestro.
6: Jak to, že to mrně už nespí? No. Máma ještě není doma?
4: Není, no.
6: To už začíná vypadat podezřele, ne? Víš, kolik je hodin, podívej.
4: A teď mě nech, prosím tě. Vidíš, že míchám polívku.

0: Milena, ty skoro vůbec nepiješ.
1: Já už bych měla jít domů.
2: Ještě není ani půlnoc.
0: A ty už zíváš?
2: Já?
0: No, potaj mu, ale zíváš.
1: Kdy ráno vstáváte?
2: Před pátou. Dělám v ČKD a bydlím v Košířích.
1: Tak to se to špatně flámuje.
2: Já taky vůbec neflámuju.
0: Ne, tohle je letos poprvé, Mileno, co bude vzhůru přes půlnoc, fakt.
1: Karel doma už určitě spí. Bůh ví, co večeřili.
0: Je tam Jana, ne?
1: Ta vaří v úterý a v pátek, ostatní dny já.
0: No pro jednou šli spát o hladu.
1: A co Mirek, ten potřebuje hodně jíst.
0: Mileno, ty se vdávala brzy, viď?
1: Mhm.
0: To já se vdám až tak ve 40.
2: Jak to?
1: Proč?
0: No on tuhle Emil má takovou pomalejší náturu.
2: Smím prosit o tanec?
1: Koho mě?
2: Jen vás a vaše oči šedé.
1: Ne, to nezlobte se, já netančím.
2: Taky mě vlastně bolí nohy, přisednu si.
1: Ale...
2: Je zde volno, že?
1: Ne.
2: A budu se vám dívat do očí.
1: Nezlobte se, ta židle není volná.
2: Vy někoho čekáte?
1: Samozřejmě, manžela.
2: Jo, manžela, to je mrzuté. Co mnoze
0: hlubina? Emile, ty tady sedíš, ani necekneš.
2: Prosím tě, měl jsem se s ním prát.
0: Krásná Heleno, podívej se, pořád se po tobě otáčí, ten se zamiloval. Ten se zamiloval.
1: Ten se nadrátoval. Ne, děcka, ale vážně, já už musím mít opravdu.
2: No, my už taky půjdeme, viď, Ruženko?
1: No.
3: Tato, nepůjdeme spát.
2: Počkej ještě.
3: Je půlnoc.
2: No a co? Nemůžeme, drobátko, posedět? No tak sedí spát, jestli tě to zmáhá. Mně se tu docela příjemně sedí. Uvaž mi kafe.
3: Otevřu okno. Ať se to tu provětrá, jinak usneš.
2: Ticho. Slyšel vás?
3: Že by přijela taxíka?
2: Ne, Jano, neotvírej okno. Ještě to bude vypadat, že... Jen jestli je to ona. Jakoby dole bouchly dveře, slyšel vás? Měli jsme jít spát. Takhle to ještě může vypadat, že ji kontrolujeme, kdy přišla. Je to ona. Já budu jako, že se nic neděje. Víš, podej mi knížku. No, jako, že si čtu. Nesměj se, kruci, no.
4: Vy ještě nejste v posteli.
2: Však není tak pozdě.
4: Půlnoc pryč.
2: A opravdu? Zapovídali jsme se.
1: Co to čteš?
2: No co by, knížku.
4: Kuchařskou?
3: Táta tě chtěl překvapit. On se chystal zadělat na buchty, víš? Nepočítal s tím, že přijdeš tak brzo.
2: Co to plácáš? Vařili jsme s klukem polívku.
4: A povedlo se?
2: Nijak zvlášť.
1: Mirek už doufám spí.
2: Už dávno.
4: Ach, taky se mi zavírají oči.
2: A nemáš hlad? Nic si nejedla?
4: Jedla biftek s vajíčkem.
2: Biftek? Před tím koncertem?
4: Po koncertě.
3: A u holiče byla.
4: A šperky jsem vytáhla, nevidíš? Už jsem je neměla na sobě ani.
3: Sluší ti to, mami?
2: Biftek? To je jako někde v hospodě?
4: Ale ve vinárně. Jano, víš, že jsem u toho holiče seděla přes 2 hodiny?
3: Čekala jsi?
4: Pracovali na mě, podívej, velká rekonstrukce fasády. Já si pustím vodu do vany.
2: Ve vinárně.
3: Pěkná ženská, co?
2: Kdo?
3: No máma, dám krk, že chlapi ještě.
2: Jak to mluvíš o mámě?
3: Nerozčiluj se, skládám jí poklony.
2: Měla by si tě poslechnout.
3: Táto, ty žárlíš.
4: To je, Mirek se nekoupal?
2: Ne, myslím, že se nekoupal.
4: Jak tu nejsem? Ach, ti vám tak krásně hráli, jako když padá sníh.
2: A to jsi tam byla sama?
4: A s kým bych byla? Škoda, že jsi tam nebyl.
3: On se táta na fotbal skoro stejně nedíval. Nějak ho to ani netěšilo.
2: I ve vinárně jsi byla sama? To vykládej na dvorku slepicím.
4: Co na mě křičíš? Co s tebou je?
2: No, nic.
4: Ale já jsem opravdu byla na tom koncertě sama. A z toho mě moc krásně nebylo.
2: Já vím. A stydím se.
0: Tak co doma, Mileno?
1: Všecko v pořádku.
0: Jenom jsem hrozně uspala.
4: V sobotu je v televizi fotbal.
0: Měla bys jít zase na konce. Sociální odbor ONV. Dobrý den.
5: Manžel.
1: Ahoj, co pak?
5: Ahoj. Ale jen tak, koupil jsem to...
1: Pivo.
5: Ne, pivo. Lístky do divadla jsem koupil. Na sobotu. Do Národního. Co je? Haló? Jsi tam? Slyšíš mě? Já už jsem se lekl, že se něco porouchalo.
4: Bane, nic se neporouchalo.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedna z asi méně známých tváří Marka Ebena, totiž jako řidiče a taky autora populárních fejetonů, které se objevují co měsíc v jednom z dnešních populárních časopisů. Ale sebrané po letech do knížky vyšly jako Myšlenky za volantem. Příběh o tom, co Marka napadá právě při cestách autem.
2: Tuhle jsem jel autem po Praze, koukal jsem na ty nové fasády, jak pěkně svítí, a začal jsem uvažovat o barvách. Ono se říká, že ten socialismus byl takový šedý. Zní to jako fráze, ale když jsem začal vzpomínat, ono fakt jo. To vůbec byly zvláštní odstíny barev za toho socialismu. Jakoby modrá nebyla modrá, zelená nebyla zelená, všechny ty barvy byly takové vyšisované, jakoby je někdo už 20krát vypral. Jediné poměrně jasné byly trenky, co jsme museli nosit na tělocvik. Jasně červené. Ale ty holčičí, modré s kapsičkou, to už bůhví co nebylo. A taky teda nebyly sexy. To opravdu ne. Vlastně ani nevím, proč měly holky modré trenky a my červené. Protože po logice by to přece mělo být naopak. Už v kočárku jsou chlapečci modří a holky růžové. Ale na škole by asi růžové trenky holkám neprošly. To by moc rozptylovalo. A taky byla ta růžová poněkud buržoazní. Taky jsem si vzpomněl na nátěry radiátorů. To tedy byla zvlášť hnusná barva. Buď taková exkrementně hnědá, nebo něco, čemu se říkalo slonová kost. Nebylo to ani bílé, ani béžové, jen velmi odpudivé. Říkal jsem si, proč tomu tak bylo? Jakou ideu měly tyhle nedomrlé odstíny vyjadřovat? Možná to byl takový ideový protipol k té barvičkové Americe, že nás se tohle netýká. A vlezlo to i do filmu. Východní Němci vyráběli filmový materiál Orvo a ten se postaral o to, aby i ta příroda, pokud byste ji chtěli natočit, měla takové vyblité barvy na rozdíl od Kodaku, na kterém všechno zářilo. Vlastně nejzářivější barva, kterou si z toho socialismu pamatuji, byl náš kapelový trabant. Ten byl totiž vyveden v nevídané zelené barvě. Už jsem tu na něj párkrát vzpomínal. Byla to asi barva, kterou nikdo nechtěl, nebo si prostě netroufal. Někteří mý kamarádi říkali tomu vozu Evergreen. A něco na tom bylo. Později jsme s kapelou přešli na většího Wartburga a trabant mi zůstal. A velmi slušel Markétě. Jsou takové obrazy, které mi nikdy nevymizí z paměti, a jeden z nich je náš brutálně zelený trabant, jak jede kolem Rudolfína, uvnitř sedí Markéta a má na hlavě jasně červený klobouk. Vypadala jako jahoda na keříku.

0: Tak já vám to teda řeknu. Už mě to mnoho let trápí a vidím, že to musí ven. Jde o to velikonoční pondělí. Konkrétně o ten lidový zvyk s tou pomláskou. Kdybych žil v Kyjově, tak neřeknu, tam mi to přijde docela přirozené. Ale já jsem Pražák, většinu života jsem prožil v Praze a když vidím, jak se na velikonoční pondělí u nás v Pařížské proplétá mezi Japonci a Číňany chlap s pomláskou, vypadá to divně. Paradoxní je, že daleko divněji vypadá ten Čech než ti Japonci. Možná, že kdyby byl v kroji, tak by to bylo lepší, ale on je v civilu a velmi často ještě něco nese, třeba aktovku. V jedné ruce aktovku, v druhé pomlásku. To vypadá, že z té aktovky vytáhne papír, kde ta ženská nejdřív podepíše, že souhlasí s tím, aby jí seřezal z důvodu plodnosti a že ho za to nebude žalovat. Tohle by ale zdaleka nebylo to nejhorší. Ta svízel spočívá v tom, že to člověk musí dělat taky. Když máte děti, tak bych řekl, že se to ještě jakž takž snese. Je to taková hra pro ty děti, že tatínek z ničeho nic začne běhat po bytě s klackem a pokud má malého synka, jsou aspoň dva a může to být roztomilé. Ale opravdová tragédie je, když je vám 60 a doma je jen vaše manželka, které je 58. Vždycky se u toho cítím poněkud trapně, že se mám zjevit s tou pomláskou a ještě u toho recitovat hody hody do provody. Navíc by ta žena měla před vámi jakoby trochu utíkat a vy byste ji měli honit. V našem případě, když mám manželku na vozíku, je to velmi obtížné. To bych ji musel jednou rukou před sebou strkat a druhou ji šlehat. Navíc náš pes to chápe jako útok na paničku a trochu mě kouše. Zajímavé je, že když se o tom člověk s manželkou rozumně baví, většinou vám dá za pravdu, že je to nesmysl. Ale běda, když to neuděláte. To je zle. Protože přijde sousedka a rozšafně se zeptá, tak jak tě ten tvůj vyplatil? A vy pak pozorujete smutné oči své ženy, která závistivě hledí na jelita sousedky a je jí to líto. A to zase radši vydržím svých 5 poněkud trapných minut.
1: Na louce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní, utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí? Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
2: S Markem Ebenem se dnes rozloučíme netradičně, alespoň krátkou ukázkou z besedy, kde jsme se nedávno potkali všichni společně také s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem. A byl to skutečně pěkný večer. Připomněl lecos od toho, že Marek Eben už má věk na to, aby jezdil po Praze zadarmo, až po jeho někdejší krátké angažmá v Národním divadle. A vám už jen zůstávejte ve zdraví a všechno dobré.
3: Kluci v Y se říkali, tak co? jak se tam cítíš? Já jsem říkal, kluci, to je jako kdybych já hrál v Ypsilonce a diváci by seděli v obchodním domě Máj v oddělení galanterie. Tak takový to je, prostě to je obrovský prostor. A tak, jak to vždycky říkali ti starý bardi, že musíte vědět, kam si stoupnout, aby vás bylo slyšet, tak to tam opravdu platí. Druhá věc, na kterou jsem nebyl zvyklý, byla ta atomizace těch šaten. V Ypsilonce byla jedna báječná věc, a sice, že tam byla jedna pánská šatna a jedna dámská šatna. A tam seděli všichni pohromadě. Všechny ženský pohromadě, všichni chlapi pohromadě. A kdybych byl architekt divadla, tak bych tohle dal jako absolutně nutnou podmínku. To má jeden báječný aspekt, že se nemůžete pomlouvat. Protože tam, ale to není tak, jakoby, ono se to zdá být úsměvný, ale není. Vy jste tam všichni pořád pohromadě a ty věci si buď to musíte vyříkat na rovinu, anebo vůbec. Nemáte tam prostor, že byste za zády někoho jiného drbali. A když si dva lidi na té scéně něco udělají, tak přijdou do té šatny a v tom spravedlivém rozhořčení si to hned vyříkají, což samozřejmě velice pobaví všechny ostatní, kteří k tomu mají velmi často nějaké další komentáře a pobaví se pak všichni. A ten prostor se vyčistí. To v tom národním prostě nebylo. Já si pamatuju, že tehdy bylo takový období, kdy v té zimní pohádce taky zkoušel Josef Abraham. A Libuška Šafránková už byla v té době v angažmá. A oni, že jo, manželský pár, tak když jeden něco dělal, tak ten druhý vždycky se chodil dívat, aby mu k tomu mohl něco říct, na nějakou poradě. No a Pepa tam měl velký monolog, takový měl tam velikánskou roli. No a při jedné z generálních zkoušek tak vyšel na tu forbínu a vydrtil tam ten monolog. A Libuška byla na galerii a z té galerie se ozvalo: Pepo, ani slovo. Tak to je Národní divadlo.
4: Divadlo pro vaše uši.
3: To jsme přijeli občas do nějakých menších měst, tak buď to se mi stane, že se tam, jestli tam taky můžou jezdit MHD zdarma a oni řeknou, my tady nemáme MHD. To je první věc. A druhá věc je, že velmi často to tak není. Že to mají třeba od
5: 70.
3: No, bývá to posunutý, anebo že třeba platí půlku. Ale tak to je vždycky posledně. Já myslím, že to bylo v Liberci, že se mi to stalo. A oni říkali, že jsme o tom mluvili na koncertě. A teď já jsem se ptal a říkal jsem teda, že my jezdíme zdarma. A oni říkali, že teda oni platí půlku. A teď byli zaražený a vypadalo to trošku, že jsou jako namíchnutý. A teď já se nevěděl, co s tím mám dělat. Pak jsem říkal, no to je tím, že prostě máte tady lepší vzduch. Prostě v Praze dřív umíráme, je tam horší vzduch, tak to máme dřív.
5: A začal jste jezdit víc tramvají?
3: Jezdím hodně, no.
5: Jo, takže ve 64 auto a v 65.
3: Ono je to nesmírně pohodlný, protože jak se v Praze strašně horší to parkování, tak si zatraceně rozmyslíte, jestli pojedete autem nebo jestli pojedete MHD. A teď je to skvělý. Já jsem nejdřív jsem musel mít průkaz seniora. To bylo, když vám 60, tak v Praze potřebujete průkaz seniora. A to musíte jít na úřad a tam vás vyfotějí. A to je zvláštní, že ten foťák už to nějak prostě pozná a rovnou už vás vyfotí jako mrtvolu.
6: Na parté, jo?
3: Jako a řekli byste si, že to přece není žádný rozdíl, jestli budete jezdit jako za půlku s průkazem senior. No to je velký rozdíl, protože vy přece jenom musíte mít k tomu ještě ten lístek. A to je nějaký seniorský lístek, který stojí půlku. Nebo to musíte tam zadávat do toho systému, když to je přes tu kartu, teď na to pořádně nevidíte, potřebujete brýle, než je nasadíte, už vystupujete. No, takže není to nic snadného, když nepotřebujete nic a máte, už ani v podstatě nepotřebujete občanku, ten revizor přijde, podívá se, on už se vás ani neptá, což je...
5: Bude hůř, až budou říkat, tady máte volný místo.
3: No, ale on se podívá, vy víte, že nevypadáte teda nic moc, když už k vám ani nejde. Jo?
6: On vás ujistí teda. Jako.
3: Ale strašně to jako usnadňuje to cestování, protože vy jdete, vlezete do jakékoliv tramvaje, do jakéhokoliv dopravního prostředku, tím odjedete, zase vystoupíte. Těší mě to, používám to hodně.
5: A není to trošku v rozporu s popularitou, když nastoupíte tak, že nejste moc v klidu, nebo?
3: No to tak, takhle, občas některý tak kouká, jako co ten tady chce.
6: No, jak to, že nejezdí autem?
5: Jo.
3: No, jako někdy ty pohledy vidím trošku unavený. Jako, ne, to je teda unavený, chci říct, udivený, můj je unavený. Ale jinak to celkem to prochází v klidu.

až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.